0: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů, zdravím vás všechny doma u rozhlasových přijímačů, které jste si velmi správně hned na začátek, mám to za sebou, vidíte to, které jste si naladili na vlny Českého rozhlasu 2. Víte, jsem takový rozechvělý, protože tohle ještě není úvod, dneska to malinko pozdržíme, protože jestli dovolíte, já bych si tu teď splnil jeden dětský sen. Proto jsem takový rozklepaný. Víte, jako malý kluk, když jsem se díval na televizní obrazovku a sledoval jsem Marka Ebena, jak moderoval předávání cen TT, víte, co jsem mu nejvíc záviděl? To antré. Že na začátku se rozsvítila ta scéna a odněkud ze zákulisí se ozval hlas a řekl: dámy a pánové, pan Marek Eben. A to mě vždycky úplně běžel mráz po zádech. Potom po letech, což bych nikdy nepředpokládal, jsem se k tomu TT opravdu dostal a těšil jsem se na to. Jsem říkal, jak to dopadne, je mi jedno. Jde mi tady o tu větu na začátek. No a za nás už to bylo zrušeno, že jo? Za nás už nás nikdo neuváděl. Já jsem si říkal, aha, tak Saskia Burešová, které patřil ten hlas, už mě nikdy neuvede. Můžu si to jednou zkusit. Proto se tak klepu. Dámy a pánové, paní Saskia Burešová. Dobré dopoledne. To je opravdu velmi trapné, ale než se dostaneme k tomu našemu tématu, víte, jenom na začátek, mohl bych si odejít, že byste to...
1: Jako, na jak dlouho?
0: Že byste, no než mě zavoláte, víte, jako, že bychom začali od začátku, jako to tenkrát bývalo. Víte, jak jsem říkala, dámy a pánové, přichází pan Marek Ebe.
1: Ano. Samozřejmě, ráda.
0: Já nevím, jestli jste u toho seděla nebo stála, když jste to říkala.
1: My jsme to tenkrát natočili na pásek.
0: Vy jste tam nebyla. No.
1: Aha. Já jsem tam byla, ale v zákulisí pro úplně jiné účely.
0: Tak si udělejte pohodlí, stůjte se. A já jako jdu dozadu a jako jsem tady ještě nebyl.
1: Určitě.
0: A poprosil bych s tou dikcí, jak to
1: Určitě.
0: Tenkrát.
1: Je to krásné.
0: Tak já už jsem pryč. Ano.
1: Dámy a pánové, pan Marek Eben. Spokojen.
0: Ale ne.
1: No chtěl jste to slyšet ještě jednou.
0: No tím hlasem to bylo krásně, ale jenom to jméno, kdyby jsme změnili. Nebylo to špatný, nebylo to špatný, ale když bychom...
1: Tak já vám ten dětský sen splním. Ježiš, běžte do zákulisí.
0: Tak já zase mizím, jo? Pardon, Aleš Cibulka.
1: Jasně. Dámy a pánové, pan Aleš Cibulka.
0: Dobrý den.
1: Bylo to krásné?
0: Já si teď jdu jenom ještě vychutnat ten potlesk. Dobrý večer. Dobrý večer. Saskia Burešová, já vám moc děkuji. Ježíš, to je pocit, mě úplně normálně tluče srdce. To jestli slyšela maminka, tak to s ní švihlo. Dámy a pánové, téma našeho dnešního tobogánu jsou brýle a brýlatí. Všichni hosté, kteří dnes přijdou, budou mít brýle, nosí brýle, protože my jsme se shodli na tom, že náš život je mnohem složitější než ten život váš, kdo dobře vidíte, a je nutné nás litovat. Alespoň hodinu. Nikdo si nepředstaví, co to je v zimě vejít do restaurace a 10 minut stát u dveří, než se vám rozmlží skla. Nikdo neví, co to je plavat v rybníce, doplavete do prostředka a vůbec nevíte, kde jste, protože nemáte ty brýle a tak dál a tak dál. Já se podívám teď do publika, kdo z vás má brýle a téměř všichni obrýlení. To je dobře, vy nemáte brýle?
2: Já jsem je zapomněl, jinak ji nosím taky.
0: Ano, ano, jsem se lekl, že řeknete, že vidíte dobře. Já, jak vidíte, dneska jsem si vzal kravatu speciální. Pro naše posluchače jsou tam oči, brýle a je tam taková ta cedulka od optika, kde jsou ta písmenka. Tak prosím vás, jestli na to vidíte, čteme. Vy jste řekla B? Co jste to řekla? K? Ale ukazoval jsem na E. Vy jste po operaci očí? A nesfušovali vám to? Tak čteme dál toto. T. L. E je to. Ne, já vás nebudu zkoušet, abych vás nerozhodil. Tady paní dala prachy za operaci a takhle jí to udělali. Paní Burešová, co vy a brýle?
3: No, já se přiznám, že já brýle nosím spíše pro ozdobu. Samozřejmě brýle nosím na čtení, ale na dálku zatím ne. Ale já každé ráno nasadím své růžové brýle, které prosím nemají vůbec žádné dioptrie. A cítím se báječně, ale jednou se mi stala nádherná historka. Přišla jsem do samoobsluhy nejmenované, ono tam bylo trošičku šero a já jsem tam vybírala různě zboží z toho regálu a teď vždycky se občas se mnou takhle lidé povídají a tak. A teď se na mě pořád tak soucitně dívali. Žádné jako jak děláte to kalendárium, nebo když jsem byl malý a vy jste mi uváděla večerníčka, pánovi bylo 30, že jo, to jsem vás měl rád a tak, žádné takové poklony. A pořád se tak, a teď jsem zaslechla takové třeba, jako vidíte, a ono to v té televizi vůbec není vidět, chudák. A teď nějako tak soucitně se na mě dívali, jsem říkala, ježišmarja, ten se dívala, nemám oko na punčošo, nebo něco se neutrhlo, se mi někde něco, no nic, pořád jako v pořádku, zaplatila jsem u té pokladny a teď jsem vyšla a podívala jsem se do té výlohy a zjistila jsem, že jak jsem měla ty růžové brýle, tak to jedno sklíčko mě vypadlo. A já jsem měla vlastně jenom jedno, víte, jak mají takový ty, co nemají oko, jo, jak mají takové to tmavé sklo. A říká, oni mě litovali, oni si myslí, že nemám oko a že v té televizi to maskuju. Musím říct, že jsem se smála celé dopoledne.
0: To je krásná.
3: Pravdu pikantní historka.
0: Chudáka v té televizi, to není vidět, to je kouzelná.
3: Já jsem pořád nevěděla, proč mě litují. Jo.
0: Čili, pardon, vy nenosíte brýle na dálku?
3: Na dálku ne, ale na čtení.
0: Tak to vyzkoušíme, čteme toto.
3: T.
0: Výborně.
3: F, z.
0: No, z. Už bych na možná navštívil.
3: Jste tam divně držel prst.
0: Já tam měl prstík tady, ano.
3: L.
0: A teď úplně nejspodnější na kravatě.
3: Ježiši. B.
0: No, je to z, ale nebudeme to nějak dalece pitva.
3: Takže už i na dálku.
0: No, takže už i na dálku. Ano, jsem tu dnes i v roli očního lékaře. Dámy a pánové, přicházejí další dva mý velmi milí hosté. Pavla Charvátová a Štěpánka Duchková. Hezké dopoledne. Ahoj. Posaďte se u nás. Tak, ano, ano, vejdete se, dvě krásné mladé štíhle. Tady jsou mikrofony. Zajímá mě i na vás jediná otázka. Krásné brýle máte. To jsme tu obrýlená sestava. Co? Co vy a brýle? Nosíte je od malička? Nebo taky jenom z frajeřiny? Jak je to s vámi, Pavlo?
4: Já nosím brýle asi od 5. třídy nebo 4. tak nějak, takže vlastně od malička už strašlivě dlouho, tak chvíli jsem si na ně musela zvykat, protože myslím, že každé dítě, kterému vrazí na obličej růžovou obroučku, s kterou musí chodit do školy, tak si na ní musí chvíli zvykat. Ale zvykla jsem si a teď mám brýle ráda. Beru je jako doplněk, protože když už je musím nosit, tak si z toho dělám alespoň hezkou záležitost.
0: Smáli se ti ve škole třeba? To je další věc, určitě. Víte, my chudáci děti.
4: No.
0: Smáli se ti ve škole?
4: No určitě, samozřejmě, protože já jsem chodila do školy v době, kdy ještě nebyl takový výběr obrouček jako teď. Takže najít v dětských obroučkách něco, co by bylo úžasného a nikdo by se tomu nesmál, vždycky se najde nějaký trouba, který se směje.
0: No. Jako ne teď, teď jste se mohli zasmát. To, co...
4: Myslím, ve škole.
0: Ve škole, samozřejmě. Štěpánko, co vy a brýle provázejí vás od dětství?
5: No, já mám podobné zkušenosti jako Pavla. Já mám asi od 3. třídy a bylo to pro mě strašný, když jsem je začala nosit, protože se mi všichni smáli. Samozřejmě na mě volali brejlovče. Tak já jsem je nosila faktovce nejdřív, jenomže vždycky jsem si je nasadila jenom při hodině, jenomže pak už jsem neviděla ani mimo ty hodiny, tak jsem je musela nosit pořád. A bylo to pro mě smutný. Zkoušela jsem různý cviky. Jsem se dozvěděla, že když člověk dělá nějaké cviky očima, takže by se mu mohly snížit dioptrie.
0: Je, tak to nás jsem... A co jste dělala očima? To nás
5: různě jsem je poulila. Kroutila jsem s nima do kolečka, no nepomohlo to samozřejmě.
3: Nic. Dioptrie se zvýšily.
5: No, ano, ano, zvýšily. Prostě byl to podvod.
0: No a dneska já vím, že vy jste taky po oční operaci. Jak to probíhá?
5: Celá rodina.
0: Celá rodina. No víte co, teď jsem se ptal paní tady a ty, když jsem dal číst kravatu, tak jako nedopadla dobře.
5: To je moje teta. To je zrovna moje teta. Tak... Že by viděla zase špatně.
0: To je vaše teta.
5: To byla legrace.
0: To byla legrace, ale krásná. A vedle sedí maminka i.
5: Ano, ta byla také na operaci. Ale se šedým základem.
0: Čekajte, vy jste operovaná celá rodina?
5: No, ne, také. Já v tom mám trošku zmatek. Ne, to byla babička se šedým základem. My jsme byli na té operaci. Já, moje sestřenice, moje sestra a teta. Maminka ne, a babička byla na operaci také s očima.
0: Ano.
5: Já to nějak pletu. Čili no prostě hezké. Celá rodina nosí brýle.
0: Ten institut, kde jste byli, ty jsou teď všichni na Kanárech, že opač vydělali na vaší rodině. Já se zeptám maminky, dobré dopoledne, můžu se zeptat?
3: Ano, můžete.
0: Jak to prožívala Štěpánka jako malá dívka? Přišla třeba někdy s brekem ze školy, řekla, mámo, oni se mi smějou, že jsem brejla už?
3: Ano, ano. Brečela, nechtěla ty brýle nosit, vypadala jako paní chytrá, protože měli přesně ten tvar, jak řekla paní Pavla, růžové, kulaté. No, byla nešťastná.
0: Byla nešťastná. Já si vzpomínám na tu dobu, kdy já jsem zjistil, že špatně vidím. A víte, co já jsem udělal? Já jsem vyzral, protože jsem nechtěl nosit brýle, šel jsem do té ordinace den předem a z paměti jsem se naučil tu ceduli s těmi písmeny. Opravdu. Do dneška bych to odříkal, uměl jsem jí z paměti, přišel jsem tam druhý den, ale já jsem se naučil tu, která byla v tom předsálí. Lékař mě vzal dovnitř, tam visela ta cedule, já bez brýlí neviděl a on ukazoval a já ta zdravotní sestřička, ta byla mrtvá smíchy za tím stolem, protože ono těch cedulí je několik a tahle byla taková ta dětská, kde byl domeček, sluníčko, kočička, oni ukázali kočičku, já řekl B, jo.
4: Takže tě rázem poslali do jiné ordinace.
0: Ano, prošel jsem tu nemocnici celou a potom jsem opravdu byl špatný z toho, když jsem měl nosit, ale ten optik, když jsem přišel a nasadil jsem si brýle, udělal velmi chytrou věc. Já jsem si je nasadil a říká, vy v nich vypadáte tak inteligentně. Od té doby jsem je nesundal. Od té doby jsem je nesundal. Dámy a pánové, jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijal i další brýlatý host, který nám hned v úvodu, hned jak vejde, zaspívá jedno ze svých velmi slavných písní. Dámy a pánové, pan Karel Štědrý. Karel Štědrý v nádherných brýlích. Má na nich i kus obličeje.
6: Pardon, já jsem musel, protože tady bylo na začátku tak veselo, tak jsem si říkal, že to musím doťuknout s těma brýlema.
0: Ty opravdu někdy nosíš, to jsou brýle, abych popsal posluchačům, kde v těch ne. Sklech, no, už jsou oči namalovány, ano.
6: Ano, ano. A tvoří to krásný obličej.
0: Ano.
6: A já jsem původně nosil takové brýle s koštěnými tmavými obroučkami.
0: Ano.
6: Takže jsem si to vzal, abych to jak si doťuknul, ale vezmu si svoje normální brýle, ano. Protože...
0: Chcete trefit k mikrofonu.
6: Se přesunu k mikrofonu na zpívání. Já jsem vždycky v takových brýlích zpíval a dokonce...
0: Ano, brýle si zkouší Štěpánka Duková, moc vás vám sluší.
6: Dokonce, když jsem ještě nosil Ježka a tyto tmavé koštěné brýle, tak paní Květa Fialová se jednou dívala na televizi a asi půl hodiny se ještě za doby totality dívala na tu televizi a pak povídá svému manželovi Pavlu Hášovi, povídá, ty Pavle, já jsem myslela, že ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví a ten Háša vykoukává, je tu škody, tě to štrougal.
0: Pánové, Karel Štědrý.
6: Dřív než hřeb do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes, nebejval svět jako je dnes.

0: Karel Štědrý. Pokud nás poslouchá Květa Fialová, zpíval vám Lubomír Štrougal. Posloucháte Český rozhlas 2, sobotní tobogán. Tady se mnou na jevišti Pražského divadla u hasičů jsou i Saskia Burešová, Pavla Charvátová a Štěpánka Duchková. Zdraví vás obrýlená společnost. Všichni máme brýle, to nám to sluší, že? No, vy bez brýlí teď závidíte, že je nemáte. Víte, co by mě zajímalo, když jste se poprvé dostali na televizní obrazovku? Všichni pracujete v televizi. Rozhodovali jste se, jestli ta vaše image bude obrýlená, anebo jestli půjdete na operaci, nebo jestli si třeba koupíte čočky. Štěpánko, jak je to u vás? Vy jste po operaci, čili vidíte, a přesto nosíte brýle. Takže oni jsou drahý, že jo? Tak co to nechávat
1: tak
0: doma?
1: Přece je nevyhodím. No, když jsem začala pracovat v televizi, tak jsem se nemohla rozhodovat, zda je budu nosit nebo ne, protože jsem tehdy měla 8 a 9 dioptrií, takže tam nebylo žádné rozhodování, já jsem prostě bez brýlí vůbec neviděla a kontaktní čočky mě v nich hrozně pálejí oči. Takže
0: tak
1: jsem
0: ono
1: prostě
0: kontaktní čočka na 9 dioptrií, to už musí být tak jako k půl centimetru, ne?
1: No, byla taková tlustější trochu. No a pak jsem šla na tu operaci a mám jednu dioptrii nebo jednu a půl a oni mi řekli, že můžu jít ještě na jednu operaci a že budu mít nulu. Jenomže já mám brýle ráda a navíc jsem do nich investovala. Mám jich doma hodně, už na žádnou operaci nejdu, já jsem takhle spokojená.
0: To je hezký, nechte si jednu svoji oblíbenou malou dioptrii, teď to je krásný.
1: Ano, mě by to chybělo.
0: Taková už vaše oblíbená kamarádka jedna dioptrie, to je hezký. K těm brýlím, co máte teď na sobě, máte nějaký vztah, protože to je další problém, který máme my obrýlení, tedy my, kdo máme víc brýlí doma, který si vzít ten den, jo, aby jste vyjádřili náladu teď k tomu oblečení. Proč máte zrovna dneska tyhle ty?
1: No to jsou moje nejnovější. Tak jsem si je vzala. Ale ty už zaznamenaly jednu újmu. A to, když jsem mýmu kocourovi otvírala okno v koupelně, aby si mohl vyběhnout na zahradu, tak jsem si zrovna myla hlavu, brýle jsem položila to okno, on přišel, miau, že chce ven, tak jsem otevřela okno, on proskočil a jak jsem otevřela to okno, tak brýle spadly a rozbily se. Takže mě ta jeho vycházka stála asi 4000 korun.
0: Jo, to je hezký, ano. A vidíte, jak se nám to hezky propojuje. My jsme tu minule měli tobogán o kočkách, čili vidíte, jo, jak je to hned brýle, kočky, to všechno sedí dohromady. Pavlo, co ty, když jsi přišla na televizní obrazovku? Říkal ti třeba někdo, prosím vás, v těch brýlích, to nechceme?
2: Já to už je strašně dávno, úplně poprvé, když jsem se zjevila na obrazovce, tak to bylo ještě za dob FTV premiéry v pořadu SOS, hudebním pořadu. A tam, já mám pocit, že dokonce jsem na ten konkurs šla i bez brýlí, protože to tehdy vzešlo z konkurzu, ta moje účast v tomhletom pořadu, protože jsem si říkala, to je to úplně poprvé, ono bude lepší, když to budu mít všechno rozmazaný. Takže tam to prostě, když si ty brýle sundám, tak já mám ten svět hned veselější, protože to všecko se mi to mázne do takového veselého.
0: Je to příjemný, to
2: příjemného. No, no,
0: zapití člověk ušetří, jo. Jiný
2: no,
0: musí jít do hospody,
2: no,
0: my si jenom sundáme brýle a máme to.
2: A je to.
0: A je to.
2: No.
0: Takže
2: to bylo bez brýlí.
0: A pak jsi si je vzala, když tě vzali?
2: Pak já už si to moc nepamatuju. Asi myslím možná někdy, nevím, tam. No možná taky ne, protože tam nebylo to čtecí, které teď máme ve zprávách, na které ano. Potřebuju vidět, tam se to všechno jelo tak nějak jako veselé a z hlavy.
0: No.
2: Takže tam možná jsem to střídala, já už ani fakt nevím. Hmm. Ale potom každopádně, když už jsem potřebovala opravdu dobře vidět a číst něco v těch zprávách třeba, tak jsem ty brýle nutně potřebovala, takže jsem je nosila. A mám úplně stejný problém jako Štěpánka s těmi čočkami. Moc dlouho mi v očích nevydrží, protože mě štípou, pálí, takže to jenom ve výjimečných případech na sporty, přesně na to plavání třeba, i když tam zase ta čočka se může vyplavit. No, je to komplikovaný být brýlou.
0: Je to hrůza, ale mně se líbí, vidíte, jak Pavla je poctivá, přinesla si sebou takovou taštičku plnou brýlí. Prosím tě, to vysyp tady na stůl taštičku, my se ano, probereme tady dámskou kabelku Pavly Charva. Ježiš, ano. Jo, tak pozor, ano. Je, ano, to je plno brýlí. To je, ježiš, to budeme zkoušet, to je krásný. Tak prosím tě, od kterých to vezmeme? Karle, nechcete nějaké? Tady jsou.
1: Můžu si já vzít?
0: Jo,
1: jsou
0: to si,
1: drahý,
0: si potom,
1: nevíc
0: prosím vás, kdo nemáte brýle, pojďte
2: jenom
0: si.
2: Jenom vyzkoušet.
0: Tak prosím tě, nějak nám je, chceš držet mikrofon, no, aby si mohla tak nám je představ.
2: Brýle, ke kterým mám vztah, tak to jsou například tyhle lenonky. S těmi jsem prošla vysokou, protože přesně jak jsi ty říkal,
0: ano.
2: V brýlíček vypadá inteligentně a zvlášť v lenonkách, pokud někdo máte ve škole problémy, tak já doporučuji nasadit na zkoušku lenonky a je to skoro v kapse.
0: Jo. A proč je nenosíš?
2: Teď už nedělám zkoušky, už nepotřebuju vypadat jasně. Tak strašně.
0: Ale máš je v záloze, že jo? Že přeci jenom,
2: máme je v záloze.
0: Čili když jdeš na kobereček, bereš lenonky.
2: No, nebo...
0: To bylo prázdné pouzdro, to už ti někdo ukradl.
2: Ne, počkej.
1: Ty jsi líbili mě právě. Já už jsem si
0: hrůzy. Já
2: jsem taky vzala hrůzy jedny.
0: Jo, ale tyhle ty jsou krásný.
2: Ve kterých mi zakazovali chodit. Tyhle ty.
0: To je nádhera, ty jsou takový vínový, skleněný.
2: Víš, a když se je nasadím, tak v nich vypadám jako děsně přísná učitelka.
0: Ukáž.
2: A jsou hrozně špinavý,
0: ukáž,
2: jak teď
0: uču.
2: Vidím. Jo, šiši. Uču, ukážu, ano. Já v tom mám zmatek, ti brýle.
3: To jsou brýle zvané intelektuálky, jo.
2: Ano. A ještě pak mám jedny takové, to je taky, viď, hrůza.
0: Je, to je, no, je.
4: To jsou,
0: no. A ty, nosi, a ty se líbí Sasky zase, víš, jako my si je rozebereme.
1: Ty bych si naučila na večer.
0: Noblovky, a ty jsou i, to je zlacené celé. Ano, no a ty hrůzy, to jsou...
2: Myslíš, že si ty hrůzy mám nasadit?
0: No samozřejmě, buď přísná chvilku. Pozor, měníme
2: proměna,
0: brýle.
2: Proměna.
0: A objevila se tady...
2: Zorka horká. Zorka horká.
0: Padáš trošku, jak teďka jste měli ten seriál, víš, jak se jmenoval ten Zoromstitel, nebo jak se jmenoval ten zpravodaj, co ho hrála Chýlek.
2: No.
0: No, ano, Saskia Budešová hned se chopila těch brýlí, které se jí zalíbily.
2: Ale vám by určitě slušili, já jsem si je pořídila v jednom takovém oblouznění.
1: Nic nevidím. Vy jste ty, jsou hezky, ale nic nevidím. Což je někdy výhoda nevidět.
2: Aha, já jsem chtěla vypadat přesně jako taková elegantní dáma jako vy, ale u mě to nefunguje, bohužel.
0: Saskia, co vy a brýle na televizní obrazovce? Vystupujete nebo vystupovala jste? Co by hlasatelka jste v brýlích nikdy nebyla?
1: Ne, ale samozřejmě od té doby se mi trošku zhoršil zrak. Já to řeším lorňonem. Jo, při svém pořadu vždycky nenápadně mám na řetízku takhle lorňon a když tam mám třeba texty, který je třeba přečíst, tak vyndám lorňon a už jsem dostala mnoho nabídek. My říkám, my vám pošleme několik dalších lorňonů. Ale pokud jde o tyto brýle, to jsou ty mé krásné růžové brýle, ty mají velice dlouhou historii, dokonce jim je už 18 let. Já jsem velmi často vystupovala s Juditou Čeřovskou a to Karel mě potvrdí, viď, že to byla velice veselá a příjemná dáma, vždycky šířila dobrou náladu. A já jsem se jednou dostala do nějaký deprese, byla jsem taková strašně smutná, říkala jsem ty Judito, půjč mi ty brýle, ať je mi trošku líp, ať se rozveselím. A fakt to nějak fungovalo. No a pak jsem říkala, podívej se, já teď mám takový období splínu, nech mě, on vydindala se mi, já to zkrátím, já jsem ty brýle z ní vydindala, od té doby, ano, od té doby mám tyto brýle a ono to funguje, vždycky, když si je nasadím, mám dobrou náladu, takže já je nosím skoro denně. Ráno nasadím růžové brýle
0: a to...
1: je mi fajn. Ano, brýlové mámení.
0: To je paráda. Karle, co vy, vystupoval jste vždycky v brýlích?
3: No, prakticky ano, protože já jsem je nosil, když jsem byl tak v polovině vysoké školy, tak jsem zjistil, že špatně vidím na tabuli, tak jsem se rozhodoval, mám přestat chodit do školy, nebo si mám objednat brýle.
0: To je dilema, to
3: tak
0: jo.
3: Tak jsem si objednal brýle a přestal jsem chodit do školy. Ale chodil jsem, jako školu jsem ukončil, diplom jsem získal a to už jsem byl v semaforu. A to je v polovině minulého století. A první můj televizní klip, který jsem točil, myslím, že ho dělal Láďa Richman, pan režisér Richman, a byla to písnička Já pádím cestou, necestou, a bylo to jako ve starém autě, a on pořád říkal, nějak mi tam házejí ty brýle takový divný odleska, mohl byste mi je na chviličku půjčit? Já jsem si myslel, že jako mě něčím, on je vzal kladívko a udělal bum, bum, takhle mi rozbil ty skla a povídal, a už je to dobrý, tak a můžem točit. Takže mě rozbil brýle, aby mě neházeli od lesky, no ale potom to bylo v plenkách vlastně ta televize, teď už to umějí brilantně, že člověk jako může v těch brýlích cokoliv, že jo. Pak jsem zpíval dvě písničky, o brýlích, jak jsem nasadil psovi brýle, ať ze světa něco dá, má, ať se nemusí pořád dívat jenom psíma očima. A písničku Jirky Suchého, zanesu brýle k optikovi, ať mi optik poví zásadně, je-li chyba ve skle, jen protože lesklé je. Já už si to dál nepamatuju, ale tohle to jsem zpíval.
0: Děkujeme.
3: A ještě vím, že byla jedna krásná historka, když Jan Masaryk seděl v restauraci a vedle něj si sedla kdysi poslankyně Anežka Hodinová z Purna a dosedla takhle. Je, promiňte, pane ministře, já jsem si vám sedla na brejle. A on povídal, madam, buďte klidná, ty už viděli horší věci.
0: To je hezký. Vy to možná nevidíte, teď jste poslouchali samozřejmě Karla Štědrého, ale mně se líbí, že během toho vyprávění asi tak třikrát Saskia Bodešová vzala do ruky ty brýle Pavly Charvátové, které se jí nelíbí, a jen tak mimo těch pronesla, ty jsou krásný. A zase
2: no,
0: je vrátila.
2: Můžeme se nějak domluvit po skončení.
0: My jsme u té historky, jak jste vydindala tyhle. Koupila jste si někdy brýle nebo všechny, co máte ve svém arzenálu?
4: No, tak... I někdy jsem si koupila. A nevydindala jsem jenom jedny od Judity. A to no, jsou taky jediný růžový, který
0: možná
4: má.
0: Možná budou druhý, ale Pavla už je nalovená.
4: Jo, myslím, že Pavla je nedá.
2: Já je docela klidně dám, protože oni mě opravdu asi neslušá, se v nich nevím. No. Já prostě na ně nejsem ta dáma.
0: No podívej, rozmysli no. Si to pečlivě, máš ještě
2: ne,
0: půl
2: podívej,
0: hodiny,
2: já
0: na konci
2: teď
0: se
2: mám
0: ti zeptáme.
2: Jiný úplně oblíbený. To ještě, jestli můžu se tady.
0: Ovšem,
2: je blbý teda v pořadu v rádiu ukazovat něco, protože si to divák, čtenář, teda posluchač neužije.
0: No čtenáři už vůbec.
2: Jsem úplně zblblá z toho.
0: Čtenáři ty z toho nemají vůbec nic dneska.
2: To jsou brýle, které vypadají, že je někdo okousal.
1: Jsou do zelená.
2: A jsou do zelená.
0: A mají nahoře vykouslé dva zuby, no, ze skla moc nezbylo, ale
2: prostě,
0: vypadají efektně.
2: No.
1: Ty jsou krásné.
2: Tak to
0: je paráda. Počkej, ty se líbí zase, Štěpánce, ty peš domů bez brýlí dneska.
2: Tyhle nedám.
4: Já myslím, že Pavla půjde určitě na operaci, protože jí nezbydou žádné brýle.
3: Pavlo, ukažte mi tak ještě nějaký brýle. Je,
2: tak pro vás bych tady taky jedny měla, pozor.
0: Ty jsou v pytlíčku?
2: Ne,
0: v krabice další.
4: To si je tady rozeměrem.
0: Ano, ne,
1: bych chtěla ještě jedny sluneční.
0: My tady máme plný stůl brýlí, všechny jsou Pavliny, já si pečlivě přidržuju ty svoje, protože ty mám taky docela rád.
1: To jsou moje.
2: Ne, to jsou moje.
1: Já mám tady totiž sluneční.
0: A pozor, už vyndává brýle i Štěpánka Ducho, to už se v tom... Ovšem pozor, tyhle
2: tak co tyhle, co byste na ně řekl?
0: A ty vypadají dobře, takové skleněné obroučky, vejdou se vám na hlavu, je rozlomíte ty, jo? Ovšem, ano.
2: Jo, panečku, hned jak jste prokou. A ještě mám pro vás jedny takové pánské. To
0: černé
2: jsem zase,
0: obroučky, ty vypadají
2: no, ty,
0: velmi
2: ty
0: dobře.
2: Ty taky nesmím nosit, protože zase v nich vypadám jako chlap, prej.
1: A to ti 50. let?
0: Počkej, to ti řekli v televizi, takhle ti to zakázali.
2: Ne, to mi říkají doma. No, panečko, ale vám opravdicky sluší.
0: Jo.
2: No tak já tady udělám bazar brejlový.
0: To je paráda. Tak to byla módní přehlídka, ano, teď. Proto, aby ti, kdo nepřišli, litovali, že nepřišli sem k hasičům. Ale vem si, víš, co mě napadlo, klidně ty, v kterých vypadáš jako chlap, a Zunovi puč ty, aby v nich vypadala jako ženská. Budete ideální moderátorská
2: ty elegantní,
0: dvojice.
2: Dobře.
0: Ty elegantní, přesně tak. Tak my tady zahajujeme takovou malou burzu brýlí. Vy už máte vybráno, Karle, čili poprosím o další písničku. A na tu se velmi těším. Ještě než budete zpívat, já si myslím, že než spustíte, mělo by tu padnout jedno jméno, a to Vladimír Dvořák, který by příští sobotu oslavil 80.
3: No, my jsme natáčeli v televizi k jeho nedožitým 80. takový televizní program velký, doprovázel to orchestr Václava Hybše. A byla tam opravdu plejáda těch pamětníků, Jiřina Bohdalová to uváděla s Václavem Postráneckým. No a já si vzpomínám, že poprvé vlastně jsem se sešel s Vladimírem Dvořákem, je to strašný, když to teď řeknu, v roce 1960 na Silvestra, kdy jsme se Semaforem, s Jirkou Suchým a s Valdemarem Matuškou zpívali takovou tu písničku, když pršelo, jen celilo. A to byl live Silvestr, to se vysílalo rovnou. A pak stál u zrodu vlastně a u prvního uvedení mého největšího hitu, tedy mého a Valdemarova největšího hitu, Má malý stán. A od té doby já jsem ten malý stán vlastně nepřestal zpívat a zpíval jsem ho kdekoliv, zpíval ho se mnou pan Vlách, ho se mnou zpíval a Felix Slováček a naposled ho se mnou zpíval Karel Gott v Austrálii, když jsme byli u Krajanů. Takže opravdu těch interpretů ten malý stán měl už strašně moc. A já mám teď, protože u těch všech písniček hrál orchestr Karla Vlacha a dokonce ten Vladimír Dvořák měl jednu takový majstrštyk v době totality, kdy zařadil Malý stan do odpoledního nedělního programu orchestr Karla Vlacha uvádí a oni řekli, to ne, Malý stan ne. To, když to víme, že to zpívá Štědrý s Matuškou, Matuška emigroval, tak to tam prostě jít nemůže. A on povídal, pozor, ale v rozhlase to naspíval pan Štědrý sám. A to byla totiž taková historka, já jsem přišel na to natáčení a čekali jsme na Valdu a čekali jsme asi hodinu a pan Vlach povídá, tak si naspívají ten první hlas sám a čekali jsme další půl hodina, pan Vlach povídal, poslechnou, naspívají i ten druhý, on to nikdo nepozná. Tak jsem naspíval i ten druhý hlas, ale nikdy nikdo to nikde neřekl. Akorát v tom křestním listě té písničky bylo napsáno první hlas Štědrý, druhý hlas Štědrý. A ten Vladimír Dvořák řekl, pozor, podívejte se do křestňáku, ten Malý stan zpívá jenom Karel Štědrý. A tak se to podařilo, že ho zařadil na to nedělní vysílání. Tak v té směsi melodií, které jsem nahrál s orchestrem Karla Vlacha, je i ten Malý stan.
0: Dámy a pánové, tady v tobogánu vám bude zpívat Karel Štědrý. No a teď poprosím vás, kdo máte v brýle, abyste si je sundali nebo tak poodtahli z očí, protože jen tak si můžete představit, že tady na pódiu je opravdu i orchestr Karla Vlacha.

0: Děkuji. Karel Štědrý.
1: Kdy nezestárnou, že jo?
2: To je pravda. A zpíval sbor diváků tady v Pražském divadle u Hasičů.
1: Aleš Cibulka, já jsem šťastná, jak jste si pamatoval
2: krásně.
1: Slova.
2: Štěpánka zpíval. Ježiš,
3: maminka moje zpíval. Děkuju.
4: Víte, maminka že zpíval. Už dlouho jsem takovýhle roští neměl?
0: Děkujeme za poklonu. Karel Štědrý naživo tady v Tobogánu ze záznamu orchestr Karla Vlacha, tady v Tobogánu na jevišti divadla u Hasičů, Saskia Burešová, Pavla Charvátová, Štěpánka Duchková. Teď si dovolím od těch brýlí malinko uhnout k druhému takovému tématu, které jsem si skryl tajemně. Víte, mě někdy trochu... No ano, ano, je to tady, je to. To byla taková záminka, ty brýle. Víte, teď jasně. To přijde. Mě někdy trochu štve takový ten uměle vyráběný konkurenční boj jednotlivých televizí, jak se bojuje o sledovanost, bojuje se o diváka, dívejte se na nás, na tamtyné, my jsme lepší. Jo. A teď se podívejte, co se tady podařilo, a já z toho mám velkou radost. Saskia Burešová, tvář České televize, Pavla Charvátová, potom, co proputovala všechny televize, tvář,
3: ano.
0: Tvář televize Nova, Štěpánka Duchová, tvář televize Prima. Nevadí vám to třeba, což naši posluchači nevidí, že v našem proutěném dvoukřicílku sedí vedle sebe hvězda zpravodajství Novy a hvězda zpravodajství Primy. Štípete se třeba, nebo nějak se kopete pod stolem? Jak to probíhá ten konkurenční
3: Pavla
0: boj v reálu? Jo, jestli jste si rozdupli brejle, třeba bym to řekla, ať holka večer nevidí, ať to nepřečte. Jak to funguje v zákulisí ten konkurenční boj? Vnímáte vy to? Všechny ty people metry a...
5: Ne, tady vůbec, vůbec. Já navíc, já jsem pracovala v České televizi někdy v polovině 90. let, necelé 2 roky, tak tam znám spoustu lidí znám na Nově, protože to jsou moji bývalí kolegové. Já absolutně tenhle problém nemám a dívám se ráda na Novu i na Českou televizi, protože jsou tam mnohé pořady, které se mi líbí. Já nemám opravdu problém.
0: Mm-hmm. Pavlo, co ty? No ty s tím
6: já
0: problém
6: to
0: nemáš, jo? Ty to, ty
6: já
0: to
6: jsem
0: dokázala.
6: V podstatě taková univerzální tvář všech televizí. Teď tím jako nechci nikomu nic naznačovat, ale...
0: Jakože... Ne, bylo to dost nenápadný, neboj. No. Čili máš vzadu puštěný mobil a když se někdo ozve, tak si ochotně. Teď s digitálními televizi.
5: CNN? Zavolali
6: no, to bych teda musela ale trošku ještě vypilovat tu angličtinu, ale já jsem ochotná i k tomu.
0: I k tomu, dosti.
6: Jo.
0: Ježiš, teď si naznačila krásně, dobře. Saskia Burešová je celá léta věrna... Ne, vy jste vlastně taky ne. No, že jo, vy jste přišla z Československý do Český.
7: Jasně, to... ale občas si mě půjčují na Primu, takže jsem tam dělala v mnoha pořadech, takže věrná jsem samozřejmě České televizi, ale nezříkám se občas být hostem i v jiné televizi.
0: Půjčujou, ale vrací.
7: Půjčovací jsem, ano.
0: Půjčovací, ano. Karle, vnímáte vy jako zpěvák, když se někdo ozve a řekne, hele, my točíme pořad v České televizi, anebo bude to pro Novou, nebo bude to pro Primu, vnímáte to jako zpěvák, tyhle rozdíly?
4: Já, abych pravdu řekl, tak já jsem tak...
0: Teď se, někdo se ozval z
4: kdo
0: publika, kolik dají.
4: Kdo zaplatí víc, no tak ne. Jo, já musím říct, že my jsme ve své podstatě tak trošičku kolegové moderátoři a já jsem, když mi bylo 30, tak jsem začal uvažovat, protože už jsem se cítil jaksi jako předskokan trošku v divadle, kde byl třeba Vašek Neckář, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Valda a tak. Tak mě vždycky dávali jako prvního ti to otevřít trošičku. No a pak, když jsme jezdili na zájezdy a kolegům Vostřelovi a Šaškovi se nechtělo, tak říkali, ty to tam okonferuješ a tak. Takže jsem ještě uváděl a takže já občas uvádím něco na Nově, občas uvádím něco v České televizi. Na Primě jsem se zúčastnil mnoha Prima jíst a tam mě dokonce předpověděl astrolog na jedné Prima jízdě, že budu žít do 90, tak na to spoléhám. A takže my interpreti to nemáme tak těžké jako kmenoví moderátoři jednotlivých
0: televizí. Pravda, že zpěváci nebo většina jsou v tomhle ohledu mnohem promiskuitnější než moderátoři.
4: No, velice bych řekl.
0: Velice, ano, kde přeci jenom ta smlouva, ta je přísnější, že jo, určitě.
7: Já když jsem byla hlasatelka, tak je pravda, že jsem musela vystupovat pouze na České televizi, ale ty, co jsem moderátor, tak můžu i jinde.
0: Takže to je výhoda. Ale proto ruší hlasatele, aby mohli jinam. Aha, dobře, to je ta záminka, fajn. Vy jste se zmínila, Štěpánko, o tom, že sledujete pořady samozřejmě i konkurenčních televizí.
2: Na co se rádi v televizi díváte? Samozřejmě přes své brýle, že jo?
6: Na večerníčky.
2: Byli... Na večerníčky?
5: No, to ne, to jsou naše zprávy.
2: Ano, a tady už to vypadá. Jo, furt tady. Jakože nic,
6: pozor, ale
2: kamarádka, kamarádka, ne, lochtáme
6: počkej,
2: se a už je to tady.
6: Počkej, to já
2: jo?
6: I do vašich řad sitnu. To záleží, jaký večerníček tam je. Víš?
2: Jo, takhle, aha.
6: Protože třeba na ty moderní, co nejsou pěkně nakreslené, tak na ty se já dívat nemůžu, protože já potřebuji, aby tam byla pěkná postavička, hezký příběh, aha, aby všechno dobře dopadlo, muzika prýmá, aby to mluvil bezvadný speaker, který namlouvá ty večerničky. To zase já jako neberu jen tak, jako kde co, každý
2: dobře,
6: večerníček.
2: Dobře, ty do nás.
6: Takže když máte špatný večerníček, dívám se, Štěpánko, na vaše
2: ne,
6: zprávy.
2: Ne, víš co, my v České televizi zase, ne, počkej, abych ti oplatil stejnou minci, víš, já se podívám samozřejmě na začátek událostí v České televizi a pak se v půl mrknu, co na Primě vaří, a když je to něco, co mi nechutná, tak se mrknu na vás.
4: Ne, Aleši, ale já vám musím složit poklonu opravdu, protože já si ráno, než jedu do firmy, tak vždycky si pouštím si zprávy na České, ČT1, a musím říct, že vy je děláte nejlíp teda.
2: A...
6: Já myslím, že my byste se Štěpánkou měli ozvat. To vůbec není pravda.
5: To vůbec není pravda.
2: Podívejte se. Vy na Primě snad ráno vůbec nemáte ráno.
5: To nevadí, ale můžete se dívat od 7. Od 7 jsou výborný večer, opravdu výborný.
2: Od 7, no dobře, ale...
5: Vydržte do 7 do večera,
2: mluvíme teď o ránu, Karle, já moc děkuju. Vrátím vám tu poklonu. Víte, proč je to tak dobrý? Víte, čí kafe u toho piju?
7: Neříkejte, že jste se nedomluvili.
2: Vůbec ne, ale já jsem se na něj naučil, teď to je teda reklama, no, ať mě vyhodí, půjdu k vám do firmy. Tak rozhořel se nám tady konkurenční boj, dobře, čili prosím vás, kde jsou ty zprávy teda nejlepší? Ale ono se to, jak oběhne ten mikrofon, plus se si dal. Já.
5: Tak buďme, teď jdu hodinu,
6: právě.
5: Že jo? Hodinu,
2: a když se můžeme domluvit.
6: Sedm, pak ve čtvrt na jedničku,
2: ano?
6: Pak na novu a krásně to stihnete všechno a dokonce si budete moct udělat ještě svůj čtvrtý vlastní názor, můžete si moct vybrat a porovnat to, skonfrontovat, že to je přece otrava dívat se jenom na jedny zprávy, co?
5: No? Ano.
7: To je pravda. Já se přiznám, že já to skutečně proběhnu od té Primy, pak Česká televize, Nova, no a pak si samozřejmě posuzuj, které ty zprávy byly nejlepší.
6: Tak se to má dělat, tak proto je to posunutý, že jo,
5: časově. Tak to mnozí dělají i.
2: Ano. Máte zjištěno, Saskie, co jde proti kalendáriu na konkurenčních televizích?
7: No, teď bohužel Superstar, ale v repríze, takže já doufám, že všichni koukají v neděli, protože to můžou SMS-kovat, to mohou ovlivňovat, v té repríze už nemůžou nic.
2: Jo, to si
7: a my jsme vysílali vždycky v neděli dopoledne, to bylo úplně bezvadný, že to byl takový tok krásných publicistických pořadů a teď nás šoupli na tu sobotu, takže jsme z toho všichni smutní, ale třeba se to ještě změní, já doufám.
2: Určitě, a Superstar skončí, to oni zvolí a bude to určitě.
6: Určitě. Můžu slíbit, že to skončí.
2: Určitě, dobře, tak,
7: červenu, že?
2: Tak shodneme se na nějakém oblíbeném pořadu konkurenční televize, tedy pro vás, který nekonkuruje konkrétně tomu vašemu pořadu. Je mi jasné, že Štěpánka Večerníček v životě neviděla, že...
5: Ne, a to by byla sama proti sobě.
2: A ta Just se nekoukne, i kdyby krkonožský pohádky šly, určitě.
5: Já si to můžu nahrát a podívám se potom.
6: Aha. To je taky pravda.
2: A ty se díváš, Pavlo, na Večerníček, i když máš potom zprávy? Ten
6: ne,
2: samý
6: to
2: večer?
6: Bohužel
2: to nestíháš.
6: Ne. Ale vidíš, ale taky bych si to mohla nahrávat.
2: Teď my se můžeme vzájemně nahrát.
5: Krkonožský pohádky, ty jsou krásný.
2: No.
6: Já ale na Primě musím říct, že měli, ale teď už to taky nevysíláte, bezvadný seriál o Hercule Poirotovi a to ano. Detektivky, starý zvlášť, teda dobovky a ty 30. léta, ze kterých nebo 20.
7: No a co Forzajti? U nás na český televizi? Saga. Bohužel nám skončila.
6: Tak ten Hercule, ale teda přece jenom tam je aspoň ta zápletka, u těch Forzajtů je to trošku červená knihu.
2: Tak koukáš se, Pavlo, na rodinná pouta? Tak víš, jakože aby Štěpánka trošku, koukáš se na rodinný pouta?
6: Občas to přepnu.
2: Čili, že ti zatím tři utekli jenom, jo?
6: Dva.
2: Štěpánko, vy jste viděla pojišťovnu štěstí?
5: Ne, neviděla, ale já bych jich hrozně ráda viděla, ale já nikdy nebývám večer doma.
6: No tak bude druhá
5: doma.
6: Série.
5: No ale to musím vidět nejdřív tu první, abych navázala. A to já už nestihnu.
7: Pavla vám to odvypráví.
5: Já jsem si jenom vzpomněla ten Hercule Poirot, jak už u nás nejde, tak ještě když šel, tak mě nutili moji kolegové sportáci, abych řekla Hercule Poirot. A pořád mi to před zprávama opakovali, ale nikdy jsem jako to neřekla. Hercule Poirot.
2: Hercule Poirot, to je hezké. Vidíte, a skončili.
6: Co byste chtěla, sportáci?
5: Švihadla.
2: No. Vidíte, jak je to provázáno všechno, ta témata. Jsme u televizních seriálů, což bylo taky téma jednoho z našich tobogánů. To už je taky pár pátků zpátky. Čili, abychom se nepohádali úplně, vraťme se k těm brýlím, shodneme se na tom, že jsme chudáci, ať se díváme, na co díváme. Do budoucna zůstanete u brýlí, anebo se brýlí hodláte vzdát? Štěpánko, slovo do pranice, s tou jednou dioptrií. Budete se kamarádit i nadále, uvidíme vás někdy bez brýlí, nebo ne?
5: Ne, nikdy mě bez brýlí neuvidíte, pouze, že by se mi v tu chvíli rozbily. A jednou mi je odnesla vlna v Bulharsku u moře a byla jsem 3 neděle bez nich a to jsem měla ještě těch 8 dioptrií a musela mě kamarádka vodit celou. To byl takový tábor v 18 letech, to bylo strašné.
2: Já si vzpomínám, tenkrát jsem plaval tudle v moři, nic jsem neviděl a najednou kouk, říkám si, kdyby tady tak, a připlavali brýle, to byly vaše.
5: A nevzal jste je?
2: Vzal, ale už je nemám, mě uplavali zas na mácháči. Ale... Čili Štěpánka bez brýlí, ne? Sasky,
7: já si růžový brýle určitě ponechám.
2: Růžové brýle.
7: A do metra si budu brát zase ty tmavý a rádiovku na hlavu. Já to mám jako maskáče totiž.
2: Čili ten chlap, co tam sedává v rohu, to jste vy. Pavlo, co ty brýle? Zůstaneš s brýlemi navždy?
6: No, nikdy neříkej nikdy, nebo neříkej navždy, navždy, nebo jak se to říká, já nevím, já to střídám, já mám ráda změnu, já nemám ráda, když je dlouho něco stejného, takže chvíli s brýlemi, chvíli bez brýlí, no tak někdy ty čočky, teď mám jedny růžové brýle, tak ty teď taky mám moc ráda, tak když ráno nasadím, tak hned je ten den veselější.
2: A ty bys měla brát na ty zprávy, někdy mám pocit,
6: ve zprávách, tak ve zprávách si myslím, že určitě vždycky s brýlemi. Já myslím, že to k tomu patří, že to je, podporuje tu serióznost toho podání. Šo, Štěpánko?
5: Je to tak. Ano, ano.
2: A je pravda, že vlastně každá televize v těch hlavních zprávách má někoho obrýleného, no? Že v České televizi Marcela Augustová má brýle a není to tak trošku tím, že vaše kolegyně brýle nemají a vy chcete mít něco extra?
5: No. Ano. Já vlastně žádný dioptrie nemám, já mám nulu, ale nosím je, abych je měla.
2: Ano, chápu, že jinak byste se do tohoto tobogánu nedostala, čili už ano. Léta jste pracovala s těmi brýlemi na to. Ano, čili brýle. Karle, co vy a brýle?
4: No, moje brýle respektoval i pan režisér Podskalský, takže ve filmu Ta naše písnička česká jsem hrál mnicha s mými tmavoobroučkovými brýlemi. Tak já si je nechám už. Ale jak jste říkal, že plavaly ty brýle jo, v tom moři,
2: ano.
4: Tak je, jenom v rychlosti blesku, abych to stihnul, starý for, který se vykládá, jako že se každému staví, je skupina důchodců v moři a jeden ten důchodce jenom povídá, Ježíš, já jsem ztratil zuby a teď jeden povídá takhle, a nejsou to tyhle? A on povídá, ne, ty to nejsou. Takže to tak mohlo být třeba s těma brýlema.
2: Ano, milí posluchači, milí diváci, pokud někde najdete plovoucí brýle, víte, že je máte vrátit. Pavlo, ty jsi si pečlivě uklidila všechny brýle do své taštičky a nechala jsi tady ležet ty, které tak obdivovala Saskie. Jak prosím vás dopadne tenhle ten napínavý příběh v tobogánu?
6: No, samozřejmě úplně jednoduše. Paní Saskie velice ty brýle slušely, já už je v životě nevemu na nos, takže
7: slušely. I když má těch 5 dioptrií.
6: Jsou tam 3, ale to skla se dají vyměnit.
2: No, pan Štědrý ví, jak rychle zničit skla, víte, ten má takovou životní zkušenost.
5: Já chci ty sluneční.
6: Štěpánka na mě poulí, ale...

Děkuju vám moc. Děkuju. Příští týden Tobogán s Petrem Jančaříkem a budou tady hvězdy dětských filmů. Ondřej Kepka, Iveta Kornová, Ladislav Ondřej. Zpívat vám bude Václav Neckář a za 14 dní pozor, den otevřených dveří v Tobogánu a všichni nebo většina vašich oblíbených moderátorů, jak to vidičů z Českého rozhlasu 2. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka, zpívá vám Karel Štědrý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Džunglí i peklem. Zapomenutí Čechoslováci v bitvě o Filipíny.
1: Před sebou mám zažloutlý článek z novin. Je datovaný 17. května 1946, tedy rok po skončení druhé světové války v Evropě. Titulek článku: Čechoslováci bránili Batan. A podtitulek: Vojenský ataše amerického velvyslanectví odevzdal vyznamenání. V článku se uvádí:
0: Vláda Spojených států udělila vyznamenání Medal of Freedom československému občanu Arnoštu Morávkovi za jeho zásluhy v bitvě o Batán na Filipínách. Podle citace připojené k medaili projevil neobyčejné schopnosti a mimořádnou osobní statečnost při činech, které velmi pomohly hrdiným obráncům Batánu v době od 30. prosince 1941 do 9. dubna 1942. Při jedné příležitosti se mu podařilo s několika krajany proniknout zemí nikoho do Orany, kde se zúčastnili rozmontování rýžových mlýnů, jichž bylo naléhavě zapotřebí, a jejich dopravy zpět na Batán pod neustálou nepřátelskou palbou. Pomáhal pak při opětném postavení mlýnů, na nichž záviselo dodávání rýže vojsku po celou dobu hrdinného boje.
1: Zmíněný článek se pro mě stal jedním z mnoha vodítek při dalším pátrání. Článek a pak ještě jedna kniha. Její název: Slzy v temnotě, s podtitulem Batanský pochod smrti. Autory knihy jsou Michel Norman a Elizabeth Normanová. Pojďme tedy nyní odkrývat tajemství dvou mužů. Mužů, které semlela jako 10 000 dalších válka o Filipíny. Jeden Američan, druhý Čech. Prvnímu bylo tehdy v roce 1941 teprve 23 roku, druhému 50. Jejich jména: Ben Steele a Arnošt Morávek. Někdejší hunák dobytka z Montany a válečný dobrovolník. Vedle něho rodák z obce Lány na Svitavsku, světoběžník a posléze úctyhodný občan hlavního města Filipín, Manily. Citujeme z knihy Michela Normana a Elizabeth Normanové Slzy v temnotě.
0: Ben Steele žil odmala v borovém svahu u křišťálového pramene ve stínu Bull Mountains na montanské východní stráně. V 8 letech uměl jezdit na koni, zacházet s lasem a střílet. Na sklonku léta 1940 pracoval ještě jako táborový zásobovač na velké ovčí farmě. Ovšem už za pár měsíců, ve 22 letech, dobrovolně vstoupil do armádního leteckého sboru. Posléze byl odvelen na Filipíny, aby zde bojoval proti Japoncům.
1: Co se týče Arnošta Morávka, který se narodil 31. prosince 1886, vyrůstal jako obyčejný venkovský kluk. Žádná práce mu nebyla cizí. Zřejmě měl i sklony pro dobrodružství, jinak by se asi těžko vydal do světa. Není tomu tak dávno, kdy vnuk Arnošta Morávka, inženýr Vlastimil Šipl, napsal také na základě unikátních informací, které vypátrala jeho dcera Andrea žijící trvale ve Spojených státech amerických, obsáhlou stať nejenom o svém dědečkovi, ale rovněž o tehdejších událostech na Filipínách. V jeho stati můžeme o Arnoštu Morávkovi číst.
0: Do světa se dostal jako obchodní zástupce postupně několika obchodních firem, škodových závodů v Plzni, Omnipolu a firmy Baťa. Procestoval Evropu, Asii i Dálný východ. V Indii se seznámil se svou pozdější manželkou, Angličankou Emily Fitzgerald Wadhams. V roce 1923 se nakonec usadili v Manile.
1: Jak mi vnuk Arnošta Morávka při našem osobním setkání řekl, v Manile tehdy nebyl jeho dědeček, co by Čech, zdaleka sám.
2: Ano, tam byla skupina Čechoslováků, byli to úředníci a obchodníci právě a zástupci firmy Baťa, který se združili v nějakém krajánském spolku kolem československého honorálního konzulátu. A ten spolek právě u Černa vedl v roce 1941, tehdy 50 letý můj děda Arnošt Morávek, A v době, kdy vypukla válka, vlastně on už 18 let žil v Manile, takže znal tamní poměry, znal zvyky, znal všechno. Tam tedy žili společně s manželkou Emily Fitzgerald. Byl tam jako dobře vážený a situovaný obchodník.
1: Dodejme, že na konci 30. let pracoval Arnošt Morávek coby správce pražírny kávy. Klíčovým okamžikem pro naši komunitu Manile se staly mnichovské události v 38. roce. Posléze 15. březen 1939, kdy do naší země vstoupila nacistická vojska.
2: Již po obsazení Sudet německými vojáky v září 1938 a v březnu 1939 i celé České republiky, skupina těchto Čechoslováků odeslala do Prahy generálovi MacArthurovi, který nabídl své služby americké armádě.
1: Generál Douglas MacArthur odešel sice v roce 1937 do výslužby. Nicméně v době hrozby války v Tichomoří byl povolán zpět do služby, aby se záhy stal velitelem spojeneckých vojsk bojujících v Pacifiku. Na Filipínách měl za úkol připravit obranu proti japonskému útoku. Žádosti Čechoslováků generál vyhověl až po 7. prosinci 41. roku. To když Japonci napadli Pearl Harbor, což odstartovalo vstup Američanů do druhé světové války. Dlužno dodat, že Čechoslováci měli tehdy na výběr. Zásluhou statutu občanů protektorátu Čechy a Morava mohli zůstat neutrální a tím by se vyhnuli jakýmkoliv komplikacím s Japonci, kteří byli spojenci nacistického Německa. Místo toho se ale dobrovolně vydali na cestu, která jim mohla přinést strádání a také smrt. Čechoslováků, kteří se tenkrát přihlásili do americké armády, bylo tehdy v Manile 14. Inženýr Vlastimil Šipl ve své stati uvedl.
0: Dne 29. prosince 1941 kontaktoval Čechoslováky vojenský ataše plukovník Michael A. Quinn a povolal je na základě jejich předchozí žádosti do služby. Byli odvezeni na poloostrov Batán, kde složili přísahu věrnosti Spojeným státům americkým. Dostali osobní průkazy dokazující, že jsou civilními zaměstnanci americké armády, neoznačené uniformy, odtahová vozidla a byli rozděleni do tří skupin.
1: Přestože generál MacArthur ujišťoval ještě těsně před válkou ministerstvo války, že Filipiny bude v případě nutnosti bránit na 200 000 vojáků, na začátku války měl generál k dispozici pouze polovinu mužů ze slibovaného množství. Knize Slzy v temnotě se píše.
0: Kromě toho se armáda MacArthura skládala z peruti neprověřených bombardérů B-17 a jejich neskušených pozemních týmů, z malé posádky ožralých vagabundů, jak se americkým vojákům v tropech někdy říkalo, 10 000 filipínských zvědů a 80 000 záložníků filipínské armády v teniskách a kokosových helmách. Těmto vojákům v předvečer války vydal Douglas MacArthur následující rozkaz. S nepřítelem se střetneme na pobřeží, zastavíme ho za každou cenu. O ústupu nemůže být řečí.
1: Je 21. prosinec 1941. Břehům Filipín připlouvá na 80 japonských dopravních lodí. Časně ráno 22. prosince spouštějí Japonci na vodu vyloďovací čluny. V knize Slzy v temnotě můžeme číst.
0: Většina útočníků se vylodila, aniž by museli vypálit jedinou ránu. Přistáli u nestřežených písečných pásů a okamžitě se připravili k přesunu do vnitrozemí. V půli dopoledne měli už Japonci na filipínské půdě tisíce mužů a začínali tlačit směrem k centrální pláni.
1: Ben Steele sloužil právě na filipínské letecké základně Clark Field. Už v první fázi války dokázali Japonci zničit takřka celé zdejší americké letectvo. Ben Steele pak a s ním tisíce dalších amerických a filipínských vojáků panicky ustupovali před drtivými japonskými kleštěmi. Cesty byly zacpané pěšími, ale zejména také spoustou nákladňáků, tanků, včetně nejrůznějších civilních vozů. Tohle všechno bylo snadnou kořistí pro japonské letectvo. A jaká tehdy byla úloha 14 Čechoslováků v čele s 50-letým Arnoštem Morávkem? Jeho vnuk, inženýr Vlastimil Šipl, mi vyprávěl.
2: No, oni potom v té fázi, kdy tedy je přijela do svých řad americká armáda jako dobrovolníky, tak oni zajišťovali ty volné trasy po bombardování japonských letadel, aby byly vždycky volné pro přestuny amerických vojsk. To bylo velmi důležité pro Američany, protože ty Japonci prostě bombardovali téměř neustále.
1: Jinými slovy, Čechoslováci měli za úkol udržovat průchodnost zásobovacích tras v džungli. Pracovali takřka neustále pod bombami. Inženýr Vlastimil Šipl cituje ve své stati také výrok plukovníka Michela Kvína. Ve zprávě napsané v roce 1946 uvedl:
0: oddanost Čechoslováků ve službě pro Spojené státy americké a práce, kterou odvedli v tak nebezpečných podmínkách, byla nevídaná.
1: Špatně vycvičení vojáci ustupovali před japonskou přesilou. Dne 31. prosince 1941 se většina filipínsko-amerických vojsk stačila přemístit na poloostrov Batan a Homa. Vojákům však bylo jasné, že se tu bez posil dlouho neudrží. Velkým problémem se kromě jiného stalo zásobování vojáků. Arnošt Morávek, který byl velitelem skupiny Čechoslováku, přišel s odvážným nápadem. Už o tom byla řeč v úvodu. Opět vypráví inženýr Vlastimil Šipl.
2: Vlastně v době, kdy už Japonci obsazovali poloostrov Batan a tam proti sobě stály japonský a americký jednotky, zásobování těch jednotek prostě vázlo. Američani zjistili, že vlastně nedaleko ty linii Japonců, že jsou dva mlýny na rýži. A tak po nějaké diskuzi prostě Morávek navrhl, že by s nějakým komandem se pokusil ty mlýny dostat na tu stranu Američanů, což teda se jim podařilo. Po 36 hodinách se vrátili, přestože celou dobu byli pod palbou, tak Japoncům pod nosem zdemontovali ty mlýny a převezli na americkou stranu, čímž významným způsobem pomohli americké armádě vlastně v problémy se zásobování.
1: Tuto akci po válce popsal vzpomínaný plukovník Michel Kvín. Popsal riskantní akci sedmi Čechoslováků, kteří pod vedením Arnošta Morávka pronikli na území nikoho do oblasti Orani těsně před japonskou frontou. Michel Kvín uvedl:
0: sám jsem nevěřil, že se z této akce vrátí, ale když se všichni vrátili po 36 hodinách živí, byl to zázrak. Otevřel jsem láhev staré whisky, kterou jsem schovával pro speciální příležitost.
1: Uchovala se jména účastníků této akce. Kromě Arnošta Morávka to byli Josef Břoch, Pavel Fuchs, bratři Leo a Bedřich Hermanovi, Fred Lenk a Otto Hirsch. Všichni byli později oceněni nejvyšším vyznamenáním, které tehdy mohli civilisté dostat. Medaili Freedom. A co v této době dělal Ben Steele? Patřil mezi vojáky, kteří se zbraní v ruce bránili Batan, poloostrov, kterém autoři knihy Slzy v temnotě Michel Norman a Elizabeth Normanová charakterizovali takto.
0: Poloostrov Batán, jenž připomíná tlustý palec o délce 48 a šířce 24 kilometrů, leží mezi Manilským zálivem a Jihočínským mořem. Jeho středem se táhne řada hor, přerušená pouze jedním širokým průsmykem, který prochází z pobřeží na pobřeží přes zúženou část poloostrova.
1: Bojovalo se na planinách, také ale v džungli. Tam, kde vlhkost neklesala pod 70%, a kde teploty přesahovaly 38 stupňů. Muži si to připadali jako ve skleníku. Mezi vojáky řádila malárie, také úplavice. Byli hladoví. V dubnu 1942 už byla situace neúnosná. Přibývalo mrtvých a také zajatců. 9. dubna 1942 rozšířil řady zajatců také Ben Steele. Knize Slzy v temnotě si můžeme přečíst o prvních okamžicích Benova zajetí. To když vyčerpaní zajatci byli nuceni nést japonským vojákům těžké vaky. Každý z nich vážil 30 i více kilogramů.
0: Američané je nemohli unést a začali klopítat. Hajaku, hajaku, pospěšte si, volali vojáci a rýpali do nich bodáky a pažbami pušek. Pro muže, jejichž svaly dávno ochably pod výživou, to byla zdrcující váha. Ach bože, vzdychal Ben Steele pod vousy, to jsou muka. Tak jako několik dalších kamarádů se po chvíli zhroutil. Když vzhlédl, stál nad ním japonský voják a napřahoval nohu. Ben Steele si zakryl rukama hlavu, jeho tělo se při každém kopanci třáslo. Někteří prosili o slitování, už ne prosím, ale Japonci brali prosby jako znamení slabosti a co hůře, neposlušnosti. Čím víc někdo křičel, tím víc si vykoledoval ran.
1: Toho dne, 9. dubna 1942, obdržela již většina filipínských a amerických velitelů v poli rozkaz, že se mají vzdát. Do zajetí tenkrát padlo i několik Čechoslováků. Jan Břoch, Pavel Fuchs, Leo Herman, bratři Fred a Hubert Lenkovi a pak ještě také pan Šmelkes. Morávkovi a zbývajícím Čechoslovákům se podařilo uprchnout. Díky kontaktům, které mezi domorodci měl, se Arnoštu Morávkovi podařilo sehnat bárku, aby s ní odpluli. Kromě Morávka to ještě byli Karl Aster, Frank Herman, Otto Hirsch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Tony Volný a ještě jeden Čechoslovák, příjmením Dančák. Inženýr Vlastimil Šipl upřesňuje.
2: Ta druhá skupina právě, tak těm se podařilo ještě se přeplavit na ostrov Corregidor, to byla pevnost ještě americká, tam se ještě asi měsíc vrátili Japoncům, ale nakonec byli taky zajmutí a dostali se do těch koncentračních táborů japonských, ve kterých teď něco jiné strádali.
1: Arnošt Morávek a jeho druzi padli do zajetí 8. května 1942. Vlastimil Šipl ve své stati píše.
0: Poté byli společně s americkými zajatci vedeni pod bodáky Japonců do věznice Bilibid v potupném pochodu vítězství Manilou, který byl psychologickou i faktickou demonstrací japonské nadvlády nad Američany. Arnošt Morávek byl dle očitého svědectví jedním z těch, kteří již nemohli chodit, upadl a omdlel. Vojáci ho v bezvědomí hodili spolu s ostatními na káru a odvezli neznámo kam. Tomuto pochodu byla nucena přihlížet spolu s ostatními zajatými ženami i jeho manželka Emily, která o něm pak více než 3 roky neměla žádné zprávy.
1: Nicméně Arnošt Morávek a jeho druzi ze skupiny se vyhnuli vysilujícímu pochodu džunglí, který vešel do dějin války o Filipíny pod názvem Batanský pochod smrti.
2: A potom si je přesunovali džunglí do koncentračních táborů, kde tam bylo několik, a cestou nesmírně trpěli a umírali, protože neuměli japonský jazyk a ty Japonci byli velmi agresivní a jakmile někdo upadl nebo prostě měl nějaký problém, tak ho bez milosti likvidovali a takhle umřela obrovská spousta zajaců, jak tedy Filipínců, tak i Američanů. Tam bylo vlastně 26 tisíc Američanů a 86 tisíc Filipínců, kteří se museli vzdát. Umrtnost byla obrovská.
1: V knize Slzy v temnotě můžeme číst.
0: Skupiny otrhaných mužů odcházely v intervalech. Polovina ze 76 tisíc zajatců vykročila na cestu 10. dubna poblíž Marivel na špici poloostrova. Po dobu asi 10 dní se pak v různých bodech podél 50-kilometrového úseku mezi Marivel a Balangou, provinčním hlavním městem zhruba v půli cesty poloostrovem, denně vynořovali z kopců nebo džungle další houfy Filipínců nebo Američanů, které Japonci shromažďovali do skupiny a posílali po Old National Road na sever. Během prvních dní se vydalo na cestu tolik lidí, jeden houf následoval těsně za druhým, že vypadali jako procesí bez konce. Řady zajatců kam až oko dohlédlo. Předlouhé kilometry znavených, špinavých, umouněných mužů se sklopenými hlavami, kteří se po kotníky vlekli v prachu. Těch 106 kilometrů, které urazili, se stávalo z několika etap.
1: Mezi zajatci, kteří umírali po desítkách, byla také, jak už víme, skupina Čechoslováků. Dvěma z nich bylo souzeno, aby tuhle cestu smrti nepřežili. Muži putovali hladoví, žízniví, jídla a vody měli minimálně. Byli dehydrovaní a neustále se museli být na pozoru před japonskými bodáky, kterými je věznitelé popoháněli. Opět dejme slovo knize Slzy v temnotě.
0: Pokud se nějaký zajatec vlekl, zaostával za oddílem nebo zpomaloval tempo, většina dozorců ho prostě rýpla dozad nebo dohýždí dost hluboko na to, aby ho popohnali a přiměli připojit se zpátky k formaci. Pokud se však někdo nezvedl, obvykle v něm bodák skončil zaražený až pojílec.
1: Zajatci pochodovali v úmorném vedru stále na sever. Vodu směli pít pouze ze zablácených kaluží. Kdo padl, ten byl zabit. V San Fernando pak byli nahnáni do železničních vagonů. Po 3 hodinách jízdy je čekal další pochod džunglí do tábora O'Donnell. Pochod smrti nepřežilo 2330 Američanů a 7000 Filipinců. Zahynuli také 2 Čechoslováci. Co se týče Bena Steela, skončil v táboře O'Donnell. Při těžké práci dostal malárii a ocitl se na prahu smrti. Přežil, aby se pak ocitl ve věznici Biribit, tam, kde byl také uvězněný Arnošt Morávek. Čas odplaty se ale blížil. Dne 22. října 1944 se na Filipínách vylodila americká vojska. Začala nová bitva o Filipíny. Krátce poté ale došlo k tragédii, která zasáhla velkou část zajatých Čechů. Inženýr Vlastimil Šipl ve své práci uvedl.
0: Krutou ironií osudu části zajatých Čechoslováků, kteří bojovali na straně Američanů, je skutečnost, že přežili pochod smrti i dlouholeté strádání v japonských táborech, ale nakonec, jak po válce zjistil jejich spolubojovník Karl Ester, zemřeli po náletu amerických letadel téměř na konci války v roce 1945.
1: Stalo se tak na moři, byli převáženi na otrocké práce v dolech. Zahynuli Pavel Fuchs, Fred Lenk, Jan Břoch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Antonín Volný. A osudy Arnošta Morávka? V zajetí strávil 3,5 roku. Opět jeme slovo jeho vnukovi, inženýru Vlastimilu Šiplovi.
2: Babička byla taky zajímutá, pracovala v prádelně u Mazu, což ji vlastně zachránilo život. Takže u dědovi nevěděla 3,5 roku. Pak když vlastně končila válka, tak se všichni navzájem nedali, tak babička našla ve velmi zuboženém stavu, protože dřív vážil 110 kg a teď měl 59. Dlouho se z toho tak si zpamatoval.
1: Krátce po osvobození byl Arnošt Morávek přijat samotným generálem Douglasem MacArthurem. Ten Arnoštu Morávkovi osobně poděkoval. Nejenom jemu, ale i dalším Čechoslovákům, kteří se po boku spojenců účastnili bojů o Filipíny. Znovu vyzvedl zvláště akci, kdy pod palbou demontovali vzpomínané rýžové mlýny, čím zajistili lepší zásobování vojáků. Pak už válka definitivně skončila. Také pro Arnošta Morávka.
2: Těch Čechoslováků se do Československé republiky se vrátil vlastně jako jediný ostatní cestoval do Spojených států, a přední nevrátil. On se vrátil založit si nějakou živnost, takže za náhrady vojenské, které dostal od americké armády za zničený majetek na Filipínách, protože on tam přišel vlastně o všechno, tak v rámci vojenských náhrad od americké vlády si zakoupil zařízení slepičí farmy a začal hospodařit. No ale bohužel netrvalo to dlouho, protože 48 ho násilím sebrali a on se překonal všechny útrapy těch koncentračních táborů a všeho, tak nakonec v roce 1950 zemřel na banální záležitost komplikací po zánětu slepého střela.
1: Brzy na to zasáhla další rána osudu. Morávkova žena Elizabeth, která s ním přijela do Československa, byla v duchu tehdejší československé devizové politiky donucena, aby převedla peníze, které manželům Morávkovým zůstaly v zahraničí, do Československa.
2: Takzvaně to spravedlivě nahradili takzvanýma bonama, které samozřejmě hodnotově naprosto neodpovídaly tomu, co musela převést a vlastně o ty finanční prostředky de facto zase přišlo.
1: Vlastimil Šipl, jehož maminka byla dcerou manželů Morávkových, pak dožívala v jejich rodině.
2: Pamatuju se na to jako malý kluk, že přijde babička, Angličanka babička, tak jsme čekali, až přijede. Babička přijela, mimo jiné tedy těch zavazadel moc neměla, ale měla krásnou vyřezávanou truhlu. Takovýho tmavýho ebenovýho, která byla nádherná, takže v nás byla velmi zvědavost jako dětí. Byla si tedy zamykala tu truhlu, že tam měla vzpomínky na dědu a jednou zapomněl namknout. Ale děti zvědaví jsme do truhly vlezli a právě jsme tam objevili takovou krabičku malou červenou a v té krabičce bylo vyznamenání Freedom. To jsme ještě tykrát nevěděli pořádně, jako, co to znamená. A výstřížek z novin o tom, že děda byl vyznamenán právě tímhle nejvyšším americkým vyznamenáním, který může získat civilista od americké armády. A de facto, jak jsem se pak dozvěděl, tak druhý člověk v České republice dostal to vyznamenání pouze Václav Havel.
1: Na rozdíl od Arnošta Morávka, Ben Steele dostal šanci prožít v Americe ještě dlouhý a zajímavý život. Již ve vězení v Billy Beat začal tajně kreslit. Po válce vystudoval výtvarnou akademii a jeho kresby zachycující jeho zážitky ze zajetí, včetně batanského pochodu smrti, zná dnes celý svět. Když v roce 2011 oslavil své 93. narozeniny, vyšla o tom po celé Americe spousta článků. V té době se také konečně, po dlouhých desetiletích, začalo u nás mluvit o zapomenutých Čechoslovácích, kteří bránili Filipíny. Již dne 1. února 2004 tehdejší ministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda odhalil v Manile vedle památníku amerických vojáků a filipínských skautů pamětní desku se jménem Čechoslováků, kteří v době bojů o Filipíny zahynuli. Ti lidé prošli bez nadsázky peklem a jak už víme, nemuseli. Přesto do toho šli, aby tisíce kilometrů od domova bojovali i za svobodu své země. Byli vedeni u nás dnes spíše zapomínanými hodnotami, jakými jsou zodpovědnost, čest, vlastenectví.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
2: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se strahem.

go a shoulder solo.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naše dnešní hudební setkání bych rád věnoval Valdemaru Matuškovi, se kterým můj orchestr 10 let úspěšně spolupracoval. Věřím, že se vám dnešní výběr písní v podání Valdy bude líbit a že vám jeho nahrávky s naším orchestrem přinesou příjemné vzpomínky. Tak už jenom hezký poslech.

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my roka půl stáli v Liverpoolu, nalitý jak děla.

S Valdemarem Matuškou prožil můj orchestr krásná léta a já jsem měl to štěstí, že jsem pro něj mohl připravit široký repertoár z atraktivních skladeb, na nichž jsem se podílel jako aranžér. Dovolilo mi to nejen objevovat pro jeho zpěvník zajímavý repertoár, ale současně hledat nové zvukové kombinace a používat méně obvyklé hudební nástroje. Myslím, že i díky tomu mnohé z našich nahrávek přežili neúprosnou prověrku časem a vzedmuté vlny nejrůznějších módních trendů.

O hřebíčku zahradnický v podání Valdemara Matušky. Ten měl k lidovým písničkám odjakživa vřelý vztah. Už v roce 1950 se stal sboristou Československého státního souboru písní a tanců, ale to už je všechno dávná historie. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku, Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vedle Jiřího Suchého, který Valdovi napsal slova k jeho prvním semaforským hitům, našel zpěvák své textaře především v Ivu Fischerovi a Zdeňku Borovcovi. Někdejší dlouholetý dramaturg divadla Rokoko Ivo Fischer napsal pro Valdu mimo jiné slova k písni Jo, třešně zráli, žlutý růže z Texasu, tuhle rundu platím já, s Bohem lásko a slavíci z Madridu. Také texty písní, které teď zaznějí, pocházejí z jeho autorské dílny.

tolik písně Valdemara Matušky s texty Ivo Fischera. Druhým z textařů, který našel s Valdemarem společnou řeč a o kterém jsem se už zmínil, byl vystudovaný scénárista a dramaturg Zdeněk Borovec. A napsal pro Valdu mimo jiné slova k písním Až mi pán Bůh vzkáže, Modrý sarafán a Santa Lucia. Tady jsou.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také

A jsme téměř u konce dnešních šlágrů od srdce, které jsem věnoval vzpomínce na Valdemara Matušku. A věřte mi, že na Valdu vzpomínám často a rád. Mějte se hezky, nezapomeňte na naše další společné hudební setkání a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí váš Václav Hybš.

kulatej a ja sem na ňem rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj, než mě zpátky zavolaj,

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Umím si představit, že na ní lecjaká žena pohlíží nejen s obdivem, ale i s jistou mírou drobné závisti. Je totiž krásná, úspěšná, oblíbená, pohodová. Zkrátka jeví se jako šťastné stvoření. Měla bych návrh, milé dámy i pánové. Pojďme od této bytosti raději získat recept na to šťastné rozpoložení. Pojďme se jim nechat naočkovat. Myslím, že to půjde jako po másle. Vítám tady dámu celoživotně spjatou s televizí, která ovšem bravurně obstojí i v rozhlase. Ostatně také s ním má společnou minulost, nebo kousek společné minulosti. Moderátorka, pětinásobná nositelka ceny TT v kategorii hlasatelka dne, paní Saskia Burešová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy možná tak krásně záříte, paní Saskio, i díky červencovému datu narození. Umíte v sobě najít slunce i v ponurých dnech?
2: Určitě, i když přiznávám se, že třeba měsíc listopad to není šálek mého čaje, jak se říká, lidé trpí depresem a já se ráno říkám, je krásně. Prostě musím si navodit dobrou náladu. A myslím, že tím, že se netrápím maličkostmi, tak se cítím daleko lépe.
1: No a pak ve vás bude lecos z toho jižanského vyzařování.
2: Určitě.
1: Protože když vás občas přirovnávají k Sofii Lorenové, tak nejsou daleko od pravdy, jelikož maminka byla poloviční Italka. Vytvořila, jak se patří, italskou domácnost?
2: Ano.
1: Jak to vypadalo?
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Pany, tatínek byl Pana, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Pany je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Pana, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Já to ve vás všechno vidím, ten jo, temperament jo. A zároveň tu potřebu být precizní, myslím,
2: ano,
1: že to precizní, z vás vyzařuje.
2: Ano, precizní lev, to je strašné spojení. Já takhle obtěžuju celou svoji rodinu, protože všechno musí být perfektní. Nikdy vlastně nic nestačím, protože já chci mít všechno v ažuru. Já chci odpočívat tehdy, když mám naklizeno, napečeno, navařeno, všichni jsou v pořádku, to musím zkontrolovat, včetně vnuček, a pak jsem teda schopna si uklidnit a odpočinout, ale to nikdy nemáte, takže já neumím odpočívat.
1: No, to vám teda nepřeju. Ta vaše maminka krásně malovala, milovala výtvarné umění.
2: Ano.
1: Máte po ní výtvarné nadání?
2: Bohužel nemám, ale řekla bych, že moje vnučka má.
1: Máte z toho radost?
2: Mám z toho radost. Ale ona je takový studijní typ, takže já si myslím, že se bude ubírat jinou cestou.
1: Ale já když se na vás dívám, tak bych řekla, že máte vysoké estetické cítění, které se promítá do vaší vizáže. Jak se vlastně rodiče poznali? Vy už jste říkala, že tatínek byl stoik, maminka horká Italka, poloitalka. Kde se takhle potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřil. Žili. Ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče, tudíž já také se nechci. Víte, jak dlouho jsem vdaná? 47 let. To je úspěch v této branži, že jo?
1: To je. Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano. Ano, bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té, které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, tak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Jak dlouhé byly úseky, které jste takto namlouvala ve francouzštině? To si vůbec nedokážu představit.
2: No tak to bylo, když jsem třeba vedla francouzskou delegaci a uváděli jsme ten který film, že jo? Takže jsem mi musela všechny představit a tak dále, něco říct o tom filmu. No delší úseky.
1: Neuvěřitelné. Ale to humanitní vzdělání nebo směřování ve vás rozhodně uvízlo. Vy jste prý velmi ráda recitovala už jako holka.
2: No Ježíš Maria, snad už mateřský. školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
3: A dneska si také čtete poezii?
2: Velmi málo, ale občas ano.
3: Také máte velkou vášeň a zálibu v přírodě, zahradničení. Má i tohle kořeny už v dětství?
2: Možná, že jsem byla ovlivněna maminkou a potom, víte, při práci na zahradě si tak nějak vyčistíte hlavu a pak je to úžasné v tom, že tam vždycky vidíte výsledek té své práce. A to je báječné, protože při té naší profesi vlastně největší odměnou je vám potlesk. Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
3: Já vás musím pobavit. Víte, kdy tleskají moje děti mě? Když šťastně jako řidička dorazím do cíle.
2: Tak já sice jsem si udělala řidičský průkaz, ale když manžel viděl, jak řídím ze začátku samozřejmě, tak říkal: víš co, nech se vozit. A já se opravdu radši nechávám vozit, zvlášť teda teď při tom provozu. Vůbec toho nelituji, takže jezdím buď to televizními auty, nebo taxíkem, anebo mě vozí syn nebo manžel.
3: Dynamicky míříme do času dospělosti a současnosti, ale já bych se přece jenom ještě v tom dětství chvilinku zdržela. Já bych řekla, že jste byla taková způsobná a poslušná panenka. Bylo to tak?
2: Byla, prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali: to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky, že to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, když mě chválili, to si přesně vzpomínám.
3: Ani jeden průšvih by se tam nenašel. Lumpárna, rošťárna, vzdorovitost.
2: Bohužel ne.
3: Nevadí.
2: Bohužel ne, ale představte si, že já měla i takovýho syna. Úžasnýho, hodnýho, a všichni chodili a říkali: ty máš tak báječný dítě, uvědomuješ si to? A já jsem jiný nepoznala, nevím.
3: Kdo nebo co pro vás dál bylo důležité v dětství? Zmínili jsme rodiče, zmínili jsme recitaci, trošku toho divadla.
2: Divadlo, to bylo úžasné. Já už jsem vlastně i na té obecné škole chodila do dramatického kroužku, to byl pro mě prostě můj život. Takže tatínek, když mě chtěl učit italsky, znáte to, když vás někdo z rodiny chce učit, tak prostě neustále nemáte čas, tak už se jednou rozčílil a říká: víš co, tak si chodí do těch svých dramaťáků, já už tě nebudu obtěžovat. A byla to škoda, protože teď toho lituju.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Jak už víme, paní Saskia Burešová navštěvovala jako studentka vyhlášené Nerudovo gymnázium v pražské Helichově ulici a tam plně rozvíjela svou lásku k divadlu. Povzbuzovali vás i lidé z vašeho okolí, teď nemyslím úplně rodiče, protože o tatínkově nevoli jsme lecos vyslechli, ale jestli byli nějací další, kteří ve vás stimulovali tu touhu věnovat se divadlu.
3: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo. A mě to tak nějak odradilo, že jsem už neměla odvahu dále se o to pokoušet, protože mezi tím jsem dostala možnost účinkovat jako občas tedy externě v televizi. A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
2: Ta televize, to byl pro mnohé dívky a ženy sen. Vám se vyplnil, aniž byste o něj nějak vehementně usilovala. Ten herecký sen, tu metu jste nedobila. Uvízla ve vás tehdy v mládí nějaká drobná lítost, jakýsi postesk, nebo život šel dál a vy jste se k tomu stavila realisticky?
3: Někdy jo, někdy mě bylo jako na duši trošičku smutno, protože možná, že tam přece jenom kousek toho talentu hereckého bylo, tak jsem si říkala, jak by se asi ten můj život jaksi vyvíjel dál, kdybych opravdu tu hereckou profesi začala dělat. Dokonce jsem dostala několik nabídek na filmové role, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla zavedená jako hlasatelka a moderátorka, můj muž, který je televizní režisér, mi říkal, vždycky ty diváci budou v tobě vidět tu televizní hlasatelku. To dobré.
2: Ano, Saskia, už ano, proto, že ano. Máte tak výraznou nejen vizáž, ale i to jméno.
3: Ano, takže já jsem to opravdu odmítala, jo, až snad na malinkou výjimku, kdy jsem ale zase hrála televizní hlasatelku. Takže když jsem si to tak nějak všechno v té hlavě srovnala, tak vlastně toho nelituju dodnes.
2: Vaše televizní začátky sahají do roku 1967. Mm-hmm. Jaký byl první den v televizi?
3: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
2: Takže z kraje jste se ocitla po boku Eduarda Hrubeše. Mm-hmm. Je pravda, že jste do televize přišla s krátkými vlasy?
3: Ano. Já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádo, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhávala.
2: Jak dál se vaše sympatická konzervativnost projevuje?
3: No už vlastně tím, co jsem říkala, že nemám moc ráda novoty, nejsem příliš naladěná na moderní techniku, trošku je to pro mě španělská vesnice a mám ráda svůj řád, svůj pořádek, nemám ráda novoty.
2: Tady v rozhlase, když přijde nějaký nováček, anebo i ten ostřílený bard, chce-li něco zlepšovat, dá si takzvaný trestný poslech. Čili přeposlouchává své pořady, své výkony, aha, což vůbec není příjemné,
3: to ne,
2: slyšet vlastní hlas. A teď mě zajímá, jestli jste si i vy ukládala trestné asi projekce v televizi a jestli se v těch počátcích našel nějaký moment nebo něco, co bychom třeba mohli nazvat i kamenem úrazu. Co jste se snažila na svém projevu změnit, zlepšit, vycizelovat? Něco, co se vám na té Saskyi na obrazovce neúplně pozdávalo a líbilo? A věřím, že to s odstupem let už může zůstat odkryto.
3: No, víte, tenkrát nebyla možnost, abychom si třeba natočený pořad přehráli, jako je to dneska. Ale právě naopak, teď s odstupem času, když někdy vidím starý reprizovaný pořad, kdy jsem účinkovala jako mladá holka, tak prostě tam ty chyby vidím. Samozřejmě od té doby se člověk vyvíjí nějak i profesně. Tak to jo, to vidím a vůbec se na sebe nerada dívám, ale někdy jsem nucena se dívat třeba na kalendárium, protože my to vlastně vidíme v takové té syrové podobě, ale to zkompletování, všechny takové ty zábavné prvky a tak dále, ty se dodávají ve střižně, takže já se na to musím dívat ze studijních důvodů. Samozřejmě, že vidím chyby, tady ten důraz se mi nelíbil, tady to, ale to je dobrý, to je vlastně taková škola pořád profesní. Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatelé, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
2: A přiznejte se, došlo i na nějaké individuální zkoušky před zrcadlem?
3: Nikdy. Já prostě žasnu, když někdo říká, no a já si to doma cvičím. Já jsem vždycky byla pro přirozenost, ale aby si někdo nacvičoval pohyby, budu se takhle tvářit, to je umělé. Jakmile mi někdo řekne, že nějaká profesorka učila začátečnici moderátorku před zrcadlem si dělat gesta, no tak říkám, no to je ale špatná cesta.
2: A představovala jste si za kamerou konkrétní lidi tváře? Pomáhalo vám tohle?
3: Jedině, když třeba při večerníčku jsem viděla svého syna. Jinak ani ne, ale my jsme měli tu možnost, že jsme jezdili na různé besedy a jezdili jsme z pořady a tak dále a tam bylo živé publikum. Takže já jsem si to živé publikum vlastně dovedla vždycky představit.
2: Svého už zmíněného manžela, jediného dosavadního režiséra Petra Obdržálka, jste poznala právě v televizi. Čím si vás získal jako mužský?
3: No, to bylo takové velice zajímavé, protože já jsem v tu dobu byla zamilovaná úplně do někoho jiného. Přiznám se, že to byl tedy Francouz. A on byl takový dobyvatel. Najednou zjistil, že já o něj nejevím zájem. O to více samozřejmě snažil. A pak už to byl asi osud, no, tak pak to zajiskřilo, ale ne hned.
2: A jak se snažil?
3: No tak různě mi zval, říkal, víte, já bych potřeboval vědět něco o té redakci, kde nastupuji, já bych vás pozval teďko na vínečko, že bychom to probrali, no velice teda, jako to bral šikovně, jo.
2: Co byly vaše společné záliby tehdy a zajímá mě, jestli zůstaly dodnes společnými zálibami?
3: Určitě profese. A vzhledem k tomu, že my i spolupracujeme, i když musím předeslat jednu věc, když nastoupil do redakce, tak já jsem vlastně musela z té redakce odejít, protože tenkrát vůbec nebylo možné, aby dva manžele pracovali na jednom pracovišti. Takže já jsem začínala jako moderátorka a posléze jsem přišla jako programová hlasatelka do hlavní redakce programu a pak zase jsem se stala tou moderátorkou. Jako je zajímavý oblouk profesní. No, takže samozřejmě profese, my se o té profesi nebo vůbec o tom natáčení, které děláme třeba konkrétně konkrétně o kalendáru, bavíme doma, vymýšlíme a tak dále. Ale jinak také máme společnou vášeň a to je cestování, i když teď vzhledem k věku a taky k občasným zdravotním potížím už je to horší, ale rádi jsme cestovali.
2: A co byl váš nejkrásnější cestovatelský cíl?
3: Asi nejdále jsem byla na Kubě. Mně se strašně ta Kuba líbila tím, že lidé byli nesmírně otevření. Víte, to bylo úžasné. My jsme šli po ulici a tam prostě každý v zastrčeným dvorku hráli, byli veselí, prostě naprosto nespoutaní a pojďte si s náma, pojďte si přisednout, pojďte s náma zpívat. Prostě taková otevřenost, to bohužel v Česku neznám.
2: Takže zarezonovala ta vaše jižanská část
3: Nitra. Asi ano.
2: Co váš chlapeček, ten hodný Péťa, kterého jsme tady už opivovali, jak se tvářil na to, že rodiče mají poměrně nestandardní profesi? Vnímal to s nějakými rozpaky, radostí?
3: Ne, vůbec ne, úplně normálně, ale stalo se mi kolikrát, protože jsem ho neměla kam dát, tak se mnou třeba sloužil ve službě a dneska už jako je to jinak, ale dole byl takový bife, tak občas odběhnul si něco koupit a několikrát se mi stalo, že mi volali z produkce a říkali, on se přiznal, paní Saskio, že je váš syn, víte, nám by se strašně hodil do filmu. Já jsem nikdy nechtěla, aby v něčem hrál nebo aby se zúčastnil této profese. No ale nakonec to dopadlo tak, že skutečně on hrál v několika filmech, ale vybrali si ho, aniž věděli tedy, že je to můj syn, ale on byl takovej docela pohledný chlapeček a docela měl i talent, takže vím, že někteří režiséři mu radili, aby studoval herectví na DAMU, ale on je takovej plachej a není vůbec extrovert. Takže ne, nechtěl.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, někdejší hlasatelka, paní Saskia Burešová. Našel se někdo, kdo vám řekl dost podstatného k hlasatelské profesi, kdo vás, řekněme, zasvětil do tajů toho řemesla?
1: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
0: Dovolila jste si, paní Saskio, někdy na obrazovce nějakou drobonkou rošťárničku, nějaký třeba skrytý vzkaz svým blízkým nebo jinotaj, něco, co se dalo přes všechny limity a sevření té doby vymyslet pro radost sebe i druhý?
1: Ono to ani nešlo, upřímně řečeno. Ani jsme si to nemohli dovolit.
0: Vy ani váš manžel jste nebyli členy strany.
1: Ne.
0: Znamenalo to pro vás nějaká omezení nebo nějaké nemilé důsledky?
1: Mělo to milé důsledky.
0: Povídejte.
1: Protože my jsme ty texty dostávali od redakcí, na Vánoce jsme si je mohli nějakým způsobem upravovat, dokonce i psát, ale samozřejmě museli být zkontrolovány, dokonce generálním ředitelem. Ale pak byly prostě dny, kdy se třeba oslavovalo, já nevím, nějaké výročí vzniku KSČ, nebo zemřel Leonid Brežněv a tak dále. A tyto dny museli sloužit jenom straníci. To jsme dostávali takové texty, tam byly dvě červené čáry a opravdu to jako nestraník nesměl hlásit. Upřímně řečeno, já jsem byla strašně ráda. Ale mělo to ty nevýhody zase, že třeba když jsme měli jet reprezentovat v naší televizi do zahraničí, tak samozřejmě to dostávali pouze straníci. Ale mě to vůbec nechybělo.
0: V jakém předstihu jste ty texty dostávali? Mohli jste chodit připraveni už z domova?
1: Ne, my jsme ty texty dostávali ten den, takže o to bylo horší, protože museli jsme mít takzvanou krátkodobou paměť. My jsme museli do sebe vstřebat ten text a měli jsme jich samozřejmě mnoho za večer. To nebylo tak, že jsme nastoupili třeba ve 4 hodiny a naučili jsme si 3 texty. My jsme každý pořad museli ohlašovat a těch pořadů třeba do 1 do rána nebo do 4 do rána, když jsem sloužila Silvestra, tak tě třeba bylo 15. Některé byly dlouhé, když byl týden televizní tvorby, tak jsme dostávali prostě takovýhle dlouhý texty a to jsme se museli všechno naučit.
0: Měla jste nějaké mnemotechnické pomůcky nebo jak jste to nadrtila?
1: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Které dny z roku jste sloužila opravdu ráda? Byly takové?
1: No samozřejmě. Třeba Štědrý večer jsem sloužila několikrát, ale ne často, většinou to sloužily kolegyně bezdětné. Ale snad po každé, já už nevím, kolikrát jsem jistu službu neměla, byl Boží hod. A to byla velmi stresující služba, i když krásná, protože byla jedna televize a byly pouze 2 programy. Nehrály divadla, nebo někdy jenom, že v kina nehrála, všichni seděli doma u televizních obrazovek, už měli ty dárečky rozdané, takže v pohodě u kafíčka, u toho cukroví a ty sledovali ty pohádky a věděla jsem, že ta sledovanost je teda mimořádná, takže o to větší samozřejmě byl stres a zodpovědnost, ale zase to byla služba krásná, protože nám ušili na to nádherné šaty, které nám neříkali pane, my jsme je museli vracet samozřejmě, ale víte, mělo to takovou tu slavnostní atmosféru a bylo to všechno živé.
0: A pak z toho vyrostla velká přízeň a zájem diváků, které někdy nabrali rozměrů milých, hřejivých, roztomilých a někdy možná až trošku zatěžujících.
1: Ano. Ty projevy přízně, ty byly milé, ale pak taky byly projevy trošku obtěžující, když vás někdo pronásledoval až do bytu a čekal na vás a spal vám do schránky květiny, nebo dopisy jsme dostávali, byli taky lidé, kteří byli trošičku jako psychicky na tom špatně, takže měli představu, že si mě musí vzít a tak dále, to už naštěstí nehrozí. No ale převažovali samozřejmě ty kladné ohlasy.
0: A který si vybavujete Čím vás někteří diváci opravdu potěšili, zahřáli, když jste si říkala, žiju v krásné zemi?
1: No, třeba napsala stará paní, že díky mně není osamělá, že si se mnou povídá, že my jsme mluvili k divákům, že jo, a navíc každý ten pořad se ohlašoval, odhlašoval, do toho jsme mohli dát takový nějaký ten osobnostní prvek, tak ona měla pocit, že když si pustí tu televizi, takže vlastně není osamělá. To se mně líbilo, já jsem si říkala, tak jako přece jenom ta naše práce má nějakou odezvu, má nějaký smysl. A nebo se mi třeba stalo, když jsem v tramvaji, ještě prosím, nebyla jsem v těchto letech, byla jsem mnohem mladší, jsem stála, takový mladší pán i hned vyskočil a říkal, prosím, sedněte si. A mě to velmi zarazilo, protože jsem si říkala, no tak ježišmarja, ještě nejsem tak stará, ale nicméně jsem říkala, opravdu to myslíte vážně? On říkal, ale to je pouze z úcty, takže to mě potěšilo.
0: Hezka. Byla jste to právě vy, kdo 1. ledna 1993 vítal občany nově vzniklé České republiky a mnozí tehdy nacházeli ve vašem hlase dojetí. Bylo tam skutečně?
1: No, abych se upřímně přiznala. Částečně bylo, ale částečně to byla taky veliká tréma, protože já jsem měla, o tom jsem se vlastně nezmínila, nejenom ty služby na Boží hod, ale asi 80% Silvestru. Někdo prostě měl pocit, že jsem silvestrovský typ, takže jsem neustále sloužila Silvestra a všechno se samozřejmě vysílalo živě. A ten den, kdy jsem nastoupila asi v 16 hodin do služby, tak jsem měla krásně připravený texty, zpracovaný, pokud šlo o svátky, tak jsme měli možnost den předtím si ty texty vyzvednout od redakcí a zpracovat sami. Takže jsem nic zlého netušila. O půlnoci myslím, že měl mluvit pan Klaus, takže jsem si říkala, tak to je v pohodě, do té doby ty mý textičky a to všechno zvládnu, no ale asi v 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No byla to taková, já tomu říkám myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní. No a přinesli mi tenhle text, abych se to naučila. Mezi tím už jsem samozřejmě se připravovala na další, protože vždycky po hodině jsem odhlašovala, ohlašovala. Takže jsem měla strašnou trému, ale učila jsem se opravdu velice pilně tento text, jenomže problém byl v tom, že mi neustále volali a říkali, prosím vás, my tam máme ještě několik změn. Takže třetí odstavec zleva. A teď já jsem v tom měla takový škrtance. Nejenom se to naučit nazpaměť, ale vůbec se v tom vyznat byl problém. No, zkrátím to. Pamatuju si, že se mi snad třásly i kolena. Byla jsem trochu dojatá tréma a ono se to všechno tak jako smísilo a ten výsledek byl, že jsem někde potom četla, že i Saskia Budyšová byla dojatá z toho, jak rozdělovala republiku o půlnoci a ještě to šlo na obou programech. Prostě nevyhnul se mi ten divák, jo, nemoh. Byl to nervák, ale ráda na to vzpomínám.
0: A podíváte se na to někdy zpětně?
1: Představte si, že loni, to bylo výročí, přijeli za mnou z televizních novin nebo z Událostí, že? A říkali, my vám to teďko pustíme, ten váš projev a buďte tak hodná, řekněte k tomu několik slov. Takže já jsem to viděla poprvé loni.
0: Vy jste z hlasatelny odešla ještě předtím, než se z hlasateli oficiálně rozloučila Česká televize. Proč?
1: Protože někdo vymyslel, že hlasatel bude sloužit v takových týdenních cyklech. Dříve to bylo velice pestré. Jeden den byl, já nevím, Hemala, druhý den Tomsová, třetí den Redková, tak jsme se různě střídali. A teď někdo vymyslel, že celý týden od pondělí furt bude ten jeden hlasatel. To je jako kdyby vám pořád servírovali svíčkovou, tak za chvíli ta svíčková vám přestane chutnat, jo? Navíc jako každý má nějaký osobitý projev. A když ho budete pořád poslouchat, tak se vám ten člověk za chvilku znechutí. No nicméně si to prosadili, ale vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát moderovala 3 pořady, tak jsem pochopila, že si musím vybrat. Buď to teda pokračovat v této profesi, anebo být moderátorka, protože žádná produkce nebude podle vás zařizovat natáčecí dny. Já se musím přizpůsobit. Takže mě nezbylo nic jiného, než jsem poprosila, že bych jako tuto profesi dělala dále, ale jenom externě. Bylo mi vyhověno, všechno akceptovalo. A já jsem tím pádem odešla z tohoto programového oddělení a pak už jsem teda byla pouze moderátorka. Ale nelituju toho.
0: A když byla ta poslední hlasatelská služba, nebylo vaše srdíčko posmutnělé?
1: Byl to takový zvláštní pocit, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla pevně rozhodnutá, tak jsem to brala sportovně.
0: Vy dnes s kolegy Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou jezdíte po vlastech českých s pořadem Hlasatelé v akci. Ten kontakt s diváky pro vás musí být příjemný, věřím tomu. Prozradíte aspoň jednu perličku z těch, kterými je tam zahrnujete. Já vím, že je to pro ty, kteří přijdou do sálu, ale tak jednu jedinou.
1: Já se nechci opakovat, já mám pocit, že už jsem to říkala. Vždycky pomlouváme nějakého kolegu, nebo vzájemně se pomlouváme a vyprávíme tam prostě divákům veselé historky z natáčení. Že? Oni to rádi poslouchají, většinou jsou to ještě pamětníci. A já už jsem tuhle historku sice někde říkala, ale vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: A byly vedle těch veselých historek z natáčení i nějaké, nevím jestli smutné, ale třeba závažné?
1: No, tak do jisté míry závažné, ano, protože to bylo během sametové revoluce, kdy ta televize několikrát byla teda ohrožena tím, že jsme dostávali anonymní telefonáty, že v té budově je bomba. Takže ze začátku jsme to nebrali moc vážně, ale pak, když se situace přiostřila, tak jsme pochopili, že situace opravdu vážná je. A když nás začali evakuovat, všichni, prosím vás, dolů z budovy, ven, tak jsme trošku měli strach, to se přiznám. No naštěstí už je to dávno pryč.
0: Vy se s kolegy potkáváte, přátelíte, víte o sobě. Jednou jste poznamenala takovou zajímavost, že ani vy, ani nikdo z vašich dalších kolegů v profesi hlasatel není rozvedený. Čemu to přičítáte?
1: No to je pravda. No nevím, asi jsme byli tak stmelující. Opravdu všichni mají dobré manželství a nikdo není rozvedený. Si to teď hlavě takhle probírá možná jedna výjimka, ale my jsme byli moc dobrý kolektiv. Vždycky se říká, že když je dámský kolektiv, že tam vždycky jsou nějaké nedobré vztahy, ale nemohu říct, my jsme se vlastně potřebovali. Protože když jsme si potřebovali vyměnit službu, tak vždycky ta, která kolegyně zaskočila, protože věděla, že zase až ona bude potřebovat, takže zase třeba jí vyhovím já. Takže my jsme si vlastně ani nekonkurovali. Měli jsme stejný počet služeb, každá měla takový okruh svých diváků. My jsme si pomáhali a musím říct, že jsme se snažili velice dobře i do dnešních dnů.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Saskia Burešová má svou charakteristickou tvář, polohu vyjadřování, vyzařování, profesionální laťku a důvěryhodnost. A tak mě zajímá, jestli jste někdy musela odmítnout profesní nabídky ve jménu zachování si těchto aspektů.
3: Takzvané své rovné páteře. No, víte, odmítnout to bylo velice obtížné, protože kdybych to odmítla, tak bych samozřejmě přišla i o tu svoji profesi. Muselo se to udělat velice, velice elegantně, takže vzpomínám si, že to bylo v roce 69, televize vysílala nějaký velký estrádní pořad pro střední skupinu sovětských vojsk, no a chtěli, abych to moderovala a já jsem nemohla říct, že to nechci dělat, ale měla jsem teda to štěstí, že jsem se znala velmi dobře s šéfredaktorem a tomu jsem to úplně upřímně a otevřeně řekla, ten svůj pocit, že by to prostě nebylo dobrý, že se nestotožňuji. Vzhledem k tomu, že to byl přátelsky naladěný člověk, tak jsem věděla, že jemu se mohu svěřit a on mi tenkrát řekl, tebe může zachránit jedině Jiřina Švorcová. A ona to naštěstí Jiřina Švorcová vzala. Takže vlastně mě tím i pomohla.
2: A takových věcí bylo víc, vy o nich nechcete příliš hovořit, ano. Ale musíme to dodat, že ta hlasatelská profese a konferenciérská sebou nesla lecjaká úskalí.
3: Úskalí, ano, ale měli jsme jednu výhodu, my jsme byli programoví hlasatelé, takže my jsme vlastně nemuseli říkat žádné vážné politické texty. Tohle byl pořad, který byl mimo profesi hlasatelky.
2: V roce 1992 jste začala uvádět své kalendárium.
3: Ano.
2: To je opravdu váš pořad. Společně už píšete dlouhou historii.
3: Neděli co neděli. Jako to je,
2: nikdy jste nepocítila únavu?
3: Únavu jsem nepocítila, ale musím říct, že jsem byla mnohdy ve velmi prekérních situacích a kolikrát jsem je prosila, když jsem měla třeba vysokou horečku, zlomenou ruku, zlomenou nohu, tak jsem říkala, prosím vás, ať někdo zaskočí, ale nechtěli to slyšet. Musela jsem vždycky nějakým způsobem nastoupit, zapřít se a nikdo to nesměl poznat. I když jsem tu ruku měla v ortéze a zaklíněnou, tak jsem říkala, to musím nějakým způsobem vysvětlit. Takže na konci pořadu jsem říkala, a buďte hodně opatrní, venku je náledí, ať nedopadnete jako já.
2: Hovoříte o lecjakých tělesných partiích, o hlase ovšem nikoli, nezradil vás nikdy?
3: Jednou jsem měla chrapot velikánsky, taky jsem se bála, jak z toho vybruslím, ale nasadila jsem všechny možné léky a domácí rady a tak dále a dostala jsem se z toho.
2: Vy máte velmi charakteristický hlas, hladivý, znělý. Já musím říct, že i moje děti, když jsme teď sledovali kalendárium, zpozorněli a tuhle kvalitu si velmi uvědomili. Nechtěla jste se někdy o své poznatky z profese, nejenom o tom hlasu, ale i o celkovém vystupování dělit se studenty?
3: Nebyli to studenti, ale byli to zaměstnanci určitého podniku. Snažila jsem je uvést do toho světa retoriky, ale že bych přímo chtěla vyučovat, tak to ne.
2: A zasteskne se vám někdy po čase, kdy do televize na obrazovku mohli vstupovat opravdu pouze výsostní profesionálové?
3: Ano, to velmi často, když slyším ty nedostatky. A velmi mi mrzí, že se na to nedbá. Ona je to určitá norma i pro toho diváka, i pro ty děti. Když slyší, jak člověk mluví, když mluví správně, tak je to hezké, to je pohlazení po duši. A já tam ty chyby prostě často slyším, jo. Ale je to škoda.
2: V kalendáři se potkáváte, už jsme to říkali, s vaším manželem, který režíruje. Vy jste se poznali už jako rovnocenní profesionálové, to ale nic nemění na tom, že jste se nemohli navzájem pracovně ovlivňovat. Tak by mě zajímalo, když se zamyslíte, čím jste se obohatili, co jste rozvinuli, vychytali, vylepšili tímto pracovním partnerstvím?
3: Já naprosto mého manžela jako režiséra respektuji, což je důležité.
2: Posloucháte?
3: Takže poslouchám na place. Doma je to třeba popačně, jo. Doufám, že neposlouchá. Ale na place ano, je to autorita. Ještě navíc má pravdu, jo. Takže mi třeba říkal, proč se tváříš tak smutně, tady přidej, tady uber, jo. Prostě profesně, že mě jako vede, to je dobrý. Dovede mě třeba říct, tady si udělala chybu, nebo tady ten přízvuk je špatně a tak dál. No a pokud jde třeba o nějaký zase vychytávky, tak já mám taky určitý nápady, takže když on třeba vymýšlí takové roztomilosti při tom, aby to nebylo vyloženě jenom takové poučné a pouze vzdělávací, tak třeba mi taky něco napadne.
2: A kde prosím vymyslel to posezení na basketbalovém koši?
3: No manžel.
2: A jsou někdy nápady, které mu i doma diskrétně zavrhnete?
3: Ano, někdy se o to i přeme. Ale teď je důležitý, kdo zvítězí, no.
2: Tak co jste mu zamítla?
3: Co jsem mu zamítla, to už si nespomínám, ale určitě toho bylo víc. A zase naopak, jako třeba přijdu s nápadem a mu řekne, to jako nezlob se, tohle ne.
2: Ten magazín je plný poutavých informací. Uvíznou vám v paměti ty nejpůsobivější z nich i po natáčení? Snažíte se o to?
3: I když se nesnažím uvíznout, ne všechny, ale uvíznout, takže kolikrát, když jsem se tak nějak teoreticky zúčastňovala takových těch vědomostních soutěží, já se zkouším vždycky, dokonce si někdy i natočím AZ kvíz, a to bych byla ve věci, tak někdy si říkám, ježiš, abych se snad i mohla zúčastnit.
2: A jak dál si trénujete paměť a ty intelektuální dovednosti a kapacity? Máte
3: no právě křížovky, ano, snažím se pořád ten mozek nějakým způsobem zaměstnávat a říkám, právě ty vědomostní soutěže úplně miluju.
2: Stálo vás to, paní Saskyho, hodně úsilí udržet se tak dlouhou dobu na špičce v tom televizním prostředí, které bývá dravé, které bývá složité na vztahy, na tu kondici profesní? A nebo to spíš přičítáte té štěstěně, která samozřejmě přeje připravený?
3: Jestli to nazýváte štěstěna, tak asi ta štěstěna hrála roli, protože já vůbec nemám pocit, že bych se někdy o něco drala. Já jsem se nikdy o nic neprosila, nikomu jsem nevolala a nejsem průbojný typ. Takže jsem si kolikrát říkala, že to je vlastně zvláštní, že já ještě takhle funguju. Nebo že jsem vůbec takhle fungovala.
2: A vy to nenazýváte štěstěnou?
3: Asi ano, ano.

0: Paní Saskio Burešová, vy také náruživě zahradničíte. Kdy vás to chytlo?
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: A co pak se všemi těmi bylinkami, plodinami, ovocem, zeleninou, co
1: no to
0: pak
1: jsem
0: s tím
1: zavařovala
0: podnikáte?
1: Samozřejmě. Dělala jsem si svoje zavařeniny, nakládala jsem okurky, no prostě úplná hospodyně, ortodoxní hospodyně.
0: A pak to všechno přistane na stole, rodina se může umlsat, ocení vaši kuchyni?
1: Určitě. Ale co je zvláštní, ono to taky musí být trochu v genech, protože nikdy jsem syna třeba nevedla k tomu, aby se věnoval zahrádce nebo pěstoval si květiny a stromečky. A on vlastně od malička si vždycky kupoval semínka a stromečky si sázel, malinké jehličina. No tak to asi je v genech.
0: Máte jednoho syna, od něj dvě vnučky. Mm-hmm. Co je hezké na tom 13. být babičkou?
1: Nádherný, protože jsem měla chlapečka a teď zase víte, to je úplně jiný rozměr ty holčičky, jo? Ty jsou zase úplně jiný, tak je miluju samozřejmě.
0: Co s nimi ráda podnikáte?
1: Chodíme do divadla, pečeme cukroví na Vánoce, chodíme na procházky, mám je v letě na chaloupce vždycky, takže tam hospodaříme společně. No je to hrozně milý a člověk nějak omládne, když má prostě kolem sebe tolik mladých lidí.
0: A co po vás podědili? Mají třeba tu kultivovanou dikci, mají vášeň pro divadlo, chodíte tam jako návštěvnice, to říkáte,
1: ano,
0: ale
1: ano.
0: Co ty herecké sklony, jsou tam někde?
1: Nejsou bohužel, nejsou, protože jsou obě dvě, bych řekla, takový introvertní, ta starší je takový studijní typ, teď je na gymnáziu a obávám se, nebo jsem tomu teda ráda, že se bude asi věnovat úplně jinému oboru.
0: Co to bude?
1: No původně chtěla studovat medicínu a znáte to, v 15 letech ty mladí lidi ještě tak tápou, takže ještě není vyhraněná, ale určitě to bude něco správného.
0: Necítíte se někdy spíš tak někde uvnitř jako jejich maminka?
1: Určitě.
0: S tou svou mladou duší?
1: Ano, já se tak cítím, protože říkám, to tělíčko sice chátra, ale duše je stále mladá. A hrozně mě potěšil na Sicílii, když jsme byli na Taormíně, když jsem byla teda s tou starší, s tou Ájuškou, tak jsme byli v takovém obchodě s klobouky, když mluvíte o té mamince. A tam byl takový šarmantní starý Ital. A teď já si šoupla takový ten obrovský širák na hlavu a jsem se do zrcadla a on tak ke mně přišel, povídá krásné a té vnučce povídá, mamince to tak sluší. Já jsem říkala, pardon, já jsem grandmother.
0: Počkejte,
1: a on řekl, to není možné.
0: Vy jste to řekla anglicky?
1: Ano.
0: Vy žena se čtvrtinovou italskou krví,
1: no
0: nehovoříte v Itálii italsky. Vy jste prý dost pověrčivá. Jak se to projevuje?
1: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
0: Máte doma nějaké rituály? Nebo co byste vnímala jako opravdu hezké zvyky, návyky, které si doma hýčkáte, třeba už od generace svých rodičů?
1: No, takové štědrovečerní zvyky. Třeba my svazujeme stůl, ty nohy od stolu, velikánskou mašlí proto, abychom v tom příštím roce se zase všichni sešli. No a samozřejmě pak dodržujeme takové ty běžné zvyky, že na nový rok musí být čočka, aby byly peníze a o půlnoci rypáček prasečí, že jo, aby se dařilo v podnikání. A pokud jde o třeba adventní věnec, tak by tam měla převažovat vždycky fialová barva, protože ta fialová je barva pokání.
0: A máte nějaké rituály i v práci? Nějaké návyky, bez kterých se neobejdete předtím, než jdete před kameru nebo na pódium?
1: Nemám. Nespomínám si, že bych měla nějaké zvláštní návyky. Nemám. Vždycky nějak se prostě sklidnit, ale jakože bych třeba tahala sebou nějaký, já nevím, plyšový zvířátka, jo. Pozor, ale když jezdím do ciziny, tak jsem kdysi dostala od svého syna takového krásného plyšového sloníčka. Tak toho si vždycky pro štěstí beru.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Tak jste to, vážení, sami slyšeli. Hraj, kapelo, hraj. Napsal už před časem Blahoslav Smišovský, netuše, že se to jednou bude krásně hodit rovnou na úvod pravidelné rozhlasové hodinky s dechovkou s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. Jen tak mimochodem, když jsem si v počítači zadal hledat Smišovský, dozvěděl jsem se, že tento absolvent hudby a české literatury na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval v roce 61, pracuje také jako skladatel a píše hlavně pro větrné kapely. On to byl totiž překlad z holandštiny. Jinak právě vás přivítala krajanka Václava Hlaváčka se zpěváky Brigitou Hlaváčkovou, Alešem Bristejnem, Ivanou Törökovou a Jiřím Škvárou. Teď si dopřejeme tradiční, dá se tak už říci, úvodní rozcvičku PVT, tedy Polka, Valčík, Tango. Polku napsal na text Bohuslava Nádvorníka osobně Karel Waldauf. Jmenuje se Zpívá celá vesnice a s podporou Waldaufinky, kterou řídí Áda Školka, ji zpívají Miloslav Veselý a Jindřiška Novotná. Valčík má tentokrát v titulu jednu ze základních pedagogických zásad Strýčka Jedličky, neboť se jmenuje Kdo si hraje, nezlobí. Tak to alespoň určil textař Jaroslav Hájek a zhudebnil Antonín Pecha. Zpívá a hraje Vysočanka. A pokud jde o to tango, no řekněme skoro tango, Paul Lemberg to skutečně původně napsal jako tango opravdické, ale v této nahrávce Tři bílé břízy trošku připomínají rytmus polky. Ale proč ne? Muzika je to hezká. Text pohotově dodal Bohuslav Nádvorník, zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše a já vám přeju hezký poslech.

Teď si dáme Květovanku, která následující směs melodií a textů neznámých autorů nazvala výstižně Včera jsem byl u muziky. Budete si moci zanotovat i Spadl lístek z Javora, U studánky seděla, jakož i Hájku háječku, zkrátka samé hity, samé valčíky. A po těch tři čtvrtkách jedna ryze vojácká rytmu nejvýše břitkého. Karel Hašler, známý tím, že si své texty dovedl výstižně napsat i sám, 35. hoši jako květ. Tuhle tu nejpochodovější ze všech pochodových naspíval Pavel Vožňák, jehož jistila pražská kapela Petra Finka.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Následuje vám jistě očekávaná exkurze na Moravu. Jaká výhoda? Podotýkám, že nejsme nikterak odkázáni na dočasné omezení na D1, ba ani na okreskách. Navštívíme Stříbrňanku. Vojtěch Horký a Karel Blaha zaspívají valc Jiřího Vrány na text Václava Babuly Dům s malou zahradou. Pak si odskočíme za Moravěnkou. Jaroslav Fuksa s ní nastudoval a nahrál polku Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského Já a ty. Můžete zatím klidně hádat, o čem pak to tak asi bude. Zpívají Jiří Helán a Květa Navrátilová. A naše třetí hudební exkurze bude platit Lácarance. Karol Porubský s ní natočil valčík Pavla Svobody a textařky Blanky Kaňové Kůty, kůty. Zpívají Pavel Kadrnka a

A teď zase honem, honem zpátky do Čech. Krajanka Václava Hlaváčka zpívá a hraje lidovou polku, tedy autor naprosto neznámý, Kominíček. A po ní šup sajdá česká muzika, kterou řídí Josef Charvát, dá k lepšímu Valčík Karla Vacka, až se jednou potkáme. Zpívají Svatava Černá a Pavel Beneš.

A když vám teď vážení vyjmenuju pěveckou sekci, okamžitě poznáte i příslušnou kapelu. Ludvík Petr, Jana Mikulášová a Ilona Svobodová. Jan František Nýdl a textař Rudolf Špilar, Pivovarští koně. Známá polka a tu teď hraje Budvarka. No a po nich lidová Namluvil jsem si. Hrají a zpívají Babouci. A tím jsme se dostali až ke šťastnému konci dnešní hudební show. Na naše další setkání s větrnými kapelami se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkujeme. Zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů, zdravím vás doma u rozhlasových tímačů, které jste si naladili na vlny Českého rozhlasu 2 Praha. Opět v přímém přenosu začíná Tobogán. Dobré dopoledne ještě jednou. Režisér a maminka mají vždycky pravdu. Tahle věta zazněla tady u nás v Tobogánu už několikrát. Naposledy, když jsem tu přivítal režiséry. Dnes ji opakuji ještě jednou, protože tentokrát si budeme povídat o maminkách. Zítra je druhá neděle v květnu, čili svátek všech maminek. A propo, já jsem se dneska ráno u první ranní kávy zamyslel nad tím, jak je český jazyk štědrý k vám, maminkám. Teď mě opravte, jestli jsem na něco zapomněl. Máma, maminka, maminečka. To je hezký, ne? Mamulenka. Mamča. Mamina. I to je láskyplný. Máti. Matka. To je taky hezký slovo. Mamina. Matinka. Maminenka. Mamulenka. Čeština je opravdu štědrá k vám, maminkám. No, abychom vám zpříjemnili ten váš zítřejší svátek, proto jsme se rozhodli jako téma toho dnešního předsvátkového tobogánu vybrat právě maminky. A pozor, maminky slavných. Máme tady v zákulisí tři maminky. Někteří z vás už možná vědí z časopisu anebo z vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, které to jsou, ale někteří z vás stále netuší. A proto vždycky v začátku budu tak trochu tajemný. A vaším úkolem bude uhodnout, kteráže maminka to je, jestli má doma slavnou dceru nebo slavného syna a jestli ta úspěšná ratolest je zpěvák, nebo sportovec, nebo tanečník, nebo tanečnice, protože co si budeme povídat, kde by byli bez maminky. Dámy a pánové, první host dnešního tobogánu, paní Jana. Hezké dobré dopoledne přeji. Posaďte se u nás, paní Jano. Dobrý den. Tak jak je teď po ránu? Máte třeba trošku trému, protože no přeci jenom nejste asi zvykala vystupovat před tolika lidmi a v rozhlasovém vysílání?
1: No mám trému teda hodně.
0: Aha. Zeptám se na začátek, aby mohli naši posluchači už hádat. Vy máte slavného syna nebo dceru nebo obojí?
1: Syna.
0: Vy máte slavného syna, aha. A co teď ten syn dělá? Právě teď 11 hodin a 8 minut.
1: Poslouchá československý rozhlas a sedí, leží doma.
0: Počkejte, leží, já jsem měl za to, že to je muž činu, váš syn.
1: Protože je nemocný.
0: On je taky někdy nemocný?
1: No taky někdy.
0: Je, a to jste ta maminka, která telefonuje a říká mu, vem si ty kapky, já už si vzal prášek.
1: Ne, tomu ne? Neříkám, protože má jiný.
0: Manželku, ano, má jiný.
1: Manželku a ještě má jiný.
0: Tak pozor, možná.
1: Který mu jako doporučej, co si má vzít.
0: Aha,
1: co jako...
0: jste už babička?
1: Jsem.
0: Aha, čili ten váš slavný syn má kolik dětí?
1: Dvě.
0: Dvě děti. No, to je další důležitá indicie. Ještě mi řekněte, ten váš synek v dětství, jaký byl? Dá se to popsat neposeda nebo šprt?
1: Neposeda.
0: Fakt?
1: Neposeda. Ohromnej neposeda.
0: Jak se to projevovalo?
1: Neposeděl chvíli, neposeděl prostě všude za mnou, protože já jsem ho hlídala, že jeho částečně manžel ten byl v práci. Tak jako neposeděl vůbec... Všude za mnou.
0: Všude za vám. Mhm. Dobře, a co třeba vysvědčení, když bychom se na něj podívali? Víte, co třeba taková čeština, dějepis, zeměpis?
1: Jo, tak to jako nehrálo roli, to jako bylo v pořádku.
0: Čili i no. Jako je inteligentní.
1: No, ještě.
0: Ano, ano, ne, to je,
1: myslím, pozor, to se... Myslím si, že teda je inteligentní.
0: Já musím opatrně, poslouchá, jo? No. Poslouchá, tak musím, ano.
1: Poslouchá, no.
0: Klas, decentně ty otázky. Vzpomenete si na jeho největší průšvih, kdy teda jako máma jste se neudržela a ta ruka
1: no,
0: lítala, co jste
1: no,
0: mohla?
1: To si vzpomínám.
0: Tak to mě
1: protože
0: zajímá.
1: Protože já nemám ráda lež. To jsem vždycky on má ještě sestru.
0: Ano.
1: Že jo? A to jsem vždycky od svých dětí vyžadovala, že teda lež nemám ráda. A jednou se sebrali a šli krást.
0: To na ně. Ne, to je důležité. Čili váš syn krade.
1: Ne.
0: To tak jako...
1: Ne, šli jako různý děti, šli třeba
0: no,
1: jen
0: tak si něco vzít
1: na jabka. Nebo,
0: jo, takhle. Aha, jo.
1: Ne, jasně, to ne.
0: Já jsem myslel, co...
1: Ale šli ne. Na jabka a to. No a sestru nechtěl vzít sebou, že jo, taky řekl, že s ním nepůjde, jenže ona mu řekla, že to na něj píchne a že teda... jí musí vzít sebou, tak šli. Pak přišel soused a říká, že tam prostě byli na, já nevím, na, co, na čem byli, na jabkách,
0: ano,
1: nebo na,
0: ano.
1: Já nevím, na co prostě přelezli.
0: To už je jedno, co kradli, ano.
1: Jako jiný děti, že jo?
0: To samozřejmě.
1: To je. No a přišel domů a mě to vypravoval a já říkám, no tak to je krásný, to teda. Přišel domů a já říkám, kde jste byli? O, ale tamhle jsme si hráli na hřišti. Já říkám, jo, na hřišti, ale že přišel soused a že jste byli na tom. On říká, ne, mami, my jsme tam nebyli. Tak jsem vzala vařečku a poprvé v životě ode mě dostal, že měl jelita, opravdu šlince na zadku a řekla jsem mu, dobře víš, za co jsi dostal. No.
0: To je věc. Tak zvlášť, jako... když si teď představím, když vím, kdo je ten syn, tak mi to připadá komické. Teď taky ještě občas vytáhnete vařečku?
1: Ne, ne. V životě jsem ho nemlátila v životě, ale tohle teda dostal.
0: Já věřím, že už tušíte. Možná doplníme, že dneska je mu
1: 32.
0: A že vzhledem k jeho výšce a tělesné konzistenci už byste si asi s tou vařečkou netroufla.
1: 74. je. 33 mu
0: no?
1: Bude už.
0: Dámy a pánové, teď už toho o tom synkovi víme docela dost. Kdo pak je to? Je to maminka Romana Šebrleho. Dámy a pánové, prvního z dnešního tobogánu paní Jana Šebrlová. Počkejte, ale sportoval od malička, nebo se to
1: sportoval.
0: Tak jako projevilo až později?
1: Jo,
0: sportoval.
1: Ne, sportoval. On hrál od malička, jako hrál fotbal a hrál dobře fotbal. Mm-hmm. Jako vykopal, kde co vykopal něj pytel brambor.
0: To jsou ty začátky těch olympijských vítězů.
1: A mašinku na maso.
0: Jo, já myslím, že se dozvíme spoustu zajímavého. Ovšem pozor, teď přichází druhá maminka slavného syna, paní Libuše. Hezké dobré dopoledne přeji i vám. Dobré dopoledne, dobrý den, posaďte se u nás.
2: Mě?
0: Paní Libuško, dobré
2: Děkuji.
0: Dopoledne. Dobré dopoledne,
2: dobrý
0: vítejte
2: den,
0: v tobogánu.
2: Přeju všem, přeju dobrý den.
0: Já myslím, že tady důležitou indicií bude nejen to, co se dozvím, ale i ten hlas. Ale pozor, ještě chvíli budu mlžit, třeba někteří z vás nevíte. Tak vy máte slavného syna, dceru nebo obojí, jak je to u vás?
2: No tak slavného já nevím, ale tak populárního a oblíbeného, což mě těší, samozřejmě syna. Dcera ta se neúčastní nijak veřejného vystoupení. Ona vystudovala filozofii na Karlově univerzitě a od té doby se věnuje různým věcem. No. Hmm,
0: čili ta je slušná.
2: Ano.
0: Vraťme se k tomu synovi. Co teď právě dělá? Máte o tom ponětí jako správná maminka? Máte to zjištěno?
2: No teď momentálně nevím, ale myslím, že jestliže nespí, a teď už ne, v poledne on strašně rád spí, ale nemá na to vůbec čas, proto je jeho touha moc spát, dosytosta a nemuset vstávat. Ale ne, on připravuje velkou věc do opery, už je to takové naspadnutí, takže má hodně jako práce s tím, přemýšlení, potom točí velký hodinový pořad o Magdaleně Kožené, o té slavné zpěvačce, ano, oni jsou ano. Přátelé, no něco už má natočeno, něco má roztočeno, pak bude režírovat taky v Boleslavi, takže má toho před sebou moc, kromě zájezdu a tak dále. No.
0: Aha, no já myslím, že tady se ptát dál by bylo naprosto zbytečné a teď se naprosto zbytečně jdu ptát k vám. Kdo pak je ten synek? Ondřej Havelka. Dámy a pánové, paní Libuše Havelková. A já jsem moc rád, že jste přijala pozvání sem k nám do tobogánu. To je vlastně zvláštní dvojice, protože to je slavná maminka slavného syna. Když jste tady byla posledně, tak jsem se dovolil, zda vám smím říkat za naší generaci babičko Libuško. Já vám jinak říkat neumím, já se opravdu omlouvám. Babičko Libuško, jak se máte?
2: Ale děkuju, no tak jde to takové potíže všelijaké stáří. No co se dá dělat? No, chodím s hůlčičkou, jsem taková jistější potom. no a čtu hodně, hodně a starám se o sebe a jak to jde, no. A děti se o mě taky starají, no. Včera jsme slavili, no, tak moje narozeniny.
0: Ano.
2: Už o tom ani nestojí za to mluvit, už to přibývá moc, no.
0: Tak nejen jako dárek těm vašim narozeninám, ale jako dárek vám všem maminkám, tu máme několik písniček, o které se postará slavná dcera své maminky. Dámy a pánové, paní Jitka Zelenková.

0: Jitka Zelenková živě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v přímém přenosu tobogánu dnes na téma maminky slavných a slavné dcery svých maminek. Jitko, přeji hezké dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, Aleši, dobrý den, dámy.
0: Jitko, já to trošku otočím. Jaká vy jste dcera? Hodná se ozvalo z první řady.
1: Jak to můžete vědět?
0: Působíte tím dojmem.
1: To je dobře, že tím dojmem působím, nicméně třeba hodná jsem, ale myslím si, že jsem byla především zlobivá dcera a že jsem svým rodičům pěkně zatápěla, neboť jsem byla velice temperamentní dítě. Už od narození vlastně, už jako malá čtyřletá holčička, čtyřletá, pětiletá, když jsem byla s rodiči například v Píšťanech, kde můj tatínek dirigoval lázeňský orchestr, tak jsem jim tam utekla k Romům, tenkrát se teda říkalo k cikánům do vozu. A nebo jsem se naučila plavat tak, že jsem na koupalisku Eva skočila do vody, rovnou do hloubky. Prostě maminka mě honila a já jsem utíkala a Jiduško, neskákej tam, až už jsem tam byla a naučila jsem se plavat. Takže tatínek si se mnou užíval dost v pubertě, protože já jsem bydlela s tatínkem po Těmradech. No tam jsem zase začínala zpívat, takže jsem byla takový poděbradský nezvedený dítko, přímo éro. A měla jsem trojku schování na gymnáziu za... No, ale vy to pochopíte všichni, protože to bylo za neomluvený hodiny, protože přece, když je květen červen, tak nebudu chodit do školy, když svítí sluníčko, že?
0: Jitko, prosím vás, teď poslouchají děti u rádia. A teď oni nepřijdou v pondělí do školy a řeknou, Jitka Zelenková říkala, že v květnu a v červnu se nechodí do školy. Ne, mně se to líbí, víte, protože mně se bořit ty mýty, že pokud máte doma dítko, které má trojku schování, víte, tak vaše dcera možná bude slavná zpěvačka. Paní Šebelová, Roman měl vždycky jedničku schování, nebo třeba víte za ty krádeže, nebo jak to... Jak...
2: Ne, měl.
0: Vždycky jedničku? Vždycky.
2: No, aha. To zase jako tohle ve škole s ním nebyly problémy.
0: Když jsme u té školy, paní Havelková, Ondřej, toho si představuji jako vzorného jedničkáře, který vždycky všechno
3: no,
0: měl v pořádku.
3: No tak to ne, pozor, to nebyl úplně vzorný jedničkář, ne.
0: Ne?
3: Ne, ne, ne.
0: A co pak nám nešlo?
3: Co ho nebavilo, to se neučil, no, co ho bavilo, to dělal. No.
0: Čili z hudebky měl za jedna a jinak čtyřky
3: ano,
0: z dějepisu.
3: Ano, tak nějak.
0: No. Počkejte, opravdu? A kolikrát propadl?
3: No, nepropadl. Ne, vždycky to nějak dopadlo.
0: Já ho vidím
3: i odmaturoval takové... dokonce.
0: I odmaturoval. To je hezké. A nějaká poznámka byla, víte, já ho vidím jako toho uhlazeného gentlemana
3: no,
0: z 30.
3: nějaké byly, ano.
0: Za co?
3: No, tak já nevím, tak hraje si pod lavicí, já nevím, s knížkou, nebo s notami, nebo s něčím takovým, no. Už nevím přesně, co to bylo.
0: Ale byly, to je příjemné zjištění. Dámy a pánové, v šatně čeká ještě jedna maminka. Vaším úkolem je uhodnout, jakou slavnou ratolest má doma ona. Dámy a pánové, přichází paní Alena. Hezké dobré dopoledne přeji. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, paní Alenko. Tak prozraďte. Vy máte doma slavného syna nebo dceru?
4: Já mám dva syny.
0: Aha, tím nám to trochu zamíchalo.
4: Ano.
0: Dva slavné syny máte. Jako správná maminka, víte teď, co dělají, kde přesně jsou, jestli už vstali, jestli snídají? Dostala jste pokyny, co smíte a nesmíte říkat?
4: Ne, to jsem nedostala. Pokyny, ne, to oni nechají na mě. Ale co dělají, to nevím. Ráno jsem oběma volala, ani jednomu jsem se nedovolala.
0: Čili dělají takovou tu neřez, že mamince nezvednou telefon?
4: No tak Mirek třeba spí, ten nezvedá telefon, ten hrozně rád spí, ten by prospal i soudný den.
0: Ano.
4: A Michal pracuje zřejmě, ten furt někde pobíhá nebo lítá na tenise nebo
0: ano.
4: Tak.
0: Čili teď jste dostali velmi důležité indicie, že už víte křestní jména.
4: Já se omlouvám.
0: Ne, no, říkal jsem vám to tam asi půl hodiny vzadu, abyste se tady, to je jedno už to... Čili, ne, tak budeme trošku mást. Vy jste hodně sportovala, vy jste velký sportovec, je to tak?
4: Ano, sportovala jsem.
0: Co jste hrála, nebo kde jste
4: byla? Házenou.
0: Házenou jste hrála. A úspěchy nějaké byly? Velké?
4: Ano, ano. Ty nejvyšší v republice, musím se pochlubit. Jsem mistryně světa, držitelka poháru mistrů, jsem 12krát přeborník republiky a mistr sportu. To je sice...
0: To je hezký, že vám tleská i paní Šebrlová, teď vy těch medailí doma musíte mít, že nevíte, co s tím těch pohárů všechno.
2: Má hodně.
0: Vám nic nedal?
2: No, dál něco, jo.
0: Nějaký zlato máte doma, jako jo, to je prima. Tak tajemná maminko, Aleno, zdědili vaši synové tuhletu lásku ke sportu? Sportují?
4: Tak oba jezdí rádi na koni.
0: Ano.
4: To je jejich vášeň. Michal hraje dobře tenis, Mirek taky hrával a teď vyměnil ten tenis za spánek.
0: A to...
4: teď spí.
0: A v tomto oboru je mistrem sportu.
4: To je.
0: Ano, i Ondřej Havelka. To je hezké, že se tak sešli. No, tak já myslím, že přicházím se zeptat, čí pak je to maminka, má doma Mirka a Vladimíra. No, kdo pak to tak asi může být? Dlouhých, je to tak. Dámy a pánové, tohle to je maminka Vladimíra a Michala Dlouhých, paní Alena Dlouhá. Hezké dobré dopoledne přeji vám.
4: Dobrý den.
0: Víte, já jsem z vás zatím páčil takové ty průšvihy, abychom si je řekli na začátek, potom v tom samozřejmě budu pokračovat. Ale když to otočím, to mi neříkejte, že nejste ty pyšné maminky, které si kupují ty noviny, kde píšou o vašich synech. Jo, když je nějaká kritika, to mi neříkejte, že když je nějaká olympiáda, nějaké mistrovství. Paní Šebrlová, no vy toho musíte doma mít teda.
2: Mám velký štůz, ale mám to zarounaný a není čas to srounat pohromadě.
0: Aha, já jsem se chtěl zeptat, vy máte naprosto typické tričko, to jste dostala od Romana?
2: To jsem dostala od Romana.
0: A to je odkud?
2: Z Göteborgu v loni, jak vyhrál tu zlatou.
0: Mm-hmm. Víte, mě strašně zajímá jedna věc, jestli vy se v tom vlastně ještě vůbec orientujete v těch úspěších.
2: Neorientuju.
0: Co on jako už všechno vyhrál? Přece když vám volá, že vyhrál olympiádu, no, tak to už je denní běžná informace, ne?
2: Vyhrál jako...
0: Všechno, no kam
2: všechno.
0: Vleze, no
2: ano, tak, ano, tak, ano. Skorem ano. Všechno, největší jeho úspěch byl to 9026, protože tím ještě to nikdo nedosáhl, že jo. Mm-hmm. Těch nejvíc bodů, no tak zatím drží jako světový rekord, že jo.
0: To je hezký. Jaký to je mít doma světového rekordmana? A ještě navíc, teď narážím na anketu, která nedávno proběhla, ptali se jedny noviny českých žen, který český muž je nejkrásnější. Byla tam jenom 20, čili já jsem byl asi těsně nějak pak, ale vyhrál váš syn. Jaké to je porodit nejkrásnějšího muže Česka?
2: Úplně normální, pane Cibulka. Když třeba se sejdu s lidma, tak mě někdo říká, ty máš takového světového rekordmana, prosím tě, že se s náma vůbec bavíš. A já říkám, já jsem úplně normální ženská, takže se normálně bavím. To je, víte, co to je? Úplně normální.
0: Víte, v kolika pokojích visí jeho plakát? Nejenom v Česku, ale vůbec na světě?
2: No, vím, v mnoha.
0: Vy to říkáte tak krásně. Visí, no počkejte, máte vy nad postelí, to mi neříkejte, že vy nemáte šebrle.
2: Ne,
0: máte?
2: Mám, jo? V kuchyni mám dva, v obyváku mám se ženou ještě a to, je jich moc.
0: To je hezký, no. To je hezký.
2: I fotky, když dostanu od nich, tak to jsou už hrozný. Hrozný číslo, jako co jsem jich rozdala, plakáty, co jsem rozdala hodně.
0: A když se někde představíte nebo dáte třeba na poště občanku, tak ptají se vás, vy jste maminka toho Romana Šebrleho?
2: Někde jako v Hradci, to se mě, protože pocházím od Hradce, že jo, nebo tam bydlím, tak v Hradci už mě, jako jsem tam pracovala, tak jako tam mě na poště znají, že to a jinak ne.
0: Vy jste tak krásně řekla ty body, které Roman nazbíral. Mám na vás i jednu zákeřnou otázku. No, paní ano. Jano, desetiboj, to je ta disciplína, v které, že? Váš syn, dovedla byste vyjmenovat těch 10 disciplín? Tak co to pak to ten váš synek vlastně
2: to
0: dělá?
2: To jste mě teda chyt na hruškách, jak se říká.
0: No jeho jste chytila na hruškách.
2: Nebo
0: tenkrát,
2: jeho,
0: ale...
2: protože ať si to napíšu, když si to napíšu, tak to stejně zapomenu.
0: No tak co je tam, no střílí z luku? Nebo to, ne, to nestřílí.
2: Ne, vůbec ne. Tam je disk, koule, 60 metrů překážek, oštěp, skok daleký, skok vysoký, 15, to je 10 a ještě 3. No,
0: tak,
2: to se mě...
0: To jsou oštěp, se tady ozval,
2: ano,
0: oštěp.
2: A ještě 2, to jsou 400 metrů.
0: Ano. O tyči.
2: To jsem říkala, tyč.
0: To?
2: Tyč jsem jo. Říkala. Koule, Skok, to ano. Jsem říkala. Skok do dálky.
0: Tak znova, šedesátka.
2: Ten se asi směje u toho. No, směj se, buď rád.
0: Já si, co te, ne, vy ho znáte, co teď dělá u rady? Říká si, Ježišmarja, maminka
2: leží, nejsi... opravdu leží poctivě a řve, ano, řve smíchy a chechtá se.
0: Ano.
2: Protože já si to nikdy nezapamatuju. No, já si to budu muset asi napsat.
0: Ale to...
2: Protože on má taky sedmý boj, že jo?
0: Já to už nebudem dávat dohromady, to už... To už bychom dohromady. Ne. Romane, prosím vás, až se uvidíte s maminkou, tak si v tom, udělejte celkem jasno. Ale víte, co je? To je to samé, jako když bych se zeptal teď paní Dlouhé na filmografii jejich synů. Ježiši,
4: to to se mě moc neptejte, to z toho mám zmatek někdy.
0: Ne, ale vystřiháváte si přece, když vyjde nějaká dobrá
4: ano,
0: kritika.
4: Ano, když přijdu na ten časopis, taky mi známí nosej vystřížky, tak to mám, to si ukládám, mám to v takovým pytli a... Tím to končí.
0: To musí být dost nepřehledné v pytli, jakože prostě no. Přijdou noviny, frknete to do pytle a...
4: Ano, ne, nejdřív to pročtu. Jo, nejdřív to
0: čtete
4: pročtu,
0: to.
4: Ano,
0: šup do
4: a
0: pytle.
4: Pak to šoupnu do pytle.
0: A má každý svůj, nebo mají
4: ano,
0: jeden...
4: Ano, má každý svůj.
0: Má každý svůj, ano.
4: A teď, kam jsem oženil, ten starší, tak ano. Jeho paní je herečka, tak už tý taky dělám pytlíče.
0: Ta má tak... Čili už máte tři pytlíčky.
4: Ano.
0: Ano. Dobře, a když třeba dáváte si do těch pytlů, víte, bulvár, co si budeme povídat, když se někde něco
4: opět...
0: I ty jdou do pytlíčku.
4: Ano, i ty. I na stěně mám některý.
0: Ten bulvár?
4: Ano. Na takových dveří ke komoře, tam to mám pěkně.
0: Počkejte, ke komoře paní Šebrlová to má v obývacím pokoji v kuchyni a vy to máte
4: A to
0: někde.
4: Já mám taky v ložnici, ty lepší. Ty horší, kde je pomlouvá.
0: Ty horší jdou do komory.
4: Ano, ty jdou do komory.
0: A ty nejhorší ano. Jsou ve sklepě potom. Ano.
4: Ty jsou v pytlíčku.
0: Ty jsou... A ty už máte tři. No ne, já se v tom začínám pomalu orientovat. Paní Havelková, jak to řešíte vy? Výstřižky vašeho syna, všechny premiéry, úspěchy, gramofonové desky, CDčka?
3: No tak tu a tam něco si přečtu, něco schovám, ale moc ne, jako někdy mi řekne, radši mami to nečti, takže se nepátrám. No někdy totiž ten bulvár je takový neslušný a nevrýdný, že je lepší to nečíst. No, jsou to většinou výmysly veliké a velké kompilačky takové. Takže ani moc ne, ani ne, ne.
0: Mně se ale moc líbí, že když přijdu na koncert vašeho syna Melody Makers, tak většinou, pokud to jen trošku jde, tam jste na čestném místě.
3: To ano,
0: zve
3: to
0: vás
3: jsem,
0: pravidelně.
3: To jsem, no.
0: Pochlubí se.
3: Chodím vždycky no, na ty velké koncerty jeho, ty výroční, ano. Jinak na ty zájezdy už nechodím, ale někdy, když u nás v Libni nebo ve Vysočanech v gongu hrajou, tak se jdu taky podívat. No.
0: A co si tak jako říkáte, tam sedíte, jo, a teď tam ten Ondřej Havelka zpívá, hraje, stepuje, on umí naprosto všechno, teda to mnou závist celou má, když ho vidím. Co si tak říkáte?
3: No tak co, tak dívám se, jak vypadá. Jestli nemá nějakou chybu na sobě, jestli neudělal nějaké fopa, někdy ho kritizuju za to, co povídá taky, ale potom dodatečně a indiskrétně jenom mezi námi. No. Oni totiž kdysi hráli, co sehnali prostě, ještě v OPSO, v originálním pražském synkopickém orchestru pod Klikarem, že?
0: Ano.
3: Klikar to je jako hlava toho OPSA, vynikající muzikant, trumpetista, ale na všechny možné nástroje, znalec staré hudby, že? Velký muzikant. No a když hráli ze začátku, tak každý, kdo co sehnal, tmavý sako, tmavý kalhoty, jo? Někdy jim byli, jako když čekají velkou vodu, že ty kalhoty, no, ale chodili prostě v černém, jo, bílé košile, no a jednou byli pozváni do Německa na zájezd, ano, no, tak hráli tam, měli úspěch a kritik pak napsal, přišli na jeviště jako oblečení, jako když to vytáhli z popelnice, ale hráli pěkně, no.
0: Tak tím musím přejít k Jitce Zelenkové, že jí to dnes velmi sluší. Víte, o téhle historky na zpívání, to je složité. Jitko, než si dáme další písničku, co vaše maminka? Je to ten vystřihovací typ, že
1: ne,
0: má
1: vůbec
0: všechny...
1: maminka nikdy nebyla vystřihovací typ, to spíš ještě, když byl tatínek, naživu, tak sledoval samozřejmě moje první kroky a nesmírně mi fandil a vystřihoval. A dokonce mi to nalepil do nějakých malých albíček, které jsem nedávno našla. Jinak já nemám pytlíky doma, ale já můj celý život, to znamená fotky a nějaký vystřihnutý, eventuálně to mi dělá paní sousedka Urbanová, a mám to v takové krabici a mám ty fotky naházené bez ladu a skladu. To znamená dovolený, různý z koncertů za celý život. A vždycky si, každý rok si říkám, že to musím srovnat.
0: Až bude
1: takhle
0: čas.
1: Takhle otevřu to víko a radši ho zase rychle zavřu, protože to je neskutečný. Takže maminka nebyla vystřihovací nikdy a byla veliký kritik spíš. Maminka mě málo kdy pochválila.
0: Opravdu?
1: Ta spíš to bylo malinko opačně, takže já jsem musela dělat, mě vždycky bušilo strašně srdce, abych jako se jí umělecky zavděčila, bych tak řekla. To znamená, když jsem jí třeba pouštěla novou nahrávku, tak opravdu já jsem měla úplně hektické fleky, aby řekla, mě to pochválila, a ona vždycky, no, mně se to nezdá a tady tě není rozumět a tady to je trošku nízko, nebo, a bylo to přitom čistý, jo, protože já teda významně po tonem nebo na tonem nejsem, to teda musí být hodně zlý už se mnou. No takže jsem s maminkou trošičku bojovala a hlavně vždycky říkala, přerušila třeba píseň, když jsem jí pouštěla, řekla, prosím tě, teď jsem si vzpomněla, a co dělá ta zpěvačka, víš, taková ta hezká, jak má ty blond vlasy, no ty víš, která, jo, takže
0: to potěší,
1: takže
0: tu
1: mě
0: chvíli
1: malinko týrala, já jsem byla takové týrané dítě, jako i samozřejmě v pozdějším věku, říkám to malinko s nadsázkou, protože jsem přesvědčená o tom, že v duši byla určitě ráda, když se mě věci podařily.
0: Jitko, my vás teď nepřerušíme, necháme vás dospívat tu písničku a na konci vás ještě pochválíme. Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Vy to já si to tady načmárnu. Dámy a pánové, v tobogánu naživo Jitka Zelenková.

0: Jitka Zelenková v přímém přenosu tobogánu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Dnes na téma maminky slavných. Mými hosty jsou i Jana Šebrlová, maminka Romana, Libuše Havelková, maminka Ondřeje a Alena Dlouhá, maminka Vladimíra a Michala. Víte, Den matek, abych teď trošku otevřel vzdělávací část tobogánu. Den matek má kořeny ve starém Řecku v oslavách matky bohu Rei. Novodobý svátek matek se zrodil ve Spojených státech a u amerických úřadů ho prosadila jedna učitelka z Filadelfie, Ann Jervisová. V roce 1914 prohlásil americký prezident Woodrow Wilson Den matek národním svátkem. V Československu byl zaveden na podnět Alice Masarykové ve 20. letech minulého století. Zítra svátek všech maminek. Myslíme na svoje maminky, ať už tady jsou, nejsou. Já myslím na svoji maminku, babičku. Jitka Nevodila takovou, řekl bych, poetickou atmosféru. Chtělo by to nějaké verše. A když krásné verše o mamince, dámy a pánové, tak snad se mnou budete souhlasit Jaroslav Seifert z cyklu Mamince, rok 1954, a recituje Růžena Nasková.
1: Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpitil se a okamžitě skla oken, po nichž před chvilkou plakalo ještě bílej jíní, svítila opět po kuchyni, kde vonělo to vanilkou. Když zpívala, hned vesele spustili ptáci před okny nám. Měla-li mráček na čele, odletěli hned ptáci jinam. Zmlkli jsme rázem, stichl smích. I černé kotě, které tlapkou pohrávalo si se skořápkou, dívalo se jí po očích. Když padala již únavou a večer spát nás odnášela, tu rukou drsnou od popela stlala nám někce pod hlavou. V hořáku ještě přede plyn a nad pelestí přechází nám, podobaje se pavučinám, velikánský stín maminčin. Dnes už tak šťastně neusínám.
0: Růžena Nasková a verše Jaroslava Seiferta z cyklu Mamince.
2: Já na to navážu jenom jednou jedinou větou, že moje babička z Rakovníka si dopisovala s Růženou Naskovou.
0: A já hned navážu, když se obrátíme od vašich slavných synů, na koho vy rádi vzpomínáte? Na maminku, na babičku? Jaké byly? Co vám dali? Vybaví se vám třeba nějaká rada, nějaká chvíle, která občas vám v životě naskrčí? Paní Šebrlová.
3: Já na babičku si nespomínám, protože moje maminka mě měla jako v 42 a já jsem byla nejmladší ze třech jako sester, takže mě vychovala moje sestra. Jedna byla o 15 let, jedna byla o 14 let, takže ona mě jako vychovala, takže maminka mě měla spíš, jak se říká, jako vejškarabek.
0: Paní Dlouhá, můžu se zeptat i vás, na koho vy si takhle vzpomenete v den svátku maminek?
4: No tak hlavně na maminku samozřejmě, která nás měla 5 a byla s námi sama, protože brzo ovdověla a tatínek navíc byl soukromník, tak jsme to neměli jednoduchý, byla velice statečná. A moudrá byla taky. Sice nás někdy velice přísně trestala, ale ono to patřilo asi k věci, když nás bylo tolika.
0: Děkuju. Paní Havelková, komu by patřila nebo patří vám ta vaše vzpomínka?
5: No tak na babičku už si nepamatuju, to jsem byla hodně malá, takže to tak matně opravdu jenom. Ale na maminku vzpomínám moc a s vděkem velikým. Kdyby tu byla, tak bych jí za všecko ještě jednou ráda poděkovala, ruku políbila, protože přes všecko trápení, které měla, byli jsme 3 a starala se o nás sama. Mě umřel tatínek, když mi bylo 6 let, jo, takže měla veliké starosti, opravdu. No a všecko obstarala, všem nám zařídila budoucnost. Takže ještě vzpomínám s vděkem a děkuji už jednou.
0: A děkuji i já za tuhle tu vzpomínku. A Ať jsme se z té legrace a z toho, jak jsem se ptal na ratolesti, dostali do té roviny, která mě se moc líbí. Jitko, můžu poprosit o další písničku a vy, ať sedíte tady v sále nebo jste u rozhlasových přijímačů, zkuste se na chvíli posadit, nechte dámy tu plotnu, vždyť se vám to nepřipálí, pánové vy taky, a vzpomeňte na někoho, kdo má místo ve vašem srdci. Maminka, babička, tetička, vždyť je to jedno. Tobogán na téma maminky, zítra je Slávek. Tak jsem chtěl, aby to bylo romanticky, už je to pryč. Svátek matek, zpívá vám Jitka Zelenková. Děkuju, Jitko.

0: Jitka Zelenková, děkujeme. Maminky slavných svátek matek, to je téma tobogánu, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v přímém přenosu. Mými hosty jsou Libuše Havelková, maminka Romana Šebrleho Jana Šebrlová a maminka Vladimíra a Michala Dlouhých paní Alena. Jitka už to tady nakousla, taková ta maminkovská otázka, která vás dokáže, co si budeme povídat, naprosto zlikvidovat. Povídáte si něco, na čem vyprávíte a najednou, moje maminka se mě třeba zeptá, jestli už mám zaplacené zdravotní pojištění. Daně, to je oblíbená otázka, která, ať vyprávíte, co vyprávíte, vždycky přijde dřív nebo později, že jo? Jitka si vzala do ruky mikrofon, zná něco podobného?
1: No, vyprávím velice poutavou, tedy alespoň pro mě poutavou věc, určitě která se týká samozřejmě práce nebo něčeho velice důležitého, anebo dramatickou nějakou věc, která se mi přihodila. A maminka se na mě začne upřeně dívat a začne říkat, prosím tě. A takhle začne dělat. Načiž mě úplně rozhodí, začne se dívat sem a tam a prohlíží si můj obličej. A teďko já naprosto konsternovaná zapomenu samozřejmě, jak dál vyprávění, říkám, mami, co je zas? Prosím tě, tady máš nějakou tečku. A nebo se mi to jenom zdál. A teď já říkám, mami, ale já ti teď říkám tohle. A teď samozřejmě nevím, jak dál. A děláme to naprosto systematicky. Kdykoliv se s ním vidím, takhle mě ničí.
0: Jo, jo, ne, mě se líbí. Vy se tady smějete, ale děláte to taky určitě, maminky. Nesmějte se tomu. Paní Šebrlová, je něco, čím spolehlivě zlikvidujete vašeho syna? Třeba když vám volá z nějakých závodů a vy se ho zeptáte, jestli má kapesník, nebo jestli se umyl, jestli
2: na
0: se nasídal.
2: Na to se ho neptám, ale když něco řeknu, no, mami. To jsem od tebe teda úplně čekal.
0: A co
2: když něco řeknu, já nevím, já už si prostě nepamatuju, když třeba něco řeknu takového.
0: Rozumného.
2: Jo, byli jsme v zoologické zahradě a já říkám, hele, ty medvědi jsou tam v tom, v té ohradě nebo co? No mami, ty se mě ptáš jako... Když se mě zeptá Štěpán.
0: Což je syn. Ano, no, ano.
2: Ale
0: ano.
2: V tomhle teda dám zapravdu Jitce, že teda oni, jak řeknu, já jsem měla starší maminku, nevím kolik, Jitko, vaší mamince je.
1: Mamince je málo, mamince, protože samozřejmě vzhledem k mému věku je velice mladá a je 77 let.
2: No, to nevadí, ale moje mamince bylo... taky 70 a oni mě připadají, že už potom jdou do mladších let. Jako.
1: No, ano.
2: Do
1: ano.
2: Dětských, jo? Jako když, rozumíte, no. Jako...
1: Nejhorší, že já se leknu.
2: No,
1: že,
2: no, že no, no, taková. Já jsem to měla, ne,
1: a
2: víte
1: budu.
2: Co?
1: A
2: no,
1: budu.
2: Budem no, asi, budem.
0: Já jsem nevěděl, jak to tak mě říct, jsem rád, že to zaznělo od vás, ale... Že to taky vidíte. Paní Havelková, máte vy nějakou takovou větu, kterou Ondřej od vás čeká, že když volá před koncertem, se ho zeptáte a naladil jsi všechno a vyleštil jsi si boty? Ptáte se takhle? Dostáváte ho?
3: No tak spíš takový, dávej si pozor na tohle a dávej si pozor na tamto. Ne, to ne, to ne. Když přijde ke mně, tak obdivuju, co má na sobě, ale to už tomu nerozumím, takže ho nechávám prostě v čem přijde. No. Ale dřív aspoň zněla, my jsme teď, on bydlí jinde, že, se ano. Svou rodinou a dřív zněla u nás pořád nějaká hudba, teď už je to ticho, buď si pouštím tobogán, nebo si pouštím rádio, že, nebo televizi, ale dřív pořád u nás něco hrálo. Jednou měl taky půjčenou basu, já nevím, kde ji půjčil, ale měl ji půjčenou dlouho u nás a hrál na ní taky a naučil se na ní a jednou nám udělal asi hodinový show, prostě jenom on a basa. Jo, dobrý to bylo, no. Pak měl půjčený taky bas bombardon. Ten ležel na zemi, protože jinak ho nešlo umístit. To je taková ta největší trouba na světě.
0: Ano, ano.
3: Jo, ta zabere půl místnosti. No. Učil se na ní, snažil se hrát, ale nenaučil se, protože to potřebuje nátiska, no. Zvláštní už plné rty, které to zvládnou, ten nátisk. Takže to, na to se nenaučil. Ale pak taky toužil jednou po fujaře. Fujaru a fujaru dostal, ne, ode mě, od své bývalé ženy, a naučil se na ní hrát. A pak, když dělali vánoční koncerty s Obso, tak vždycky vylez někam na balkón a jako takovou intrádu zahájil fujarou, ano, ten vánoční koncert. A pak hráli dál, no. No a hrál na fujaru, až ji někde ztratil. Já to nechápu, protože to je dvoumetrová tyč, že jo? To a on ji prostě ztratil.
0: A ne, maminky většinou nechápu, já když něco ztratím, tak taky to nevysvětlím. No. To
1: je... Ještě, že netoužil Ondřej po takovém tom tradičním australském nástroji, na který se taky, do kterého se fouká, ale to měří asi 6 metrů.
0: Aha. A ten by ztratil, taky by dodala maminka.
3: To ne. Jinak hraje na ukulele, že to hraje... Na housličky takový mrňavý, který se špatně ladí, tak se vždycky omlouvá, že bude hrát falešně. No a na klavír to sám prohlašuje, že zničil 3 učitelky klavíru a nenaučil se, ale když chcete, aby něco zahrál, tak to zahraje.
0: To je krásný. Paní Dlouhá, co vy a vaši synové, je nějaká otázka nebo připomínka, kterou je dokážete zničit?
4: No tak já jim moc nepřipomínám, taky bydlíme každý zvlášť, tak moc nemluvíme o nějakých takových nepříjemných věcech, nebo který by se jim nehodili. Ale když už se netrefím a řeknu něco, tak vím, že Mirek dělá.
0: Čili neřekne vám to nahlas, ale říká si to.
4: Ano, jenom tak jako si bručí pro sebe a odchází. A Michal se na mě jako dívá, jako by pochopit, jako že mě chápe,
0: ano.
4: Ale vidím, že jsem skleněná.
0: A to dá práci, ale tenhle pohled nacvičit, ale je velmi praktický.
4: Ano, a velice takhle mě kývá, jako... On je velice takovej hodnej. On mě dává komplik.
0: Dámy a pánové, teď se vrátíme o 14 dní zpátky do našeho tobogánu, který byl folklorní. K naší otázce ptal jsem se vás, co jsou to frgále. Velmi správně jste dávali pozor. Koláče. Měla Jitka koláče, tak bude losovat. Můžu poprosit, kdo dostane naší fotografii z minulého tobogánu s podpisy Milada Tomášková z Vysokého Mýta. Blahopřejeme. A je tady otázka nová. Dávali jste pozor, dámy a pánové, během toho dnešního tobogánu? Opět hrajeme o fotografii s maminkami, s Jitkou, s podpisy, čili jedinečná věc. Kontakty k nám, tobogán, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, nebo mailujte na tobogán@rozhlas.cz. A já se vás ptám, kolik sourozenců a jaké má Roman Šebrle? Dávali jste pozor? Víte správnou odpověď a vy teď máte jedinečnou šanci na úplný závěr buď říct pravdu, anebo blafovat. Poradíte, paní Dlouhá, co byste napsala vy? Můžete si něco vymyslet, je to jedno. Tak kolik
4: jich má? Mám si vymyslet 2 sourozence.
0: Ano, a které?
4: Tak sestru a bratra.
0: Sestru
4: já
0: a bratra.
4: Jenom typuju, protože...
0: Já vám to nemám za zlé, Jitko.
1: Já bych typovala buď to jenom jednoho sourozence, nebo možná, že byl jedináček, ale to spíš ne, jednoho.
0: Od vás si nechám poradit někdy, děkuji. Paní Havelková.
3: No já si myslím, že určitě jednoho a pak ještě 3.
0: Paní Šebrlová, vy teď máte jedinečnou šanci říct pravdu anebo zmást posluchače. Tak jak to bývalo u vás doma?
2: Tak Roman má 2 sourozence.
0: Ano. A které?
2: Sestru Janu.
0: A?
2: Teda 2 sourozence, 2 jsou, jednoho sourozence, pardon! Ne, Roman má jednoho sourozence, to je sestra Jana.
0: No, tak vidíte, že mé poradní kvarteto je dokonalé. Máte o čem přemýšlet. Správná odpověď je jednoznačná. Otázka zní, kolik sourozenců a jaké má Roman Šebrle. No já bych měl hlavu zamotanou. Kontakty k nám, víte, za týden budeme opět losovat. Dámy a pánové, za týden bude tobogán zasvěcen muzikálu, který já miluju. Jesus Christ Superstar. Hraje se v Městském divadle v Brně. Budou tady jeho hlavní představitelé. Přijdou hned 2 Máří Magdalény. Kdo kdy měl v tobogánu Ježíše? Příští týden tady bude. A budu si povídat třeba i s Ladislavem Špačkem. Dozvíte se, co má s tímhle muzikálem společného. Dámy a pánové, dnešní tobogán končí. Já jsem moc rád, že našimi hosty byly paní Libuše Havelková, paní Jana Šebrlová, paní Alena Dlouhá a že nám zpívala Jitka Zelenková. Tohle je závěrečná písnička. No a na úplný závěr, maminky, babičky, všechno nejlepší k vašemu zítřejšímu svátku. Máme vás rádi a myslíme na vás. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se hezky.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělal a o čem přemýšlel herec Vlastimil Brodský, když býval sám doma? Na to už se zeptáme s rozhlasovým mikrofonem. Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 1998 a rázem budete vědět víc.

Možná prší, nebo svítí slunce, anebo hvězdy. Možná jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami. Možná, že je doma sám i Vlastimil Brodský. Pojďme, zkusíme to.

jsme v severních Čechách, ve vesnici rozhozené po stráních s krásným jménem Slunečná, ačkoliv dneska prší. Jsme na zahradě chalupy Vlastimila Brodského a zkusíme, jestli nás pustí dál. Tak pojďme.

0: Ahoj, Broďo. Ahoj. Tady Český rozhlas 2, stanice Praha.
1: Velice mě těší, Brodský Vlastimil.
0: Můžeme dál.
1: No musíte dál, ale musíme toho psa. Pojď sem, Hugo. Pojď.
0: Ty nevíš, co tě čeká, my ti to tady všechno prozkoumáme.
1: Vy mi to prozkoumejte. Já už mám prozkoumaný za těch 33 let, co tu jsem, takže vy si tady dělejte, co chcete, akorát, že vám toho moc nenabídnu. Váš tomu už ten společenský velice pohorší, pánové. Nicméně, jelikož jsem tuhle láhev piva už začal pít přímo z láhve, tak to tímhle tím stylem dokonám. Je to zdejší takový zvyk roztomilej pít z flašky. Tak na zdraví. Je mi vás líto. Vás je mi úplně líto, pane zvukaři. Když, co to je?
2: Čajík zelený,
1: jo?
2: Čajík zelený.
1: To udělá moje sestřenička jenom vám. Ne, ne.
3: Tak já ti udělám, ty se...
1: A tak jsem volal po pomoc.
3: Já už
1: jsem volal po... Děkuju.
0: My vždycky v tomto programu pouštíme hudbu, kterou má ta dotyčná osobnost ráda. Takže, Broďo, jakou hudbu máš rád, kterou si přeješ?
1: Já jsem byl orientovaný jako mladík spíš na tu muziku těch 30. 40. let a Gershwinovskou muziku a Irving Berlinovskou muziku a Ellington a tyhle chlapce a infikovaný hlavně Ješkem, protože jsem čučel většinou ve svým stezku Valašsku jsem ten stesk jsem si léčil tím, že jsem chodil do Osvobozeného divadla, protože ty dva klauníky jsem zbožňoval a miloval. Takže tam jsem zase byl poznamenaný tím Ješkem, ale to vlastně byla příbuzná muzika Gershwinovi.

0: Jsme ve Slunečné chalupě Vlastimila Brodského, sedíme, jak to nazvat, v sednici, v obývacím pokoji.
1: Je to setnice nebo sednice?
0: Možná i seknice.
1: No ne, setnice by mohla být nějaká vojanda.
0: Řekněme sednice, dobře, protože tu sedíme, všichni tu sedíme kolem velkého stolu.
1: Tak to bude sednice.
0: Jsou tu krásná kachlová kamna a já se dívám na poslední večeři Krista Pána. To je naivní obrázek.
1: To je naivní obrázek, leč ne starožitný nebo historický, je to malba na skle, tak jak se kdysi dělávali, ale tato je už dělaná ne v dobách minulého a předminulého století. A je to obrázek, který mi přinesl Láďa Menčík kdysi, protože ke mně jezdil na návštěvu a nějak jsme se měli rádi a vždycky, když přijel, tak si popovídat, tak mi něco přivez. Takže jednou mi přivez tu poslední večeři.
0: Zapálíme svíčku, jestli mohu?
1: Můžeme cokoliv.
0: Uděláme intimní prostředí. Plamen už hoří. A Broďo, co se zařízení této sednice máš nejradši?
1: Těžko říct, já jsem furt poznamenaný tím takovým venkovským původem, ty vesničky u Vsetína a tím prostředím, ve kterým jsem tam vyrůstal i v těch staveních svých příbuzných, blízkých a i vzdálených, že jako třeba jeden strýc byl hostinským, druhý byl mlynářem, ale všichni to poznamenali tím takovým jako idyličností toho prostředí. Tehdy jsem samozřejmě vůbec nechápal to, že jsou ty skříně malované, protože jsem si myslel, že všechny skříně na světě musí být malované. Takže já se tu cítím dobře, i když mi některý lidi vyčítají, že vlastně žiju v muzeu.

0: Sedíme u krásného interzovaného stolu a ty si trval na tom, že ti nikdo nezasedne místo. Tohle místo, kde sedíš na lavici, vedle je pes Hugo. Je to místo pro tebe tak podstatný, má pro tebe takovou váhu, že tam nikoho nepustíš, nebo je to jenom pohodlí?
1: Ne, já hrozně podléhám atavismu. Já si vždycky sedám tak, jak si sedali mý předkové před možná milionem let. Když si sedali v jeskyni tak, aby viděli na vchod, kdyby tam les nějaký nebezpečný medvěd, aby se stačili bránit. Tohle místo je takový, že vidím ven, vidím tamhle na kapličku, kterou jsem sám vyráběl, protože maminka byla zvyklá na kapličky a z tohohle místa viděla krásně na svíčku, kterou jsem mi tam vždycky zapaloval.
0: Já myslím, že my tě teď poprosíme, abys to místo opustil a dělal nám průvodce.
1: No, po chaloupce.
0: Po chaloupce.

0: Brať půjdeme rovnou do ložnice, to je nejzajímavější místo.
1: Tak ano, myslím, že dneska je obzvlášť zajímavé, protože jste přišli pro mě zcela neočekávaně. Takže ten bordýl, který tady vidíte, je takový skutečně autentický.
0: Je tu rozestláno, postel je krásně veliká, nad ní jsou obrazy dvou českých svědců.
1: Mm-hmm. To je Václav Ludmilka.
0: Ty jsi český nacionalista, Broďo.
1: Ale ne, ale to se mně se strašně líbí, tyhle ty obrázky, protože to je takový druh církevního naivismu a ono se s tím chodilo po poutích na svatý kopečky a takovýhle věci.
0: Čí je tato fotografie? To je Fred Astaire.
1: Miláček Fred Astaire, protože já jsem se na střední škole přeživoval teda tancováním, jaksi excentrickým tancováním a stepováním a já jsem byl vlastně bohatý student chudých rodičů, protože já jsem si dost vydělal tím tancováním, protože jsem tančil po barech a po různých takových pajzlikách, ale za to ilegálně, protože profesorskému zboru by se to nelíbilo a asi by z toho omdlel. Ale přitom jsem si vydělával tolik peněz, že jsem mohl jezdit na Velvarskou do gymnázia taxikem ze Štrosmajeráku, ale zase jsem byl natolik nezdárný syn, že jsem těmi penězi nezásobil své drahé rodiče.
0: A ta fotografie je tu jako vzpomínka na ty krásné doby?
1: Ta fotografie je tady vzpomínka na takový jeden film, který jsem dělal před rokem s Ondrou Kepkou a ta fotografie, tu jsem našel v dekoraci, kterou zařizoval nějaký architekt toho filmu. A tak jsem požádal jenom o tu fotku, protože jsem řekl, že to je takový chlápek, kterýho jsem miloval a kterýho jsem dokonce viděl se běhnout v jeho 80 letech asi ze stovky schodů na Oscariádě v Los Angeles. Takže tím víc jsem ho ještě obdivoval. A tak oni mi tu fotku pak dali, když jsme skončili film, abych si ji mohl pověsit.

0: půjdeme dál, projdeme ještě jednou tou krásnou sednicí a zastavíme se u Krista Pána.
1: U Krista Pána, no, taky je to vlastně taková nostalgická vzpomínka na to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, protože nemyslím, že bych byl nábožensky natolik zanícený, že by to nějak ilustrovalo můj vztah k životu. No, ani ne, ale jako velice se mi to líbí, jako připomínka toho mého dětství.

0: Broďo, kam bys nás pozval? Do té
1: tancovny? No, kam bych vás pozval? No tak ono tady, ale mně tady vůbec nepřipadá nic tak jako velice zrušujícího nebo nějakého. No, no, tak tohle jsme takový v síni, vlastně v síni, která byla izolovaná od toho prvního patra, ale já jsem tu, když jsem dělal novou podlahu, tak jsem ji nedělal přes celou tuhle tu místnost a tady jsem nechal ten prostor volný pro takovou větší vzdušnost tohohle místa a zároveň pro víc světla, které získalo to první patro tím, že jsem tu podlahu takhle ukončil takovou jako pavláčkou.
0: Zase na jedné straně Krista Pán a na druhé straně taky Kristus Pán.
1: Ono to vypadá, že jsem velice bigotní, ale tenhle Kristušek je lidový, je strašně naivistický, teda lépe řečeno naivní, protože ten naivismus není záměrný. A mě on se taky strašně tak líbil, ale toho mám už asi 100 let.
0: Na poličce na stěně je spousta keramiky, hrnečků, váziček.
1: No, tak to jsou takové věci, kterýma jsem to kdysi zdobil, když jsem byl ještě nějaksi fyzicky velice aktivní, protože každou tu půlečku jsem dělal já, tuhle tu jsem dělal já, tamhle tu placatou na kořenky jsem dělal já. Takže já jsem si tady velice rád vyhrál, protože rád si truhlařím. Mám tady takovou dílnu, do které
0: tam se půjdem podívat,
1: jsme mohli vejít, ano, a můžeme jít i nahoru, takže do toho prvního patra, tak jdeme do dílny, jdeme.

0: Zase prosím bych rád předeslal, že tady nebejvá vždycky tak velký Binec, ale v posledních dvou letech je tu Binec nehorázný, protože já mám tolik práce nějak za stolem, která mě samozřejmě baví, bych řekl, daleko méně než tato manuální, ale na tuto manuální mi nezbývá.
1: Tak to tu trochu popišme, je to bývalá stáj, nemýlím-li se. Dílna Vlastimila Brodského je původně obrovská maštal, je téměř kolem dokola obemknutá soustavou polic a na těch polic, jak koukám, je spousta plechovek s barvami a taky spousta kompotů, zavařenin, láhví. Brodě, jak to jde dohromady?
0: No, ono to zdánlivě dohromady nejde. Ale protože nemám špajs a je tady poměrně chladno a nedá se tady ani dokonce topit v této dílně, čili já pokud něco vyrábím v dílně nebo ze dřeva, tak většinou jenom až už od jara do podzimu. Jinak se tady nedá vydržet pro tu zimu. No a tak ty potraviny tu zimu snášejí lépe než ta vedra, takže je jim tady dobře. Já si nemyslím, že se to může nějak vzájemně negativně ovlivňovat, protože proč by měl kompot nějak ublížit nějakému pěknému laku.

0: vstoupíme do pracovní části, kde je pong, desítky dlát, kladiv, šroubováků, různých přístrojů, vrtaček, nástrojů, brusek, kýblů, krabic. A na tom ponku mezi nářadím je takový podivný, bizarní předmět. Podíváme se, co to je. A hele, ono je to cena tálie za celoživotní herecké mistrovství, která ti byla letos udělena. A já myslím, že ji tu máš čistě z tvého smyslu pro sirálno, protože se tu vidí má velmi výrazně a velmi paradoxně.
1: No, mě tohleto, o čem jsme teď mluvili, přivádí trošku do rozpaku, protože pravděpodobně vzhledem k významu té ceny by neměla být v dílně na ponku. Ale protože jsem ji zatím nenalezl důstojnější místo, tak ji tady zatím mám. A já to taky tím, že vlastně nemám čas zabývat se za tím hledáním důstojného místa. Takže až ten čas přijde, tak snad se bude cítit líp někde, kde nebude mezi kladivama a mezi pilama a mezi přístrojema a mezi montážníma klíčema.
0: Jak se tak šklebí ta cena? Tak já myslím, že je tu docela dobře. Šklebí se na nás jako velká herecká maska.
1: Ta antická mastička, tedy mastička ne namazání, ale maska, která je, jako má být na jedné straně usměvavá, a tady je ta tragická, takže by měla jaksi zobrazit symbol těch tradic divadelních, ale tak já nevím, vlastně já nepoznám ani, která se směje a která se mračí.

0: kladiva, šroubováky, rašple. To jsou tady jako rekvizity, aby bylo vidět, že jsi člověk dělní, anebo přeci jenom s tím občas pracuješ.
1: Ne, já to tu opravdu nemám, abych socialismu ilustroval, že pocházím z dělnické třídy. Já strašně rád dělám manuálně. Je pravda, že já daleko radši dělám se dřevem než čímkoliv jiným, ale je to i tím, že to dřevo je nejnádhernější materiál, jaký znám. Za prvé je vonavý, za druhý je obrábětelný nádherně a za třetí bych si na nic jiného netrouf, protože s tím dřevem jsem se naučil zacházet, když mi bylo 26. A od té doby jsem možná i trošku pokročil. Já jsem pyšnej, když můžu udělat kus nábytku a přitom ho nemusím stloukat hřebíkama a šroubama a můžu si ho začepovat a týblovat a mít takový pocit, že to drží, že to funguje, že to nevrže a že si udělám klandr nebo zábradlí správně řečeno ke schodům, tak jsem taky rád, že se po 20 letech nevyklá a že se člověk o ně může opřít a že se nezeschlo a že ty čepy byly dobře udělané, takže to je taková moje hračkárna, která mě trošku uspokojuje.

0: Revolt, I'm talking about Donna Lee. Yes, yes, yes.
1: Dobrý.
2: No. Co je ve všech těch krabicích? Na nichž jsou různé nápisy, některé věcné, ale některé dokonce, řekl bych, ideologické, například tady...
1: No, to je tady takový, já o něm nerad mluvím, to je pozůstatek revolučních dob. A dneska už mi to připadá jako kopání do mrtvoly.
2: Ale řekneme, co tam je.
1: Je tam napsáno rybník a to je pro mě důležitý. To ostatní ani nehodlám publikovat, ale protože tady mám takový rybníček a mám tam ryby, asi třeba jako nějak zápolit a dávat to dokupy, tak tam mám všechny ty věci, které mi pomáhají k údržbě toho rybníčku, že tam se musí zatravňovat a vypouštět a napouštět a tak dále.

A jinak to mám rozdělený po krabicích, protože nesnáším bordýlek v tom smyslu, že bych něco hledal. Takže já si chodím pro příslušné rekvizity najisto do těch krabic a vím, že tamhle je krabice Hugo, nebo tamhle zedničina, nebo guma, nebo rukavice, nebo lanka, nebo šmirgl, vodovod, klíny, panty, svíčky, elektrika, žárovky, vedení a tak dále, takhle bych mohl číst ty krabice dlouho.

0: podí dát třeba burik.
1: My chodíme po kočičích hlavách, to je původní podlaha, ty kočičí hlavy tady?
2: Ano, to je původní podlaha, protože to byla koňská stáj. Tamhle byly na tamhle ty zdi žláby, které jsem halt odstranil, protože byly odporný, už plechový takový, ne ty starý kameny, které bych miloval, kdyby tu byly. A tamhle už jsou takový ty větrací otvory, aby ty koníkové tady kdysi mohli nějak žít v laze.
1: Brode, ty máš nízkou penzi asi, protože v té stáji u stropu si schováváš potraviny na zimu. Jsou to pytle plné rohlíků, chlebových kůrek.
2: No, tak je to strašně jednoduchý, protože Pepi Kýra, který ho jako taky mám strašně rád, jako jednoho z nejlepších malířů vůbec, nejen našich, tak má koně. A já když jedu na malou skálu za ním, nebo k těm komárkům, což oni jsou kousek od sebe, tak já těm koňům vozím tyhle ty pytle těch sušených pečiv a on je Pepa rád, ale oni jsou hlavně ty koně rádi. Ne, oni mají takovou velkou hlavu a takovou velkou sílu a vždycky, když se s ním chci být něžnej, tak mě tím čumákem vlastně málem přerazí.

0: Půjdeme dál a co kdybychom se vydali do exteriéru?
1: Do exteriéru, no. Co to je?
0: No to je ten rybník přeci.
1: Jo, rybník, tak to ne, to máme tenhle, ten máme tadyhle.
0: Tak tudy?
1: To bychom museli jít tady, tady. Aha. Aha, a doleva.
0: Doleva, ano.
1: Ano, a projít dál. A se razit se hlavně, ještě tam. Tak tady máme ten náš
0: slavný rybník.
1: Rybníček, který má rozměr, kdyby to posluchače zajímalo, asi 4 metry krát 8 metrů. Čili de facto, není to rybník, je to louže, která ovšem hostí několik velice hezkých rybiček. Je tady dokonce zlatá rybka. Má jednu takovou nevýhodu proti těm pohádkovým zlatým rybkám, že kdyby jsi si ji chytil, tak by určitě po tobě vyžadovala, aby si ji splnil 3 přání. Je to trošku potvora, ale je krásná. Krásná. No a co ještě tady tak může být zajímavého? Tam v té vodě jsou dokonce 3 nebo 4 štičky malé, krásně rostou a ano, to právě z Hugo zívnul. Teďka tady byla zlatá.
0: Ano, je tady.
1: Taková, ona je vlastně taková oranžová, ale krásně svítí. No, tak nic, tak pojď Hugi, jdeme.
0: Máš tu krásně osílenou trávu, si pečlivý hospodář.
1: No, pečlivý hospodář jsem, ale vlastně to taky není moje zásluha, protože vždycky tím pověřím tady zdejší domorodé hochy, kteří mi tady opravdu hrozně ochotně a rádi pomáhají.
0: Pojďme k ohništi, kde se pečou buřty. A já mám na to ohniště, Broďo, vzpomínku. Před mnoha lety jsme tady takhle seděli a něco jsme si pekli, já tuším, že to byly pstruzy. A najednou z ničeho nic přišel až suchařípa, který tenkrát měl také ve slunečné chalupu, byl takový skormoucený a prosil tě o službu, říkal, Broďo, máš mě rád, a ty jsi ujistil, že ho máš rád, opravdu.
1: Leoš byl vůbec rozkošný a furt je rozkošný, já ho mám strašně rád. A on sem přišel a říkal, hele, neměl bys chvilku času? A já povedal, no měl bych, co by si potřeboval. A on řekl, já bych tě dlouho nezdržoval, tady to opravdu jenom, to bys mohl být za 4 hodiny zpátky. A co je, tak já ti to rád udělám. A říkal, hele, zajít k nám a zapchtchána.
0: Votivní znamení? Je to kámen s křížem?
1: Ne, to je taková, to jak jsem o tom mluvil před chvilkou, jako o kapličce, protože maminka, když tady ještě byla se mnou na tomhletom světě a sedávala a dívala se tím oknem do zahrady, tak strašně toužila potom mít tady nějakou připomínku svého rodného kraje a ta byla plná kapliček, takže jsem ji já vyrobil, tuhletu kapličku, ale to je normální překlad dveřní pískovcové, na to jsem vysekal takovýto podloubičko toho dalšího pískovce a já jsem mi tam vždycky dával nějakou svíčičku a ono i to tak připomínalo, ta rodná místa, no.

Ona tady bývá strašně moc návštěv různýho druhu, takže dokonce jsem měl asi před 2 lety takovou půvabnou návštěvu, že u vrátek stál pán a říkal, když jsem přišel k vrátku, tak říkal, já jsem Ježek, tohle je moje dcera, je 14, tohle je její nápadník, je mu 20 a nebojte se, mám to pod dohledem. A tak jsem byl takový překvapený, ale protože vázla další slova, tak aby řeč nestala, tak jsem říkal, tak ano, a jako můžu vám něčím posloužit? A on řekl, ano, pivo, a šel si sem sednout. Dlouho tady se trvalo. Takže to jsou takové ty návštěvy, které jsou takový překvapující tím, že jsou nečekaný, ale některé jsou zase velice příjemné. Protože taky se tady zastavila cikánská rodinka, kolik jich mohlo být, asi 6, 7, z toho 2 děti. No a říkali, že jsou rádi, že mě vidějí živýho. Já jsem řekl, že taky jsem rád, že mě vidějí živýho, protože na mrtvolu by byl blbej pohled. No a ty si sedli a ty byli takový jako, já bych řekl, že roztomilý přímo, protože byli strašně spontánní, nic nepředstírali. Jo, to bylo takové hezké posazení.

0: Broďo, ty jsi procestoval kus světa. Co bylo tvou nejpitorsknější cestou?
1: No, já nerad cestuju a jako někdy jsem, jak si cestovat musel, tak zaprvé já nemám rád letadla, protože mně se zdá, že lítají zbytečně vysoko. A že to trvá dlouho, než člověka sežerou lední medvědi, protože jednou jsem se tam málem ocnul v Jambu. Bylo to v noci, byli jsme nad Grónskem a připoutaný byly letušky a všichni, snad i ty piloti byli připoutaný. Všechno bylo připoutaný. Takže já nerad lítám a taky jsem byl vždycky nějak postižený. Takový. A taky jsem prožil mnoho takových leteckých dramatických momentů. Jednou, že jsme letěli z New Yorku jumpem, to je takovej ten, že to vypadá spíš jako hangár zevnitř, než jako letadlo, tak jsme se dostali právě do takové veliké šlamastiky v noci, že se jak stáhly roletky na okýnkách, aby nebylo vidět blejskavou oblohu a že se všichni připoutali a proti mně seděla nádherná letuška, krásná, ale v ten moment jsem to nevnímal celé. Byla to indiánka půvabná a měla růženec a modlila se jednu tu modlitvičku za druhou. A když jsme pak šťastně a živě přistáli v Londýně a čekali v tranzitu naspojit na Prahu, tak to jumbo stálo takhle v pozadí toho letiště a jezdili k němu ještěrky pro kufry. A byl to takový taky vzrušující pohled, protože vždycky naložili ještěrky a přesto položili člověka. A vezli ho s tou ještěrkou do ty budovy letištní a byli jsme z toho takový rozpačitý a říkali jsme si, co se tam mohlo v tom našem letadle všechno stát, když tamhle vozej snad na půl mrtví lidi. A vyslali jsme jednoho anglicky vzdělaného člověka, který to šel zjistit a vrátil se a jsme říkali, co to je za lidi pro Boha. A on říkal, nejde o lidi, jde o milionáře. Protože ty, kteří mají zaplacenou první třídu, tak se odstěhovali do prvního patra, protože tam mají všechno zadarmo a když už to s náma lomcovalo, tak každý do sebe hodil láhev vizoura. Takže jak je mají jinak transponovat? To by museli mít několik záchranek, takže hážou přes ty kufry a vozej do letiště budovy.
2: Je zima, fouká vítr. Můžeme se vrátit do stavení?
1: My se vrátíme do stavení ne protože fouká vítr, ale protože jsem natolik sobecký, že zjišťuju, že mě je zima. Navíc nám do toho chrčí traktor, což je vlastně taky taková jako zvuková kulisa přilehavá, ale půjdeme dovnitř.

0: půjdeme nahoru, tak jestli už můžete, tak půjdeme takhle po těch schodech nahoru. Nemusíte mi dávat záchranu, já si upadnu sám, plně klidně. No a tady zase asi nebude nic příliš zajímavého.
1: Je to tma.
0: Tak já cvaknu vypínačem, tady cvaknu vypínačem. No a můžeme jít sem, eventuálně semhle. Tak tady je taková trucovna.
1: No tady je věcí, různě rozprostřených prostorů.
0: No tady je strašný binec, tady je strašný binec. Ten binec je tady, protože tady pod tou podlahou se usídlili v loni kůny, jejíž pach a pach jejich hnízda mě odtud vypudil. Tady se nedalo existovat. Snad už jsem našel něco obranýho proti těm kůnám, ale furt to funguje spíš jako skladiště.
1: Je tady velká platinová deska v platinovém rámu. Na ní je napsáno Vlastimil Brodský 1998 a suprafon.
0: No a to jsem teď byl pod stěn tak zvanou platinovou deskou, udělal mi to samozřejmě radost, ale zatím je to taky takový jako provizorně skladovaný tady až...
1: Kolikže to bylo těch nosičů?
0: Přes půl milionu asi.
1: No jo, a tady klapky, pantel,
0: tady
1: klap.
0: Tady jsou filmové klapky, protože jednu dobu se o mně proslechlo u filmařů, že si na památku vždycky jednu beru sebou a oni už byli pak na mě tak hodní, ty klapky, myslím tím, ty dámy, které klapou, že vždycky mi tu malou klapku jak si rezervovali a když ten film skončil, tak mi ji dali.
1: Otevřeme dveře do 13. komnaty. Co tam asi bude?
0: No, tak tam nebude nic tak tajemného, jako v té literární 13. komnatě.
1: No, něco tu je.
0: No, tak je tady takovej hezký kulečník, ano, který je původu francouzského, jak jsem zjistil, od bývalého majitele. Je takový vyřezávaný a já si na něm někdy, nebo teď už skoro vůbec ne, ale trávíval jsem nad ním některé delší chvilky. No, už se mi to nedaří. No, a co je tady ještě tak pozoruhodného? No, celkem více méně nic. No, tadyhle jsem se lomozil kdysi s jednou truhlou. No, co tady je ještě? No,
1: krásná železná postel, já v ní jednou spál.
0: Postel, mosazná, a ta asi je opravdu taková už i trošku vzácná a neobvyklá. No a jinak to nic vzrušujícího nevidím. Tady je pštrosí vejce. To mi dal kamarád doktor Kňákal, který byl dlouho lékařem zoologický zahrady. Štrosí lékař, to byl i sloní lékař a krokodýlí lékař. A to byl vůbec lékař všeho zvířectva, který pěstovala z pražská zoologická zahrada. A teď je to Hugův oficiální lékař. Tak a co ještě tady máme? No nic zrušujícího, nic pěkného. Klobouky, ta je kuřinka pana Taua. Tadleta, a pak je tady spousta takových různých čepiček.
1: Tenhle filmový klobouk, ten károvaný.
0: Myslím, že to v něčem muselo hrát. Vždycky, když mi něco dělalo radost, tak mi to pak přenechali. Nevím, jak se to tu vzalo, a už
1: je,
0: ani nevím.
1: Tak je spočítáme, kolik jich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a jedna tropická helma.
0: Tam je tropická helma, ale tady je důlní helma. A ta je funkční, protože tady jsou tak nízký stropy, že když se mnou hraje kulečník, kdo je vyšší, tak si nasazuje, protože jinak v zápalu hry by si mohl urazit hlavu od ty trámy. Takže to je dobrá, tato helma je dobrá. No a tím jsme tady úplně skončili. No a tady už nic není. A tady odsaď půjdeme jinam.
1: No ale něco tu přesně, je tu krásný obraz. Obrázek Ringo Čecha?
0: Ano, ano. On tady má krásný povídání, Ringo Čech. On tady má, já nevím, jestli vám to můžu přečíst, ale je tady obraz, ve kterém je dopis, který zní: lásko nejsladší, už mě tedy nemiluješ, máš mě dost a já vůl tě tak miloval, ropucho hnusná smrduta. Jdi si tedy k tomu imbecilnímu kreténovi. Mně zůstanou jen krásné vzpomínky, jaký jsem byl hovado. Tak chytrýho, vtipnýho, šarmantního a geniálního chlapa už nikdy nebudeš mít. Vracím se k ženě a k dětem. PS, bylo to zbytečný a drahý. Za ty prachy bych měl permanentku do nejdražšího bordelu a ještě by mi zbylo na konto Míša, vesničky SOS, Gamanůž a Misi dobré vůle. Tak on si takhle maluje nádherně a teda půvabně. A ještě si k tomu dělá takhle nádherný a srandovní texty. Takže to je taková dobrá živnost. A k tomu ještě poslancuje. No tak to už je opravdu renesanční člověk.
2: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
3: Klika cvakla, krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
2: Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
3: Dopije, a aby se neřeklo, utikáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo s chlajsnou svatojánských atolů.
2: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Broďo, v jednom rozhovoru jsi mi řekl nedávno, že lituje, že jsi nevzal Jiřinu Jiráskovou. A já jsem jí to pak říkala, ona říkala, že to není vůbec pravda, že to bylo úplně jinak, že ty jsi dělal všecko proto, aby jsi si ji nevzal.
0: Ona udělala všechno
1: proto. Ne, ty prý si udělal všechno proto.
0: Já jsem
1: pak udělal. Pak si prý dokonce si vymyslel nějakou chorobu maminky, abys nemusel na tu svatbu, ne, která prý už byla smluvená.
0: Tak já to bylo? Přivedu na pravou míru. Já jsem Jiřinku miloval, ona svým způsobem taky milovala. Mně byla o 10 let mladší a dokonce se mi zdá, že i dnes je stále o 10 let mladší a že se na tom asi nedá nic změnit. Fakt je, že mě umírala babička a když mi babička, a měl jsem ji strašně rád, tuhle tu babičku, a když mi zemřela, tak že jsem, nedá se říct, využil této situace, to zcela určitě ne, ale jak se připadalo mi nevhodné veselit se na veselce, když mám smutek v rodině, takže jsem šel do ty svatky, kde už jsme měli doklady a bylo jenom 5 dnů před svatbou. No a oznámil jsem tam, že prostě vzhledem k smutku v rodině bych tu svatbu radši tedy zrušil a oni řekli, že to by byl nesmysl, protože stejně pravděpodobně z toho záměru neustoupím, takže se ta svatba jenom odloží. A že si doklady si tam můžu nechat, to mě přivedlo trošku do úzkých, takže jsem řekl, že mám ještě jednu babičku a taky se necítí dobře, tak halt mi ty doklady dali, no a tím pádem z té svatby nějak sešlo, protože já už jsem je tam pak po druhý nějak zapomněl donést.

Jesenka moja milovaná, a to je opravdu zvláštní vztah nás dvou, protože já jsem se dlouho domníval, že nelze vypěstovat přátelské a kamarádské vztah mezi mužem a ženou, a mám pocit, že se nám to s Jesenkou Jiránskou podařilo. Ta ovšem tuhletu příhodu traduje jiným způsobem a tvrdí, že jsem to použil jako záminku, abych tu svatbu mohl zrušit, takže naopak moje babička dodnes žije v Argentině pod cizí jmény. Bye.

0: Dotazník pro Vlastimila Brodského na téma oblíbená, oblíbený, Broď, oblíbená květina.
1: To vypadá jako schválnost, já mám nejradši ze všech rostlinek mech, protože kvetoucí mech je tak něco něžného, tak něco filigránského, že to žádná kytka nedokáže. To jsou třeba květy, které mají průměr 2 mm a jsou strašně roztomilý.
0: Půjdeme dál, oblíbená barva?
1: Asi béžová ve spojení s hnědou.
0: Nápoj?
1: Tak já mám rád šampaňský, ale to vypadá tak zhýralé.
0: Oblíbené jídlo?
1: Bramborový placky.
0: Oblíbený spisovatel?
1: Já jsem takový skoro zarytej čapkovec, což svědčí o mé konzervativnosti, ale taky se k ní hrdě hlásím.
0: Oblíbená kniha?
1: Ono se to stále v člověku mění. Já jsem teďka nedávno, před rokem nebo rokem a půl, to je poledne, přesné poledne, takže těch úderů, aby to posluchači nemuseli počítat, je bude 12. Já jsem koupil si knížku Boženy Němcové, která se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to korespondence její s různými muži její doby.
0: Oblíbený malíř.
1: Pepík Jíra.
0: Dobře, a teď to bude obzvlášť těžké, oblíbený herec.
1: Já bych řekl, že Pepiček Somr.
0: Oblíbená země.
1: Mně to připadá takový jako nejhezčí to Česko, respektive Československo. Asi na něm v tomhle tématu budu trvat. A kdybych to měl ještě jaksi specifikovat nebo lokalizovat ještě přesněji, tak mně se zdá, že vůbec nejkrásnější kraj světa může být jedině Valašsko.
0: Oblíbené město.
1: Tak teď šlápnu vedle, protože to není město, to je vesnice a jmenuje se Roketnice a je u Vsetína.
0: Oblíbená ulice.
1: U Andělky 19.
0: Oblíbená věc.
1: To nevím. To je takovej asi kostelíček dřevěný, který kdysi na Podkarpatské Rusi mi vyřezával takovej, kolik mohlo být, 6letý chlapec, obyčejnou takovou venkovskou kudlou u nějakého potůčku.
0: Oblíbené roční období.
1: Jaro.
0: Nejsympatičtější lidská vlastnost.
1: Já si myslím, že pokora je taková nejcennější.
0: A nejodpudivější lidská vlastnost.
1: To, co vede člověka k vandalství.
0: Broďo, tvůj největší životní úspěch.
1: Můj největší asi životní úspěch je asi okolnost, že byť jsem narozen v roce 1920, že jsem ještě zatím nenatáhl bačkory.
0: Tvé největší životní přání?
1: Já bych si nejvíc ze všeho přál, aby lidi, tedy nás, těch 6 miliard na tyhle země kouly, aby každý z nás byl schopen tolerovat jiné názory, naše vlastní.
0: A tvoje životní heslo?
1: No ne, to, já na to neumím vůbec odpovědět. Asi je to tím, že žádný heslo jsem si nikdy nechladl jako cíl své existence.
0: Broďo, my ti moc děkujeme, že jsi byl tak laskav a že jsi nás přijal, že jsi nám dovolil tady všechno prozkoumat. A já doufám, a věřím pevně, že po tom všem, jak jsem se tady choval, kam jsem všude strčil svůj zvědavý nos, že snad ještě někdy jednou budu moct sem za tebou s přáteli z rozhlasu přijet.
1: Vy jste na mě byli hodní, nikdo mě neuhodil, tak si přijeďte, kdy chcete. To je dobrý. To je dobrý.

U mě snaha neumřít není věcí půdu sebezáchovnýho, ale věcí zvědavosti. Protože já jsem tak zvědavý, jestli se objeví mimozemské civilizace a jestli jsou nějaké známky života na tom Marsu anebo na jeho měsících a takové věci, že...

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Majitel zvučného tenoru a operní zpěvák, který působil v největších světových operních domech v Miláně, Londýně či v New Yorku, to všechno je Štefan Margita, který slaví v těch

0: těchto dnech 70. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
1: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Lehkou chůzí se pohybuje na scénách nejslavnějších operních domů. Skoro by se zdálo, že dobýt tyto mety nemůže být až tak složité. Ale zdání klame. Můj dnešní host by jistě mohl prozradit lecos z temných divadelních zákulisí. Jak ho znám, při vší upřímnosti zachová tón pozitivní a optimistický. Takový je totiž i on sám, takový chce být. Má a pěstuje si šťastný pohled na svět. A já věřím, že pozitivní myšlení se na pozoruhodné kariéře tenoristy Štefana Margity podepsalo významným způsobem. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je tento šťastný pohled na svět dědictvím nebo výsledkem vědomého snažení?
1: Tvrdé práce. Ale samozřejmě vědomého snažení, to je moc krásně řečeno. Ten lehký krok na tu scénu, ano, někdy to funguje a jde to velice rychle, ale pak je velice rychlej krok pádu. Když se člověk dostane do těch světových divadel, ještě neznamená, že tam vytrvá, tam zůstane. V té chvíli, když člověk něco tam odspívá a dostane znova pozvání, to je ta vizitka, že se to povedlo. Když dostane další roli v úžasném divadle, tak o to více musí na tu roli ještě připravit, aby ho znova zase pozvali.
0: Však já jsem říkala, že zdání klame a že to zdaleka není tak jednoduché, jak se nám to jeví. V mnohem hrají velkou roli i vztahy. Vztahy na pódiu, vztahy v zákulisí, vztahy, které si hýčkáte doma, aby vás potom povznášeli do těch pohodových výšin. Vy jste ve své autobiografii Bez omezení uvedl jedno krásné maďarské přísloví o vztazích. Vzpomenete si na ně? Tak já ho řeknu sama.
1: Miluji mě málo, ale dlouho.
0: Mm-mm. Proč se lidé nechovají k sobě jako matky k dětem?
1: Mm-hmm. Ano.
0: To by byl svět skutečně krásný. Kdy vy jste naposledy mimo okruh rodiny zažil atmosféru, kde jste se cítil vítaný, hýčkaný, v dobrých rukou a dobrém zacházení?
1: New Yorku. Metropolitní opeře. I když musím říct, že teďkom v Berlíně, kdy jsme dělali opět inscenaci, která měla obrovský úspěch z Mrtvého domu, dirigoval to Simon Rattle. Tam byla opravdu krásná atmosféra. Určitě má výtečnou školu, protože má pěvkyni doma. Ví, co ty pěvci asi potřebují, takže on přesně tak se úžasně chová k pěvcům na zkouškách a i počas představení. To byla krásná atmosféra, ale celkově, já myslím, že je to metropolitní opera. Oni se o toho zpěvaka nestarají jenom v té chvíli, když je na scéně nebo zkouší, ale oni mu zavolají třeba po premiéře a řeknou, stav se na šampaňský, na kafe, jak se cítíš, nepotřebuješ něco. V té chvíli ten zpěvák cokoliv pro to divadlo udělá, je rád, že si ho váží. V metropolitní opeře, hlavně v kantýně, si uvědomí člověk, kde je. Každá zkouška trvá hodinu 20 a pak je 20 minut pauza a všichni se sejdou pak v kantýně a v té chvíli si člověk uvědomí, jsou tady ty největší hvězdy a sednou si k vám a popijou s vámi kafe nebo čaj. Úžasný.
0: O čem si povídáte, kromě muziky?
1: Tak nejdřív je to takové oťukávání, člověk se zeptá, jak se máte, bla, bla, bla. Pak už se člověk těší, ať je pauza a člověk vyhledává toho dotyčného, aby si k němu sednul, aby si s ním popovídal.
0: Takže evidentně umělci potřebují být hýčkáni, kdo by nebyl rád hýčkán.
1: Ojoj. A tenoři, to je exotický ptactvo, to jsou takové maličkosti, ale když jsem poprvně přijel do metropolitní opery, tak jsem po jedné zkoušce přišel do svého bytu, kde byla recepce, tam byl takový obrovský koš a oni řekli, že tady mám nějaký dárek a tam byla káva, bylo šampaňsky, byla čokoláda a bylo napsáno, že very welcome Metropolitan Opera, byl podepsaný Jimmy Levine a Peter Gelb. Maličkost. No maličkost jak maličkost.
0: Maličkost, takže. Ale závazek, ne?
1: Tak, přesně. Já se sice teď těším, že budu v Národním divadle, ale určitě od ředitele Národního divadla žádnej koš teda asi nedostanu, když se po 10 letech vrátím.
0: Třeba pan Burian poslouchá Stříbrný vítr a nechá se inspirovat.
1: No tak uvidíme.
0: Štefane, v životě každého z nás figurují osoby a osobnosti, které neváháme označit jako své dobré víly nebo dobré rádce, ochránce. Kdybych se zeptala na pár jmen, z vašeho života.
1: No.
0: Koho byste uvedl?
1: Zdeněk Košler, Pavel Eckstein. Když jsem nastoupil do Národního divadla, tak byl ještě šéfem pan Zdeněk Košler a Zdeněk Košler si mě obsazoval opravdu, já jsem s ním hodně dělal. První role byl Don Ottaviu v Don Giovanni, pak byla Kouzelná flétna, Tamino, pak Řecký pašije. opravdu byl úžasný. A to stejný byl pán doktor Eckstein, který mě hodně, hodně pomohl.
0: Představte pana doktora Ecksteina, protože ne každý už to jméno zná.
1: To byla šedá eminence Národního divadla, který dokonce ved, myslím, že v 56. a 7. roce i Pražské jaro. On byl v podstatě dramaturg Národního divadla.
0: Ač vystudovaný právník.
1: Ano, přesně. On měl ve 4. patře ve Smetanovým divadle tehdy svoji kancelář. On nikdy nebyl ráno v práci, on přišel tak na 11. hodinu, ale každý večer byl na každém představení. On měl své miláčky a samozřejmě zpěváky, které moc neuznával. A vždy jsme viděli, na čem jsme u něho. Když jsme odspívali nějaké představení a už mě viděl a řekl, co jsi to včera dělal večer, to bylo příšerný ostuda. Ale když jsme odspívali dobře, takže to bylo úžasný. Nelhal, nikdy nelhal, takže člověk věděl, na čem je. To, že vám pedagog bude stále říkat, že zpíváš geniálně, úžasně a ty jsi nejlepší, tak tím vám nepomůže.
0: Vy pedagog asi nikdy nebudete.
1: Ne. I když mě přemlouvají teď na kurz pěvecký, uvidíme, možná ho udělám, ale pedagog nebudu. Ne, to já bych je zabil, chudák děti.
0: Ale užitečné rady byste rozdávat mohl, na to už máte spoustu zkušeností, máte na
1: věk,
0: to už věk.
1: Věk, tak to je.
0: Jste k tomu ochoten, nebo si myslíte, jo? Že není radno radit?
1: Ne, určitě. Uvažoval jsem, že bych možná v létě udělal jeden pěvecký kurz. Rád bych to udělal, opravdu, to by mě zajímalo, ale učení ne, protože učení je mučení a když já jsem začínal, já jsem se učil několikrát, noty lítaly z okna, když mě moje paní profesorka ji vyhodila z hodiny a určitě musí být krásný zážitek, když člověk chytne úžasného talenta, který je schopný a strašně rychle reaguje. Já si myslím, že dá se vychovat i pěvec, který nemá ponětí o zpívání a správným vedením ho člověk může dostat na určitou úroveň. Pak už samozřejmě záleží na něm, jestli ho to zajímá a pak musí hodně makat.
0: A děláte třeba v divadle to čas od času, že vidíte nějaký velmi slibný talent a tušíte, že se neubírá správnou cestou, vezmete si ho stranou a dáte mu nějakou dobrou radu nebo se do jiných kariér raději nemotáte?
1: Krásná otázka, ale strašně nebezpečný, protože jsou velice profesionální divadla, kde, když někdo přijde a nespívá dobře, je docela drze jít za ním a říct, ty, to není moc dobrý, ale stalo se mi v San Francisku, stalo se mi i v New Yorku, kdy přišel pěvec za mnou a mě říkal, že bych chtěl ke mně na určitou hodinu, jestli bych mu poradil, a to rád udělám, a to jsem i udělal, ale jít za někým, že zpívá teď vzadu a že zpívá knedlou, to je... Pěvci, kteří zpívají takzvaně vzadu, mají takovou knedlu, třeba já, když zaspívám Il mio tesoro a pak přijde nejvyšší, on zpívá Il mio tesoro. Pro něho je to lehčí, protože on se slyší výtečně a on se tolik nenamáhá v té chvíli, ale on už neslyší, že je to příšerný poslouchat 2 hodiny. Když se zeptá, tak samozřejmě mu to řeknu. Znám spoustu dirigentů, kteří ani to neslyší, že některý pěvec zpívá s knedlou a to už je teda, použiju slovo průser.

0: Štefane, co jste měl rád jako kluk, co vás bavilo, těšilo, na co z dětství rád vzpomínáte?
1: Já jsem chtěl být pilot.
0: Ale?
1: Letadlo. Chtěl jsem lítat. Opravdu. Ale nechtělo se mi na vojenskou školu, protože člověk musí ukončit vojenskou školu. To se mi už nechtělo, ale...
0: Počkejte, ale pilot, to je i určitá fyzická zdatnost a vy, pokud vím, sport moc nemáte rád.
1: Ne.
0: Tak co jste proto dělal?
1: Cvičím teda denně, protože jinak to nejde. Pohyb na jevišti je strašně důležitý. Dneska už režisér neodpustí to, že máte 120 kg, jeho to vůbec nezajímá a nemají to rádi dneska. Už je ta doba pryč, že oni mají rádi lidi, kteří jsou schopní, kteří se umí pohybovat, kteří nemusí čumět na dirigenta. To strašně režiséři nemají rádi. Pak nemají rádi režiséři dirigenta, který stále vyžaduje, aby pěvci stali na rampě a se koukali jenom na něho. To všecko za ty léta zažijete a pak člověk si musí vybrat a chovat se k ním tak, aby měl klid i s režisérem, i s dirigentem. A samozřejmě je to krutý, co řeknu, ale člověk musí pak myslet na sebe. Ale na otázku zpátky, já rád lítám, i když bojím se. Každý se bojí, si myslím. Ale pak, když jsem viděl, co všechno člověk musí ukončit k tomu, aby začal lítat, tak jsem od toho upustil.
0: A další sen?
1: Chtěl jsem fotografovat, ale to bylo velice podobné, protože já jsem ukončil uměleckou průmyslovku fotografii v Košicích a první základ byl nastoupit do komunálních služeb tehdy a když jsem dělal 575. člověka na občanský průkaz nebo na pasy fotografii, tak přestalo mě to bavit. A pak bylo to štěstí a to je ten osud. Já teda věřím v osud. Člověk, který působil v Košicích, byl ve Švýcarsku a začal učit na konzervatoři a jako dítě si mě pamatovala. Řekla, jestli pořád zpívám. Já jsem prý pořád zpíval. Cokoliv. La, samozřejmě. Tehdy už tvrdila, že mám sluch a že z toho by něco mohlo být, ale nikdy jsem na zpívání nemyslel.
0: Já bych se ráda dobrala toho obrazu chlapce Štefana Margity. Tak už víme, že byl zpěvný, pořád s písničkou na rtech. Jaký byl ještě?
1: Zlobivej.
0: Jo.
1: No, ve škole. Nerad jsem se učil. Nerad. Ale všichni učitelé mě milovali ve škole.
0: Za co?
1: Za to, jak jsem drze, jak jsem nepřipravený. Všechno mi odpustili. To bylo úžasné. Já se pamatuju, že učitelka v té době mě řekla, prosím tě pěkně, tady tohle se nauč a já tě vyvolám. Tak to jsem se naučila. Pak jsem byl pyšnej. Dokonce na konzervatoři, tam povinně jsme museli taky hrát na klavír. Taky jsem se s paní učitelkou domluvil, že tuhle část se naučím, ale pak, že mě musí zastavit, že už to dál nebudu mít. Dobře, ona řekla, dělej, co chci, já tě tady zastavím. No a přišlo to místo, ona mezi tím s někým povídala, mě nezastavila. Ta komise řekla, proč nehrajete dál. Já upřímně jsem řekl, já jsem se s paní učitelkou domluvil, že na tomhle místě mě zastaví, já jsem se to dál neučil. Oni se začali smát a opravdu mě to odpustili. Upřímnost, já si myslím, že je strašně důležitá.
0: Zní to všechno tak šťastně, bezprostředně, šťastně, hezky. Mm-hmm. Otázka na tělo, měl jste někdy i nějaké komplexy?
1: To je normálka. Měl, samozřejmě. A ty komplexy pořád jsou. Člověk, když se naučí nějakou roli, pak přijdete na první zkoušku a zjistíte, když se jedná o novou roli, že ta představa toho dirigenta je třeba jiný pěvec, anebo jinak zaspívaný ta role. A pak nastupuje komplex toho zpěváka. Pak jsou možnosti buď ho poslouchat, co říká, a předělat tu roli, co je samozřejmě strašně těžký.
0: Je příznačné, že se náš hovor vždycky znovu stočí do divadla. My posluchačům asi dlužíme to vysvětlení, jak se z pracovníka komunálních služeb Košic stal tedy posluchač konzervatoře a následně solista Košické opery.
1: Paní profesorka Šomorjeva, která pracovala ve Švýcarsku, tak nastoupila na konzervatoř, se mě ptala, jestli pořád zpívám, řekla, víš co, budeš můj první žák a já to s tebou zkusím. První hodina byla na konzervatoři v Košicích a vedle z místnosti já jsem poslouchal lidi, kteří už teda zpívali operní árie. Já jsem dostal záchvat smíchu, já jsem řekl, tak to ne, tohle opravdu dělat nebudu nikdy. A pak, protože já jsem znamení lva, pro mě obrovský doping byl, když po 3 měsících musíte vystoupit na školském koncertu a zaspívat něco a ty moji spolužáci mě tak strašně přáli a tak strašně tleskali a to byl ten moment, ten aplaus. Já stále říkám, že nejkrásnější melodie, která byla napsaná, je aplaus pro zpěváka.
0: Jak když si to poprvé na jevišti představuju, tak mě úplně jímá hrůza. Já si to představuju poměrně často, jelikož chodím ráda do divadla, občas se mi dostanou ty situace i do snu a pak tam stojím a jsem němá a přede mnou to auditorium plné očekávání a já nic neumím. Jaké bylo vaše poprvé na jevišti v sólové roli?
1: Strašné. Ja si myslím, že strašné. První role, ktorú mi dali, byl práve Alfred v La Traviate.
0: To je krásná, veľká, spievná role.
1: Obrovská, samozrejme. Ja som v té době si myslel, že som druhý Luciano Pavarotti.
0: No isté.
1: Ale pak přijdou ty facky a pak přijde ten komplex. Takže to je to úžasný. To publikum mne cokoliv odpustilo v tej chvíli, pretože viedelo, že je to strašne ťažká role a viedeli, že v tomhle vieku, že si na to troufnu. Spíval som určite príšerne, ale tí lidi mne milovali, tleskali, řvali. Na se mnou pak nebyla řeč.
0: To jsme na konci představení, tak. Ale to vykročení na to pódium.
1: La Traviata začíná hned přípitkovým duetem Libiamo, Libiamo. A že jsem držel skleničku v ruce a že se mi tak ruce klepaly. Já si myslím, že to už byl ten první moment, když publikum si řeklo, chudák, jak se bojí, pojďme, pomůžeme mu. Ale to neznamená, že já dneska jdu na jeviště a že se neklepu, jenom už to publikum nesmí poznat.
0: Kdy na jevišti zažíváte radost, euforii, rozkoš, když máte hodně naskoušeno, když máte dobrý tým, nebo je to i otázka nějaké konstelace, ovzduší? Umíte to pojmenovat?
1: Nerad zkouším dlouho. Já mám rád třeba 14 dnů zkoušení intenzivně. Když dlouze zkouším, tak pro mě je to strašně pak únavný a pak jde koncentrace pryč, takže to není ideální. Jo. Jsou zpěváci, kteří to mají rádi, ale to jsou zpěváci, kteří nejsou si jistí v roli a chtějí si to ospívat a zkoušet a zkoušet a zkoušet. Znám takový. I tak to nedopadne dobře, takže čím víc zkouší, tím je to horší, protože pak už vymýšlí a začíná hledat nějaké nové možnosti zpívání a pak znám zpěváky, kteří zpívají před premiérou nebo před představením celou roli v šatni a pak přijde na jeviště a sype, takže nezaspívání hoří. To všecko člověk se naučí za tu dobu, ale ten krásný moment, když vstoupíte na jeviště a víte, že vedle sebe máte úžasní kolegy. Já poslouchám, já vždy poslouchám, kdo jak zpívá, když někdo zpívá krásně, tak já se od něho učím. A pro zpěváka je strašně důležitá spolupráce s dirigentem. Když člověk cítí to, že má kontakt s tím dirigentem, ten dirigent ho doprovází a ví, že třeba dneska se necítí dobře a mu pomůže, a když se cítí dobře, tak mu tu operu natahuje a to je ideální. To v té chvíli já jsem strašně uvolněný, cokoliv na tom jevišti udělám. To dělá Jimmy Levine, to dělá spousta dirigentů i v New Yorku, kde koukají na vás a vás doprovází a vidí člověk očima, jak se stará o vás, dává vám nástupy. A ty nástupy ani někdy nejsou nutné, ale je vidět, že má zájem o to, aby to dneska opravdu dopadlo výtečně. To je ta pohoda.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáme. Někdo z nás to říci

0: Operní pěvec Štefan Margita teď zavzpomíná na Prahu roku 1986, kam přijel předspívat do Národního divadla. Jaká tehdy byla česká metropole a její zlatá kaplička?
1: 86 byl pro mě zlomový rok, kde vlastně jsem vyhrál Pražský jaro tehdy. Pán dirigent Košler, který právě končil a nastupoval pan dirigent Vajna, tak mě dali smlouvu do Národního divadla. Ale co se v té chvíli stalo? Já jsem dostal smlouvu do Národního divadla, to bylo v září, a já jsem v květnu ještě v 86. zpíval jedno představení Eugena Onegina ve Smetanovém divadle a na představení seděl agent z vídeňské opery, který mě zavolal na předspívání do Vídně. A vídeňská Volksopera, Staatsoper, byla jedna instituce. Tam nastoupil tehdy nový intendant, to byl slavný baritonista Eberhard Wächter. A já jsem předspíval, on mě okamžitě angažoval. Nastal problém. Tehdy jsem nastoupil do Prahy a to angažmá ve Vídni mělo být od ledna 1988. Tak jsem se ptal pana dirigenta Košlera, on mě řekl, no, tak to já radost teda nemám a to si musíš rozhodnout sám, ale když odejdeš do Vídně, tak my ti zrušíme smlouvu v Národním divadle. Tak to mě netěšilo samozřejmě a pan dirigent Košler skončil, tak jsem šel znova zkusit štěstí za panem dirigentem Vajnarem a pan dirigent Vajnar mě to povolil. Ale ta Vídeň pak nedopadla dobře. Takže...
0: On to pan Košler trošku předvídal.
1: Tak.
0: Měl jste mu naslouchat?
1: V té chvíli ano.
0: Co se stalo ve Vídni?
1: Prostě jsem na to neměl. Ta Vídeň byla strašně brzo, je to strašně profesionální divadlo a já jsem na to divadlo nebyl pěvecky, technicky připravený. Co je dobrá už vůbec věc, že pěvec si uvědomí, že je špatně, že to není dobrý, jak zpívá a já jsem si uvědomoval, že vedle těch kolegů, co stojím na jevišti, já zpívám jinak, to není dobrý. Oni všichni zpívají uvolněně, takže já jsem po sezóně šel za panem Wächterem. Já jsem mu řekl, že já mám problém, on říkal, jaký máš problém, a jsem mu říkal, že bych chtěl ukončit smlouvu. A on říkal, co se stalo, já říkám, já se necítím tady dobře a já nejsem připravený na tohle divadlo. A on mě řekl, ano, já jsem si taky všiml, že máš potíže, dobře, já to akceptuju. Opravdu mě uvolnil z té smlouvy. Pak jsem nastoupil zpátky do Národního divadla, kde jsem hodně pracoval s novým pedagogem, to byla paní Fidlerová a strašně mě pomáhal právě Zdeněk Košler.
0: Bylo těžké se vrátit a přiznat tu chybu?
1: No pro lva ano. Obdivuji u sebe to, že jsem byl schopný vůbec se vrátit, nezůstat v té Volksopera a dělat machra ze sebe, že jsem Placido Domingo.
0: Určitě klobouk dolů. Kdy jste nejvíc dřel ve svém životě profesním?
1: Já pořád dřu. Pořád. Tady nelze si udělat pauzu. Čím člověk se dostane vejš, tím víc musí na sobě pracovat. Nic vám neodpustí. Když už máte určité jméno a znají váš výkon, pak chraň Bůh, aby člověk udělal horší výkon. Takže mně se stalo i v Metropolitní opeře, že jsem musel kvůli nemoci odvolat představení, ale je lepší odvolat, než zaspívat špatně. To pak letí, teda raketa. Všichni intendanti hned ví, že něco se děje a že jste odspíval špatné představení. Pak vám dají ještě jednou šanci a když člověk ještě není úplně v pořádku a zase zaspívá špatně, pak je zle.
0: Vy už jste nám řekl, co s vámi dělá sledovat kolegy, kteří patří, řekněme, k legendám, kteří jsou vynikající. Jak prožíváte chvíle, kdy vedle vás stojí kolega, jemuž se ne tak úplně daří?
1: Je mi smutno. Smutno a mám nervy z něho. Na tom jevišti ještě jakž tak. Ta opera běží a vy zpíváte a nesmíte se zastavit. V té chvíli se snažíte tomu kolegovi pomoct. Přijdou falešní úsměvy a pomáháte mu. Ale když sedím v hledišti, tak je to horší. Já mám ruce úplně mokrý v té chvíli. A člověk si v té chvíli představuje to, že to se může stát kdykoliv mě. A stalo se mně taky. Cítíte na představení, že hlas odchází a to je... Ten moment, který prostě... Stalo se mi to ve Švýcarsku v Curychu na představení Nápoje lásky. Jsem začal a jsem věděl, že je zle. Pak byla pauza, pak volali doktora, který řekl, že si myslí, že nedospívám. Já jsem říkal, já musím dospívat. A on říkal, tak možná domluvíte. Já říkám, no ne, já musím dospívat. Pak je to razantní řešení, že vám dají kortikoidy, aby člověk vůbec odspíval. Pak odspíváte, ale pak 14 dnů nemluvíte a nespíváte. V té chvíli je to tomu pěvci úplně jedno. Když už před představením člověk chce odvolat, že se necítí dobře, tak zavolá samozřejmě vedení opery a řekne, že je nemocný a že nemůže zpívat. V té chvíli nastupuje vedení opery a vám všichni volají. Ty to zvládneš, ty máš úžasnou techniku. Ne, ne. Nepřemlouvejte mě, nebudu zpívat. To člověk musí dokázat, protože pak, když člověk špatně odspívá, to divadlo bude první, který vás pomluví.
0: Tak teď jsme se vyrovnali s určitými propady a neúspěchy. Jak jste se naopak vyrovnával s úspěchem? Protože ona ta euforie, ten slastný pocit může s Leckým zacvičit. Zacvičil i s vámi?
1: V těch začátcích ano. Já se pamatuju, když jsem potkal Mirelu Freny. To bylo v Salzburku. Jsem si říkal, jak nádherně se tahle paní chová, v té době největší operní hvězda. Tehdy tam byl její manžel Nikolaj Gjavrov. Já jsem si říkal, je, takhle bych se chtěl chovat taky. Ta upřímnost, ty lidi, jak jsou milí, nenamyšlení, a snažím se o to stále, opravdu. Nechovám se namyšleně nikdy. Já jsem téměř za ta léta neměl problém v divadle. Jednou jedinkrát s dirigentem, který byl asi o 3 hlavy menší ode mě, a když mě uviděl, tak mě řekl, bože, vy jste vysoké. Já jsem viděl, že bude napoleonský komplex. A problém jsem měl opravdu až do generálky, kdy už sedělo publikum, já jsem zavřel noty před publikem a jsem řekl, s váma nebudu dál spolupracovat, a jsem odešel. Tak pak nastupuje intendant, pak jsou problémy, dospíval jsem, ale to nebyla krásná spolupráce a dodnes si to pamatuju. Já jsem dokonce v Paříži s panem dirigentem měl ještě jednou něco dělat a já jsem to odřekl. Já na to docela nemám nervy, já potřebuju mít klid, já potřebuju mít hezkou atmosféru, milí kolegy, pak je krásná práce.
0: Tak mi jenom vysvětlete, proč ve své knize uvádíte, že máte rád průšvihy.
1: No mám rád, protože průšvihy vás dostává, vejš. Člověk za každý úspěch musí pak zaplatit.
0: Mimochodem, platil jste někdy v divadle pokutu?
1: Platil. Platil za Hanu Zagorovou ve Státní opeře na představení Kozy fan tutte, kde jsem změnil režii a já jsem celou árii šel na rampu a odspíval pro ní. Tehdy byl Power ředitel a druhý den už mě volali a mě řekl, že nedostanu měsíční plat. No, to jsem nedostal, stálo to za to.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné
1: je Štefa Margita.
0: Výborně. Tak to je. Janáček stál na počátku vaší mezinárodní kariéry. Janáček nebývá vždycky tak veselý, jak býváte vy. Jak jste se zžíval s jeho hudbou? Dlouho nebo okamžitě vás ohromil?
1: Ne. Dlouho. Docela dlouho. První Janáček, kterého jsem slyšel, byla glagolská. A to se mi moc nelíbilo. Já jsem stále říkal, že Janáček je ničitel tenorů, co stále říkám, že je, protože pro nás napsal opravdu to nejtěžší zpívání. Pak první role bylo předzpívání ve Vídeňské státní opeře. Pán dirigent Semion Biškov ve Florencii chystal novou pastorkyni, teda Jenufu. Jak ve světě všude se říká Jenufa, protože ty cizinci její pastorkyně by nikdy nevyslovili. Předzpívání bylo teda ve Vídeňské státní opeře. Já jsem přišel na předzpívání, kde byla spoustu mých kolegů, tehdy z Národního divadla. Jeden z mých kolegů, který už tam přede mnou předzpíval, mě uviděl a neměl mě moc v lásce a mě řekl, tam jdeš zbytečně, už ta role je obsazena, tam ani nechoď na předzpívání.
0: Už mě vybrali.
1: Já jsem říkal, to mě těší. Lev, teď jdu na to předzpívání. Teď mě to začíná bavit. No, já jsem přišel na to předzpívání, já jsem odzpíval Semionovi Bičkovi a on vstál a říkal, beru. A opravdu mě angažoval na to a to byl Láca v Jenufě, teda v pastorkyni. A první zkouška ve Florencii, Števu tehdy zpíval Slávek Kop, který zpíval geniálně. Já jsem stále tvrdil, že to byl nejkrásnější hlas Národního divadla. A teď ho nechci hánit, ale myslím, že trochu neposlouchal pana dirigenta Košlera, co mu radil. A kdyby ho poslech, tak dělal světovou a úžasnou kariéru. A Semion Biškov si nás zavolal a on říkal, víš, já bych chtěl, abyste zpívali toho Janáčka jako Pučínyho. A ta pastorkyně mě strašně donesla nabídek. Opravdu, já jsem dělal asi 17 nových inscenací na celém světě a pak byla Káťa Kabanová. Nejkrásnější inscenace, která byla, byla Roberta Carlsona v Milánské skale. Takže Janáčkovi já bych denně měl nosit kytku na jeho hrob, protože i ta poslední inscenace, kterou jsem dělal, slavná Patrisa Šeroa, který bohužel v loni zemřel, takže...
0: To byl mrtvý dům.
1: Tak.
0: Vy jste pravý čas vyhodnotil, možná i s pomocí třeba pana dirigenta Košlera nebo dalších spolupracovníků, že tedy nemáte zrovna hlas pro ten italský obor.
1: Tak je.
0: A tudíž přicházíte vlastně o ty nejslavnější, nejatraktivnější árie, na které povětšinou...
1: La donna è mobile.
0: Přesně. Publikum chodí. Neštve vás to někdy?
1: V té době ano. Teď ne, protože pan dirigent Košler i pan doktor Eckstein mě stále říkali, že ve slovanském repertoáru je tolik nádherných rolí, že uvidíš, jak vyžiješ. A tehdy moje agentura, která je v Curychu, tím, že je to renovovaná agentura, která rozumí pěvcům, tak přišli také za mnou a mě řekli, poslouchej, musíme ti říct pravdu. Italským repertoárem je tolik dneska úžasných italských pěvců, že s italským repertoárem kariéru neuděláš. Buď se dáš na ten slovanský repertoár, pak budeš na sobě makat, anebo to nemá smysl, abychom spolupracovali. Já jsem je opravdu poslech a klepu to.
0: Dobře načasovaná rada.
1: Protože ty krásné árie si můžu na svém koncertu kdykoliv zaspívat. Ale určitě žádné divadlo mě na tyhle ty role neangažuje. Vyberou si italského pěvce, který to samozřejmě i líp zaspívá.
0: Čili jste předurčen v podstatě převážně k dramatickým rolím, pokud se nepletu. Není to trošičku v rozporu s vaší náturou? Vy jste takový zábavný, veselý, někdy až komický člověk v dobrém slova smyslu. Není v tom nějaké napětí?
1: Není. Dramatické role jsou úžasné a nejlepší, když zpěvák na konci té dramatické role umírá na jevišti, to lidi a publikum miluje.
0: Vy taky rád umíráte?
1: Ano, na jevišti je to hezky. No, samozřejmě nechtěl bych umírat na jevišti, ale jako role je to něco úžasného, protože člověk v té roli může něco herecky ukázat. Pokud je to i záporná role, tak vás litujou.
0: Za herectví býváte také oceňován. Docházel jste někdy na hodiny herectví?
1: Ne.
0: A kde okoukáváte?
1: Okoukávám. Samozřejmě dobrý zpěváky, kteří hrají dobře, to byla Anja Silja. Já se dodnes pamatuju, jak začalo druhé jednání pastorkyně a ona tam zpívala ty jenom, pořád se s tím dětskem mažeš. To mě šel mráz po zádech, co ona dělala na tom jevišti. Člověk se od nich učí.
0: A jsou a byli pro vás inspirativní i někteří činoherci?
1: Je, tak určitě. Vždy jsem miloval pana Kopeckého. On přesně hrál tak, jak to cítil. a to bylo geniální.
0: A to si může operní pěvec dovolit hrát jako cejtí, když tam má k tomu ještě celé to mnohdy složité aranžma a hlavně ten zpěv?
1: Může. Pokud je dobrý režisér, samozřejmě, to mají strašně rádi. A já se pamatuju, když v Madridu jsem dělal Šujského v Borisu Godunovovi. Tam byla jedna scéna, když ten Boris už umřel a ten Šujský zůstává vedle něho. Já jsem si vymyslel, že celou tu scénu zůstanu vedle něho, ale nic neudělám, žádný pohyb. To je opravdu dlouhá scéna, trvá ještě asi 5 minut, co nejvyšší je strašně dlouho. A najednou ten režisér tu zkoušku zastavil. Já jsem říkal, no už zase, nebude se mu něco líbit. A on říkal, co jsi tam udělal? Já říkám, nic. A on říkal, to nic mě udělej. Nikdy míně víc. To byla ta geniální práce s ním. I když těch prvních 14 dnů on poslal jako repetitora, teda klaviristu, domů ze zkoušky a jsem říkal, tak co mi to budeme dělat? A on dělal s náma etidy. On řekl, teď mi zahrajte, že někdo umřel ve vězení a vy prostě zahrajte mi to. Byla krásná práce.
0: To vypadá na zcela civilní herectví pod Patrisem Chéreau. Hrál jste někdy před kamerou?
1: Hrál. Samozřejmě jako činoherec ne, ale operní ano. A u něho to bylo, prostě on nechtěl, aby lidi hráli na tom jevišti. On chtěl, aby každý byl přirozený. Jeho vůbec nezajímalo to, že já nevidím na dirigenta, že nemá monitor. Když mu někdo řekl, já nevidím na dirigenta, on říkal, tak se to musíš naučit. To jeho nezajímalo. Ale tak to je. Proto ta inscenace dodnes je strašně úspěšná. Maria.

0: Pane Margito, vy se nebráníte přemýšlet o věcech mezi nebem a zemí. Rozhodně nevyháníte ze svých myšlenek, ze svého života. Kdy vás třeba až zaskočily určité předpovědi, prognózy, které se vyplnily?
1: Četla jste knihu.
0: Četla, přiznávám.
1: Myslíte tu paní, která mě věštila osud?
0: Myslím, co pro vás bylo nejsilnější a dodnes nepochopitelné.
1: To je několik věcí. Samozřejmě v Košici, kdy jsem byl v největší slávě, když publikum chodilo vysloveně na moje představení, jsem se rozhodl, že odjedu na předzpívání do Prahy. To byl jeden důležitý moment, ale já i dodnes, když je zle, tak jdu za kartářkou a nechám si vyložit karty. To já se tím netajím.
0: Nebojíte se?
1: Bojím, ale zajímá mě to.
0: Vy jste zvědavý.
1: Ano, tak je to, jsem zvědavý. A v Košicích jsem měl takovou paní, bohužel už nežije, a tehdy to bylo pražské jaro. V té stejné době byla pěvecká soutěž ve Vídni a byla pěvecká soutěž pražského jara. Já jsem ji zavolal a říkal, mám vůbec jít? A ona řekla, ano. A říkal, má na kterou? Ona řekla, no do Prahy, tu vyhraješ. To je záchvat smíchu. Já jsem ji vyhrál. Ona stále měla pocit, že jí nevěřím. Ne, já věřím, asi věřím, protože když vyhraju pražské jaro, tak já ti to dokážu, že budu s tebou na jednom koncertu. Po pražském jaru jsem měl koncert, Pódium mladých se to jmenovalo, a to byl můj pěvecký koncert, a ona mě řekla, že na tom koncertu ona se objeví jako černá kočka. To poslouchat, řekne, ten se zbláznil. To je svatá pravda. Jak jsme vystoupili z vlaku s Katkou Bachmanovou, která mě doprovázela, přišli jsme se přihlásit na to Pódium mladých, a na těch židli u té paní, která zapisovala, kdo už je přítomen, seděla černá kočka. A já jsem šel k té černé kočce a jsem ji pohladila. Ta paní, co tam seděla, mě řekla, je to je divný, ona se nikým nenechala ještě pohladit.
0: A vy jste jenom šel pozdravit svoji kartářku.
1: Svoji kartářku. Mm-hmm. No ale ta černá kočka se objevila i večer na koncertu.
0: Ne, v publiku?
1: Ne, to bylo vystoupení v muzeu, kdy byla skleněná kupola. Já když jsem zpíval, jak jsem se podíval nahoru a ta černá kočka tam seděla.
0: No a teď mi řekněte, jestli si podle toho plánujete i svou kariéru.
1: Ne, to nelze. Pak jednou se pamatuju, že jsem měl pozvání do Košic na představení a zase jsem jí volal a ona mě řekla, to nebude dobrý, to nedělej. A to jsem jí neposlech a bylo to dobrý. Takže člověk nemůže úplně...
0: To jsem si oddechla. Věříte mi to?
1: Protože člověk se nesmí nechat ovlivnit. To už pak je nebezpečný. Když to nebude dobrý, tak to další bude dobrý. V té chvíli musíte jít na to jeviště a ukázat, že něco umíte. Na všechno člověk nesmí věřit.
0: Uměl byste postihnout zásadní změny, zvraty, převraty ve vašem oboru, tedy v operním umění za dobu, po kterou se mu věnujete? Co se zásadně proměnilo? Třeba i postavilo na hlavu?
1: Předtím byl nejdůležitější dirigent celého představení, dneska je režisér, to je bohužel trend všude ve světě. Režisér dokonce dneska i rozhoduje o obsazení, ne všude, ale docela často se to stane. Vedení řekne ano, ale musíme se zeptat režiséra, jestli s ním bude souhlasit.
0: Bývají ti režiséři často hudebně vzdělání?
1: Ne,
0: nebo?
1: Oni berou tip. Typ člověka, takže on když má představu, že potřebuje hubenýho, tak musí být hubený, a když má být tlustej, tak si veme tlustýho člověka, ale vůbec hlasu nerozumí a vůbec ho to nezajímá. Bohužel jsem zažil to s panem Robertem Wilsonem. To, co on dělá, je velice zajímavý, ale zpěvákům nerozumí vůbec. Pokud by stála na jevišti loutka, tak jemu by to vůbec nevadilo. To by bylo pro něho nejideálnější. Opravdu zpěv ho vůbec nezajímá. Paní Soňa Červená mě jednou vyprávěla, protože ona hodně s ním spolupracuje i spolupracovala. Pro ní vymyslel, že stála strašně dlouze na jevišti a že se jí udělalo špatně. A ona říkala, že v té chvíli, jak on dlívala, ještě zaslechl, jak ten Robert Wilson řekl, máme náhradu. To je divadlo. Člověk musí myslet na sebe. Ale je to krásná práce a neměnil bych.
0: Když jste zmínil Soňu Červenou, přemýšlel jste někdy, že byste šel v jejich šlepějích ve smyslu, že byste se také věnoval činohře?
1: To ne. Soňa Červená je jediná. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří něco umí víc, než co umíme my. Člověk může toho dotyčního napodobovat, ale určitě nedosáhne nikdy to, co dosáhne ten dotyčný člověk. Proto je Pavarotti jedinečný, proto je Domingo jedinečný.
0: Vy máte smlouvu v Metropolitní opeře do roku 2017. Mm-hmm. Další závazky vykukují až do roku 2019.
1: Chicago.
0: Příští rok v roce 16 oslavíte 60. A když jsem se probírala vašimi rozhovory z dopranějších, tak jste poměrně hrdě hlásil, že 60. končíte.
1: Jo. A už se tomu blížím.
0: No, opravdu. Ta 19 už to přesahuje.
1: Já si myslím, že ta nabídka 19 v Chicagu je na Zlatorýna Loggeho. Já myslím, že tím bych udělal tečku. Ať lidi vzpomínají na toho dotyčního v tom dobrým slova smyslu. Samozřejmě asi bych udělal ještě velký gala koncert v Praze, nebo možná se mi povede Národní divadlo přemluvit, ať udělají Zlatorýna.
0: Ale víte, že to hrozně uteče.
1: Já to vím, samozřejmě.
0: A ale víte, nemůže, že jste v dobré formě.
1: No jo, ale člověk nemůže pořád stát na jevišti. Pak to nefunguje už tak, jak by to mělo fungovat. Samozřejmě existují pěvci. Pak se můžete rozhodnout, že budete dělat ty menší role a opravdu charakterní role. Ale to já bych nechtěl.
2: Český rozhlas 2.

0: Před chvilkou jste, Štefane, řekl, že člověk nemůže pořád zpívat, to je pochopitelné. Zajímalo by mě, jestli vnímáte i ty neustálé změny divadel, bydlení, měst, štací jako nápor na psychiku nebo stále jako vítanou kvalitu v životě, protože změna je život.
1: To je hezky, jak jste řekla, že nemůže pořád zpívat. Ano, nemůže pořád zpívat. No může pořád zpívat, je otázka pro koho. Může doma pořád zpívat, jak chce. Změny samozřejmě, když člověk letí do Ameriky, tak já radši letím o 2 dny dřív, protože ta aklimatizace je strašně důležitá. Když přiletíte den před, tak na druhý den začínáte zkoušet a většinou ten druhý den bývají ansamblovky, kde ten dirigent je na vás zvědavý a musíte plným hlasem zpívat. V Chicagu, když jsem tam poprvé zpíval, to byl právě Boris Godunov, kde jsem dělal Šujskýho. Já jsem vstoupil na jeviště a jsem říkal, já jsem úplně bez hlasu. Co se děje? V té chvíli, když člověk cítí na jevišti, že je bez hlasu, tak začne tlačit na ten hlas. Stále je to horší a horší. A když skončila zkouška, já jsem říkal kolegovi, co se děje? Já jsem úplně bez hlasu. On říkal, já mám stejný pocit. On říkal, já tady zpívám poprvně. No a pak, když to kolegové slyšeli, tak oni řekli, ano, na tom jevišti má člověk pocit sucha a jakoby ten hlas se vůbec nevrací zpátky. Takže chvíli to opravdu trvalo, možná 10-15 zkoušek, dokud jsem si zvykl vůbec na tu akustiku toho divadla. Předtím, než přijedu, tak mě agentura nabídne třeba několik ubytování, kde člověk si vybere. Člověk vidí fotografie nejdřív, pak přijedu a ten byt najednou se mi nelíbí. To je docela nepříjemný a stalo se mi několikrát, že jsem měnil ten byt. Takže
0: to si umím představit, vy jste mužčinu.
1: Někdy se stalo i v bytě, kde se mi teda nelíbilo, ale nebyla jiná možnost, tak jsem měnil nábytek. Jako nekoupil novej, ale prostě jsem ten celý byt zaranžoval jinak, ať člověk má pohodlí. A pak, když jsem odcházel, tak jsem to vrátil nazpátek. Stalo se v New Yorku, my jsme přijeli do bytu, který na fotografiích vypadal nádherně a pak najednou jsem zjistil, že prostě tam vůbec není prostor a tam se nedalo dejchat. Takže jsem viděl, že 2 měsíce bych tam naprosto zešil. Já vstoupím do divadla, já vím, jak se budu cítit v tom divadle. Vedení, jak se chová, jak se chovají už kolegové, ten dirigent. Člověk na všechno si musí zvyknout. A když to nefunguje, tak člověka se musí vytvořit příjemnou atmosféru. Ale zažil jsem v Paříži inscenaci Albana Bera, kde za 6 týdnů byla příšerná atmosféra. Já jsem byl šťastný, že ta produkce skončila, že jsem mohl odejít. Od dirigenta po režiséra, solisté, nikdo s nikým nekomunikoval. Strašný. To je pro mě katastrofa.
0: A pak jsou ty krásné návraty domů, což je dnes už Praha, už to nejsou Košice, nebo kde je doma?
1: Praha. Když vystupuji z letadla, mám pocit, že udělám to, co papež, že políbím tu zem, že jsem zpátky. Já jsem strašně rád doma.
0: A teď mi prozraďte, od kdy stojí ve vašem životopise český tenorista?
1: Já myslím od roku 2000, kde, já to řeknu na rovinu, Slováci mě odepsali. Já u nich nespívám, strašně málo. My jsme tam dělali s Dášou Peckovou koncert na Košická hudobná jar, ale já v Bratislavě vůbec mě nezvou.
0: Ale to přece ten model, že doma není nikdo prorokem, důvěrně známe, ne?
1: Jo. Jo, ale mě to ani nevadí. V 86. v Košicích jsem řekl, že jdu na konkurs, tak tehdy Bratislava neprojevila o mě zájem. Já jsem rád, že je to takhle. Asi osud mi dopřál něco lepšího.
0: Janáček taky, viď?
1: Janáček taky, přesně. Opravdu já na Slovensku vůbec nespívám. Ty lidi ani na Slovensku ještě tím rozdělením vůbec ani neví, neznají nás vůbec. Takže teď v Mrtvým domě bylo několik slovenských kolegů, kteří jsou strašně milí, příjemní. Ale opravdu nespívám tam vůbec.
0: Letos vás po letech uvidíme na scéně Národního divadla. Jak se na představení těšíte?
1: Já se těším. 10 let jsem tam nespíval. Já jsem nedělal novou inscenaci. Těším se na pana režiséra, protože vím, že je to velmi dobrý činoherní režisér, který myslím, že ten Mrtvej dům by mohl velice dobře udělat. Samozřejmě pro mě to bude těžký, protože Patrik Šero udělal takovou geniální inscenaci roku, ale těším se na spolupráci. Já doufám, že to bude něco výjimečného právě na Pražském jaru, i když stále si myslím, že české publikum, jak uvidí, je napsáno Leoš Janáček z Mrtvého domu, tak se budou bát přijít do divadla. Já věřím, že se to teď prolomí a všichni tam budou sedět.
0: Třeba je podceňujeme. Štefane, tak my se budeme těšit na setkání s vámi na domácí české půdě a děkujeme za dnešní povídání a za upřímnost.
1: Já děkuju taky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Legendy mořeplavce Rudy.
1: Na úvod osobní vzpomínka. V době, kdy jsem toho

0: Už je prvně potkal, to už je bezmála 30 let, zapůsobil na mě jako zjevení. Byl jedinečný rozhledem, také svými názory, svým pohledem na svět. Takový je i dnes, vůbec se nezměnil. Což je dáno člověku, který zůstává za všech okolností svůj, který má stále své sny a dokáže za nimi jít. V době, kdy náš svět čím dál více okupují lidé ohromení vlastní důležitostí, lidé touží si po majetku, pomoci, a v nichž každý, kdo je úspěšnější, vyrovnanější či oblíbenější, vzbuzuje lidi závist a rodnou družku závisti nenávist, tak tenhle vousatý, energií a zdravím kypící chlapík, který má 71 let, ale vypadá přinejmenším o 20 roků mladší, mi o sobě řekne.
1: Celá řada lidí většinu mého života má jako takovou představu, že já mám navíc, než dělat horníka, dřevorubce, jo? Mají jako takovou představu, že já bych chtěl aspoň nejmíň ministr nebo král prostě, jo? A já pořád se držím toho obyčejného života, protože věřím na to, že to nejúžasnější, co člověk může prožít, je přátelit se, pracovat a milovat, že není nic víc. A taky ještě věřím na to, že jediná hodnota, kterou v životě jsme schopni nějak nastřádat a vnímat, jsou emoce. A žádný cihly a fabriky a auta, to jsou prostě nesmysly, to jsou jenom kulisy.
0: Tohle je tedy Ruda Krauschneider, horník, horský nosič, dřevorubec a zároveň také autor bezmála 20 knih a mnoha filmových dokumentů. Především ale dnes již proslulý mořeplavec, který 45 let putuje po světových mořích a oceánech. Pojďme se nyní pokusit odkrývat některá tajemství jeho života. Tajemství, která by nám mohla dát odpověď na otázky typu, proč je takový, jaký je, kdo ho inspiroval a inspiruje, jaké má sny, jak tyto sny naplňuje. Ze všeho nejdříve se ale zeptám, snil už jako malý kluk o moři?
1: Já jsem měl dědečka, který mě na to moře vlastně navedl. Nikdy moře neviděl, ale moře byl jeho sen. Když mě bylo 4,5 roku, tak jsme přicestovali s matkou do Čech, z Rakouska, takže jsem se začal učit česky a potom jsem žil u dědečka, protože jsem měl to štěstí, že moje maminka se zamilovala a odstěhovala se, takže jsem zůstal u dědečka a myslím, že bych každému dítěti přál, aby vyrůstalo, nechci říct mimo rodinu, ale rodiče jsou v sexuálně produktivním věku a většině z nich haraší. Než to můj dědeček už byl za naprostým zenitem a byl to vlastně starý člověk, který prošel i koncentrákem a poslední roky se soustředil jenom na toho malého 4letého kluka. A to bylo mým životním štěstím, protože já z toho těžím do dneška. Do kostela nikdy nechodil, když tam byla mše, ale chodil tam vždycky, když bylo ráno ticho třeba, a tak šel do kostela, protože měl nějaký takový zvláštní přístup, protože tím, že jdeme do kostela nebo se soustředíme na jakoukoliv víru, se vlastně nějak aspoň duševně přibližujeme kosmu. Takže dědeček se přibližoval kosmu tak, že mě vzal za ruku, ráno jsme šli do kostela a ve Znojimském kostele u svatého Mikuláše je veliká, obrovská kazatelna a ta je ve tvaru globu. A on vždycky říkal, podívej se, asi jsme chudáci, my žijeme na tom malinkým kousíčku ty pevniny. A ty až budeš velký, ty budeš námořník a ty budeš žít vlastně tady na ty zemi, protože ta naše země, víš, kdyby tady přistál někdo z Marsu, tak třeba ani nenajde tu pevninu. Další věc byla, že dědeček měl obrovskou knihu, on samozřejmě byl strašně vzdělaný člověk, protože se vzdělával životem, měl 2 třídy obecné školy, ale četl klasiky a měl rád Josefa Konráda, se jmenoval Josef Konrád Theodor Kořenovský, Polák, který psal v anglickém jazyce, a měl většinu jeho knížek, které vyšly z češtině, a z těch mě pořád jako četl, takže já jsem celý to dětství vyrůstal vlastně jako takový budoucí námořník, který viděl moře poprvé v 16 letech v Rumunsku.
0: Jenomže on se nechtěl na moře pouze dívat. Chtěl po moři plout. A pokusil se o to právě v Rumunsku s jedním o dost starším kamarádem a se školním atlasem pod paží. Oba dobrodruhy zatkla pohraniční stráž, což dnes Ruda považuje za své štěstí. Procestoval pak velkou část Rumunska, také Bulharska, toulal se s kočovnými cikány. Pracoval pak v Ostravě na šachtě, nebo jako horský nosič v Krkonoších, či jako dřevorubec. A objevil Polsko, zemi skvělých mořeplavců. Polsko je dodnes zemí jeho srdce. Ostatně řadu svých knih napsal v polštině. A začal stavět lodě. Začal podnikat své dnes již legendární námořní cesty. a také psal. Ani ne tak o sobě, jako spíše o lidech, které potkal a potkává.
1: Jedna paní, která teda sbírá všechny moje knížky, takový hezký příběh, mě napsala: pane Krautschneider, a nemohl byste taky něco někdy napsat o sobě? Upřímně, já se znám, mě to skoro jako nebaví. Samozřejmě, že v těch příbězích jsem já, ale já vlastně ty příběhy nezbírám, oni sami ke mně přiběhnou. To je to úžasný prostě. Já tady přečtu takový kousek, takový motto. Neustále přicházejí nové a nové časy, aby nepřinesly nic nového. Nové bývá často zapomenuté to staré. Touha po dobrobytu nemusí znamenat mít se dobře, ale spíš dobrým býti. Například mám takového kamaráda, který dělá ředitele dětského domova a desítky let žije životem těch svých dětí. Je to v Písku. Se Radim Koreš, no snad se nebude zlobit, že jsem se o něm zmínil. To je prostě člověk, který prožívá všechny ty losy, ty osudy těch svých dětí a je vlastně součástí jejich života. Pořád potkávám fantastický lidi prostě a já se až někdy dusím. Ve vlaku třeba, jo. Úplně na neuvěřitelných místech najednou někdo vyskočí a úplně vidím, jak ten člověk pulzuje svoji inteligenci, dobrotou, schopnosti. Ale samozřejmě, že stejně tak bych si mohl najít pitomce, plumpy. A ty nemusím hledat, ty mi přinesou noviny prostě na titulních stránkách.
0: Po celý svůj život se snaží vytvářet něco, čemu on sám říká legendy. Nejde však, jak by si možná někdo mohl myslet, o nějaké dávné příběhy. Legendy Rudy Krautschneidera, to je vlastně jeho život. Život mezi lidmi, kteří ho ovlivňují a které i on dokáže v tom dobrém smyslu slova ovlivnit. Dokáže inspirovat. Co jsou tedy legendy Rudy Krautschneidera?
1: Že jsem vždycky někde začal pracovat, koupil jsem si tam domek. My jsme žili v hrozným systému, kde domek na vesnici stál 5 až 10 000. Takže já, když jsem se někam přistěhoval, tak jsem si vždycky koupil domek a v ostatní dřevorubci spali na ubytovnách. Já jsem si koupil domek a třeba jsem tam rok, dva bydlel, tak jsem ho prodal, přestěhoval jsem se jinam a razím takový heslo, že když někde bydlím delší dobu než 4-5 let, tak už degeneruju. Takže se každých pár let přesouvám po té republice a co mě hrozně těší, že všude, kde jsem bydlel, tak mě tam rádi vidí. To je takový příjemný pocit. Člověk se vrací do těch míst a vždycky se tam setká s úžasnýma lidma. Já hrozně rád jezdím do Znojma, ale poslední dobou tam jezdím hrozně málo. V podstatě z nádraží jdu už jenom na hřbitov. Jo, jim 71 roku, to znamená, že už většina mých blízkých je vlastně na hřbitově, takže je to pro mě takový smutný, ale pořád tam vnímám tu radost a ještě pár mých starých kamarádů žije, takže si s nima sednu prostě a zaspíváme si, zahráme si na kytary, je nám dobře. Teď třeba například vytvářím legendu Lupenice. Sezval jsem tam svý přátelé, kterým se v životě zrovna moc nedaří. Teď tam bydlíme jako taková skoro jako nějaká komuna. A teď se rozrůstají děti, ale hlavně kozy. V začátku tam byly kozy 4 a teď je tam 12 koz. A jsou tam ovce a slepice a kůň prostě. A teď je tam takový malý rybníček a v něm je 200 kaprů. A ty děti krmí ty kapry a nikdo je nechce chytat a nikdo je nechce jíst. Já vůbec nevím, co s tím. Takže já si myslím, že žiju v takovým skoro jako ráji.
0: Dětství, vliv dědečka, práce na šachtě v lese či práce horského nosiče, setkávání se s lidmi. Tohle, jak už víme, utvářelo jeho život. A pak hlavně moře. Moře, které v něm rovněž probudilo spisovatele, básníka. Což je i případ jeho zatím poslední knihy. Jmenuje se Vnučka oceánu.
1: Já jsem ji psal 10 roku. Tu tlustou knížku třeba, co přinesly vlny odval, víte, jsem napsal za měsíc. Tohle jsem psal 10 let, protože jsem se s tím 10 let mazlil. Jo, byl jsem na moři třeba, seděl jsem sám prostě v oceánu, díval jsem se na nebe a vnímal jsem prostě ten puls toho života a teď se tam okolo mě myhaly nějaký létající ryby a občas skočí na palubu a taky hodím zpátky. Prostě najednou ta loď stojí v bezvětří a najednou vidím obrovský stín a tam je obří želva velká, jak 2 ty stoly tady. Já se na ní dívám a nechci ji ani zabít, jen se těším, že ji vidím. A to jsou chvíle, kdy já jsem si sedl a psal jsem tu svoji vnučku oceánu, protože jsem do toho drobného příběhu, to je pár stran, nazbíral si, já myslím, všechny emoce, které jsem za těch 45 let na moři procítil. A ty tam jsou. I s nějakou, řekněme, faktologií poetickou.
0: Kniha obsahuje také CD nosič, aby se s ním mohli seznámit třeba také nevidomí. Zaposlouchejme se nyní do hlasu Alfreda Strejčka.
2: Hladina žije od nepaměti mezi nebem a mořským dnem. Zamilovaný vítr ji často a rád vášnivě hladí. Někdy to trochu přežene, když se bouřlivě milují, a zčeří vysokými vlnami. Lidé to nazývají bouří. Měsíc a hvězdy užívají hladinu jako zrcadlo. Možná v tom zrcadle uviděl člověk poprvé svoji tvář. Slunce pije z hladiny, aby si mohlo přikrášlit nebe peřinou mraků. Potoky a řeky po dešti spěchají, aby se opět setkali v moři. Hladina po tisíce let nosí lodě a vítr se rád opírá do jejich plachet. Oba pozorují lidi s velkým zájmem a údivem. Často jejich chování nechápou, ale zároveň je obdivují za schopnost milovat. Ta je dominantní, protože nenávist její sestra je vždy nakonec o něco slabší.
1: Já mám hroznou radost, protože jsem mu volal, dal jsem si s ním spícha, přinesl jsem mu ten text a říkal jsem: ty Frede, ty máš přece jenom o něco lepší hlas než já. On se tak hezky usmál. Prosím tě, nemohl bys to načíst? Víš, je to pro ty nevidomí, no. On říká: ty víš, já mám teď docela dost jako práce. A tak za dva dní mě volal a říkal: hele, je to fantastický, chci to načíst. A já jsem říkal: Frede, tak to načti a nic mi nemusíš za to dávat. A za pár dní jsem mluvil se Štěpánem Rakem a Štěpán Rak říkal: no, dám k tomu tu svoji hudbu. Takže tihle dva géniové mě, amatérovi a dřevorubci, namluvili a nahráli vlastně ten krásný příběh. To jsou takové jakoby moje životní legrace.
0: Napsal a vydal téměř 20 knih. Jmenujme na mátkou Lidé a oceán, Život v kleči a neb za hory za doly, Co přinesly vlny a odvál vítr, Legenda dobyvatelů, Plachetnicí kolem světa pro Pírko Tučňáka. Své knihy píše zpravidla na moři. Na moři, které dokáže být jednou nelítostné a kruté, ale také milé, vlídné a hlavně inspirující.
1: Vnučku oceánu jsem psal v podstatě, řekl bych, v takovým psychickým a poetickým přetlaku. Ale například knížku Legenda dobyvatelů jsem napsal v 80. roce na Atlantiku, když jsem stál 17 dnů bez větří. A protože já jsem 30 let neměl na lodi motor, tak jsem stejně nemohl plout, že jo. A tak jsem seděl a zuřivě jsem psal, popsal jsem 5 sešitů, já píšu rukou pořád. A měl jsem obrovský mozol prostě na prostředníčku, do dneška tam trošku ten mozol mám, že píšu pořád rukou. To byl tak krásný čas pro mě, těch 17 dnů, jo. A když začalo foukat, já jsem byl docela mrzutý, já jsem dělal, že to nevidím. Protože jsem byl nahej, na svoji lodi, v místě, kde nebyla živá noha. Byl jsem samozřejmě v pásmu tiše, jak se tomu říká, v koňských šířkách. A teď jsem byl plný radosti a vzpomínek na svůj dřevorubecký život a na svý kamarády. A fakt se mě psalo fantasticky. A napsal jsem tam ještě jednu knížku, Jak nelze zabít město o Znojmě. Prostě najednou začal foukat vítr, tak já jsem tak půl dne dělal, že to nevidím. A pak jsem tak mrzutě postavil plachty a plusem teda do Brazílie, že jo? Ale ještě jsem tak týden potřeboval bez větří. A teď uděláme takový střih, já pluju po Baltu se skupinou svých přátel, 2 hodiny nefouká vítr, a protože má motor, oni říkají: tak nastartuj motor. Jak je ta dimenze toho času pro každého člověka jiná.
0: Knihy vydává ve svém nakladatelství sám. Nikdy se nechtěl o něco doprošovat, což je i alfa a omega jeho života. A především chce si knihy vydávat tak, jak chce on sám. Každá Rudova kniha má zpravidla nezaměnitelnou úpravu. A tištěná je na ekologickém papíru.
1: Já jsem za bývalýho režimu mohl taky vydávat knížky a nemuseli být červený. Stačili být tak lehce do růžova. Já jsem vždycky říkal, já si počkám. A od roku 90 vlastně de facto skoro každý rok vydám nějakou knížku a vydám si ji po svým a jak chci prostě, jo, a to je prostě úžasný. A nejúžasnější je, že ty lidi si o ty knížky píšou a přijede někdo z Jihlavy si koupit dvě knížky za mnou domů a oni vlastně ani nejsou v distribuci a jsou zase levný, že jo. Já ještě mám takovou obrovskou převahu, že ještě někomu tu knížku prodám, tak mu ještě řeknu, když se vám nebude líbit, já vám vrátím peníze. A ono se to ještě nestalo, takže si říkám, možná, že zase to není tak úplně blbý to, co já dělám.
0: Bylo mu 70 let, když začal uskutečňovat svůj další sen. Rozhodl se postavit vor, plavidlo, se kterým by mohl přeplout Atlantik. Ovšem tenhle velký sen nepřišel, jak se říká, ze dne na den. Zrál v něm hodně dlouho.
1: Já 45 let kácím převážně smrky a 45 let myslím na to, že si jednou udělám vor. A najednou jsem zjistil, že mi 70, jsem si říkal, ty starý vole, kdy si ten vor uděláš? A protože mám jedinou odpověď okamžitě, tak jsem okamžitě vyrazil do lesa, začal jsem kácet stromy, začal jsem stavět vor a přizval jsem pár lidí k sobě. Jenomže pak se ukázalo, že já se snažím jako nebýt exhibicionista. On se tak nějak nenosí. Že jo? Já jsem si třeba myslel, že o voru budu psát a mluvit, až se to uskuteční, až ten vor bude, až se ta plavba uskuteční. A najednou jsem se v deníku Právo dočetl, že mi dokonce někdo ten vor postavil, i když já mám hotových teprve 20% voru. A teď mi kamarádi z celé republiky říkají, no to je škoda, my jsme ti chtěli přijet pomoct stavět. A já vlastně ještě pořád žádný vor nemám. Mám pár zešroubovaných klacků a už jsem se v Právu dočetl, že mám vor hotový. Jo? Takže to jsou takový jakoby soudoby figle.
0: Předpokládá, že na oceánu bude zhruba půl roku. Těší se zejména na plavbu zpáteční, po trase, která je, jak znalci dobře vědí, mnohem náročnější, než cesta takzvaně tam. Navíc popluje na zcela výjimečném a nezvyklém plavidle, což se do té doby ještě nikomu před ním nepodařilo.
1: A na to se hrozně těším, protože, jak říká můj kamarád, už je to možná tvoje poslední velká plavba. A já jsem jenom 2 roky dělal projekt na to a nazbíral jsem informace z celého světa od všech žijících a nežijících vorařů a plul jsem na vorech v Polsku a v Holandsku a v Rumunsku. Prostě fakt jsem se s tím aktivně zabýval. Já jsem prostě hrozně rád, že i v těch 71 letech to vypadá, že se mi to zase jako podaří, když si vymyslím cokoliv. Jsem si vymyslel stavby lodi a plavbu Viktorie, jsem pozbíral 200 lidí z ulice a loď jsme postavili a loď plula kolem světa a já jsem na ně naplul, já nevím, pomalu 2 zeměkoule. Všechno se prostě podařilo. Jasně, že ne v 100%, jak já jsem si vysnil. Ale já bych jako řekl, že když člověk dělá všechno celou energii, že se to podaří. A nebo může být poražený, ale nemůže říct, že to nejde. To je ten problém. Myslím si, že celá řada mých přátel vlastně pochopila, že to, že se jim něco nepodaří, je proto, že oni to nedělali celou energii. Je to trošku hamba, když je chlap v 71 letech živej, ale tak to prostě je úžasný. Mám fantastický děti, mám 5 dětí, stýkám se s nima, mám je rád. Můj nejmladší kluk má 4 roky, každý den mi říká, táto, tak kdy už poplujeme na moře? No tak já jsem teď byl v Polsku, jsem se dneska ráno vrátil po 4 dnech a mám tam kamaráda, pomáhám mu tam z lodí, no tak si tu loď půjčím, popluju s tím špuntem do Švédska, do Dánska. Na podzim převezu vor do Španělska, sednu na ten vor, popluju někde přes ten Atlantik. Já nevím, co nejde, jako. Já to vůbec nedovedu vymyslet. Takže žijem v úžasné době, kdy je možný úplně všechno, ale bohužel to od nás vyžaduje tvrdou, každodenní práci. A pak si myslím, že se všechno podaří.
0: Víme už, že rudu významně ovlivnil jeho dědeček. Ovlivňuje ho také práce, kterou dělá. A rovněž mnozí lidé, které kdy potká. A ovlivnili ho rovněž mořeplavci, kteří dokázali absolvovat opravdu velké plavby. Jako třeba Joshua Slocum. Ten v letech 1895 až 1898 obeplul jako první osamělý mořeplavec svět, zeměkouli. Pro plavbu na voru přes Atlantik rudu hodně inspiroval, jak přiznává také Čechoslovák Edward English, autor dnes již prostulé písně Teskně hučí Niagara, především ale světově uznávaný mořeplavec, který na vorech Kantuta 1 a Kantuta 2 absolvoval výjimečné cesty v Pacifiku. Inspiroval ho třeba i další zajímavý mořeplavec. Svět ho zná pod jménem William Willis. Byl to však Václav Valeš, který se v roce 1893 narodil v Hamburku českým rodičům. Ten v roce 1954 absolvoval v neuvěřitelných 61 letech plavbu na balzovém voru přes Atlantik. Další svou velkou cestu přes Tichý oceán absolvoval Willis v 70 letech. O 4 roky později, tedy ve 74 letech, se vypravil znovu na Tichý oceán. Zmizel beze stopy. Podstatné na těchto příbězích však je, že někteří mořeplavci jakoby nestárli. Jakoby nějak uměli oblstit čas. Ostatně Ruda Krausschneider dodnes ve svých 71 letech pracuje jako dřevorubec.
1: Upřímně, no, dřív jsem dokázal pracovat, když mi někdo přišel pomoct na loď, tak jsem pracoval 5-6 dní pořád. Oni spali, já jsem pořád, jako abych vytěžil, řekněme, tu jejich energii. No tak dneska, když třeba dělám 10-12 hodin v lese, že jo, tak samozřejmě už ta regenerace není taková, jako bývala. Taky si myslím, když člověk dosáhne takového věku, že by třeba mohl být věrný i jedný ženě. Ale já už taky nepracuju každý den v lese, že už taky prostě pracuju, že třeba kácím nějaký strom někde na hřbitově, nebo si hledám nějaký práce, nebo kácím, nechám to na pile pořezat a pak je z toho třeba nějaký dům, čili už to mám, jakože je v tom i nějaká organizace. Prostě práce v lese a vůbec fyzická práce mi dává dvě základní výhody. Za prvé nemusím chodit do fitcentra a platit za to, to je jedna věc. A druhá, já prostě, protože mám spoustu dětí a protože mám spoustu plánů, tak si nemůžu jako dovolit nepracovat.
0: A ty bereš nějaký důchod?
1: No, tak já jsem teda asi před 8 lety nějaká paní prostě hrozně hodná z ty sociálky říkala, že by mě ten důchod mohli vyběhat, protože já jsem říkal, že to je prostě hamba chodit někde na úřady žebrat, že jo? A tak mě jako vyřídili ten, tak jsem dostal 3000. Musím teda upřímně říct, že mě to docela mile překvapilo, protože mi nikdy v životě nikdo nic nedal, jako a najednou jsem dostával nějaký peníze prostě, tak jsem jim děkoval. Ona mě říkala, my jsme se báli vám to říct. Je to úplně spravedlivý, protože já jsem na moři strávil spoustu času. A kdybych nebyl na moři, pracoval bych v tom lese stejně poctivě jako mý kamarádi, dneska bych byl na 100% mrtvej. Takže je to úplně spravedlivý. A teď zase mě možná letos přidali 40 korun, tak když můj kamarád vypočítal, když budu žít 1200 let, že budu brát 1000. Čili je to otázka trpělivosti. To je docela dobrý, že jo, takováhle perspektiva prostě. No. Navíc žijem v takovém systému, že těm, kteří mají hodně, přidáme a těm, kteří mají málo, přidáme málo. Takže když zvedají ty důchody, tak to zvednou třeba od nějaký procento. Ten, kdo má třeba 20 tisíc, dostane 1% a ten, kdo má 2 tisíce, dostane taky 1%. Tak je taková trošku legrace, ale to neříkám jako stížnost, to říkám proto, že celý můj život já vnímám jako takovou slavnost ve strážnici. Jo, lidi běhají, mají ty péra na hlavě, zpívají, někdo ve sboru, někdo prostě tancuje, jiný vybírá za to peníze, jo, prostě to je takový jako i mumraj, v kterým my žijeme, takže v rámci toho mumraje je to taková další jako legrace.
0: Pokud pátráme po tajemství života Rudolfa Krausschneidera a pokud zrekapitulujeme vše, co tu dosud zaznělo, dojdeme k poznání, že jeho nejdůležitějšími roky byly roky jeho dětství, dávali mu první životní zásady. Zásady, které ho provázejí dodnes. Nemáš tady pocit, třeba když jsi na moři, že ten tvůj dědeček tam je s tebou?
1: No dědeček mi řekl, byli jsme na pohřbu někoho, a já jsem se ho ptal, jestli jako on umře, že? Mně se to moc nehodilo, aby můj dědeček umřel. A on říkal, umřu, ale nemusí tě to trápit, když si na mě vzpomeneš, bude to, jako bych žil. Já myslím, že neexistuje den, kdybych si na něj nespomněl. Zrovna teď se setkávám s tím, že lidi, kteří mě navštíví a chcou se mnou stavět dvor, začnou hned žebrat. No a ten můj dědeček mě řekl, pracuj a nikdy nežebrej. Já to pořád mám v hlavě, jo. A teď se mu někdo přijde a už by hledal zítra sponzory a já to prostě nechápu. Sponzory má hledat ředitel onkologického dětského ústavu v Motole, tomu rozumím. Ale když si chce někdo vozit zadek po moři, tak by si to měl zaplatit sám prostě.
0: A ještě jedna z životních moudrostí Rudy Krausschneidera.
1: Já myslím, že my žijeme v zajímavé době. To je taková doba, kdy se vlastně průměrný člověk nikdy nesetká s originálem. Všude jsou kopie, kam se podíváme. Ještě v mém dětství, když někdo chtěl kopii, tak bylo lepší udělat originál. A dneska jsou všude u všeho kopie. Tak já myslím, že na čtenáři a na posluchači je, když se něco děje, aby se naučil rozlišit kopii od originálu. To je taková základní věc. A já mám celou řadu přátel a to jsou originály. Když zjistím, že jsou kopie, tak se jim začnu vyhýbat, protože na to člověk nemá čas.
0: Má 7.3 základní školy a přitom jsem za svůj život nepoznal vzdělanějšího člověka. Má za sebou život, na který by většina z nás potřebovala několik životů. Postavil mnoho lodí a několikrát obeplul svět. Poznal desítky zdánlivě obyčejných, ale přesto pozoruhodných lidí, o kterých rád vypráví a píše. Hodně cítí a hodně soucítí. Ledacos o tom vědí například i děti z dětských domovů. Nebo lidé, kteří chtěli odvyknout své závislosti na drogách a alkoholu a pro něj začal počátkem 90. let organizovat takzvané suché plavby. Umí se radovat, umí snít a umí své sny uskutečňovat. A vytváří, jak říká, legendy. Své osobité legendy. Rudolf Krauschneider, mořeplavec, jen se narodil a vyrůstal v zemi, která nemá moře. Přesto to vždy byla a je jeho země. Má ji rád. Je dobrá. Jako moře.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Rozvolnění rozpočtových pravidel vadí nejmíň důchodcům. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Silničáři už za hodinu zavřou oba tunely na Pražském okruhu. Objízdná trasa povede přes jižní spojku. A počasí sobota bude většinou slunečná s teplotami do 30 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jenom 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nad poloviční podporu. Nejvíc by pro ně byli důchodci mezi 65 a 74 lety ze 40%. Podle Vojtěcha Duvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
2: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
1: Koalice těchto uskupení návrh prosadila ve sněmovně i přes námitky Senátu. Stejně tak má se 108 poslanci potřebnou většinu.

0: aby přehlasovala prezidentské veto. Už za hodinu zavřou silničáři tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií budou tubusy neprůjezdné až do zítřejšího poledne. Policie odkloní dopravu mezi sjezdy Vestec a Cholupice přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dělníci taky opraví tento víkend výtluky za sjezdem z dálnice D5. V liberecké zoo se dnes slaví. Vstupné je za 122 korun a na místě máme naši reportérku.
1: Zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Většina návštěvníků, se kterými jsem mluvila, tak o tom nevěděli. Zkrátka přijeli sem do Liberce na výlet. Můžou si tady taky stáhnout online kvíz, kde se můžou dozvědět něco z historie zahrady. Zoologickou zahradu v Liberci založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a taky obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů a v budoucnu se má ještě rozšiřovat o údolí ohrožené divočiny. Podle ředitele zoologické zahrady Davida Nejedla už se začala tato údolí ohrožené divočiny připravovat. Projektová příprava potrvá ještě zřejmě další 2 roky a stavba by mohla začít v roce 2029. V nové části lidé uvidí třeba tygra usurijského. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Sobotní odpoledne bude většinou slunečné s teplotami 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 18. Zítra bude až 33.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozorně za sjezdem na Rosice. Na kilometru 181 se dojíždí do kolony za exitem Popůvky na 184. kilometru. Zasahují hasiči po srážce dodávky a osobního auta. Zdržení zhruba půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu vzniká kolona za Starou Boleslaví. Teď z 11. kilometru z mostu přes Labé sune se čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Brandy. Na 8. kilometru opravují most, jezdí se tam jedním pruhem. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most v Esíčku za Lanovým mostem řeší nehodu. Auta už ze středního pruhu odstavili na štrafování. Kolona od Šelu za Spořilovskou se postupně rozjíždí. Zdržení 10 minut a mělo by se krátit. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, začíná tobogan.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Krásný den přeji všem milovníkům toboganu, kteří bez něj nemůžou být ani v létě. Nevím, jestli jsem si toho všiml jenom já, ale v posledních měsících se nám tu rozmohl takový drobný nešvar. Mnoha mým kamarádům, kolegům, spolužákům, vrstevníkům bylo 50. V listopadu loňského roku jsme se nad tím zamysleli s Terezou Bebarovou, Romanem Paulusem a s Michalem Kavalčíkem.

0: krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Pohoda. Takhle vám tleská Studio 1 na Pražské Vinohradské v přímém přenosu. Už 36. rokem ve stejnou dobu začíná tobogán. Já už jsem se dlouho neptal, je někdo, kdo v hledišti ještě nikdy nebyl? Vy jste tady úplně poprvé? Z vás? Vy taky? Jak jste žili? Kde jste byli? Jak jste mohli existovat? Počínaje dneškem, pro vás začíná nová éra, protože kdo jednou zkusil, nechce jinak. Já doufám, že se budeme vídat pravidelně a věřím, že jste zašli i proto, jaká trojice hostů dorazila. Na začátku musím omluvit Báru Nesvadbovou, sklátila ji choroba, ale už jsme se domluvili na náhradní termín v příštím roce, takže o ní nepřijdete. Dámy a pánové, já vám možná neřeknu hned v úvodu, co pojí tuhle tu nádhernou trojici, kromě toho, že jsou to sympatičtí kamarádi, my to odtajníme hned za chvíli. Právě přicházejí Tereza Bebarová, Michal Kavalčík a Roman Paulus. Krásné dobré dopoledne. Tereska Bebarová s kafíčkem ve světle modrém poměnkovém kalhotovém kostýmu. Michal Kavalčík se osobně zdraví se všemi diváky, krásné modré sako, a za nimi přichází noblesní Roman Paulus. Ano, dobrý den, pane Kavalčíku, ano, posaďte se, nezasedací pořádek neexistuje, ty jako dáma se u nás posaď, ano, Ruda již to, vidíš to, jak jsem blbej a řekl jsem Ruda, už to diriguje, ale prosím tě, Michale, první otázka, kterou já jsem slíbil, že položím, a několik lidí se mě na to ptalo. Kde je Ruda z Ostravy? Jak jsi to vyřešil? V seriálech je to tak, že třeba ta postava zemře, byť Teresko, nebo narážím na ulici samozřejmě, nebo si ho nechal někam odjet. Kde je teď Ruda? Ruda spí?
1: No, Aleši, krásné dopoledne všem. Děkuju za prvé za toto milé pozvání a ještě do takových legendárních prostor, takže jsem potěšen. No, Ruda, jako ono to vlastně nikdo neví, jo? Já jenom poslední informace, když jsem se s ním před 9 lety jako tak nějak bavil a hovořil, tak říkal, že jako jde zpátky do dolu. A jestli tam jako je, nebo jestli ještě fárá, nebo jestli už nefárá, nebo jestli už je v důchodu, pokusím se ho zase znovu po letech zeptat. No.
0: Aha.
1: Ale prý je někde na Ostravsku pořád.
0: Čili těch 9 let vy jste se neviděli, ani se neviděl s diváky?
1: Ne.
0: A kdybych já chtěl, aby dneska místo tebe přišel Ruda, nebo aby si přišel s Rudou, je to nemožné? Kdyby někdo chtěl Rudu na vystoupení, Ruda už není?
1: Já se obávám, že tak velkou kreditní kartu nemáš, Aleši.
0: Že by Ruda vyfárala.
1: No, že by zase jako se vrátil, no.
0: My jsme měli maximálně na tebe. Promiň.
1: A to proto, ale já, když tak bych ho zaskočil, teda jako můžu, no.
0: To věřím, za ty prachy. Tereska Bebarová, Michal Kavalčík, Roman Paulus, jim se všem letos stala taková věc, která... Já nevím, jestli jste ochotní o tom mluvit. Je to vlastně taková vaše 13. komnata. Mně se to ještě nikdy nestalo. Upřímně řečeno, když se tak dívám do publika, je tady několik lidí, kterým už život tuhletu ránu přinesl, ale já když jsem se díval, Teresce se to stalo 8. července, Michal, ten to prožil už 13. června a Roman, ten už bude asi nejvíc vzpamatovaný, ten to prožil 4. dubna. Bylo jim 50. Bylo jim 50...
1: No, ale tady by mohl být potlesk, že jo, Aleši?
0: Já ne... Promiň, ale ty jsi zvyklý na jiné publikum. Tady lidé tleskají třeba, když řekne Iveta Simonová, kolik její leta, to rozumíš, ale padesátka tady nikoho neohromí, jo? Myslím, že Jan Neruda byl oslovován slovutný kmete v 50. Babička, když přijela na Staré Bělidlo, bylo jí 53 let, podle dostupných pramenů. Babičko, Teresko, první otázka je na snadě. Já mám pocit u sebe, ale tak já jsem ještě mladší s tou čtyřkou na začátku, že teď se mám tak jako i tělesně, duševně, fyzicky, psychicky nejlíp, co jsem se kdy měl. Teresko, jaká je ta padesátka? Jestli takhle dneska vypadají padesátnice, je to krásný. Jsi na vrcholu.
2: Promiňte, já jsem neudržela jsem se v vrcholu. Podívej, z mé perspektivy, mé rodinné perspektivy, moje babička se dožila bez 3 měsíců 103 let. Mm-hmm. Tak dejme tomu, jestli budeme věřit nějakým genům, tak že mě čeká ještě dlouhá cesta, že jsem v polovině života, dejme tomu. Ale víme, jakože člověk míní, pán Bůh mění, takže nevíme, jak dlouho máme ten čas vyměřený, tak to je jedna věc, jo. Tady do toho bych se úplně nepouštěla. Přejme si všichni zdraví, kondici. Ale já souhlasím s tebou, čtyřka je nuda, jo, na začátku. Čtyřka je nuda. Myslím si, že ta zralost začíná tou pětkou. Aleši. Fakt, já cítím, že teď teprve to jablíčko nebo hruštička, jo, ono tak jako začíná dostávat barvičku, jo. Já se teprve ladím, já se teprve teď jako dostávám, vrchol je přede mnou, jako daleko přede mnou ještě. A já jsem nedávno viděla video ze senior parku v Číně, přátelé, jo. To je, všichni kývete, jo, tak víte o tom, jo, sledujete to.
1: No, oni tam asi také byli,
2: také,
1: že?
2: Také jste tam byli, jo, nebo chcete něco takového tady založit? Ne. Je paní kýve tady,
0: oni
2: jo.
0: Oni jsou tady jenom naskok, to je zájezd z Číny kompletně, ty to nevidíš.
2: Vypadáte ale... výborně. No. Tak chci vám říct, že to je meta. To je meta, jako 50 je opravdu mládí, to si myslím, že nuda, tady si řekl, zdravíme paní Simonovou, 97, to se klaníme. Pokud samozřejmě ještě já dodávám, je to v té vitalitě a s tou nožkou jako ten Číňan nahoru, jo, nebo s těma sklapovačkama, to je neskutečný a toto já vidím, jako že je skvělé, když člověk v té vitální kondici, ve zdraví, v mentální kondici, dobré, se dožije nějakého věku, který je úctyhodný, takže já si myslím, že jsem teď v plenkách a těším se na to moc, protože já jsem ještě taková propagátorka toho neinvazivního způsobu jako udržování mládí, takže já se těším, co ještě neinvazivního mě čeká.
0: To je čili všechno to, co tady vedle mě sedí, to je původní.
2: To je přírodní.
0: Do toho ještě nebylo zříznuto.
2: Nic, zuby, všechno moje.
0: Všechno, žádný.
2: Jako kdybych byla kobyla, tak jsem docela hodnotná.
0: Že by tě manžel ještě...
2: Bez operací.
0: Že by tě prodali ještě.
2: Ještě dobrý. Všecko drží, jo.
0: To je, takže... ani nekulháš, jak jsi přicházela, tak...
2: No, tak říkám, to nejlepší teprve, teď se ladím, teď to začíná.
0: Já, pětka na začátku.
2: Já jsem teď zaržála, jo, nasála jsem do nozder to mládí a teď to teda začne.
0: Je, ale i Iveta Simonová říkala, že třeba co se týká cvičení, že začala, že to drobně začala potřebovat až v 60.
2: Drobně.
0: Čili ještě drobně začala cvičit v 60. Libuška Švormová říkala, že až s tou devítkou na začátku má život ten šmrnc, rozumíš tomu? Takže...
2: Já se taky jako nepřeháním to, nepřepaluju začátek, jak se říká, protože někteří kolem mě běhají, jo, a snaží se jako hodně cvičit, hodně všeho jako hodně všeho dělají, jo. A já taky jako samozřejmě se věnuju tomu anti-agingu nebo nějakým takovým těm udržovacím metodám, ale zjistila jsem, že musíte s mírou, jo, jakože to tak jako vyvažovat. A ta představa, jako že bych běhala, hodně běhala, tak kam bych doběhla? Jo, jako nikam. Ne. To běháte furt dokola, strháte se, pak máte ty strhané rysy.
0: Ano.
2: Jo? Ne, my musíme vyklusávat nebo chodit jenom, jo? Já si myslím, že to je jako důležitý langzam, tak jako to mládí tak jako prostě jenom lochtat, jo? Tak ho jako pábit a jako nenarvat to tam, jo? Zase pod tlakem, takže
0: to je
2: to ladění, to je filozofie, kterou já se učím, prosím vás, inspiruju se, učím a teď jsem úplně fascinovaná, já jsem zjistila, že existuje něco jako perimenopauza, menopauza a postmenopauza. Přátelé, to všechno my ženy máme. Muži mají andropauzu, jo? To je jako těžká nuda. Oni mají andropauzu, ale my máme tyhle tři fáze. To je fascinující být ženou. Jo? Takže já jsem zjistila, že jsem teď v té perimenopauze.
0: No.
2: A co všechno se nám děje, to je na jeden celý tobogán, přátelé.
0: Já nejsem závistivý člověk, ale... Já mám nějakou práci až zítra, odpoledne si asi po dnešním toboganu dám pauzu, ještě nevím, jaká to bude pauza, ale to, že se mi teprve vybarvuje ta broskvička, nebo co jste říkal, že se vybarvuje jablíčko,
2: hruštička,
0: to si každý,
2: hruštička,
0: švestička, okurečka, no, tak to je, ne, to je krásné věc, ty jsi úplně lékařka lidských duší, Roman Paulus vedle tebe to poslouchal naprosto jako oblažen, tak jak se máš ty teď ve svých krásných 50?
3: Tak je dobrý den, Aleši, já jsem úplně výborně. Jsem si teď uvědomil, jak si čet ty datumy narození.
0: Ano.
3: Tak se stala taková věc, že v mediálním prostoru, odkud si asi čerpal, tak je datum mýho narození 4. dubna.
0: Ano.
3: Já mám narozeniny ale 5. dubna. A to má jako jednu velkou výhodu, že všichni vlastně, kdo mě osobně neznají, tak mi přejou den dopředu. Takže já to mám v takových dvou vlnách vlastně.
0: Jo.
3: A rodina a blízký přátelé mi přejou v ten den, kdy ten narozeniny mám. Takže jsem si to vlastně jako každoročně užil výborně dvakrát.
0: To je jak to, že máš narozeniny v jiný den, než když jsi narodil? To je prostě nebo víš, jak to vzniklo? Kde vznikla tato chyba?
3: Já si myslím, že to je hezký případ toho, že bychom opravdu neměli věřit úplně všemu, co se kde píše, a spíš zdravě podezřívavě přistupovat k těm informacím, protože ani datum narození vlastně nemusí být správně.
0: No to vůbec ne, to já jsem rád, že trefili ten měsíc vůbec, ale tak my jsme z generace, že jsme museli pochopit, že včera byla velká říjnová revoluce. My jsme jako děti museli pochopit, proč je to v listopadu, takže jeden den tam, jeden den sem, tak jako mi to celkem. No ale podívej se, v těch 50 už je to snad jedno, to neukecáš, jestli to přišlo 4. nebo 5. Jak se máš? Jenom kveteš, muž v plné síle, v první řadě manželka, dcera, syn.
3: Dokonce i tatínek v plné
0: síle. I tatínek, jste tatínek. Dobrý den, tatínku, no to je krásný.
3: Ne, mám se opravdu hezky, prožívám moc krásný jako životní období a myslím si, že pracuji tak jako přiměřeně tomu, jak bych měl asi, což historicky u mě byl spíš problém, že jsem se přepracovával a tahal jsem jako až moc, až do skoro vyhoření, takže teď jsem rád, že si to můžu tak jako všechno vybalancovávat a máme se, myslím, velice dobře.
0: Je sklidněný padesátník Roman Paulus, dalšího z dnešního toboganu. No a teď klidně mu zatleskejte, ano, samozřejmě, podívejte. Je fakt, že tady umělcové, herci, zpěváci jsou na potlesk zvyklí, vám kuchařům se zas až tak často netleská. Jako stane se, že by někdo dostal jídlo a tleskal radostí?
3: No tak my, dneska je to tak, že kuchař jako vystupuje před publikum vlastně velice často.
0: To je pravda, no.
3: I v restauraci, ale i na různých jako vystoupeních, kde se vaří. A já vždycky si říkám, že když se tleská vlastně v divadle, tak to je potom jako ukončení toho vystoupení.
0: Ano.
3: Ale nám se často tleská jako i v průběhu toho. Já si, že třeba přijdu na to pódium něco vařit a prezentovat, ano, a ty hosti tleskají. A já si říkám, jak může někdo tleskat, když ještě neochutnal to, co budu vařit. Tak u toho zpěváka se předpokládá, aspoň já to tak předpokládám, že jako když známe tu písničku, známe zpěváka, tak jako víme, že to bude to, co jako si ten poslech zaslouží, ale u toho kuchaře to někdy tak úplně jistý není. Že já tam mám rýži, olej, mouku, leží tam kreveta a někdo mi tleská. Co když se to nepovede? Mně se to třeba jednou opravdu stalo na nějaký prezentaci, že jsem vařil risotto a měl jsem tam takhle ty neprůhledné konvičky s těma surovinama. No a risotto se podlevá vývarem. No a já jsem si to splet a podleval jsem risotto olejem. A po čase mi to došlo, všiml jsem si, že ta olejnatá směs, co mám v té pánvičce, asi nebude úplně to pravý milánský risotto. A teď jsem si říkal, no tak co, nemůžu najednou šahat po té druhé konvičce, jako to si všichni. Tak jsem risotto úspěšně dovařil s tím olejem, vychválil jsem ho, ochutnal jsem ho, taky jsem ho vychválil, odprezentoval jsem ho a potom jsem celou dobu chodil s tím hrncem a bál jsem se, aby někdo neochutnal. A v nestřežené chvíli jsem to vyhodil do koše.
0: A tleskali.
3: A tleskali.
0: No a vidíš, a úplně stejně to mají někteří zpěváci a
3: ale
0: zpěvačky.
3: Ale i předtím, i potom.
0: No, ale přijde zpěvák tu pod tónem, tu nad tónem, tu mimo a stejně publikum zatleská. Viď, Michale.
1: Ano, mě napadla ještě taková myšlenka, když jsme u toho potlesku. Možná potlesk pro kuchaře je mlaskání. Jo, že to je to poděkování, že to člověku chutná.
2: Zvukově to je podobný.
1: Ano. Protože mám pocit, že v Číně nebo v Japonsku, když člověk vlastně hodně vlastně nějak jakoby srká, žil a vydává zvuky, je to vlastně dobře.
0: Spokojenost. To je pravda. Podívej, jak tě napadají chytrý věci v těch 50. Míšo, jak to
1: dlouho
0: máš?
1: Jsem čekal,
0: jak
1: Aleši.
0: To máš ty? Jak to máš ty v tomhletom věku? Máš se nejlíp a nebo cítíš, že vadneš nebo kveteš?
1: Takhle, velmi to pocítila moje váha. Já mám doma takovou váhu a vlastně už teďka posledních půl roku na ní nestoupám. Takže kdysi ještě do té 50 ta váha ukazovala taková hezká čísla, teď už po 50 moc neukazuje hezká čísla. No, nějak jako nevím, jak to mají tady kolegové, vy teda všichni vypadáte tak hezky, ty taky vypadá, že máš 69 kilo i s botama, ale u mě nějak trošku jako šlo to do bříška, no, po té 50.
2: To ti klesá testosteron, víš, to je ta andropauza.
1: A jak to můžu Teresko nějak jako dohnat?
2: Musíš změnit jídelníček.
1: Ano. Jo, pane Paulu, mohl byste mi něco poradit?
3: Já vám poradím. Já jsem tuhle se bavil s dámou, která tomu opravdu rozumí.
0: Ano.
3: A já jsem říkal, prosím tě, a mě se takový 2-3 kila, víš, bych rád jako schodil. Jako, jsem docela spokojený, ale takový 2-3 kila by se mi líbily. Co jako mám jako dělat, jo? A ona se tak jako zamyslela a říkala, no nejlepší je jako vydat víc energie, než přijmout. A já jsem říkal, no tak to ti děkuju. Jako, to jsem možná i tušil. Že jo? Jako, je to vlastně jednoduchý. No. O trošku víc se hejbat a o trošku méně jíst.
1: No ale samozřejmě všichni to znáte, že jo? Do 30, do té 40, to ještě prostě spaluje samo a potom najednou nějaký zlom. Vůbec nechápu, kdo to vymyslel. Proč se to třeba nelomí až po 60, víš? Proč to je takhle brzo?
0: Ale pak už budeš vedchý staříček, vychrtlý, budeš chrastit kostičkama, budeš vzpomínat na to, jak jsi byl takový hezky oplácanej. Ale já jsem na to vyzrál. Já jsem na to přišel. No jak vám nabízejí takový ty nejrůznější věci na internetu? Já jsem si koupil takový, a normálně to bylo pro dámy, teď se na mě díváte jako na magora, ale teď je nemám, takový stahovací boxerky. To jsou boxerky, které si vemeš, ale oni pokračují až pod prsa. Prsa už ti to nechá, čili než hubnout je zainvestovat těch 600, dejchat se v tom nedá, celkem je ti jako i blbě, celkem na záchod vůbec nemůžeš, ale jsi velmi štíhlý. Si velmi štíhlý, můžu doporučit.
1: A v tom moderuješ i dneska, nebo dneska si to nechal doma?
0: Prosím tě, člověk je v tom tak nasoukaný, že jsem se rozhodl je do rozhlasu nenosit. Jen jako, já jsem potom takový...
1: Takže
0: jako,
1: jenom když... do televize si to dáváš, aby si jako vypadal hezky.
0: Ne, doma si je beru. Vždycky, než se Michal probudí, tak si je vemu a vedle něj leží štíhlý, rozumíš tomu, ale tak to je jako jít tou nejjednodušší cestou. Přece nezačneš hubnout, kolik vážíš?
1: No, to číslo raději nebudu říkat. Já myslím, potěš, že mám nadváhu. Já jsem se koukal na takové ty věk, výška,
0: ano.
1: A mám tam jako plus 18, no. Jako zbytečných 18 kilo, opravdu, nekecám, no.
0: Podívej, ty máš víc než 100.
1: No, je tam jednička.
0: Milí posluchači, taky máte takovou radost, mě to tak potěšilo.
1: Mohli bychom potom z toho živého vysílání tuto pasáž vystřihnout, Aleši?
0: A to, promiň, to, že máš 100 kilo, už bych nezmiňoval. Já bych, protože prostě
1: ano,
0: u hostů, kteří...
1: Já bych možná od toho šel úplně...
0: No. Ne, ale to bude zajímavá písnička, protože abychom tady měli někoho, kdo zpívá živě do rozhlasu a přitom má 100 kilo. Naposled tady
1: já tě už krtím.
0: Naposled tady byla Montserrat Caballé, ale že někdo, že takhle otýlí lidé do rozhlasu, to je krásné. Ale v rádiu můžeš říct, co chceš. To je ta ohromná výhoda. A poslední dobou, když to sleduju kolem sebe, ani pravda se říkat nemusí. Takže jako, Michale, ty jsi strašně zhubnul, nemáš nějakou nemoc, ty se úplně ztrácíš.
1: Moc krát ti děkuju, taky si toho někdo všimnul, ano, děkuji.
0: No, ano.
1: Já jsem vůbec netušil, že se tady v Českém rozhlase jako začnu potit, no.
0: Ano, to je kotel Míši Jilkové. Já si myslím, že je tady taková krásná atmosféra, že by si mohl zaspívat a tady při zpěvu se hubne.
1: Dobře, já bych si dovolil první takovou píseň zavzpomínat na legendární muzikál Janka Ledeckého, tím toho zdravíme přes rozhlasové vlny a my jsme odehráli skoro 500 repríz muzikálu Galileo a všichni známe příběh tohoto vynálezce a muže s jeho pevnými názory a já si dovolím, jestli ti nebude vadit, já jsem to asi 8 let nespíval,
0: ano.
1: Pro jistotu se nechám maličký tahák.
0: To neříkej do rádia.
1: Aha. To jsem vlastně nemusel říkat.
0: Michal Kavalčík, prosím vás, je zvláštní tím, že neskutečně zhubnul a pamatuje si texty z paměti. To je fascinující. On je tak hubený, že ho skoro... Už jsi se zvednul, nebo tam... Já tě nevidím na tu dálku. Ano, již se zvednul a přichází, je u mikrofonu a text, což je fascinující, umí z paměti. To umí málo kdo.
1: Samozřejmě jsem se připravil. Dámy a pánové, drazí posluchači, nyní se vydáme do roku 1633, kdy Cosimo Medicejský v krásné Florencii byl sponzorem tohoto úžasného muže jménem Galileo Galilei. Byl jim sponzorem, byl jim takovým přítelem a snaží se ho přesvědčit, aby navštívil papeže v Římě. A tak jednoho krásného nedělního odpoledne ho navštíví a má na něm opravdu upřímnou a velkou prosbu. Dík, že jsi mi věnoval tu poslední knížku, vím, jak jde na dračku, ale...

Mám pocit, že si pích do vosího hnízda. Víc je těch, co tvrdí, že jsi do hnízda set. Přátel má habaděj, kdo si s papežem tyká. Teď si mu žlučí hnul a to se rozkřikne hned. Galileo.

Víš, v Římě mám strach, že pokoušíš svatou trpělivost. Víckrát ses omluvil, že ti to nevyšlo v zimě. Teď už to vypadá, že začíná tě mít dost.

0: až obhájíš, tak se vrať, milý Galileo. A když nepojedu? Když nepojedeš? Pokud nepojedeš, tak tě nechám eskortovat, příteli. Děkuji.
1: Dámy a pánové, to byla nejen píseň, to byl vlastně téměř celý muzikál, my jsme ani nedutali. Nádhera. Michal Kavalčík, Roman Paulus, Tereska Bebarová, dnes v přímém přenosu Toboganu, kde se dnes sešli padesátníci, čerství padesátníci, ale teď mě napadá, Tobogan je kouzelný v tom, tím, že vysíláme opravdu každý týden živě, že se čas od času stane, že někdo onemocní, tak to prostě je, nahradí ho narychlo někdo jiný a tím vznikne konstelace, která třeba původně vůbec neměla být. Znáte vy se vlastně vzájemně? Romane, když se podívám na tebe, znáš se s Tereskou a s Michalem, nebo jste se viděli prvně, nebo už jste se někdy střetli, nebo je to úplná náhoda, že vás svedl ten rok narození?
2: Já znám oba velice dobře z televize. Jinak jsme se ještě nepotkali osobně.
1: Takže dneska prvně.
2: Ano, a já jsem za to moc rád, je to strašně samozřejmě milá společnost.
1: Je, tak to vidíte. Teresko, jak to máš ty, prosím tě?
3: Tak já už jsem Romanovi, jsem se svěřila v zákulisí, že jsem dělala bramborové knedlíky podle něj.
1: No.
3: Takže se známe velice dobře. Několikrát jsem si to video pouštěla samozřejmě, abych je uměla výborně. No a Michal je můj spolužák z konzervatoře, takže s Michalem jsme se vídali od svých 13, 14, 15, 15. Od 15 let do zhruba 18 a pak jsme se zase dlouho neviděli a teď jsme se zase potkali tady.
1: To je hezký, jak je to promyšleno náhodně. Takže spolužák, byl si platonicky zamilován do své spolužačky.
0: No tak pozor, Tereska, to byla, jak bych to řekl, to byla raketa ostravské konzervatoře.
1: Jo?
0: No ne, já myslím ve všech směrech. Jednak to byla velmi sympatická, krásná, mladá dívka a jednak to byla dívka, která byla velmi plná energie a myslím si, že i ta energie jí zůstala do prostě dnešních dnů, takže v tom jsem vždycky Teresku obdivoval a my jsme byli takový ročník, nás potkala jedna taková zvláštní věc, tehda ještě v 89. roce se chodilo pouze do 8. třídy, jo, ještě ta devítka se teprve potom vrátila později, no a my takový, myslím, že nás tam bylo 5, jo, nebo 6 v ročníku, ještě zdravíme Davida Punčocháře tímto a my jsme přišli v září do školy a v listopadu nám zazvonili klíče a padla opona. A my jsme byli, Aleši, nejdéle se neučící škola v republice. My jsme stávkovali až do června. Jo? Všichni už třeba v březnu, když tam někdo na výboru KSČM v tom městě odešel a složil funkci, tak v Ostravě se pořád někteří chtěli držet těch koryt, takže my jsme opravdu v ostravské konzervatoři až do června stávkovali a my jsme se neučili. Takže můj první ročník konzervatoře bylo, že jsme tiskli letáky, rozvěšovali jsme, kdo je Václav Havel, kdo je Václav Klaus. No a to byl náš první ročník konzervatoře.
3: A Michale, já ti musím prozradit jedno tajemství. Ke mně se dostala do mýho soukromého archivu fotka.
0: Aha, moment, jo, to fotka, jsem teďka trošku, jsem zvědav, co vytáhneš.
3: Kterou mám já, ale seš na ní ty. A je na ní ještě Václav Klaus. A to by je tak 14 let. Ty držíš
0: ano,
3: nějakou knihu, on se podepisuje do
0: ano,
3: té knihy. Takže jako kdyby si tu fotku chtěl, tak ji mám já.
0: Moc rád, ale to jsi mi připomněla, protože
1: promiňte,
0: tam byl...
1: tu fotku chci já. Podívejte se odpoledne na váš Instagram a já myslím, že jestli chce někdo nějaký virál, já myslím, že Míša Kavalčík s Václavem Klausem to nemůže prostě to... Společně to nazdílíme a já myslím, že se všichni prosmějeme celým odpolednem.
0: Já jsem na tu fotografii úplně zapomněl. Děkuji, že si připomněla, protože my jsme tam byli takový uvítací výbor, že jo? A kdo jiný než mladá nastupující generace by měla uvítat budoucího ministra financí, takže myslím, že jsem tam měl nějaký světlý svetr a měl jsem takové jemně vystříhané vlasy, no to byly časy, ty brďo. Ano, a pak byla, myslím, beseda vevnitř, viď, v koncertním sále s panem Klausem, no.
1: Já se vrátím k tomu, co říkala před chvílí Tereska, tu chválu na Romana Pauluse. Jak to máte vy, kuchaři? Jo, jako přece jako chlap by si chtěl slyšet, já nevím, od Teresky něco takového, jako jak jsi statný, jak jsi sympatický, jak jsi vtipný. Chce chlap slyšet to, že dáma, kterou obdivuje, podle něj udělala bramborový knedlík? Že jako jestli to není takový, jako když někdo přijde, chce ti vyseknout pohledu, dělala jsem podle vás bramborový knedlík. A nebo to jako tě bere, že to je víc, než kdyby tě adorovala z jiných důvodů?
2: No tak kdybych nebyl kuchařem, tak by to možná vyznělo trošku divně.
1: To je pravda.
2: Vzhledem k tomu, že jsem kuchařem a že natáčím videa instruktážní pro kuchaře, jak profíky, tak amatéry, tak si myslím, že my jsme se teda nedozvěděli, jestli to dopadlo dobře.
3: Výborně,
2: my jsme se dozvěděli, výborně, že ten pokus proběhl, ale nedozvěděli jsme se, takže dobře.
3: Proto jsem zmínila, že několikrát jsem si to pouštila. Já jsem totiž tady panu Paulusovi říkala, že to má i takový sociální dopad, protože v dnešní době emancipace, jo, kdysi ty dívky byly z rodinných škol, byly vychovávány, aby uměly všechno, svíčkovou, že jo, bažanta, koroptev upravit a nevím co všechno.
1: Ano.
3: A dneska studujete, že jo, jdete pracovat někam, pozice, kariéry a tak. A bramborový knedlík, pak nic, že? No, jako zapomenete, nebo neumíte vůbec. Ne, já nemluvím jenom o sobě, nebo že bych neuměla vařit, to ne. Ale jelikož já tu klasickou českou kuchyni v historii jsem moc nedělala, vždycky jsem žila nějak alternativně, tak zrovna ten jako správnej bramborový knedlík mě zajímal. Od Pauluse, jo? První to, že neříkám pana Pauluse, protože od Pauluse, to je taková značka, že jo? Že chcete vědět, jak to dělá Paulus. Takže vy si najdete, jak on přesně dělá ten bramborový knedlík. To mě zajímá. Šéf kuchař, jo? Jakože tady někde hrníčková kuchařka. Ne. Já chci kapacitu, jo?
1: Ty jsi se úplně rozohnila.
3: Já jsem se rozohnila, protože já mířím vysoko, rozumíš? Takže já chci bramborový knedlík, jak to dělá šéf kuchař.
2: Já bych možná ještě doplnil. Já opravdu jako jsem moc rád za to, že ty jako návody, ty videa, že jsou jako vnímány jako užitečné. My dostáváme často pochvaly třeba od žáků kuchařských škol, že vlastně učitelé využívají ty videa jako instruktáže při výuce. A občas se mi taky stane, zrovna onehdy na nějakém food festivalu v létě přišla dáma, jako mladá slečna a říkala: pane Paulusi, my vždycky s přítelem o víkendu a před spaním, než usínáme, tak si pouštíme vaše videa.
3: Je to tak, ale já musím souhlasit.
1: To je snad ještě větší pochvala než ten knedlík. Otázka je, co na to ten přítel, jestli jako, miláčku, pojď, než si uděláme intimní chvilku.
2: On že je pouští právě ty videa.
3: Je to uklidňující.
2: Já říkám, prosím vás, pošlete ho za mnou. Já mu vysvětlím, že byste mohli třeba dělat něco jiného, než se dívat na moje videa před spaním.
3: Ne, je to... Já si do toho musím vložit, jo. Dneska je takový trend, i takový to ASMR, jo. Víte, co je ASMR? To jsou takové ty uklidňující videa, kdy se šustí něčím, vaří se, listuje se novinama, něco se prostě dělá, češou se vlasy a tak. A pan Paulus je pro mě ASMR kuchař, jo. On působí takovým klidným... Znáte ten pojem ASMR?
2: Ne, vůbec.
3: Tak to byste měl vařit ASMR, pane Paulusi. To je takový, že jenom tiše mluvíte a vaří takový slow cooking, jo, takový něčím mícháte. A takovým tím uklidňujícím způsobem, proto chápu před spaním, protože to není jako uspávač hadů, jo, že u toho usnete, ale vás to uklidní, ten otcovský klidný hlas, a vezmeme tu bramboru, nastrouháme ji.
2: My s manželkou se staráme o ten náš Instagramový jako účet, kde dáváme taky videa. Jo. A já když přemlouvám to video, ten recept, ten videorecept, tak já jsem v předsíni a mám za sebe pocit, že úplně hulákám, úplně takový nejživější prostě, úplně tam jako skáču pomalu a chodím po té místnosti a potom komentář pod tím videem je: ten uklidňující přednes pana Pauluse je uspává a uklidňuje.
1: A
2: je to úplná meditace.
3: No a jestli máte pocit, že jste moc třeba u toho natáčení těch videí instruktážních, tak jste přesně uklidňující.
2: No, teď si představte, že úplně na začátku jsem u toho seděl, jo, a to video bylo, ten komentář byl potom opravdu jak zpomalený film. A komentář byl: toho Paulu se nemůžu poslouchat, jako já to nejsem schopný doposlouchat, protože vždycky usnu.
3: No, tak vidíte, tak já jsem tady opravdu asi vytáhla aktuální téma.
1: Ale já, když jsem chtěl přijít na, jako co přináší ten věk, ty 50, ve chvíli, kdy někdo v těch 50 letech si pouští recept na bramborové knedlíky s přítelem před spaním, to není než jdou spát, to je vlastně taková jako předehra, že vlastně, ale tak možná je šetřivá přítelkyně, že místo toho, aby uvařila, pustí Pauluse, přítel má pocit, že již večeřel, když to vidí, že?
3: Může, ano, může to samozřejmě simulovat i tu krmi, ale já si myslím, že...
1: ASMR.
3: No, někdo takový, víš, kdo ti před spaním
1: ano.
3: něco hezkýho řekne. A lidi to mají často spojený s tím jídlem, nebo s něčím takovým, v čem jako se cítí dobře. Tak...
1: Michale, co ty si pouštíš před spaním a jak děláš bramborový knedlík? To je tolik otázek, váš padesátníku. Já jsem netušil, že to tak složitý věk?
0: Já obdivuju, jako, že někdo umí vařit. Jo? To musím sklonit poklonu, protože mě taky maminka, tatínek, tam jsou většinou vždycky takové to, proč si v té Praze nevaříš? Jo. Proč chodíš do těch drahých restaurací a utrácíš tolik peněz? Já říkám, maminko, víš, ale já se vracím pozdě večer domů, je 9, než bych si něco uvařil, je 10, po 10 už bych neměl jíst a tak dále. Takže já mám velký respekt.
2: Po 6 už byste neměl jíst.
3: Já taky jsem chtěla říct, že po té 9 už
0: pane
3: taky
0: Pavlu, můžete také občas nevstupovat do těch rozhovorů, které tady s Alešem jako vedeme, ano, prosím vás.
1: Miláčku, ale možná jsme přišli na ten důvod, proč máš 100 kilo? Ty nám jíš až do pozdních večerních
0: ano,
1: hodin.
0: Ano, pojďme si zaspívat další píseň, přátel. Ne, ale víš co, mě napadla jedna otázka, ano, kterou jsem chtěl panu Paulusovi položit, že vem si, že kdysi, když nebyly sociální sítě, nebyly ano, videa, nebyly Instagramy, Facebooky, vem si, že vlastně šéfkuchař měl jakási tajemství.
1: To je pravda.
0: A teď s příchodem těch posledních, dejme tomu kolik, 15-20 let, mm-hmm, aby si vlastně jaksi, já vím, že pan Paulus nepotřebuje tady zaujímat lid v Evropě, ale vem si, že teď, aby si vlastně jaksi dal o sobě vědět, tak tě všichni nutí, prozraďte nám ten slavný recept, jak děláte tohle, jak děláte tohle. Dobře, tak pojďme a natočíme video. A najednou to tvoje gro je jako veřejné. Víš, že kdysi mohl pan Paulus říct, přijďte na moje super bramborové knedlíky, možná vám soukromně prozradím můj tajný recept. A teďka tady Tereska podle toho dělá doma manželovi. No.
1: To je fakt, ale zase na druhou stranu, když si vzpomeneme na takovéto oblíbené jídlo tajemství šéfa kuchyně, vždycky před lety v Motorestu, pak bylo člověku 3 dny blbě, tak to bych nechtěl už zpátky, ale Romane, zachováš si svoje tajemství, nemůžeš prozradit všechno.
2: Ne, ale teď jsem se rozhodl, právě že vám prozradím jeden recept, který jsem se naučil jako první.
0: No, má tu někdo tušku a papír, prosím vás, můžu jenom... Může to někdo psát?
1: To už dneska není třeba, protože... my to přepíšem a odpoledne to hodím na socky, nad tím bude ta fotka s tím Klausem děti, já v tom jedu.
2: Takže já jsem taky šel v těch 14 vlastně, ne na konzervatoř, ale do učňáků a tam byl vlastně kuchař, který na odpolední směně nám vždycky ukazoval takový ty své tajemství, jo. Takže na jídelním lístku byl pstruh. Jo, to, oni se tedy by moc nejedli, takže pstruh byl v mrazáku, tam jako čekal na tu objednávku. Ne v akvárku, ani ne v sáce, ani ne v ledničce, ale v mrazáku. Takže když přišla objednávka, že si někdo objednal pstruha, tak nás učně poslal do mrazáku a to už jako, vlastně ta objednávka byla provázená takovou jako salvou nadávek, jako co ten host si to vlastně dovolil. A teď ten recept, jo, takže pstruha, tak, jak je, z mrazáku, zmraženého, hodíme do friťáku. Jo. V tom friťáku se osmaží ten pstruh pěkně na barvu, ale protože když už jako je prostě usmažený, tak je pořád uvnitř zmražený.
1: No.
2: Tak se ještě musí dodělat. Jo. A teďkon pstruh se dá na talíř, dá se do mikrovlnky. A teď slovy toho kuchaře, teď se dívejte vy dva pitomci, protože my jsme tam byli jako s kamarádem Jirkou Štiftem na tý odpolední směr. Teď se dívejte. A až mu bouchnou záda, tak je hotovej. Takže najednou v mikrovlnce, my jsme na to koukali jak do televize, explodoval pstruh, bouchli mu záda a byl hotovej. A příloha byly hranolky, ona vlastně nebyla jiná příloha v té době, jasně, na ty takzvané minutky. A to zase dělalo tak, že ten pytlík, takovej ten půlkilovej, plastovej, tak aby ho nemusel otevírat, tak ho celý ponořil do toho friťáku a ono se to ze spoda vlastně rozkvařilo, hranolky vypadly. Takže my jsme vlastně během jednoho receptu měli dva takový úžasný triky a jako ono je to vlastně jako směšný, ale jako tragický na tom je, že my jsme to opravdu brali, šli jsme, jeli jsme večer tou tramvají a teď jsme jako byli plný dojmu, co jsme se zase za ten den naučili. A představte si, jak bychom vařili teďko po 30 letech, kdyby tady to byl náš základ. No tak naštěstí se to někam trošku posunulo. No.
0: Aleš, já bych chtěl poděkovat Českému rozhlasu Dvojka, že už nikdy si nedám v Motorestu pstruha. Děkuji.
1: Ne, mně se naopak líbí ta myšlenka, dámy, uvařte to, upečte to, hele, a chlapi, jenom dejte si pozor, až dneska manželka bude popoledně servírovat, to ještě ani nemusí vůbec prostírat, to je rychlý recept, že já myslím, že v 11.40 v poledne má na stole, ještě máte holky čas.
2: Pánu, do mrazáku nemusí chodit.
1: No vůbec, já myslím, že při závěrečné znělce, až budou zvony, tak můžete říct, miláčku, za 5 minut je na stole. Pánové, jen buďte ostražití, ať vám manželka dnes oznámí, že pro vás má pstruhadle Pauluse. Malinko bych se rozhodnul, jestli nepojete do nejbližšího fast foodu, i když zase to je prašť jako uhoď.
2: Nezapomeňte na to, musím mu bouchnout záda.
1: To je nádhera, to je krása.
0: To by se ale možná Aleši mělo opravdu natočit. Normálně, jako jak se to za starých časů dělalo, tu mikrovlnku, ten sáček s těma hranolkama, jo. To by se mělo natočit.
1: Dobře, uděláme i virál, dáme k tomu fotku Klauze, napíšeme bramborový knedlíky, hele, dneska to bude frčet. Prosím tě, Michale, my jsme tak, jako se tady rozpovídali, v tom je krása toho přímého přenosu, nestihneme už 4 písně, ale 3. A teď je tedy důležité do režie, tamhle do toho levého okna v dálce dát vědět, kterého chudáka vyhodíš tu píseň a co teď budeš zpívat?
0: Já bych pokračoval normálně 2 a pak vynecháme
1: a 3 bude 3 nebo bývalá 4?
0: Ne, vynecháme 3 a necháme 4.
1: Čili 3 bude jako přídavek po vysílání. A 2 je 2.
0: Jo, ale o přídavku jsi mi ti jste říkal tady, Aleši.
1: A podívej se, placený si za 4 písně.
0: Dobře.
1: Ty tady
0: jsem se ptal. Okay.
1: My tady budeme sedět, než to všechno odspíváš. Ano, čili dobře. 2 je 2 a vám teď zpívá Michal Kavalčík.
0: Ano, a píseň je z muzikálu.

Mám tu bystrou hlavu, rovněž mám, a řeknu rád, co má se stát, a nemůžou mě potrestat. Starotu jsem znám, co blázen, popchancovsky, fup.

0: Šašek může říct i někdy trochu víc, než si vůbec někdy běžný dvořan dovolí. Dvořan dovolí. Však já ke svým rolničkám tu bystrou hlavu vždycky mám a řeknu rád, co má se stát a nemůžou mě potrestat. A řeknu rád, co má se stát a nemůžou mě potrestat.
1: Potlesk pro Michala Kavalčíka. Živě je tady u nás v přímém přenosu Dvojky i pohody. Je tady tobogán, ve které jsou Tereza Bebarová, Michal Kavalčík, Roman Paulus a já jsem to naše dnešní setkání nazval Abrahamoviny. Abrahamoviny vy určitě dobře víte, že tak se padesátinám říká. A já až když jsem to psal, tak mi došlo, že nevím proč. Tak vy jste se teď na mě podívali, jakože vy to víte od dětství, že? Proč se padesátinám říká Abrahamoviny? Jo, teď nesahám do vašich myslí u rozhlasových příbačů. Nebojte, nepůjdu do publika s mikrofonem. Vy tři se bojíte, vás se zeptám. Teresko, Abrahamoviny.
2: No tak samozřejmě to má asi nějaký hlubší ještě podtext, ale Abraham, biblický Abraham, bych řekla, tam je, že byl starý muž, že se dožil hodně vysokého věku.
1: Ano.
2: A čili ta padesátka, bych řekla, je takový jako střed toho vysokého věku, že on se dožil hodně přes 100. Takže Abrahamoviny, jako že to má spojitost s tím vysokým věkem. Ty jsi googloval, takže teď se tváříš, to říkám blbě.
1: Já ne. Já jsem vůbec na internetu, já jsem si vzpomněl.
2: Ty jsi si teď si vzpomněl, teď.
1: Ne, u toho internetu se mi to celé vybavilo, víš, a šel jsem do hloubky.
2: No tak mi to prosím
1: tě dopověz. Já jsem si to i vytisknul, výborně.
2: Jsem blízko, aspoň.
1: To ti řeknu za chvilku, Romane, Abrahamoviny, slyšel jsi to, říká
3: já to
1: jsi...
3: Já to vím. No.
1: Ty to víš sám?
3: Jo, je to proto, že když Josef Abraham hrál Vrchní prchni, tak mu bylo 50 let.
2: No vidíš, já jsem byla úplně mimo.
4: Jste borec, pane Paulus.
1: Pozor, to je taky velmi zajímavé. Vy se tomu možná smějete, ale až se dozvíte tu správnou odpověď. Michale, Abrahamoviny.
4: Aleši, mě bohužel tak skvělý fór, jako tady pana Paulu se nenapad, ale kdybys mě teď pustil na jednu minutku do šatny, já tam mám svůj mobilní telefon, mám tam takovou aplikaci ChatGPT, kde bych tuto otázku položil a pak bych ti to tady mohl krásně přednést. No, tak samozřejmě ne, přiznám se, že bohužel až do těchto dalekých vod mé historické kořeny nesahají a vůbec nevím, která by je.
1: Ano, tak já musím, ty jsi byl vlastně prakticky nejblíž, nikdo jsme nevěděli. Pan Abraham, já jsem si jako dítě myslel, že to je podle pana Abrahama, že jako měl nějak ty padesátiny.
2: A to by byly Abrahamoviny.
1: To by byly Abrahamoviny, no, tak jsou to opravdu Abrahamoviny a Teresko, já musím říct, že pozlatit tvá slova, ty jsi to řekla naprosto přesně. Jen bych to doplnil, tedy biblický, opravdu biblický patriarcha, praotec izraelského národa, se dožil 175 let.
4: To šlo?
1: To šlo samozřejmě.
2: To jde prej furt.
1: To jde pořád, akorát, rozumíš, jestli ty jíš ještě v 6 večer, tak se nediv, prostě se nedožiješ ani 120, že jo. On se znovu, že jeho poslední sňatek byl ve 127 letech. První syn se mu narodil teprve v 86 letech, jo. A praotec izraelského národa, proč to tedy tak je? Ježíš totiž začal hovořit o tom, že viděl Abraháma. A ostatní mu řekli, kritizovali ho a říkali mu, ještě ti není 50 a už si viděl Abraháma. Proto se to takhle vžilo, ne, že by i jemu bylo těch 50, ale to spojení, to je takový jako je ti 60 a byl jsi v Moskvě, tak můžeš radit. Čili jako ještě ti nebylo 50 a viděl jsi Abraháma, tím se to vžilo, že Ježíš se ještě nedožil 50 a proto se to stalo jako 50, je tedy označení 50. narození původně muže, žena ta má Abrahamoviny asi až v 70.
2: No a je pravda, že ta Bible je plná takových příběhů i jako co se týče toho těhotenství,
1: no.
2: Že v 60, no. Sára, že jo, že prostě my jsme úplně tady trapný, jako no, ve 20, ve 30, říkáme to už je pozdě ve 30.
1: Nejblíž Biblie Bára Basiková a to ještě nebylo ani 50, no. To je pravda, no jistě.
2: No, takže jako teď, kde je ta pravda, že... Teď, kdybyste viděli, jsme v tom rozhlase, no. co ten Aleš udělal, teď zvedl ty oči vzůr, říká, to bude průser.
1: Ale to je pravda.
2: Nezdravíme Báru Basikovou.
1: No samozřejmě, ale samozřejmě. Ona je průkopnice vlastně.
2: Průkopnice, no. A já taky, já jsem měla svý druhý dítě ve 44, takže já se skoro tý Sáře blížím.
1: Já se blížím tomu Abrahamovi, pač, jestli ho měl v 86, my doma pořád čekáme. Ale jsme ještě mladí.
2: Možná
1: jsme
2: úplně mimo.
1: No.
2: Jo, že jsme se tady dohodli, to nějaká společenská umluva, že budeme tady hrát na to, že 70 je nějaký věk.
1: No jistě.
2: A třeba ty senior parky, jo, jak tam ty osmdesátníci dělají ty roštěpy a nohy nahoru, tak možná tam je ta vize,
1: no jistě,
2: že teprve v 80 se má člověk, a to je hezký, já jsem právě to viděla na sociálních sítích, že tam byli mladí lidé v tom senior parku, Češi 2, do 20 let takový, mm-hmm. A že byli nejmladší samozřejmě v tom parku a že jim to vůbec nešlo, co dělali ty osmdesátníci. Oni tam prostě se přitahovali a opravdu jako udělali šňůru, roštěp a oni říkali, to nebojte, to se ještě naučíte, jste ještě mladí, na to máte ještě spoustu času. A říkali ty osmdesátníci tyhle věci, jo? Takže možná v tom ta filozofie je jenom jiná.
1: Ale my na to nejsme připraveni, na to, že seniori jsou aktivní. Moje nejoblíbenější historka, paní primářka Holmerová, přední česká gerontoložka, propagátorka toho, aby seniori byli aktivní. Jedna dáma po 80 vystudovala vysokou školu, žádnou univerzitu třetího věku, opravdu vysokou školu, a její vnučka z jihu Čech, nevím, proč si pamatuju, že ze Strakonic, to si pamatuju celou tu dobu, co to vyprávěla, přišla do školy a říká, paní učitelko, já bych potřebovala v pátek volno, babička má promoci. A ona se tak na ní koukala, říká, samozřejmě nemusíš v pátek do školy, ty jsi to malinko pomotala, neříká se promoce, ale kremace. Že automaticky uvažujeme, že... že by nemohla babička mít i promoci. Ale... víte, co by mě zajímalo? Vy už jste to možná malinko naznačili. No, my jsme takový vzdělávací pořad. Je něco, co teď v 50 děláte, a kdyby vám to někdo řekl ve 30, ve 20, tak se mu vysmějete. My to máme tak, jako že ta rodná hrouda zavolala, a kdyby mi někdo řekl, že přesně člověk se bude rejpat v té hlíně a pěstovat, že budu dělat prostě švestkový povidla, jako takovýhle věci, tak se mu vysměju v době toho, když jsme byli ty pařmeni. Je něco, co přinesla ta doba? A říkáte si to, kdyby vidělo moje mladší já, Romane, je něco takového?
3: No, že bych něco radikálně úplně změnil, to úplně ne, ale spíš se tak jako s radostí vracím k věcem, který jsem dělal, když jsem byl mladší, a jako v průběhu té třeba u mě intenzivní kariéry, tak jsem se tomu neměl čas věnovat. A nebo jsem na to i zapomněl, že jsem to rád dělal.
1: Napadá mě několik věcí, nevím, co teď úplně přesně.
3: No, u mě třeba je to jednoduchý, třeba jízda na kole. Nic jako úplně složitýho, ale takový malý radosti. Že, jako já si myslím, že člověk často, když upadne do nějakého stereotypu, tak zapomene třeba na to, co mu dělá radost, a přestane ty věci dělat. A když se nad tím zamyslí a řekne si, hele, já jsem vždycky prostě tak rád si třeba, nevím, skákala přes švihadlo, nebo hrál šachy, nebo čet knihy, a teď to vůbec nedělám. A když se k tomu vrátí, tak se může vrátit i taková ta úplně mladistvá radost třeba z těch věcí. A myslím si, že to je vlastně jako jedna z těch věcí, na který by člověk neměl zapomínat, dělat věci pro radost a věci, které má rád.
1: To je krásný. Ano, skákání přes švihadlo. To je radost. To jsem se teď dozvěděl, že je moderní švihadlo, ale bez toho provazu, že máš jenom ty v ruce ty hůlky, skáčeš a ono ti to počítá, kolikrát si skočil. Tereska, ta to zná.
2: Já to neznám, ale slyšela jsem, je to trošku teda mimo, ale oni jsou takový moderní, nemáte koně, tak jezdíte na takovým tom koníkovi. To je takový ten sport, dokonce si na olympiádě nějaký.
1: I přeskakují překážky.
2: Přeskakují překážky a mají takovýho toho koníka prostě jenom na tyči.
1: Takový koště vlastně, koště s hlavou.
2: A teď jsem slyšela, nebo dokonce i viděla, že existuje, jak jsou takový ty agility sporty, jakože máte pejska, běháte s ním přes ty různý překážky, tak nemáte toho pejska, ale máte vystužený vodítko a obojek a jakože děláte agility bez pejska. Že to je sport, prosím vás. Takže jenom jakože, že tady ty švihadla, že se to posouvá i do jiných žánrů a oborů. Tak jenom to byla taková vsuvka.
3: Já jsem si vždycky myslel, že všechny tady ty věci jsou udělané umělou inteligencí, že to není pravda.
2: No já myslím,
3: to existuje opravdu.
2: Doba to se mění,
1: dneska lidi dělají kde co. Prostě Bramborový knedlík už nikoho neoslní. Dneska musíš ne, jako knedlík ne, bez naopak, knedlíku, který ne, svět naopak. Neviděl.
2: Ne, já si myslím, že je na výběr, jo? Jo, že ano. Můžeme dělat bramborový knedlík bez brambor třeba, nebo nevím, ale můžeme ho dělat i no? podle pana Pauluse.
1: No, to je, a, bez brambor to je podle babici. A já se ti omlouvám, jestli posloucháš, ale to se nabízelo.
2: Nezdravíme pravdě. Všechny předem, který urazíme v tomhle tobogánu. Ano. Ale já se vrátím jenom k té tvý otázce.
1: No.
2: Já tady přemýšlím celou dobu, jako, co bych jako tak řekla, ale vlastně se mi hrozně líbí, jak jste odpověděl, pane Paulusi, že se člověk vrací k tomu prazákladu. Já si myslím v tom ty Abrahamoviny, že vás lízne, možná některé víc, některé míň nikoho, někoho vůbec, lízne ho jakási v uvozovkách moudrost, ale teď ty jako to nechci přehánět, jo, že by člověk moudřel, ale spíš, že se vrací k prazákladu. Jo? Takže ano, že já ve svých 20 letech jsem vůbec neuměla představit, že budu někdy matka.
1: Ano.
2: Že vůbec jsem třeba nepochopila, jaké to je být ženou. Jo? Ve 20 spíš člověk jako s tím bojuje, jako že je žena, teď jako co s tím a snaží se být spíš dobrá ve své profesi, něco dokázat mamince, tatínkovi. Ale že se teď člověk vrací k sobě. A já si myslím, že to je takový začátek té kýžené moudrosti, že se vracíme k sobě, kdo jsme my, jo, jestli vůbec to, že jsem se tak domestikoval za celý život, jestli jsem to já, jo, takže to ženství, mě teď jako zajímá hrozně to vlastní já a vůbec jako, co to je být ženou, co to je být matkou a jsou to potom obyčejné věci, jako že uděláte domácí štrůdl, jo, přesně je to to pečení, vaření, ten domov, ten krb, to partnerství, ta rodina a takovýhle věci. Takže to bych si ve 20 řekla, že jsem chtěla dalmatýna a být herečka. Jo? A teď nemám dalmatýna, herečka, už mám jsem jako naplněna jako herečka, ano. Ale vlastně mě teď spíš jako si člověk užívá to štěstí, že je jenom prostě.
1: A jak dlouho jste s Ivanem spolu?
2: 33 let.
1: 33 let.
2: Ještě to není 50.
1: Ještě to není 50, ale 33. Jsou lidé, kteří by to, že třeba Míšo nepochopili, že tolik let v páru?
4: Ne, je to velký obdiv. Já Teresce musím sklonit poklonu. A ještě musím jednu poklonu Teresce, což bych chtěl třeba i v tom mém věku začít dělat, ale Tereska k tomu našla cestu dřív a myslím si, že v tom jako pokračuje dál. Tak odpověď na tvou otázku. Já bych třeba chtěl umět se otužovat jako Tereska. Jo? Oni mají, co znám z Instagramu, ty videa, že oni mají na zahradě takový ten speciální sud, který ty si koupíš, tam v zimě prostě vysekáš, mají speciální sekerku, ty si vezmeš tu čepici, rukavice, šálu nebo něco a jdeš se tam opravdu na 2-3 minuty ponořit. Tak něco podobného bych chtěl jako teď po té pětce v sobě objevit, něco dělat pro to zdraví, ale nějak, Aleši, nějak se to jako ke mně nedostává. No. Ne. Ta síla, ta vůle, víš, jako...
1: Když slyším o tom ledu a noření se do ledové vody, furt hlasuju za ty stahové kalhotky. Ty to všechno, ty to vyřeší tvůj problém, polezeš někam do ledu, tam tě raní mrtvice, rozumíš tomu, kdo tě bude tahat ven no. S touhle váhou, to vůbec...
4: A vlastně kolik vody by se vylilo,
1: kolik vody, Archimedův zákon, no. Vůbec jako ne, že tě napadají takový věci. Co děláš ty, co bys nikdy nedělal za mladá?
4: Aleši, je to velmi těžká otázka, já jsem se snažil na to nějak přemýšlet, ale na nic jsem nepřišel. Jediné, v čem se možná tady trošku shoduju s panem Paulusem, je, že jsem si pořídil také kolo, jo, jezdím teď do rádia na kole, ale pane Paluze, já se moc omlouvám, já jsem si pořídil elektrokolo.
1: Zase špatně.
4: Ale jako pořád seš v přírodě, jezdíš, jo? Já bych to opravdu všem doporučoval v každém věku. Vyzkoušejte elektrokolo, dostane vás to ven, protože

0: Pod trikem. Dámy a pánové, naší vědeckou debatu o stárnutí budu muset ukončit. My tady budeme samozřejmě pokračovat dál. Dáme si závěrečnou písničku. Dámy a pánové, milí posluchači, dnes se s vámi loučí Tereza Bebarová.
1: Shledanou.
0: Velmi děkujeme, jsem rád, že dorazil Michal Kavalčík.
2: Děkuju, krásně.
0: Roman Paulus, děkuju vám moc. A se závěrečnou písní, ještě před přídavkem, je tady Michal Kavalčík a zas to umí z paměti, to je hlava chytrá. Loučí se Aleš Cibulka, mějte se krásně. A žiju padesátníci.
2: A podíváme se do muzikálu Mídlový princ a písně Václava Neckáře. Malá předehra a jdeme na to. Zdravíme Václava.

0: Ještě jednou všechno nejlepší těm, kteří v nedávné době slavili padesátiny. No a nás, které to čeká příští rok, nás si v Brzku obšlápnu, protože mám jeden takový malý nápad, ale ten si zatím nechám pro sebe. Připomínám, že na dvojka.rozhlas.cz už jsou v prodeji vstupenky na zářijové tobogany, které budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v Pražské křižovatce, a to 3. října. Na našich stránkách se dozvíte víc. A za týden to nás čeká Viktor Preis, Václav Vidra, Jana Boušková.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
3: František Pavlíček je autorem dnešní pohádky Jabloňová pana z roku 1979. Pro rozhlas ji napsal na motivy příběhu Karla Jaromíra Erbena. Tak pěkný poslech.

0: Milá pano, zahradnice, přišel k vám host do světnice. Noste na stůl cukroví, nepije tůze hladový. Žádné přivítání? Já té paně skládám rýmování, až jsem z toho celý udýchaný a ona jako by byla hluchá.
1: Jeden, dva, tři.
0: Povídám, kytičko.
1: Čtyři, pět, šest.
0: Kytko.
1: Sedm, osm, devět.
0: Markytko.
1: Deset.
0: Deset, deset, čeho deset?
1: Pantoflíčku.
0: Na co, ty tak asi potřebuješ 10 pantoflíčků, když chodíš od jara do zimy bosa?
1: Potřebuju. Do truhlíků.
0: Z toho jsem Janek.
1: A taky 10 kohoutích hřebínků a 10 čapích nůzků a 10 slziček.
0: Čapí nůzky, kohoutí hřebínky. To je jako v čarodějné kuchyni a ne v královském skleníku. Prozradila bys mi načta kouzla.
1: Jaká pak kouzla?

0: zla. Já se jen starám, aby tvůj král měl na jaře v každém okně jiné kvítí.
1: A tak, ona je řeč o kytkách.
0: A o čem jiném, ty jelimánku? Přebírám semínka, potom je suším, schovávám do plátínka, uložím do komory a na jaře vyseju. Ale ty jsi přišel jak na zavolanou, protože zrovna potřebuju pomocníka.
1: Tobě ale jede pusa. Až se divím, že jsem se zakoukal do takové hubatice, která zapomněla, že jsem panoš a ne zahradnický učedník. A přišel jsem si pro dobré slovo a ne do roboty. Takže se, paní Markytce, s úctou klaním a jdu o dům dál.
0: Henku, Jinečku můj milý, snad bys netrucoval, já to tak nemyslela. Náhodou, já jsem ráda, že jsi přišel, protože chvílema je mi tu až do pláče. Brzy dokvetou chryzantémy a stry šalvěje. V celé zahradě nezbyde jedna jediná kytka. Umíš si představit, jak tu bude s podzimem smutno? A do jara celá věčnost.
1: Krásy taky stýská. Zrovna dneska povídal, jaká na něj padá tíseň, když končí babí léto a zima před dveřmi.
0: Cože, nejsi s ním?
1: Poručil, abych mu osedlal hnědku, že si chce vyjet sám. Do obory. Do údolí. To on se vrátí až k večeru.
0: A jen vytáhne paty ze zámku, už se jeho panoš toulá.
1: Ještě mi vyčítej, že jsem chtěl být s tebou chvilku sám.
0: Jestli pak ses mu svěřil, kam chodíš na besedu?
1: Tak ty si mě nepřestaneš dobírat.
0: Leda bys mi zamknul pusu klíčem.
1: Taky, že zamknu, ale hubičko. Koukám, že ti najednou došla řeč. Jako když se na přadínku přetrhne nit. Jako když se zajíkne sedmi lásek.
0: Za to ty ses rozjel jako... Už ne, Hinku. S hubičkama se má až do námluv šetřit.
1: Naše námluvy. Kdy ty asi budou?
0: Až se ožení král. Je, víš, co mě napadlo? Třeba se jel zrovna dneska ohlednout po nevěstě.
1: Nevypadal jako nedočkavý ženich.
0: A proč my dva nesmíme mít veselku dřív než on?
1: To je, Markytko, odedávna takový zvyk. Dokud je král mládenec, nesmí myslet na ženitbu ani jeho panoš.
0: A co kdybys mu někdy napověděl jen tak mezi řečí, aby si kapku přichvátl?
1: On udělá všechno podle svého.
0: A co kdybys mu pomohl hledat nevěstu?
1: Hledat. Když on zas tvrdí, že štěstí se nedá najít jako kámen v poli nebo podkova v úvozu. Štěstí, to si tě najde samo. Samo si na člověka ukáže prstem, když je dobrý, spravedlivý a zaslouží si je.
0: Jenomže čekat na to tak dlouhý čas. Já vím, Hinku, král má asi pravdu. Já tě nehledala, ty mě taky ne. A pro pána, já nemám přebraná semínka. Táta mi dá, až se vrátí.
1: To nebude dosetnění.
0: Proč?
1: Protože zrovinka teď je až na samém konci králova jabloňového sadu.
0: Jak to víš?
1: Správný panoš musí přece vědět všecko.
0: Aha.
1: A já vím, že ho král poslal na oblídku, jestli jsou jablka zralá na očesání.
0: Tak to mi spadká men ze srdce.
1: A to ještě nevíš, že já ti pomůžu. Ve dvou jsme hotoví, raz, dva, tři, a potom... Víš, co bude potom?
0: Nevím, protože nejsem správný panoš.
1: Potom se až do setmění budem toulat po lukách, protože dnes rozkvetly...
0: První odsuny na háčky.
1: A je ti to, jako by ze země vyrazily malé fialové plamínky. Milá pano, zahradnice, půjdem spolu do štěpnice. A já ti tam něco povím pod tím stromem jabloňovým.

0: Tak tohle je tedy ten tvůj jabloňový sad, Pankráci.
1: Kde pak můj králi? Já o něj jenom pečuju jako zahradník. Ten je tvůj.
0: Vidíš. A já na něj bezmála zapomněl. Marně si vzpomínám, kdy jsem tu byl naposledy. Snad jako chlapec dobrých 10 roků.
1: Však já sem taky zabloudím jen zřídka. Je to odlehlé údolí. Dobré 2 hodiny chůze od nás ze zámku.
0: Ale je tu krásně. Kdo to vyspěvuje?
1: Konopka. 7 hlásek. Hrdlička.
0: A co to voní?
1: Renety. Malináče. Jaderníčky.
0: Podpíráš větve, aby se nezlámaly pod tou úrodou?
1: Je to plodný sad, pane. Však je v nejlepších letech. Na vlas tak starý jako ty.
0: Jak to víš?
1: Vždyť jsem většinu těch štěpů sám tenkrát zasadil. 3. dne poté, co ses narodil.
0: Dokonce snad kvůli mně, Pankráci?
1: Nic se neusmívej, je to tak. Ve vsi je takový zvyk, že když se narodí děcko, zasadí se 1 ovocný strom. Broskev, hrušeň, kadlátko. Tvoje nebožka maminka měla nejradši jablka a vyprosila si jich na tvém královském tatínkovi hned celý sad. Škoda, že se nedožili. Tak bohatou úrodu nepamatuju, co jsem tady.
0: Každý strom voní trochu jinak.
1: Oni jsou, pane, stromy jako lidé. Každý je jiný, nenajdeš 2 stejné. A s každým je starání. V zimě se bojíš, že jim kůra popraská mrazem a sněhová spoušť poláme koruny. Na jaře zase hlídáš, aby se po haluzích nerozlezla houba kloubnatička, v létě housenky.
0: A vidíš, zítra začneš sklízet.
1: Až je mi to skoro líto, když vidím tu krásu. Ale tak už to v životě bývá. Po květu ovoce. Ty taky jednou skončíš s mládeneckým živobytím.
0: Kdo ví, Pankráci, potkám-li vůbec takovou, aby se mi hlava zatočila. Něžnou jako jabloňový kvítek, voňavou a sladkou. Jsou taky pláňata. Třeba mi sudičky nepřisoudili růžovou a usměvavou nevěstu.
1: Jaké pak přisoudili, nepřisoudili. Člověk nakonec má jen to, co si vypečuje, čemu obětuje starost, sílu, čeho se nevzdá, i kdyby to stálo nevím co. Ale já ti tady kážu a ty nejsi malý chlapec. Jen bys měl chodit po světě s otevřenýma očima. Ne se věčně obírat tajným toužením. Odpusť, že jsem se opovážil.
0: Vždycky jsem ti byl vděčný za upřímnou radu.
1: Pro samou řeč jsem tě ani nepobídl, abys ochutnal. Tohle je sláďátko. A tamto koženáč. Ten se sládne až po Vánocích. Tady je pokroutě jaderněčka. Ale nejradši bych tě uctil míšenským.
0: Víš co, Pankráci? Vyberu si sám, ale dřív se projdu sadem.
1: Tohle je celý náš král. Sám si zvolí, ale napřed bude dlouho vybírat a špekulovat.
0: Už mě nepředěláš.
1: Tak, abys měl šťastnou ruku, abys tu našel nejkrásnější renetu.
0: Nečekej na mě, Pankráci. Než dojdeš domů, bude tma, ať nemá tvoje dcera starost.
1: Markytka není strašpitel. Ty se tu nevyznáš a tam dál je údolí, hotové bludiště.
0: Neboj se, nezabloudím. Hnědka najde cestu do zámku i poslepu.
1: Bojím se, abys nezašel kam nemáš. Za pobořenou zdí na konci údolí jabloňový sad končí. Ale je to i hranice tvé země. Tu nesmíš překročit. Hned za divokým potokem s černou tůní žije prý divná osoba. Povídá se o ní, že je čarodějka.
0: Sám si říkal, že už nejsem malý.
1: Já ji nikdy pořádně neviděl, jen někdy se myhla za zdí jako stín. Ale zkušenost mi říká, že kdo se před lidmi schovává, nebývá dobrý člověk.
0: Tak víš co? Pojedu dál na koni, abys neměl starost. Kdyby něco hrozilo, moje hnědka vycítí nebezpečí dřív než já. Šťastnou cestu, pankráci. A Markytka, ať mi připraví něco dobrého k večeři.
1: Jenom nás nenech dlouho čekat.

0: Pomalu, hnědko, nesmíme polámat ani větvičku. Našlapuj z lehoučka. Do trávy spadala jablka. Cítíš, jak voní? A tady, jakoby místo jablek, zrály maliny. Tak pomalu, nespěchej. Jsem už z té vůně jako omámený. Proč pak ses zastavila? Abych se mohl potěšit krásnou podívanou? Hleď, už se stmívá. Z lesů se krade noc. A tam z té jabloně jde záře, jako by slunce vycházelo. Jablka na ní jsou jak pozlacená. Počkej na mě tady. Vyberu si na ochutnání tu nejkrásnější zlatou renetu.
1: Dejte mi doušek vody. Honem vodu, vodu, vodu.
0: Co to bylo? Co pak mě ta jabloňová vůně připravila o rozum? Nebo to byl sen? Že ne? Ty jsi taky zahledla tu krásnou panu? Jak vyskočila z jablka a hned zase zmizela? Bylo to opravdu, nebo se nám jen něco zdálo? Počkej, utrhnu ještě jednu zlatou renetu.
1: Dejte mi trochu vody. Honem vodu, vodu, vodu.
0: Zůstaň, počkej. Kam se poděla? Tak tiše, hnědko, postůj, neplaš se. Tohle už nemohl být přelud. I z druhého jablka vyskočila krásná pana a jen co vykřikla, abych ji podal vodu, hned zase zmizela. Počkej, kam mě to vedeš? K tůni? Tak se napij, malá. Copak? Ty nechceš? Tak proč jsi mě sem zavedla? A abych nabral trochu vody a zkusil potřetí utrhnout jablko? A co když nám zase zmizí? Nebude nám tesklo, že nás marně omámila jabloňová vůně? Že nám ta kouzelná záře na dobro oslepila oči a že nejkrásnější dívka, kterou jsem kdy potkal, byla jenom mámení a zdání? Ať se stane, co se má stát. Utrhnu si třetí zlatou renetu.
1: Podejte mi kapku vody, honem vodu, vodu, vodu.
0: Ne kapku, ale celou spršku. A ještě se můžeš napít z mé dlaně, máš-li žízeň.
1: Co to děláš? Celou si mě zmáčel. Vlasy, čelo, ruce, podívej.
0: Tak to přece nebyl jenom sen. Pojď blíž.
1: Ani krůček. A ty se honem otoč.
0: Abys mi zase zmizela.
1: Nezmizím. Ale dej mi něco na oblečení.
0: Snad ti není zima. Mně se zdá, že schořím.
1: Tobě se pořád jenom něco zdá. Podej mi aspoň svůj plášť. Nemůžu tady stát jen tak. Čemu se směješ?
0: Vypadáš v něm trochu jako panoš.
1: Nesluší mi? Nelíbím se ti?
0: Líbíš, nelíbíš. To ti je najednou jenom hluché slovo.
1: Já ti nerozumím.
0: Líbí se mi červánky na nebi, když se stmívá. Líbí se mi, jak se v trávě zatřpití rosa, když za jasné noci padá hvězda, ale když vidím tebe, panenko z jabloně.
1: Je to míň? A nebo víc?
0: To neumím ani vypovědět.
1: Tak já se ti líbím. To je dobře. A co teď bude dál?
0: Jak dál? Co dál?
1: Přece tu nebudeme stát na věky. Odvedeš si mě sebou, anebo odejdeš sám?
0: Bez tebe už ani jeden krůček. Půjdeš se mnou a budeš má žena.
1: Napřed by ses měl zeptat, jestli tě budu chtít?
0: Já chci. Já vlastně ani nevím, jak se to dělá. Prosit o nevěstu.
1: Tak to zkus.
0: Když já se trochu bojím.
1: Čeho?
0: Jestli se mi nevysměješ. A co mi odpovíš?
1: Ty nevíš. teď mě požádej o ruku.
0: Už nemusím. Už jsi moje jabloňová nevěsta.
1: A ty jsi můj... kdo? Vždyť ani nevím, odkud jsi přišel a kde je tvůj dům.
0: Já jsem tvůj milý. Vlastně ženich. A ty jsi královna. A mně se z toho všeho točí hlava. Já se budu ženit. Hnědko, kobylko moje, poneseš domů moji nevěstu. Vlastně ne, to se nehodí, to nejde.
1: Co se nehodí?
0: No, abych tě přivedl za tmý potají.
1: Proč potají?
0: No, nemůžeš mezi lidi jen tak, v mém plášti.
1: A jak to tedy chceš udělat?
0: Přines ti sem krásné šaty. Co v nich měla svatbu moje maminka. A přijet pro tebe v kočáru se dvěma páry koní. Ty na mě počkáš a já pojedu do zámku všechno obstarat.
1: Vrátíš se brzy?
0: Poletím jako vítr.
1: Jen aby se zvrátil včas. Mám strach.
0: Čeho by se zbála v mé jabloňové zahradě? Od téhle chvíle si tu doma. Hnědko, leď! Rychlej, malá. Ještě nikdy nebylo tak na spěch. Pankráci, Hinku, ať vyvedou z maštale dva páry běloušů a připravte kočár. Markytka, ať přinese struhly bílé šaty s vlečkou, ty s perlami a vyšívané stříbrem. Lidičky, kde jste, kdo? Já budu mít nejkrásnější nevěstu na celém světě.

0: Bojím se tady, můj milý. Brzy se mi vrať.
1: I kdyby to byl na obrátku, ty se ho nedočkáš.
0: Sem za mnou nesmí, černá paní. To je jeho sad.
1: Nezaklela jsem tě do jablka, aby právě jemu vstoupila do cesty. Už dlouhý čas se mi líbí. Je mladý, krásný. A já chci být královnou.
0: Ale on dá slovo mně. A přijde si pro mě.
1: Až přijede, místo tebe tu najde mne.
0: Jsi ušklivá a stará. Pozná, že to nejsem já.
1: Ale já budu chtít, aby splnil dané slovo. Teď si vezmu na ramena jeho plášť.
0: Proč si ho bereš? Tím se neproměníš v jabloněvou panu.
2: Přivítám ho v něm jako jeho nevěsta.
0: Co bude se mnou?
2: Nad tebou se zavře voda v černé tůni.

0: Co tak pozdě, pane, vyhýbá se ti spánek?
1: Přišel jsem si pro radu, pan Kráci.
0: Pojď dál, jako domů.
1: Nerad tě burcuju takhle na noc.
0: Já už moc nespím, jen chvíli z večera.
1: Ani já nemohu spát.
0: Něco tě trápí?
1: Trápí.
0: Tak ven s tím. Posaď se ke mně tady na pec a spust, jako když jsi byl malý a nevěděl jsi s něčím rady.
1: Kéž bych byl zase chlapec, pan Kráci.
0: Nenaříkej si, pane. Nic není tak zlé, jak se leckdy na první pohled zdá. A když se o své soužení podělíš se mnou, zbude ti ho polovic.
1: Marně si lámu hlavu takovou otázkou. Může se pěnkava proměnit z ničeho nic ve vránu?
0: Hleda zlým kouzlem, králi.
1: Nebo růže v kopřivu? Líbezná, něžná dívka v nevábnou, nevlídnou stařenu? A nebo jsem já měl včera jiné oči než dnes?
0: Jak to vlastně bylo?
1: Rozloučil jsem se s krásnou jabloňovou panou. A když jsem se pro ní vrátil v svatebním kočáru, čekala tam na mne jiná žena.
0: Bylo nám to divné už včera. Když jsi přijel pro ty šaty a kočár, zářil jsi štěstím. A když jsme tě viděli podruhé, byl jsi jako stín.
1: Co mám dělat, pan Kráci?
0: Nesmíš se dívat jenom na tvář. Podoba se může měnit ze dne na den a nepoznáš, co se za ní skrývá v srdci.
1: Z té první se mi zatočila hlava. A tahle je mi cizí.
0: V tom ti neporadím.
1: Chce, abych ohlásil svatbu.
0: Jestli si dal slovo.
1: Dal, ale to je první.
0: Slib se musí splnit.
1: A co, když je to opravdu někdo jiný?
0: Dívej se jí do očí. Najdeš-li v nich aspoň stopu po své jabloňové paně?
1: A když nenajdu?
0: Bedlivě se dívej. Co je v oku, to bývá i v srdci. A nepodávej se tak svému smutku. Zítra, pozítří může být líp.
1: Kéž bys měl pravdu, pan Kráci.

0: čem jste si to celou noc povídali, táto? A jaká je vlastně ta jeho nevěsta?
1: To je otázek hned po ránu. Napřed se budu vyptávat já. Nakrmila si slípky? Vyhnala si husy na pastvu?
0: Všechno jsem udělala, tak mě nenapínej. Je asi moc krásná, viď? Když ho tak očarovala. Proč nic neříkáš?
1: Těžká věc, Markytko. Byla už tma, když přijeli. Já jí ani nezahlédl tvář. Ze strniště fičel vítr. Každé slovo, které pověděla, uletělo jako suchý list. Ani vlastně nevím, co si to náš král přivezl za nevěstu. A možná, že to neví ani on sám.
0: A kdy bude svatba?
1: Na to se jdi zeptat ženicha. Nezdá se, že by měl naspěch.
0: Já se tak těšila na veselku.
1: Kdo říká, že se jí nedočkáš, jen musíš být trpělivá a vytrvalá. Jako on.
0: Když mi nepovíš, jaká je, tak se na ní půjdu podívat sama.
1: To pust z hlavy, holka. Jejím pokojům se radši na čas vyhneme. Dokud se ta divná paní kapku nevybarví.

0: Máš podivné zvyky, králi. Marníš celé hodiny se zahradníkem a vůbec si nevšímáš, že královna má dlouhou chvíli.
1: Ještě nejsi královnou, paní.
0: Paní? Včera si mi říkal jinak. Panenko z jabloně.
1: Máš jinou podobu, jiný hlas, jiné oči.
0: Ale ty musíš splnit dané slovo. A postaráš se, aby mi tvoji lidé prokazovali úctu.
1: Máš nějakou stížnost?
0: Tvůj panoš se po mně ohlédl tak divně. Nelíbí se mi.
1: Vidíš, a já si ho nemůžu vynachválit.
0: A to děvče, co mi přineslo snídaní.
1: To je Marketka, zahradníkova dcera.
0: Ani se neumí pořádně poklonit.
1: Za to dobře vaří, uklízí, stará se o květiny.
0: Co pak ty nemáš kuchaře? Lokaje, komorníky, štolby? A kde jsou moje dvorní dámy a dvořané?
1: Nikdy jsem je nepotřeboval. Žije tu se mnou starý zahradník, jeho dcera a můj panoš Hinek.
0: Tak to se ode dneška změní. Jsi král. Musíš mít komorníky, lokaje, hofmistra, dvorní muzikanty, trubače na věži. Já a potřebuji aspoň tucet dvorních dam.
1: Nevím, na co, paní.
0: Budeme pořádat plesy, slavnosti, turnaje. Dej okamžitě svolat nejlepší švadleny. Chci, aby mi ušili svatební úbor a šaty do plesu pro audience.
1: Moje maminka měla jedny jediné. Jsou ještě docela pěkné.
0: Snad si nemyslíš, že bych si je vzala.
1: Včera si ráda oblékla i můj starý jezdecký plášť. Vypadala si v něm jako panoš. Vidím tu tvář před sebou, jako by byla živá. Zrůžovělé tváře jako lístky jabloňových květů. Ústa zralé míšeňské jablíčko. A oči... Ne, to jsi nebyla ty.
0: Vedeš divné řeči.
1: Podívej se mi do očí. Zpříma. Neuhýbej.
0: Takový hloupý rozmar.
1: Bojíš se, že by tě oči mohly zradit?
0: Tak se tedy dívej.
1: Ona měla oči jako čistý pramen, když se v něm zhlíží jasné nebe. Ve tvých mě straší černá tůň. Její pohled zářil jako slunce. Z tvého mrazí prosincová noc. Mé nevěstě rozkvětaly tváře jarním kvítím a tvé jsou nevlídné jak pustina.
0: Kdo jí, co se ti zdálo? Podívej se na mě jinýma očima. Hledej. A třeba najdeš to, co včera.
1: Štěstí se nedá najít jako kámen v poli nebo podkova ztracená v úvozové cestě. Hledat může člověk jehlu v kupě sena, děcko zatoulané za humny, hvězdu ukrytou mezi mraky, ale štěstí si nás najde samo, samo si na nás ukáže prstem.
0: To jsou podivínské řeči.
1: Ty nejsi má jabloňová pana, teď už to vím.
0: Ať jsem nebo nejsem, ty jsi mi dal slovo, králi.
1: Neberu je zpátky. Jenom přemýšlím, proč se to všechno takhle spletlo. A jestli si nezasloužím štěstí, které mě tam pod zlatou renetou potkalo. Ale vím, že nic na světě mi nezabrání, abych se ho vzdal. Abych zapomněl na jedno jediné její slovo. Na její smích.
0: Já z tvého zámku neodejdu.
1: Budeš tu sama. I se mnou tu budeš sama.
0: Uvidíme. Po svatbě. Můj nastávající choti.
1: Ano, dal jsem slib tam pod jabloní. Ale neřekl jsem, kdy mě mají péci svatební koláč.
0: Já jsem vytrvalá. Umím čekat.
1: A já už dnes nejsem ten, co včera.

0: Neřeknu dvakrát, že nám ještě dneska spadne první sníh. Za oborou se mračí, jako by místo poledne měla přijít noc. Od rána jsem neviděl krále, Hinku.
1: Už kolikátý den nevychází. Zavřel se ve své jizbě a nechce už mluvit ani se mnou.
0: Soužení leží na člověku jako kámen.
2: Snídaně se ani nedotknul. Jak jsem mu ji přinesla, tak tam zůstala. Vždyť se utrápí.
0: Staří lidé říkají, že všechno zlé je na něco dobré. I stromům svědčí sníh a trochu mrazu. O to bohatší je z jara květ. Nechte ho, ať si posteskní. Pomoct mu nemůžem, tak se radši dáme do práce. Musím zakrýt úly. Ty se starej, aby nevyhaslo ve skleníku, Markytko. A nasyp stehlíkům a síkorkám pověs na větev lůj.
1: Pomůžu jí.
0: Ale potichu, ať nerušíte krále.
1: Co je s tvými pantoflíčky, Markytko? Co kohoutí hřebínky a čapínůsky?
2: Tak jsem se starala. Semínko po semínku přebírala a pro koho je vlastně na jaře budu sít. Co pak se ta černá paní hodí k němu za nevěstu? Hinku, mě ti najednou ze všeho tak smutno. Vrku, vrku, vrku.
1: Pst. Slyšela jsi?
2: To je divoká holubička, už včera jsem jí tady zahlídla. Poletovala kolem oken. Tiše, ať ji nepoplašíme. Vrku, vrku, vrku.
1: Že by si hledala na zimu skrýš? Vyspravil bych jí starý holubník, aby měla kde hnízdit.
2: Kde pak? Podívej, ta ví o lepším hnízdě. Sedla si na římsu králova okna.
1: Nevidím ji.
2: Vletěla dovnitř. Vrku, vrku, vrku.
3: Už si tu zas, holubičko. Neboj se, já ti neublížím. Jaké máš hebké peří a oči jako korálky. Kdybys tak uměla mluvit, před tebou bych se neostýchal a vyprávěl bych ti, jak se mi stýská po jabloňové vůni, po jedné krásné, ztracené paně.

0: Kde? Pověz, holubičko, kde ji mám hledat?
1: Tvoje jabloňová pana teskní protě za horama.
2: S kým to tu králi rozprávíš? Myslela jsem, že jsi sám.
0: Neplaš se, malá, neodlétej. Zůstaň se mnou. A ty, paní, odejdi.
2: Pomátl ses, že rozprávíš s holubem?
0: Divila by ses, kdyby stušila, co mi ta holubice prozradila. Zaspívej mi ještě jednou, holubičko.
1: Vrku, vrku, vrku. Pravá jabloňová pana peskní protě za horama. A ty, králi, na místo ní přivezl jsi s černou paní.
2: Mlč! To tvoje vrkání nemá hlavu ani patu.
0: Naopak, moudře mi napověděla.
2: Ale nedopoví.
0: Nepřibližuj se k ní. Ani krok! Pozor, holubičko, uleď.
3: Vidíš? Dolítala. Dospívala.

0: Co se děje? Proč pláčeš, Markytko? Hinku, co se jí stalo?
1: Z králova okna vyletěla bílá holubice a ta černá paní, co jí král přived, po ní hodila nůž.
0: Zabila ji?
1: Poranila na křídle. Mám to povědět králi?
0: Darmo bys mu přidělával trápení, je mu těžko u srdce až dost.
2: A ty jsi mu táto ještě radil, ať počká, ať se rozmyslí.
0: Řekl jsem, že nemůže zrušit dané slovo a od toho bych neustoupil ani dnes. Ke králi zatím nechoď, Hinku, ale běžte holubici hledat. Jestli má jen poraněné křídlo, vyhojíme ji.
1: Letěla za oboru v tu stranu, co je jabloňový sád.
2: Teď se holubička z dálky zámku vyhne. Mohla tu být s námi. A takhle nám po ní zůstala jen tři bílá pírka. A tam, podívejte, tři rubínová zrníčka.
1: Nejsou to krupě krve?
0: Já snad na stará kolena začínám mít vidiny. Kde se tu vzal ten stromek, Markytko? Ten mladý jabloňový štěp?
2: Nevím. Nikdy jsem ho tu neviděla.
1: A vyrůstá zrovna tam, co se do země vsákly tři kapky holubičí krve.
0: Začínají se nám tu dít prapodivné věci. Od té chvíle, co si král přivezl tamtu. Divné věci, těžko se v nich vyznat.
2: Podívejte. Vločky. První sníh.
0: A nám před očima na stromku raší poupě a otvírá se první květ. Kam pak, poupátko? Do jara je ještě daleko. Hinku, přines hrst slámy, obalíme jabloňce kmínek, aby jí neublížil mráz.
1: Přinesu radši dvě.
2: A co s tím kvítkem, táto? Podívej, jak je velký.
0: Ovoce z něho teď na zimu už nebude.
2: Takhle krásně nevonil na jaře ani náš jabloňový sad.
0: Tak si tu kytičku vem domů, stejně by zmrzla. Dej si ji do dvánku, aspoň ti potěší oko.

0: Kde je můj panoš?
1: Připravoval jsem postroj pro koně, pane.
0: Osedláš mi hnědku.
1: Teď? Do takového nečasu?
0: Neptej se a dělej, co ti kážu.
1: Je tam hrozná fujavice, králi. Mrzne jen praští, nepustil bych dnes ze vrat ani psa.
0: Máš zbytečné řeči.
1: Venku je popás sněhu. Měj slitování aspoň s hnědkou, pane, když nechceš dbát o své zdraví, prosím tě. Celý roky obskakuju, hřebelcuju, vybírám i nejvonavější seno, sypu nejsladší obrok a ty teď chceš hnát...
0: Už jsem řekl! Za chvíli ať je na dvoře. A zahradník, ať čeká u brány.

0: Dočista se mi nelíbí. Jak těživ se mnou takhle nemluvil. Vypadá, jako by se pomát na rozum, stůj malá. V téhle čině může někde srazit hlavu.
1: Protivit se mu nemůžeš, je to král.
0: Kdyby si aspoň vzal Vraníka nebo Šimla, ti jsou zvyklí na nepohodu. Ale proč do té Sibérie musí hnát zrovna nejmladší kobylku? Nejradši bych...
2: Tiše, chlapče.
3: Panoši, můj plášť. Přidrží úzdu, je neklidná. Pan Kráci.
1: Ano, pane.
3: Cesta oborou je zavátá. Jak jinak se dostanu k jabloňovému sadu?
1: Neznám jinou cestu. A stromy jsou zapadané až do korun. Kůň tam neprojde. Snad až přijde obleva.
3: Já se tam musím dostat, ještě dnes. Musím najít holubici. Letěla přece v tu stranu.
1: Uštveš koně. Sebe zahubíš a ji nenajdeš. Pták nezanechá bez něhu stopu jako hranostaj nebo liška. Ani ohař by tě nedokázal vést.
3: Povede mě srdce.
4: Vrátila se. Ona se vrátila. Táto, Hinku. Dobrý den, pane.
3: Kdo se vrátil?
4: Ta bílá holubička.
1: Tak vidíš, a ty by se strmácel, kdo ví kam.
3: Kde je Markytko?
4: Přiletěla k mému oknu. Zaťukala zobáčkem, já ji otevřela a ona se usadila rovnou na rozkvetlou jabloňovou větvičku. Jakoby ji hledala. Já vyběhla ven, že ji přinesu zrní. A když jsem se vrátila, světnička vám byla najednou krásně uklizená. Postel ustlaná, podlaha zametená. Všecka práce, co jsem předtím nestačila udělat, byla hotová.
1: Tady člověk nevychází z úžasu.
3: Ale byla to ona. Viď, musela to být ona.
4: Já taky zůstala jako sloup. Kdo to kdy viděl, aby lesní pták srovnal hrníčky a mísy do police a složil prádlo do truhly?
3: Kde je? Zaveď mě do své světničky.
4: Tam už není, pane.
0: Tamhle, podívejte. Krouží kolem tvého okna, Markytko.
3: Nechte mě s ní o samotě.
1: Běž si po své práci, Markytko. Vymeď ze zápraží sníh, Hinek odvede Hnědku do stání, já mám co dělat ve skleníku. A ty, pane, vejdi k nám jako domů.

0: Kde se mi schováváš, holubičko? Od rána tě hledám. Bloudím sem a tam. A za mnou jako stín. Úzkost. Ale ty už se nemáš čeho bát. Vyhnal jsem černou paní, když tě chtěla zahubit. Holubičko, ozvi se mi.
1: Vrku, vrku, vrku.
0: Poleď blíž, malá. Poleď. Poraď mi, kde mám hledat svou nevěstu.
1: Vrku, vrku, vrku.
0: Proč mě vedeš k oknu? Proč kroužíš kolem jabloňové snídky ve džbánu? Kde se tu vzal ten jabloňový květ? Copak ji nikdy nenajdu.

0: 600.crowd tlaní. Vrku, vrku, vrku.
1: Kam letíš?
0: A své jabloňové pany, můžeš se teď dotknout tlaní.
1: Ano, ten kvítek mi ji připomíná. Má barvu jejich tváří. A jak zavoněl.
0: Podejte mi kapku vody. Honem, vodu, vodu, vodu.
2: Ne kapku, ale celou spršku.
0: Co to děláš? Celou si mě zmáče.
2: Tvoje štěstí, že i ve čbánku nebylo víc.
0: Honem se otoč.
2: Neotočím. Aby ses mi zase ztratil, ani na chvilku tě už nespustím z očí.
0: Tak mi aspoň podej svůj plášť.
2: Opravdu v něm vypadáš jako můj panoš?
0: Dnes mi neodejdeš jako tenkrát.
1: Kdybych byl věděl, co se stane, odpust mi to.
0: Co se stalo, muselo se stát. Už se tím netrap. Řekni mi jako tenkrát.
1: Panenko z jabloně.
0: A teď se zeptej, jestli tě chci za muže.
1: Kdepak? Vždyť už jsi dávno moje nevěsta.
0: Ale co ta druhá je ve tvém zámku?
1: Není. Už se jí nemusíš bát. Podej mi ruku.
0: Kam mě vedeš?
1: No přece domů. Pankráci, Hinku, Markitko, vedu si domů jabloňovou nevěstu. Chystejte svatbu.

0: si, táto, kde jste kdo?
1: To je křiku, shledávám po skleníku, co se dá, aby toho bylo aspoň na pomenší svatební kytku.
2: Já musím dát do pořádku svatební kočár, nebo že bychom je posadili do saní?
0: Hinku, Hinečku, a co naše staré malé sáňky?
2: Pro krále?
0: Ne, pro nás dva.
2: Jestli nám král půjčí hnědku, a nebo víš co, pojedeme na kozlíku v jejich kočáře.
0: A ještě na jednu docela malou svatební kytku by se ve skleníku nenašlo. Táto.
1: Kdybych si oči vykoukal, nevidím tu než jedno poupátko.
0: To stačí. Vidinku.
2: Aby ne.
1: Pane králi, tyhle fábory jsou pro ženichy.
2: Nevěsty čekají. Nasedat. Hnědko hije. Už se jako vítr ženem na kočáru opentleném vezem si své nevěsty pro radost i pro štěstí. Jede král i jeho pana, koně zvoní pod kovama a je vůně po světě, jak když jabloň roztává.

0: Poslouchali jste pohádku Karla Jaromíra Erbena Jabloňová pana. V roce 1979 ji pro rozhlas napsal dramatik František Pavlíček. V režii Karla Weinlicha hráli Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jaromír Hanzlík, Silva Sekvencová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás také dnes pozval do nostalgického muzea zábavy, které se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína a kde byl mým hostem 25. března roku 2000 Karel Štědrý, muž mnoha profesí. Povídali jsme si hodně přes čas, takže už nyní hlásím, že se s Karlem Štědrým setkáte v tomto pořadu ještě jednou po nějakém čase. Tak vám přeji příjemnou zábavu. Já vás vítám, vážení a milí, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, inženýra Karla Štědrého.
1: Dobrý den.
0: Že tě takhle už dlouho netituloval nikdo.
1: Máš pravdu, že ne, ale Karel Bláha, můj přítel, vždycky, když se sejdeme na tenise s jeho synem a on mi říká pane Štědrý, tak on vždycky ho opraví, říká, to je inženýr, musí říkat pane inženýre. Prosím tebe. Já jsem vlastně ten titul používal ve své podstatě na vojně, když jsem byl, protože pak ti nemůžou tak nadávat, jako když,
0: ano,
1: aby říkali, vy vole, inženýre, že jo. To nemůžou, jako a teď ho používám při podnikání, protože za to líp vypadá, když je jaksi...
0: Tak ty seš seriózní už od pohledu, ale ještě ten titul, no tak to už je, že jo, přátelé.
1: No, tak ono té serióznosti možná dodávali vždycky brýle.
0: A... Však je mám po tobě taky.
1: Jenže Ondro, já jsem nosíval, ty černé obroučky jsem nosíval a to je zajímavé, že když jsem ještě k tomu měl toho Ježka, tak se, já nevím, jestli o tom víš, tak se vykládal taková anekdota o Květě Fialové.
0: Ne.
1: Jak Květa Fialová, jak se dívá na televizi a po chvilce, tedy za doby totality, po chvilce povídá svému manželovi, povídá Pavel Háša, že jo, režisér, povídá, ty Hášo, a já myslel, že ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví a on vykouknul o to, jak psal ten scénář, takhle, a povídá, prosím tě, lidi, to Štrougal. Takže když jsem měl ty černé brýle a toho Ježka, tak když, nebudu to říkat, jako to říkal pan Verich v Divotvorném hrnci, že jo? Když si se díval tímhletím směrem a stál jsem po kolena ve vodě a byla mha, tak jsem byl podobnej Štrougalovi.
0: Karle, v životě lidském nastane období, která já už také znám, že se člověku začnou stále častěji vybavovat různé velice konkrétní obrázky z vlastního dětství. Co se ti výrazně vybavuje z tvého dětství?
1: Tak mně se vybavují, těch obrázků je samozřejmě moc, že jo. A jednak se mi vybavuje to, když jsme jezdívali s mými rodiči na do jednoho mlejna do Milešova, což je tedy v Povltaví, ten Milešov. A tam jsme trávili vždycky celý léto. A pak se mi vybavují rvačky s mým bratrem Ivanem.
0: No, tady na to mám otázku.
1: A pak se mi vybavuje ještě to, že když se po válce, jo, jsem holt dítě válečné, že jo. Když se po válce narodila moje sestra Magdaléna, takže jak, protože jsem byl mladší, brácha je o 2,5 roku starší, tak že jsem jí musel hlídat a vozit v kočárku.
0: Souvisí to jméno tvé sestry s názvem písně Magdaléna, kterou si zpíval později v Radutě i v Semaforu?
1: No, já bych pravdu řekl, já si myslím, že nesouvisí.

0: ale já vždycky používám takovou licenci trošku, když uvádím písničky, které zpívám ze Semaforu, tak říkám, že když Valda zpíval Zuzanu a když zpíval Terezu a tak dále, takže jsem mu strašně záviděl, že zpíval písničky s dívčími jmény, že ono se to vždycky líp jako dívá na nějakou dívku v tom hledišti, ale že pak přeci jenom jsem získal písničku od tvého bratra, kterou mi vlastně přisknul a kterou jsem zpíval. A to byla první písnička, kterou jsem naspíval profesionálně v rozhlase, a to byla Magdaléna. A takže jsem byl strašně vděčný za tuhle tu písničku a vždycky jsem ji jako věnoval své sestře.
1: Ano. Prosím tě, ve svých pamětech píšeš, že jsi byl v dětství pěkný vstekloun. Co tě tak poučilo, že se ze vsteklouna stal posléze kliďas? Aspoň na první pohled tak působíš. No,
0: já, abych ti pravdu řekl, nevím. On byl vsteklejší můj bratr než já. A při těch domácích bitkách a rvačkách vždycky prostě, když jsem viděl, jak on je vzteklej, tak to ale ve mně jaksi utlumilo tohleto to vzteklounství, jo. Ale to se tak pomalinku obrousí ty hrany věkem. A jak člověku přibývají roky, tak prostě najednou se z něj stává takový člověk spíš asertivní. Dřív jsem byl nasertivní. A teď jsem spíš asertivní a já se strašně nerad hádám.
1: To je moudré. To je jako usukej, to je moudré, jak jsem to tady potvrdil.
0: A to vždycky jako vyprovokuje moji ženu, která když, možná že jako usuchej, když mi něco vysvětluje zvýšeným hlasem trošku třeba, tak já mlčím. A ona pak řekne, kdyby jsi se mnou pohádal, kdyby jsi něco řekl, ale ty prostě, ty neřekneš ani slovo a mlčíš. A já prostě si myslím svý a říkám si, co se mám hádat. No ale těch hádek je opravdu jako šafránu u nás, protože většinou musím říct, že u nás je, jak říkával pan režisér Podskalský, že je to zalitý sluncem a my se nehádáme.
1: Tak. Karle, byli jste doma tři sourozenci, ty máš tři děti. Je to záměr nebo náhoda?
0: Ale to je čistě náhoda, rozumíš? Protože já bych to bral jako záměr, že jsme tři sourozenci, mám tři děti a kdybych od nich měl tři vnoučata, tak bych si říkal, hrgo, ta trojka je mi nějak souzena osudem, ale to je vyloženě náhoda, protože já jsem vlastně, abych pravdu řekl, když jsem si bral moji třetí ženu, tak když jsem jí požádal o ruku, tak, no vlastně vidíš to, třetí žena. Já jsem jí požádal o ruku, moji ženu, na Silvestra a o půlnoci. A ona mi odpověděla místo, abych řekla, jo, no tak, opravdu, to je hezký od tebe, že jsi mě požádal o ruku, tak mi řekla, prosím tě, nedělej si ze mě srandu. No a druhý den, to bylo v Bedřichově, kde jsem měl chalupu, a druhý den, když jsme šli lyžovat, tak když jsme jeli vlekem nahoru, tak jsem jí zopakoval nabídku k sňatku a třetí jízdou nahoru jsem jí slíbil, že teda budeme mít dítě, protože ona říkala, ale já se budu vdávat jedině, když se dohodneme na tom, že budeme mít rodinu. A já jsem předtím už byl rozhodnutý, protože jsem měl takový zklamání, že opravdu bych už děti nechtěl. A tak jsem prostě slíbil. Já jsem byl tehdy ochoten slíbit všecko, ale musím ti říct, že jsem absolutně nadšený prostě, protože po dvou dcerách mám syna a je to můj miláček a on mrzák toho využívá. To je citovej vyděrač.
1: Kolik mu je teď?
0: Teď mu je 15 A udělal zkoušky na výtvarné gymnázium, protože dobře maluje, tak zaplať pámbu, zase máme na 4 roky pokoj. To je zajímavé, že já vždycky se těším na prázdniny, ne proto, že jako nebudu mít starosti s ním, s tou školou a tohleto všecko, a že bude léto. Já vždycky říkám, zaplať pámbu, 2 měsíce zase mezi námi nestojí ta škola. Protože člověk musí být na něj přísnej a dohlížet a tohle všecko, a najednou to všecko z nás spadne a v létě je takový jako léto, budiš pochválen.
1: Prosím tě, tak já tady mám otázku, jestli jsi mýval s bratrem nebo se sestrou někdy nějaké incidenty a jak jste je řešili? Ty už si tady napověděl, že s bratrem určitě. Že?
0: No, s bratrem určitě, protože zatímco můj bratr byl takový jaksi poeta, on třeba od 5 let hrál na klavír a mě museli nutit bejčákem k tomu, abych dodržoval vždycky 30 minut, abych cvičil, nebo 15 minut. A když jsem cvičil doma a nebyli naši doma, tak se šli zeptat k sousedům, jestli jsem opravdu cvičil tu 30 minut. On šíleně rád čet, takže si zkazil oči, protože čet, když musel zhasnout, tak s baterkou pod peřinou. Já jsem to nenáviděl, já musel 30 minut číst nahlas vždycky. A když jsem se díval na hodinky a už ta vteřinová ručička byla na 60, tak já v půli věty jsem přestal a moje máma, která byla učitelka češtiny, řekla, a tebe to nezajímá, jak to dopadne? Já jsem byl, ne, mě zajímají ty kluci. Ty kluci venku mě zajímají. Takže my jsme byli úplně rozdílný typy. Já jsem byl maminčina taková kuchyňka, protože jsem s ní vařil, utíral nádobí a to jsem nenáviděl. A právě jsem říkal, a musíme utírat oba dva. A jednou, když ten brácha nechtěl utírat nádobí, tak jsem mu probod vidličkou ruku. Takže...
1: Já nevím, co máte proti staršímu bratrovi Ivanovi,
0: ne, Štědrému, ale...
1: že tleskáte, že má probodnutou ruku z mládí.
0: Ale jako samozřejmě to byly takový ty rozpory, že jo. Teď si velice dobře rozumíme, dokonce chodíme spolu hrát tenis a tak, jenže on má víc času než já.
1: O kolik je?
0: O 2,5 roku je starší.
1: Starší a sestra?
0: A sestra je o 9 let mladší než já.
1: Takže ta to měla všechno jako na talíři.
0: No jo, to víš.
1: V čem si myslíš, že jsou tvoje děti po tobě? Můžeš nám je vůbec nějak představit?
0: Tak, moje nejstarší dcera Zuzana, tu mi pomenoval Valdemar, protože ta se narodila 3 dny před premiérou Zuzany v semaforu Zuzana je sama doma. A to je, teď už jako o tom můžu mluvit, celkem bez obalu. My jsme si v semaforu, my jsme byli všichni takový strašně velcí filmoví fandové, a promítali jsme si grotesky a tak chodili jsme do archivu taky na promítání. Mě si oblíbil Myrtil Frýda, protože já jsem vedle Jirky, tady bratra Ondry, jsem byl jako opravdu velký filmový fanda, to mi zůstalo. Prostě.
1: Na to mám otázku. Několik otázek.
0: Neboj se, já to nebudu rozvádět. Ale byli jsme strašně velký filmový fandové a promítali jsme si grotesky. A moje žena, když už byla opravdu ve velice požehnaném stavu, tak jsme si promítali Frigo v módním salóně, se to jmenovalo, ta groteska. A tam bylo jedno místo, kde opravdu jsme se tak řezali smíchy, že najednou moje žena mi povídá, prosím tě, musíme do porodnice, mě praskla plodová voda. Takže já jsem ji sebral a jeli jsme do porodnice, no a bylo to trošku složitější ten porod, ale prostě 3 dny před premiérou hry Zuzana sama doma se narodila dcera. První, takže ta se samozřejmě nemohla jmenovat jinak než Zuzana. Za 5 let na to, když jsme natáčeli film Kdyby 1000 klarinetů, tak zase během toho natáčení se nám narodila druhá dcera, no a ta zase Valda zpívala Tereza, jedině Tereza. No tak dejte jiný jméno té dceři. No tak ta se jmenuje Tereza a tentokrát už jsem mu to nezapomněl, Valdovi, tak šel za kmotra Tereze. No a...
1: Karl... A co tvůj syn Valdemar?
0: A já říkám, a pak už jsme ty dcery nechtěli, protože jak znám svůj smysl pro humor, tak ta by se snad musela jmenovat Babeta, jo. Tak to ne, ale pak tedy po letech se nám narodil syn s tou dcerou, mám tak zmatený, s manželkou Evou se nám narodil syn. A teď jsme pořád uvažovali, jaký jména, kdyby to byla dcera, kdyby to byl syn a tohle to všecko. Já jsem byl zrovna na vystoupení s Pavlínou Filipovskou v Karlových Varech a každou chvíli jsme volali do porodnice a tak. A Pavlína tam měla kamaráda porodníka, tak říkala, buď klidnej, to je všecko zařízený a tak. No a pak, když se teda narodil syn, tak jsme mysleli Jan a já nevím jak a pak jsem přišel za manželkou a ona povedala, oni se mě ptali, jak se má jmenovat, tak jsem řekla, ať je zachovaný rod, tak se jmenuje Karel. Já povedal, no to si udělala, no dobře, jsem rád, polichotilo mi to, že jo, ale teď byste měli slyšet, když vždycky Kájo nebo Karlás, tak se ozve z jednoho a z druhého. Kerej! Takže trošku jako nám to dělá problémy, ale když byl Karlas malej, tak jsme mu říkali Kadlásek. To zase bylo, jsem ho pojmenoval vlastně, jak mi říkal vždycky Pepi Koníček, choreograf z ABC, vždycky říkal, hele, Kadlás, tak to zůstalo, tak je Kadlas prostě. A když jsem dával nějaký interview nebo někde v časopisu, a už mu bylo nějakých 14 a řekl jsem, no náš Kadlásek, a on přišel, a tatínek toho Kadláska, prosím tě, si ze mě děláš srandu ve škole. Tak povídám, tak ne, tak Kadlas. Takže no, to jsou moje tři děti.
1: No ale ještě si neřekl, co mají po tobě?
0: Já vím, že ten Kadlas teda, ten po mně je takový trošičku vzteklej, ale hlavně strašný bordelář teda, no ale to po mně nemá, já jsem pořádný. A dcery?
1: Tak dcery po tátovi, že jo?
0: No moc, já nevím, moc toho po mně nepobrali, řekl bych. Brejle nemají. Mně se podařilo u dvou dětí mých, u Zuzany a u Kadlase, se mi podařilo docílit teda do chvilnosti, což je mistrovský čin, si myslím. Protože Zuzana, když řekne, já přijdu v tolik a v tolik, nebo přijedu v tolik a v tolik, tak opravdu přijede. A Kadlas, zaplať pánbu za to, že ten je taky dochvilný a přesný. A když nemůže, tak zavolá, tati, jsem na autobusové stanici, přijedu, tak to zaplať pánbu. Tereska, ta zase, bych řekl, je taková průbojná, je dobrá organizátorka, zabývá se keramikou a velice dobře, to musím říct, ona vystudovala pedagogický gymnázium a vychovávala děti v mateřské školce a najednou prostě se to u ní objevilo, tohleto výtvarné nadání, zaplať pánbu, a měla několik výstav a vždycky to všecko prodala, takže zaplať pánbu se jí vede. No, uvidím, jak to bude dál. Promiň, já jsem strašně ukecaný, vždycky to všecko beru, ale vodoby kamenný, víš?
1: Správně, správně. V knížce Z mého života aneb trochu nostalgie nikoho nezabije, to je velmi sympatický pro nás název, že? Nostalgie nikoho nezabije. Vzpomínáš také s láskou na období svého páskovství. Já se přiznávám, že jako dítě jsem pásky přímo obdivoval, konkrétně jejich modu nebo jejich taneční kreace. Prosím tě, můžeš mi to popsat, jaký jsi byl pásek ty?
0: No tak zaprvé jsem se nosili roury, kalhoty, že jo, který já jsem si sám v ruce zužoval ty kalhoty. Tím jsem zužoval mý rodiče, protože jsem vzal třeba kalhoty a opravdu jsem si je v ruce ušil, takže jsem si je zúžil, takže jsem se do nich těžce navlík. A pak jsem říkal, ale já strašně toužím, abych měl sako do flašky, jo. Bylo takhle. No tak prostě když už viděli ty naši, že potom strašně prahnu a toužím, tak mě povolili, že jsem šel ke Krejčímu a z nějakého starého saka, že mi to přešil, že mi to udělal takhle do flašky. A pak, když jsem dostal k Vánocům od mý tetičky pruhované ponožky, které byly žluto-červený.
1: To je úžasný.
0: To bylo strašný. Já, kdybych viděl mýho kluka takhle oblečenýho, tak ho přerazím. Já si čím dál tím víc obdivuju tomu mýmu tátovi. A pak jsem si koupil, teď už to zase jsem viděl, že se někde prodávají boty Maďary takhle na podezdívce, že jo, obšitý bužírkou a s takovou tou boulí vepředu, no tak to prostě jsem byl na vrcholu blaha. Vždycky jsem si šel s kamarádama jako na trafou, jsme říkali, na Václavské náměstí, že jsme říkali, hele, jdem si cvrknout Maďarama o trafouš. Víš, to byla, nosil jsem emana takhle.
1: No účes, jaký
0: účes, no jaký emana, to byly zčesaný vlasy takhle na stranu a tadyhle líznutý doleva takhle, takhle, že tam to hodilo takovou vlnu takhle. Jo, tak. No teď se mi na to nedívej, že jo. To. Pak když už jak si jsem rozum bral, tak jsem nosil ježka, říkalo se tomu kanadský trávník, teď už je to taková parková směs. No a v té době jsme tancovali, co jsem chodil tančit do elektrických podniků, to mi bylo tak těch 16. A to jsme tančili boogie-woogie nebo jitterbug. To bylo takový ty odhazovačky a tak, víš. A
1: já jsem si vzpomněl, že to slovo jitterbug jsem slyšel v písni Zlomil jsem ruku tetičce, pak to nějak bratr opravil. A to si nepamatuju, to muselo být nějak po válce.
0: To bylo po válce a to se tak jako...
1: Bylo to podobný rock'n'rollu nebo...
0: Bylo to podobný, tam jsou ty figury z rock'n'rollu, ty jsou prostě v tom jitterbugu, to je, jí zavineš takhle tu partnerku, pak jí rozvineš a pak kolem ní prostě v tom jako... Tom, já to tady v rozhlasu tak nemůžu ukázat, víš, ale to... A to já jsem hrozně miloval, tohleto. A jednou, když jsem holkám pouštěl St. Louis Blue rock, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem říkal, holky, teď dobře poslouchejte, protože při tomhle vždycky tatínka vyváděli z Lucerny.
1: No a říkalo se tomu trsání už tehdy, nebo ne? To se trsalo se potom už rock'n'roll a...
0: No, to...
1: Asi
0: to...
1: Jo.
0: Asi
1: já
0: ne.
1: Já myslím, že ty asi budeš ne. Takový postpotápkovský.
0: Postpotápkovský, jo.
1: Typ.
0: No ale každý jsme z toho vyrost. Z toho se musí prostě vyrůst. Karlas, ten je zase takovej ten, protože jezdí na snowboardu a na skateboardu a já jsem říkal, to není sport, to je prostě životní styl. Oni mají ty kalhoty, nosí takhle na půl zadku, že jo, a takový všecko volný a tak a z toho vyroste, no. Teď už chodí jinak oblečený a to jsou prostě, tak to musí být.
1: Já ještě k tomu účesu, prosím tě, když jsi měl toho emana vepředu, měl jsi vzadu havla?
0: To bych se neodvážil. Ne, měl jsem delší vlasy.
1: Jo, oni si... A nebo to možná už byla taková koncem 50. let, nebo kdy přišla taková ta... Jak se dělal ten Havel, to se sestřihávali nějak ty vlasy a...
0: No bylo to přes límec, že jo. A to
1: dobře,
0: až
1: měl jsi jenom
0: přišli.
1: Emana.
0: Emana jsem měl.
2: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
3: To všechno odnes čas.
4: No moment, no, to snad není možný.
5: Prošli jsme jako obvykle dveřmi do místnosti zvané Semaforek, kde si občas přehráváme něco z historie divadel malých forem. Teď to budou dvě písničky v podání Karla Štědrého. Ta první je zajímavá tím, že autorem textu na hudbu Jiřího Šlitra byl Miroslav Horníček a že nahrávka byla pořízena amatérsky ve vinárně Reduta v roce 1958.

Že člověk z lásky vázat svazky do vlastní kůže. K čemu šperky, k čemu zvazky?

šestokrát se teď táží, s kyticí, když se váží. Šestokrát se teď táží, co dělat má. Láska je nekonečná a poezie

Tak to byla píseň Vazače knih, šlitrem zhudebněná horníčková reminiscence na písničku pánů Ježka, Voskovce a Vericha, Když jsem kytici vázala. O druhé písničce už tu byla dnes řeč. Jmenuje se Magdalena a Karel Štědrý ji zpíval v pásmu Zuzana je sama doma na scéně Semaforu. Nahrávka byla pořízena na jaře roku 1960.

0: Takto jsme si na moment odskočili do let 1958 a 1960 a teď se zase můžeme vrátit zpět do sálku nostalgické myši roku 2000. Jděte napřed, já to tady jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Karlem Štědrým. Pamatuji si ještě, v kterých kavárnách v Praze hráli tenkrát, tedy že na konci 40. ale hlavně v 50. letech, orchestry?
1: No, já ti musím říct, že my s bratrem dáváme dohromady prostě takový dokumenty kolem pana Vlacha. Teď jsem točil v televizi pořad, jmenuje se to List z památníků o Strejdovi Vlachovi, a kde jsou prostřihané dokumenty, kde jsou rozhovory s různými lidmi a tak. Takže jsem si uvědomil, že v době takových těch, v tom roce 50-55, že v Praze hráli třeba asi 6 nebo 7 velkých kapel a hráli 3x týdně ty kapely. Hrál tam pan Vlach, hrál tam Barták, na kterého jsme chodili v Lucerně, hrál tam orchestr Bradáčka, hrál tam Echtner, dohrával ještě orchestr Habarta. To bylo tolik velkých kapel a hrálo se v Sokolovnách, hráli se Čaje v Alfě, kam se chodilo tancovat, v těch elektrických podnicích a tak. No prostě my jsme hrávali a měli jsme kapelu potom v tom 52. 53. roce jsme měli kapelu v kavárně Ural, což bylo vedle hotelu AXA. V prvním patře kavárna Ural a střídali jsme se s dívčím orchestrem.
0: A nebylo to Karen Ostrá náhodou?
1: Ne. To už... to vedla maminka Víti Hádla, paní Hádlová. No, takže to bylo, a to bylo krásný, to už nebyly jako žádný dívky a tak dále, to už byly takový odrostlejší dorostenky a tak. A tam byla paní, která hrála na trubku, která měla, vždycky si vzala kapesníček, ten si dala takhle přes sukně a teď hrála s trubkům na fiskem jako. A takže to byly takový kolem 40, 50, pro nás už to byly starší dámy, že jo, mě bylo 17, takže jsme tam byli mladí kluci, pak jsme hrávali v seminářské zahradě, jsme hrávali Čaje, tam byly slavný Čaje s naší kapelou, vždycky v létě se tam hrálo, ve středu a v neděli. A dokonce poprvé nás nechali naši rodiče samotný přes léto, když jsme hráli v seminářské zahradě, protože jsem si chtěl vydělat na šaty, protože jsem zpíval v tatínkových šatech. Tak jsem si chtěl na ně vydělat, tak nás nechali samotný přes léto. No ale hrálo se opravdu všude a teď bohužel je všude Dýza a těch živých kapel je hrozně málo.
0: Jak dopadlo tvé první vystoupení na veřejnosti? Mám dojem, že jsi začínal jako herec v Raduzi a Mahuleně.
1: To je taková zajímavost, že...
0: Chce se dočet v pamětech.
1: Ano, že mě ve Vančurově gymnáziu, tehdy se to jmenovalo 20. jedenáctiletka, na Smíchově, byla mojí třídní učitelkou paní profesorka Štědrá. Ale s tou jsme neměli vůbec nic společného, pouze jméno. A je zajímavé, ona byla velká divadelnice a její obě dvě dcery, dvojčata, se uchytili potom v divadelním životě, obě dvě vystudovali damu a teď zrovna včera jsem viděl Libušku Štědrou v nějaký televizní inscenaci, starší, tedy jedna hrála donedávna ještě v Libni a druhá byla v angažmá ve Zlíně. A ta paní profesorka Štědrá vždycky každý rok nastudovala s divadelním kroužkem nějakou hru, takže jednou jsme hráli něco o mládí Jana Nerudy, kde jsem stvárnil Nerudu s Čamarou takhle. A pak jsme hráli Raduze. A tam kromě jiného vystupoval taky Honza Šmíd, což byl takový herec, který pak vystudoval Damu a hrál taky ve Vyšším principu jednoho z těch studentů. No a já jsem hrál Radu ze S blond parukou. A když na generálce jsem říkal takový to svoje jen duj, duj, větře, boží silný orle, jen vlasy moje rvy, a nějak jsem zavadil o tu paruku a ta mi ulítla. Tak paní profesorka potom říkala, hele, tohle bylo dobrý, ale radši bez toho rvaní vlasů, protože večer by to oni nepochopili, až budou diváci. No ale Raduze jsem zahrál a bylo to bezvadný.
0: To ses naučil, to byla hlavní role.
1: Hlavní role, ano, to byla Hauptka, no.
0: Prosím tě, a kdy jsi poprvé na veřejnosti zpíval? Vzpomínáš si na ten okamžik, kdy jsi...
1: Poprvé jsem zpíval... Přes mikrofon jsem zpíval poprvé na nějakým takovým čaji na Vančurově gymnáziu s tou kapelou. A pak jsme hrávali v Metru, kde měl taneční pan doktor Chrastil.
0: Tak a co to bylo za kapelu?
1: To byla studentská kapela, kterou dal dohromady můj bratr.
0: S bratrovou kapelou?
1: S bratrovou kapelou.
0: Jak se jmenovala? Měli názvy kapely?
1: Nevím, jak se... Ne? Ale...
0: Stardust nebo...
1: Ne, nemělo to takový jméno žádný. A pak jsme s tou kapelou jsme hráli dál, ta doznala různé obměny a musím říct, že nejslavnější byla tak asi po 2, po 3 letech, kdy jsme byli na angažmá ve Františkových lázních na sezónu. To taky bylo velice odvážné od mých rodičů, že mě tam pustili, protože to už jsem byl v postpubertálním věku a takhle pustit bez dozoru. Ale oni říkali, že mě hlídá brácha, ale moc mě nehlídal. Ale tam byla strašně slavná kapela, protože v ní hrál Milan Pilar, basista. Karel Velebný tam hrál. Honza Konopásek, kterýho jsem potkal před, já nevím, dejme tomu před 15 lety, když jsem byl v Mnichově a on v tu dobu, protože on emigroval, hrál s Woody Hermanem na baritón, saxofon a doprovázel Frank Sinatra na tom slavném koncertu v Madison Square Garden. Takže takovýhle muzikanti tam hráli v té kapele, tak to byla opravdu vynikající kapela v těch Františkových lázních. Ani ty ženský, který tam se léčej, nás nepodařilo, se jim nepodařilo, aby ji rozklížili tu kapelu.
0: Hele, tvoje maminka si přála, abych si byl inženýrem.
1: No jo.
0: Na to, že zbylo dítě vzteklou, je s podivem, že si se jim skutečně stal. Ač nerad, jo?
1: Já se taky divím, ale já zase, protože já jsem měl vždycky jako strašnou obavu, když moje maminka, která taky byla trošičku, abych to řekl, taková jako citová vyděračka, protože ona... Když jako nemohla něčeho docílit, tak vždycky najednou se jí začaly válet tady slzy jako hráchy a já strašně nemám rád slzy. Já podlehnu, jakmile vidím slzy, tak podlehnu vždycky. Takže když můj bratr, který...
0: Já jsem taky, jak jsem brečel, než jsem ho sem dostal, toho Karla do Šimánovic.
1: Co povídáš na tebe, pro tebe já mám slabost, prosím tě.
0: To je zvláštní, Karle, člověče, že já jsem si toho všimnul, ale já jsem ti za to hrozně vděčný. Já, přátelé, promiňte, že to teď střihnu, ale představte si, že když mě bylo 14 let, vzniklo divadlo Semafor na konci roku 59. Tam jsem začal docházet, protože se mě líbily některé členky, nebo začínaly líbit některé členky souboru. Konkrétně jedna, jmenovala se Pavlína, abych to všechno vyžvanil. Ale představte si, že nikdo se mnou tam nekomunikoval. Takový ty pánové Havlíkové a ty naopak i pan Šlitr a toto prostě, co tam opruzuje, takový chlapec. Ale dva lidi, a to byl Karel Štědrý a Valdemar Matuška, mi nabídli tykání. A tak u toho Valdy, poněvadž ten říkal, ty musíš být horší než tvůj brácha, nemusíš kouřit a pořádně pít. A skutečně to dokázal, jako já mu to nechci dávat za vinu, ale pravda je, že jsem k tomu měl sklony kdysi, když jsem byl mlad. Tak Karel, u Karla mě to bylo záhodou, proč, poněvadž on je taky mladší bratr, jo, i když jenom o 2 roky, ale že teda nemá takové, jako že by chápal, že tady je o 14 let mladší bratr a že mu potřeba. On je ke mně hrozně kamarádský. Vysvětli mi to, prosím tě, teď.
1: No, já, abych ti pravdu řekl, tak já nevím, jestli to bylo v té době, ale mě nabídnul tykání František Filipovský. Já jsem vždycky mu za to byl strašně vděčný a on mi vysvětlil, František, že to je z toho důvodu, že prostě se cítí strašně starý potom mezi těma těma mladýma lidma. A nejdřív mi vonikal Filísek, jak mu říkala Pavlína, a pak mi říkal, hele, teď tykej mi, teď prostě jsme z jedné branže a tak. A mě to strašně vzalo tohleto, ale pak jsem si uvědomil, že jako pro mě to byla obrovská podsta, jako teď ti říkáš o tom, že to byla pro tebe třeba podsta, že tě to velice potěšilo, tak mě to hrozně potěšilo. A když jsme kdysi točili, to bylo v 60. roce s Václavem Gajerem, jsme točili takový film, který se jmenoval Sedmý kontinent. To asi jste pravděpodobně nikdo neviděl, protože to bylo film o melioraci jihočeských blat.
0: Ne, tady seděl Valdemar, já jsem se ho ptal, on říkal, v tom hrál pan Marvan a Bagr.
1: A my jsme tam všichni jako ze semaforu jsme tam měli asi 25 natáčecích dnů a všechny byli v dešti. Zatímco jiný štáby čekali na to, až vysvitne sluníčko, tak tenhle štáb čekal, až se zatáhne. Jakmile se zatáhlo, tak my jsme do toho bahna 2 hasičský vozy a už začali stříkat. Jo? Ale tam hrál kromě tedy pana Marvana a Bagru, tam hrál Jaroušek Vojta. A ten Jaroušek Vojta si mě strašně oblíbil. A říkal, Krle, musíš mi tykat. A já jsem povedal, mistře, ty, ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal. No tak já jsem mu tykal a jednou jsem natáčel takovou anketu o fotbale a o příslušnosti k určitým klubovým barvám. A taky jsem přišel za Jarouškem Vojtou a povídám, mistře, já jsem ti řekl, abys mi tykal. Já povím, Jaroušku, teď ti nemůžu před tou kamerou tykat. Ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal, jak mi nebudeš tykat, já to zastavím. No tak jsem mu tykal, já dostal dopisů potom. Já jsem sprosťák a takový opoře Národního divadla, že já tykám a tak. Čili to byla pro mě velká podsta. Jediný, kdo mě nenabídnul tykání a kterýmu bych to snad nikdy v životě neřekl, to byl pan Vlach. S panem Vlachem to jsme si vonikali. No. On vždycky říkal, kouknou, co tomu říkají. A teď jsme jeli v tom autě a vyprávili jsme si, no ale to později.
0: Takže, no, děkuji. Nevysvětlil jsi mi to, ale...
1: Ne, to bylo možná pod vlivem toho, že ten František... Jo. Mi nabít tykání, víš, ale já to dělám tak, já vždycky říkám, hele, tykej mi, děti. Mně to strašně blbý, rozumíš, někomu vykat a když je mu, já nevím, 18 a on, aby mi vykal a tak, a s většinou zpěváků a zpěvaček, třeba když docházím do semaforu, tak s většinou z nich si tykáme. A...
0: Tak ti děkuji dodatečně ještě jednou. Nevždy jsi byl zpěvákem solovým. Byl jsi například v Pastel Triu. Prosím tě, jak třeba na tohle krátké období vzpomínáš?
1: No, já, abych pravdu řekl, jo, já jsem tě chtěl ještě, Ondro, poprosit o jednu věc.
0: Abych ti začal vykat.
1: Já jsem tě chtěl poprosit o jednu věc, což mi dělají moji partneři ve firmě, když něco vysvětluju a tak, tak vždycky říkají, hele, střihni to. Jo, kdybych byl moc ukecanej, tak stačí jenom říct, udělat na mě třeba gesto, nebo střihni to, nebo tak. No, tak na Pastel Trio vzpomínám opravdu, řekl bych, se slzou v oku, protože vlastně díky tomu Pastel Triu my jsme začali spolupracovat s Jirkou a s Jirkou Šlitrem, a protože nás někde slyšel, snad myslím, že Jiří Šlitr, a tak to taky vypráví tvůj bratr, že říkal, hele, ty jsou docela dobrý, ty bychom mohli zkusit v té Redutě. A pak jsme tedy dělali všechna ty nocturna v Redutě s Pastel Triem. No a tam já jsem vlastně dostal poprvé solovou písničku, že jsem tam zpíval píseň Vazače knih. A s tím Pastel Triem ono se to potom tak trošičku rozpadlo, protože ještě jsme dělávali v Alhambře, ale už tehdy jsme zpívali Chanson d'amour a takový krásný písničky. Jako se pamatuju, že jsme velice vynikali v konečné takové směsi písní, kdy se začalo Plakala pana, plakala, kapala v slzách kapala, a tak bylo, zkusme si zaspívat Voláre, oho, a pak se jelo zase kousek a zase Plakala pana, plakala. A to opravdu bylo bezvadný. Ta atmosféra té Reduty byla skvělá a já si myslím, že to Pastel Trio tam zapadlo.
2: Poslední písně, Plakala pana, plakala. Vařila pana, vařila.
0: A to už posloucháte písničkovou směs, o níž Karel Štědrý zrovna hovořil.

0: se s vámi pro dnešek a těšíme se, že se v úterý anebo ve čtvrtek zase tady s vámi uvidíme. Vašila, pana Vašila.
1: Co zamyká u stolina? Já říkám, pano, přestankár, kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slunci rád, to přece jednou musíš pochopit. Přestaň, pano, plakat a přestaň, pano, lkát. Já mám totiž nápad, zkusme si zaspívat.

Vasila, pana Vasila, jsem tam kávu solila. Já říkám, pano, přestaň kát. Kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slzy rád.

0: Mr. Rock, Mr. Roll, Mr. Cheyenne, volare.
1: Dobrou noc a těšíme se na shledanou buď v úterý nebo ve čtvrtek tady v Redutě. Dobrou noc.
2: Ještě jeden návrat do roku 1958 ukončil první část záznamu ze setkání se zpěvákem, konferenciérem, inženýrem Karlem Štědrým. Pro dnešek vám přeji už jen pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Naše dnešní hudební setkání s pořadem Šlágry od srdce jsem celé věnoval odkazu jedné z klíčových osobností naší novodobé hudební scény, a sice Jaroslavu Ježkovi. Půjde o pomyslný křest alba nazvaného Hybš hraje Ježka, které v těchto dnech vychází. Posluchači na něm najdou nejznámější skladby a písničky Jaroslava Ježka, jak je můj orchestr natočil ve studiu Československé televize v roce 1980. Nadčasová hudba velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby vám jistě přinese stejnou radost a potěšení jako nám, kteří jsme Ježkovi skladby nahrávali. Příjemný poslech.

0: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.
1: A tu čest má Karel Štědrý,

S geniální hudbou českého skladatele Jaroslava Ježka jsem se setkal už ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuji, co všechno dokázal za tak krátký život zkomponovat. Tak a teď si zahrajeme jednu orchestrální skladbu Ozvěny hudebních síní.

Jaroslav Ježek se narodil v roce 1906 v Praze na Žižkově. Vyrůstal ve slepeckém ústavu, kde začal rozvíjet svůj hudební talent a pokračoval na pražské konzervatoři u profesora Jiráka a také se stal žákem Josefa Suka. Skládal vážnou hudbu a od začátku měl velké úspěchy. Jeho skladby měla na repertoáru Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha.

na ročním pobytu v Paříži v roce 1927 se setkal Jaroslav Ježek s jazzem a soudobou vážnou hudbou. A rok poté se uskutečnilo osudové setkání s dvojicí divadelníků a komiků Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. V jejichž osvobozeném divadle působil jako skladatel, dirigent a dramaturg 10 úspěšných let. Na začátku nacistické okupace odešel s Voskovcem a Verichem do Ameriky, kde působil jako sbormistr a vyučoval hudbě. Zemřel v New Yorku 1. ledna 1942. Písničku Tři strážníci zaspívá Jirka Korn.

Posloucháte Český rozhlas dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a v roce 1980 jsem si splnil životní sen a natočil jsem pro tehdejší československou televizi hudební pořad Tmavomodrý svět a neb Hybš hraje Ježka, sestavený z nejznámějších písniček a skladeb tohoto velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby. Hudba Jaroslava Ježka je nadčasová a věřím, že i vám přinese radost a potěšení.

tady jste jistě nepoznali, kdo to zpívá. Já to tedy prozradím. Jaroslav Satoranský, Pavel Zedníček a Jan Faltýnek. A už jsme v písničce Hejru ze stejnojmenného filmu.

Tak toto je jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Život je jen náhoda, kterou nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: krásnýje.
1: A pro dnešek se budu pomalu loučit. Doufám, že vám naše nahrávky skladeb Jaroslava Ježka zpříjemnili nedělní sváteční atmosféru. A samozřejmě nemusím dodávat, že se na vás těším zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: podívej se, už svítá.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý den, dobrý večer, naši milí a vzácní příznivci. Vítáme vás v tomto adventním čase. Adventní čas.

se nám to asi moc to přivítání, Žando, dneska nepovedlo, viď? Ty nemáš chuť zaspívat moc, že ne? Minule tak krásně. Vzpomínáte si, jak zpívala? Jsem dostal tablety, prej, aby mě to škrábání na prsouch přešlo. Abych už přestal kašlat. Jo, ono místo toho to začalo. Je, to kdyby maminka slyšela, hned by mě hnala do postele, dávala by mě v obklad francovku namočenou, vlastně vatu namočenou do francovky, by mě strčila do uší, šátek by mě zavázala kolem hlavy, v obklad na krk a už bych, jítrocelovej čaj a už bych se potil.

to má dneska tolik lidí. KHCD se tomu říká katar horních cest dýchacích. Tak buďte na sebe opatrný, aby vás to taky nepostihlo jako... Ne, no promiňte, že jsem se takhle rozkašlal. Snad se to ještě zlepší do konce toho našeho vyprávění. Dáme se do vyprávění a to hbitě, abychom toho stačili říct co nejvíc, tedy v tomto adventním čase. Advent je příchod a je to čtyřtýdenní přípravné období před vánočními svátky ve znamení pokání. To tak lidi málo umí. Kát se. Jít do sebe.

Takže my se budeme snažit, Žando, Papoušku, udělat pro vás pořad. Co možná, no aby se k tomu adventnímu času co nejvíc hodil. To nebude jednoduchý. V tuto dobu nám konkuruje mnohem zázračnější přístroj televize. Já si vzpomínám, když do Pavlíkova přišla televize domácích Pánkovic, kde měl otčím tu oficínu, kam jsem chodil pomáhat, tak najednou prej televize velkou krabici rozbalili. Pan Pitner, elektrikář, který chodil vždycky v montérkách, v modrákách i v neděli, jenom o posvícení si bral šaty, ten pan Pitner, elektrikář, to zapojil, dal tam nějakou anténu a my na to čuměli jako na zázrak, protože to byla taková velká bedna s brokátem, stupnice tam byla jako na rádiu, ale vedle, vlevo, bylo okýnko rámovaný tmavohnědým bakelitem a tam byla taková vypouklina skleněná, která byla jenom o málo větší než pohlednice. A tam najednou jsme viděli něco, co jsme dosud neviděli. Televize Malé kino doma, jak si vzpomínáte, to byly ty reklamy. Jak to bylo? Televize Malé kino doma a pivo v lahvi. Na to si ještě vzpomenu, ale televize, hejbalo se to. Na té malé pohlednici, mluvilo to z toho reproduktoru, ono to bylo rádio kombinovaný s televizí. No to byl zázrak. Už jsme se dohodli, největší pohodlí je lahvové pivo doma a televize je Malé kino doma. To byly tenkrát takový ty reklamy, vzpomínáte si. No a nikdo netušil, že začíná pro lidstvo z gruntu novej věk. Že vlastně jsme tím pádem vstoupili do vizuálního věku, že se bude zviditelňovat doslova všecko, že my najednou uvidíme

televizní přenos, přímý televizní přenos z měsíce, že se budeme s kamerou procházet lidským tělem, že skrz cévy tepny žíly se dostaneme až do samého srdce, který tluče, do mozku. A že v matčině těle uvidíme počátek vzniku dítěte a budeme sledovat prostřednictvím televizní kamery i jeho růst až do okamžiku zrození. A to jsou tak silný prožitky. To jsou tak převratné události, že natrvalo ovlivní vnímání snad každého citlivého člověka. A to nemluvím o dokumentárních filmech, třeba z podmořských hlubin. No prostě, žijeme ve vizuální době. Televize úplně zpřevrátila vnímání světa, by se dalo říct.

No a právě o to víc si vážíme vás, kteří jste od televize odešli, nebo ji třeba vůbec nemáte. To znám spoustu lidí, kteří televizi ignorujou. Říkají tomu, že to je vizuální teror a vůbec si televizi nekoupí, že mají radši rádio. Protože prý rádio probouzí v lidech fantazii. Jak jsme kolikrát říkali, a musím to tady opakovat, kde byla nejkrásnější princezna, zlatovláska, ne v biografu, ale v rádiu, protože každý si ji mohl představit tak, jak sám chtěl.

Skoro každý začátek podzimu jsem s Jirkou a panem Čatkem chodil do zahrad pavěrkovat. Já jsem jenom tak jako pomáhal a okounil, ale Čatkovic, protože neměli zahrádku a věděli, že vždycky někde na nějakým stromě zůstane tu jabko, tu hruška, tu vlašskej vořech nebo lískovej vořech, a kolem Pavlíkova bylo tolik zahrad a pan Čadek měl zastrčenou skládací tyčku ze dvou kusů pod Kopeckých s přístřežkem, tam, kde bydleli na rohu nám, jak tam Mírek Kopeckých vždycky cvičil na trumpetu a rozlejhaly se ty krásné tóny na trumpetu. Syn cestáře Kopeckýho, Mírek, Jirka s panem Čatkem si vzali košíček. Já už jsem se nemohl dočkat, kdy vyrazím s nima. Začali jsme u nás v zahradě, která byla hned za naším plotem, ve vzorné zahradě, a šli jsme od zdola nahoru. Támhle, támhle, říká Jirka a ukazuje na jablíčko, a pan Čadek jenom ťuknul, jemně ťuknul do větvičky, a Jirka už jako brankář pod tím stromem čekal, kam to jabko poletí, aby ho jemně chytil do náruče, a hned bylo první jablíčko v košíčku. A když se tak obešla zahrada, ten košíček byl plný jablek, který nešli očesat, a ještě, to se muselo jít, ještě než začaly mrazy, aby ty mrazy ty jabka neschodily. No a nahoře, což bylo skoro půl kilometru dlouhá zahrada, tak tam bylo asi 5 vlašských ořechů, ale to byly ořechy vzrostlý. No a ty měly tak rozkošatěný koruny, že tam se při pozorným hledání vždycky Jirka řekl, tamhle, tamhle, tamhle, táto, půjč mi tyčku, já vylezu na strom a klepnu a schodím ten ořech. Jirka šplhal jako veverka po stromu, to já jsem neuměl. Jirka ťuknul a ořech spad, a bylo jich 5, 10, 20, 30. Ořechů se kolikrát hravě ve vzorný zahradě napavěrkovalo, a když se tak obešly sady všechny, tak i u Čatků měli pod vánoční stromeček ovoce. Ořechy vysoušely nahoře na skříni a někdy v troubě. Z jablek buď udělali křížaly, nebo je dali v košíčku do studeného místa v chodbě u Kopeckých.

Jak jsem řekl, to se tenkrát ve válce, to bylo, v každé místnosti bydlela rodina. To byli ty lidi, kteří utíkali před Němcema z pohraničí. Takže Čatkovic museli bydlet u cestářů, u Kopeckých. Což mě zvlášť přišlo vhod, protože jsem měl prýmovýho kamaráda rovnou přes ulici.

Dny jsou teď nejkratší. Tma začíná tak brzo, ale o to víc září světla, který si každej nosí v sobě.

0: jak se dřív světlem šetřilo.
1: Je, to už jsme taky o tom mluvili, jak se držela černá hodinka. Koukalo se z okna a ten tiše se snášející soumrak. V té černé hodince jenom dírkama ve dvířkách kamnech probleskoval oheň hořících polínek a ticho jenom rušili tikací, vysací, velký hodiny, bicí a jicí, jak říkal hodinář pan Hladkov, že to jsou hodiny nejenom bicí, ale i jicí. A bylo vždycky o čem mlčet. Třeba se lidi jenom na sebe koukali mlčky. A každý se tak procházel v myšlenkách tím svým světem, co bude třeba dělat zítra, co udělal dnes, co ještě bude muset udělat do jara, jak připravit obilí k setí. No a za chvilku si babička sedla na židličku ke kamnům a štípala třísky na podpal. To tak hezky praskalo, ani rádio nehrálo. To děda pouštěl, až když měl náladu.

Už na to nevidím, řekla babička. Tak já rožnu, říkala. Tak rožni, řekl děda. Ne rozsviť, ale rožni, rozžehni žárovku. Jako se v pradávnu rozžíhal oheň někde v jeskyních. No a žárovka ve stahovací lampě 25 watů na nejvejš měla, tak se šetřilo. Se rozzářila, my jsme zamžourali očima a začal posvátnej večer. Jeden z těch adventních večerů. To dnes září žárovky všude silný, vůbec se nešetří, ale to by nebylo to nejhorší. Ale hlavně všude září televizní obrazovky. To by taky nebylo to nejhorší, kdyby nám zkrášlovali ty televizní obrazovky život ušlechtilými pořady, to by ještě šlo. Ale někdy a to velmi často, dokonce bych řekl, se skrz tu obrazovku k nám doslova vdere vetřelec, takový divný monstrum, člověk, kterýho kdybyste měli potkat, tak se mu radši vyhnete. A on k vám něco žvaní, něco tak vošklivýho kolikrát, lidská špatnost z toho čiší a zlo a nemravnost, že nás postupně umazává, špiní. Co můžeme dělat? Buď přeladit na jiný kanál, ale tam je to samý v bledě modrým. A na dalším kanále to není taky o nic lepší. No tak je snad nejlepší tu televizi vypnout.

Je to jen taková lidská bída a podbízivost. Nalákat co nejvíc diváků, aby se mohlo odvysílat co nejvíc reklam a inkasovat co nejvíc prachů, protože kapitalismus neboli tržní ekonomika navádí a vychovává lidi k tomu, že žijou jen proto, aby se drželi, tím vydělávali prachy a ty pak utráceli a nic víc z toho života nemají. Jo, prej zatím ale nic lepšího nikdo nevymyslel. Je to vůbec možný? Když si vzpomínám na naše dětství, tak pozorovat lidi. To byl ten nejkrásnější biograf, ne? Pořád to bylo zajímavé, to divadlo. My jsme byli mazaný. My jsme totiž věděli, kde se schází ženský v Pavlíkově před Konzumem. A tam jsme na cestě, kousek vedle, ale ne moc daleko. Aby jsme slyšeli každý slovo, co si ženský vypráví, jsme hráli čáru s desetníkama. Víte, jak se to hraje, to se hodí desetník. A vyhrává ten, kdo leží úplně přesně na čáře, to se udělala čára. Třeba kamenem se vyryla čára do té cesty nebo křídou. Vyhrává prostě ten, kdo je k té čáře nejblíž a ten všecko bere. Když nás bylo 10, tak to se bere 10 desetníků. No ale přitom jsme pozorovali, poslouchali, aby nám nic neuteklo, o čem si ženský vypráví. Ty pavlíkovský ženský byli pokorný, skromný, jak hezky přijali ten úděl matek a hospodyň. Protože před oltářem slíbili věrnost před Bohem a věděli, že na věky věkův budou sledovaný tím okem božím na každém kroku, slibovali si věrnost, lásku. Jak se rádi smáli, když si vyprávěli o něčem veselým, taky drbali. Yeah. No ale hráli jsme čáru jako dál. Ale uši jsme měli našpičatěný. Ona Mářa je regent. Když se řeklo boženský, že je regent, to znamená, že si nic nenechala líbit. Ona věděla, že když ten její odešel do hospody na žulíky, takže z té hospody hned po 10. hodině utek, protože věděl, že ten zase tý druhý, za kterou chodil, že má od 10 hodin noční šichtu. No a přišel pozdě domů, jenomže pes ho prozradil a štěknul. Kde pak si byl na žulíkách do 2 do noci, jo? Já těj. A to ještě přišla na to, že si představte, že za to, že ho ten pes prozradil, tak on ho tlouk. Ještě mě budeš to nebohý zvíře, který jediný mě tady má v tom domě rádo, mě budeš mlátit? Tady máš a koštětem ho tak zmlátila. To si sousedky vyprávěli, to slyšeli všecko. Ty proutníku, ty plesnivej kaňoure. A ještě budeš trápit to mý věrný zvíře za to, že tě prozrazuje. Tak do něj kopeš, tam vždycky tak namlátila. To je dobře, říkali ostatní ženský. To je dobře, jen víc, jen houšť a větší kapky. To kdyby dělal můj, tak mu taky tak naflákám. To je nemravnost. Takže když my jsme hráli čáru tam před Konzumem, tak jsme se dozvěděli, že pudy jsou silnější než lidi. A byli jsme z toho úplně vykulení, jak taky velký lidi žijou. Jo, kam jste se poděli, vy milovaný ženský, který jste si tak rádi před pavlíkovským Konzumem povídávávali. Paní Kapounová Lojzina, paní Hendrichová, paní Pavlíčková, paní Kopecká, paní Černá, paní Zajícová,
paní Bažantová, paní Slámová, která mluvila německy, ale taky si ráda, no česky mluvila, ale byla to Němka, jak jsme říkali, že měla toho papouška nevychovanýho, to prase. Žando, vzpomínáš si, viď, paní Slámová štábní, ta tam taky tak ráda, paní Kotýková taky byla ze Sudet, tak je, ta mluvila tak hezky a nahlas. Ty jsme rozuměli každý slovo, ostatní ženský některý šeptali. No ale tam právě ty milovaný ženský, který se teď už na nás smějou jenom z fotografií, na pomníčcích, ve skřínkách, na Pavlíkovském hřbitově, po těch se mě stejská.

Ale příběh záletníka, notabene ještě z vedlejší vsi, to bylo netypický. To se stalo jednou za uherský rok, že jsme něco takového pěkného si mohli poslechnout. Jinak jsme se dozvídali, jak který ženský uteklo mlíko a nebo zase spálila buchty, nebo zase jaký skyslo mlíko že Mářa, která kojí, má mlíka nadbytek a musí ho odsávat a to mají takový, to se kupuje v lékárně, takový balónek s gumičkou a taková jako násavka skleněná. To jsem viděl kolikrát v rodinách, kde měli mimina, že na nočním stolku vedle, kde byla postýlka s miminem, stávala taková trumpetka skleněná a měla balónek gumovej. Já jsem si říkal, na co to asi je? No to bylo na to odsávání toho přebytečného mlíka z mateřského prsu. To je co? Nebo některý ženský zase, že se mlíko nedostává, no. To jsme se tam taky jako kluci dozvěděli. A který ženský pálí žáha a která má hemeriódy, to jsme se tam taky dozvěděli, což pro nás znělo úplně nádherně, to slovo hemeriódy, protože to jsme si mysleli, že je nějaký nový druh rádia. Že to jsou nějaký diody. No a že bude potřebovat paní Franková nový brejle, že už má příliš krátký ruce, že vidí jenom na dálku a když si dá ty noviny blíž, že vidí starou Belu. Jo, a že bylo letos pěkný péří, že husy měli a že se teda za chvilku, až začnou ty dlouhý večery, začne drát péří, což bylo něco překrásného. Potom jsme sice už povídali, ale když k nám chodili všecky ženský z okolí, kolem stolu se sedělo a tralo se péří. Děda čet z knížky, třeba čet Jiráskovo temno. To bylo tak pěkný. Já jsem to taky kreslívával.

ženský v šátcích. Nesmělo se kejchat, to by se to peří rozletělo. Jenom to tak hvízdalo, když se to peří dralo. Jak to ty ženský, jak ty ruce jim šly, to byla rychlost. Nejrychlejší byla babička. To se ty ruce jenom míhaly. A ošatky? Péří sedraný se takhle rukou odstrkávalo na hromádku doprostřed. Jak to? Ne, to se strkalo. Vedle stolu stály takový slaměný koše. Do toho se strkalo to pápěří, sedraný péří. Uprostřed stolu byla hromada péří nesedranýho. A vostenky? Ty se schrnovaly do zástěry. To jsou ty středy těch brček, to byly. To mělo všecko svůj řád. Já to jednou zkusil a to, než jsem našál, než jsem to stáhnul, tu polovinu toho pírka, to trvalo, dity nemehlo, nech toho. Ještě jenom do toho kejchneš a to peří se rozletí. A taky, že ho jen to dořekli, tak na mě a hepčík a už peří lítalo a ženský se smálí. Vždycky byla doderná a na dodernou se pil čaj s rumem a dělal jsem řížák. To taky patřilo k adventnímu času draní péří. Jo, na to jsem taky zapomněl, když se dralo péří, tak ta lampa, která visela nad stolem, ta se dala stáhnout úplně dolů, to porculánový stínítko, s takovou hruškou porculánovou, která byla plná takových kovových maličkých, takových jakoby broků, aby to vážilo, aby ta lampa držela stažená dolů a děda vždycky pro ty dny, kdy se dralo péří, vyměnil tu 25 žárovku za silnou žárovku 100. Aby na to ty ženský dobře viděli. A ještě když to bylo stažený dole, tam bylo světla. Takže ženský si libovali, jak na to pěkně vidí.

ženský svět, mužský svět, svět chudých, svět bohatých. Ale víte, že se to tenkrát ani tak moc nerozdělovalo? Samozřejmě ženský svět a mužský svět, to jo. To bylo daný, to byla příroda. Ale jinak lidi třeba v té válce zrovna drželi tak spolu, že to bylo až neuvěřitelný. Nikdo se nad nikoho nepovyšoval, všichni totiž byli ve stejném ohrožení. Věděli, že ty hučící bombardáci, co lítali nahoře, že můžou kdykoliv schodit bombu a budou všichni lidi na cimpr a campr. Že ta bomba nerozliší ty bohatý od chudejch, a tam byly bohatý rody v Pavlíkově.

pan černý starosta, takový ušlechtilý člověk. Tomu připad ten úděl ve válce dělat starostu v Pavlíkově, ale on to s těma Němcema tak koulel, protože on uměl perfektně německy, třeba že měl jenom reálku rakovnickou, tak protože byl v Žatci v Sudetech, kde založil chmelařskou společnost Hopfengesellschaft, kde dával známky na kvalitu chmele, určoval, když šly žoky chmele na export do Německa, do Francie, do Belgie, tak pan Černý jako expert přes chmel dával známku kvality, pečeť na chmel. No a ten uměl německy jako český. Takže když přijeli Wehrmacht nebo i nějaký zlejší Němci do Pavlíkova na kontrolu, tak pan starosta si je pozval domů. A oni se třeba ptali, kolik je tady komunistů. A pan starosta řekl, komunisti, ty starý vymřeli a ty mladí už se na to nedali. A tam bylo v Pavlíkově komunistů, je. A pan starosta je nikdy neprozradil. Nikdy. Taky komunisti se mu za to odvděčili. Po 48., když založili družstvo, tak pana starostu nechali. Sice mu všecko vzali, udělali z toho státní statek, nejdřív zničili nádherný traktor Farmál, který si hned po válce Černých pořídili, červený, takový krásný americký. Ten zrasovali během půl roku, ten traktor. Ale Černých tam mohli bydlet v tom statku i po 48. roce. Nakresl jsem mu portrét, takovou studii, do dneška vidím tu jeho ušlechtilou tvář, vysedlý lícní kosti, stažený koutky úst, tak jako pokleslý, smutek ve očích, protože ten si to stáří takhle nepředstavoval. To bylo lidí zklamaných. Tenkrát v Pavlíkově, po tom 48. Ale o tom dneska nebudeme mluvit.

To byl svět mužských, který měli tyhle ty svý starosti. Svět ženských, ty měli zase svý starosti. Jak jsem řekl, z kraje ty se věnovali pokorně údělu být dobrými hospodyněmi a zejména matkami. No a my děti jsme byli součástí toho světa a koukali jsme si taky něco užít. A něco si pěknýho užít v takovým zimním dnu. Nemyslete si, to nebylo jenom tak. To taky dalo pěknou fušku.

To začalo tím, jak se obout. Ono se řekne vzít si ponožky a boty a vyrazit. No jo, jenomže. To se mohlo vyrazit buď jenom na náves, kde byla koulovačka a stavili se sněhuláci, nebo dělat klouzačky a potom se na nich klouzat. A nebo, když někdo měl šlajvky, brusle, a to už jsme tenkrát měli, byť to byly staříčký šlajvky předválečný, protože brusle nový se vůbec koupit nedali, nic ze železa se ve válce nedalo koupit. Tak podle toho jsme se museli oblíct a obout. A co bylo nejdůležitější při obouvání? Vonuce. Na to už se úplně zapomnělo. Vonuce to bylo tak důležitý jako rukavice nebo čepice nebo šála.

když někdo neměl vonuce, neměl vůbec chodit ven v zimě. Bez vonucí se nikdo neobešel. To byl takový čtvereček flanelovej, který se položil na podlahu a napříč na šrekou, teda na koso, jako do kose čtverce, se položila na tu vonuci noha chodidlem. Tak šrekou proto, aby ta špička té vonuce se mohla hezky přetáhnout přes prsty a ta zadní špička, která byla na patě, se mohla natáhnout až nahoru po patu, aby když to, a ty boky se přeložily taky přes ten nárt té nohy. Nejdřív samozřejmě se musela oblíct ponožka, to dá rozum, že jo, ale ta ponožka potom se zabalila do té vonuce a teďko se muselo opatrně vklouznout do boty, aby se ta vonuce neschrnula, a nejlepší bylo, když ten zadek té vonuce na patě trošku vyčuhoval z boty, aby se ta vonuce neschrnula, protože to jinak byla lapálie, protože ta schrnutá vonuce zašla v té botě tlačit a to se musel každý přezout a tu vonuci si přebalit. A kde si máte přezout botu? Na sněhu nebo na zamrzlém rybníku. To se dělo velmi často, že někdo prostě při bruslení si musel sednout, buď si sedl na uříznutý paře z vrby, nebo si pod zadek dal hokejku. No hokejku jsme měli stlučenou vždycky z nějakých klacků, rukavice, které nám pletly maminky, hladce v obrace s rozpáraný vlny, tak na ty rukavice jsme si sedli a teď jsme si museli tu botu pracně rošněrovat a sundat. A na té botě byla ta šlajvka brusle přišroubovaná kličkou, takovejma zubatejma jakoby drapákama. Ta brusle byla zakousnutá do podrážky a do podpatku boty. A kličkou se to dotahovalo. Ona a každý vždycky tu kličku ztratil. A ta klička se nikdy nenašla, protože zapadla do sněhu. A na celý rybník třeba byly jenom tři kličky. Klička to byla vzácnost, ta se dala koupit jedině v rakovníku za cenu toho, že někdo do města jel a u chyských železářství nakoupil kličky. No ale to všecko stálo peníze. No...

Já jsem tady mluvil o vonucích, víš? Flanelovej takovej čtvereček. Ojej, ona vidí, že mám bonbon v ruce. Flanelovej čtvereček, který když se přetáhl přes nohu, která byla oblečená do ponožky, tak ta noha, ta byla jako v kamnech. Já bych se s tebou rozdělil o ten... No, chyba. Znova pořádně pěkně. Nešit nás. Nedostaneš jinak nic. No. Vidíte, papoušek se snaží. Tak já tě dám kousek toho bonbonu. Já bych to nerad bral do pusy, když jsem nachlazený, aby to žandar nechytla ode mě. Ten katar horních cest dýchacích. Myslíte, že se může papoušek nakazit? Už si dává.

No, takže jsme byli vybavení třeba na to bruslení. Nejkrásnější bruslení bylo, když se podařilo, že rybník zamrz předtím, než začal padat sníh. To byl let jak zrcadlo. A to se stávalo často. To byl ten první krásný let. Širej, jako sklo. Někde bylo vidět až na dno. Byly v něm zamrzlý třeba červený hlohový kulíčky nebo lístky vrb. A to dělalo tak nádherný obrázky. Když to bylo u břehu, tak tam byly zamrzlý i bublinky vzduchový. A pan Aibl, protože v tom rybníku choval ryby, v tom našem zabránském rybníku. Zabránský rybník, ten rozděloval Pavlíkov na dvě části. Na zabránu a na ves. Ta zabrána to byla ta nová část, která se začala stavět v roce 1928, kde bydlelo tolik dětí. A ves to byla stará část s kostelem, kde byly postaveny mohutné selské statky. Tenkrát v tom roce 1875, jak říkáme, že vám to budeme číst z té kroniky, kterou jsem si do dneška nevyzvedl, to jsem lajdák. A tam taky byly děti. A to se dali vždycky dohromady dvě mužstva. A na tom zabránském rybníku, který byl největší, a kde pan Aibl choval ryby a musel u břehu, u tůně, kde byla největší hloubka, prosekávat díru do ledu metr krát metr, aby ta voda se okysličovala a ty ryby mohly dejchat, tak na tom rybníku jsme hrávávali vždycky zápas zabrána proti vsi. Udělali jsme si branky, jako třeba branky byly kabát někdo, když mu bylo horko, tak dal na jednu stranu branky, na druhou stranu branky dal někdo třeba nějaký kus dřeva. A protější branka byla udělaná podobně.

teď ty naše hokejky, které jsme si dělávali sami. Jenom z kulatých silných prutů, tak každou chvilku ta hokejka praskla. A my jsme si, to jsme tajně brali izolační pásku, o který byl, to byla bída o izolační pásku, protože jsme viděli, když hráli velký hokejisti na tom samém rybníku, hokej, že když byl nějaký opravdu dobrý hokejista, že měl tu hokejku otočenou černou izolační páskou, jo. A když hrála vždycky Lubná proti Pavlíkovu, tak se to na tom samém rybníku za Bránským, tak se to porvalo a Bechyňák, takovej zrzavej hokejista z Lubný, toho dědkové tenkrát hénali přes zasněžený pole a ono se mu v těch Jacksonách v tom sněhu docela dobře utíkalo, že jim utek až do Lubný. Skrz les, skrz Seneckou horu ho hnali a nedohonili ho, i když Bechyňák, protože on se pral a seknul Vendu Jirkovský hokejkou do hlavy. No kdo si přece Pavlíkovským nemohli nechat líbit.

tom rybníku, protože jsme to tam viděli, ty hokejový zápasy, tak jsme tam hrávávali. A byli jsme strašně zapálení do té hry naší dětský Zabrána proti vsi. Kdo byl v zabránském mužstvu? Je, tam bylo kluků. Tři kopeckých klucí, Pepík Tyšer, Jirka Čadek, Vlastík Váňojc, to už je šest, Květa Franče, Jindra Vít, Vláďa Hladkojc, no, je, to už je jich deset. No a ve vsi to bylo to samý. To byli kluci Jirkovských, Oda a Pepa, no taky Vláďa Hamous, který sice bydlel hned vedle rybníka, ale protože to už bylo na té straně ke vsi, tam, co měli tu hezkou velkou karkulku, která vypadala jako obrině na zahrádce, tak už musel Vláďa Hamous hrát za mužstvo veský, takzvaně za ves. Zabrána proti vsi. No a hraje se a najednou Vlastík Váňojc si sed, protože ho začala tlačit tam vonuce v pravý botě a on si sed na hráz, začal si tu botu rozšněrovávat a sundal si ji a tu vonuci si narovnává. To bylo ale nepříjemný, protože on si ji musel rozložit na tom studeném ledě. On si sice dal na chvilku čepici na led, no ale byl tak zabraný do té své práce, že a vůbec si nevšim, že sedí asi tak 2 metry vedle té díry, kterou pan Aibl vysekal do ledu. Představte si to, tam jsme měli zakázáno vůbec k té díře se přiblížovat. Ale v zápalu hry ten Vlastík si tam sedl a teďko se řítí útok a někdo upad a máchnul tak nešťastně hokejkou, že ta hokejka mu vypadla z ruky a zavadila o tu botu a ta bota, takhle vidím, jak pomalu se klouže až bluňkla do té díry, kterou pan Aibl vysekával 2x denně v tom ledu, aby mohli ryby dejchat.

to jsme všický voně měli, hrát se přestalo a Vlastík začal bečet, že má jenom jednu botu a že ta druhá bota s tou krásnou bruslí, že spadla do vody a že ji z toho bahna nikdo nevyloví. A my jsme říkali, nebeč Vlastíku, uvidíš, že ji vyloví. A Vláďa Šnajdrojc, který bydlel hned naproti a tam měli zámečnictví, skočil domů pro dlouhou železnou tyč, jenomže to bylo nebezpečný, aby tam sám nevklouzl do té díry, která byla taková už oslizlá kolem dokola. To byla hloubka, skoro celá tyč, která byla dvoumetrová. Tam byla hloubka aspoň půl druhýho metru. A říkal, samý báno, tou tyčkou našávám, sam tam měl háček na té železné tyčce, samý báno, co teď? A nám byla zima, protože už přituhovalo. Najednou se začalo tak rychle stmívat a už bylo slyšet paní Vítovou, kluci domů, nebo paní Kepartová, Šepcová, pojď Jarušku domů, už se šeří, paní Šnajdrová taky, tak co to tam děláte u té díry, ne abyste tam spadli? Ona Vlastíkovi, Váňo, jsi tam spadla bota. Ježišmarja, to bude těžký dostat ven. A velký lidi se zastavovali na silnici, co šli s nákupem a radili nám taky, jak nejlíp si počínat, aby jsme tu botu s tou bruslí z toho bahna vytáhli znovu na let nahoru. No jo, jenomže tma byla proti nám. Už jsem jí zahák, volá Láďa. Tak opatrně, až jí potáhneš nahoru, musíš středem té díry a jestli se o ní otře a omrskne nějaká ryba, tak jí z toho háku srazí a budeme zase vedle, někdo říkal. Protože tam kolem té díry, to jsme kolikrát viděli, ty tlamičky těch kaprů a hřbety a někdy jsme zahlídli oko a ploutev nebo ocas, oni se tam opravdu chodili nadejchávat té okysličené vody. Táhne na té železné tyčce, zaháknutou tu botu s tou bruslí, opatrně a už vidíme, že bota leze z vody ven a on jí opatrně dává vedle té díry. To jsme si odechli, té vody, co z té boty teklo. A přichází pan Aibl, co mi to tady děláte? Snad mi tady nechytáte ryby? Aibl byl řezník v Pavlíkově, proto měl propachtovaný ten rybník, ve kterým pěstoval kapry. Kde pak, pane Aibl, ona tam spadla Vlastíkovi bota z bruslí, tak jsme ji museli vytáhnout. No, vidíte, jak jste šikovný, říká pan Aibl, tak to ani nemusím prosekávat led, vy jste ani tu díru nenechali zamrznout. A to už maminky byly všecky kolem rybníka, protože měli starost o nás, o kluky, a že to tak dobře dopadlo a my jsme si očroubovali slavnostně šlajivky, které jsme si zavěsili na ty hokejky. Vlastík Váňojc taky, jenomže on to měl domů kousek. Ten dočvachtal v té jedné mokré botě domů a dopadlo to dobře. Protože jinak bychom museli čekat až třeba do léta, než se ten rybník bude vypouštět a to jsme si říkali, to už bude celá ta brusle rezatá a bota schnilá. A tenkrát boty, které se fasovaly na poukaz a brusle ze železa, to byla taková vzácnost ve válce.

A to všecko se stalo proto, že ty vonuce se schrnovaly v těch botách taky, protože ty boty nám ty maminky museli kupovat veliký, když to byly boty na poukaz. O mnoho čísel větší, aby jsme je mohli nosit, protože tenkrát jsme rostli a rostly nám i nohy, tak se museli koupit třeba boty o číslo nebo o dvě čísla větší, až nám ty nohy dorostou, aby nás ty boty netlačily. No a o to víc v těch volných botách se ty vonuce schrnovaly. Tady vidíme, jak všecko souvisí se vším. Žando, co tomu říkáš, nezaspíváš? To byl nervák, viď? S tou botou, jak spadla vlastíkovi Váňoj do rybníka, jak jsme si oddychli.

na rybníku, když jsme hráli za brána proti vsi. A o co myslíte, že jsme hráli, že jsme měli puk? To byste se spletli. To jsme byli rádi, když pan Švedskepart nám slepil dohromady dva takový ošlapaný gumový kramfleky. To jsme ho museli moc prosit. Jaroušek, naštěstí jeho syn, ho vždycky uprosil, táto, udělej nám nějakej puk. A když ne, no tak jsme si museli ten kramflek najít sami, nebo z nějakých bod jsme si ho i půjčili, jenomže on vždycky skončil v nějaký díře v rybníku. A potom je, tam jsme, když rybník vypouštěli, tam jsme našli takových věcí. Tam byly i ty kličky na ty brusle, kramfleky, ty puky, kolikrát i třeba kus čepice nějaký nebo rukavice. Tam toho bylo. To mělo všecko svůj řád, jak se připravit hřiště má na takový zápas, jak se nejdřív škrabadlem a košťatama. Koště jsme si udělali hned z vrbových proutků, jak se ten led zamet. Když jsme byli ale v nejlepším třeba, jo, toho hokejového klání, najednou někdo řekl, pozor, ticho. A všichni jsme zvrátili hlavy nahoru k modrý obloze a bylo slyšet hučení. A to letěli bombardáci. To bylo bílejch čar a stříbrných teček. Letěli od západu k východu. Kam pak asi ty bomby vezou, kde je asi schoděj, jsme si říkali, možná na Moravskou Ostravu. Když to přeletělo, tak jsme chvilku byli takový z toho, no ale za chvilku to ta hra zase všecko spravila a už jsme s vervou seprali o puk, teda o ten kramflek a to samý bylo a zase hlavy nahoru a zase ty samý letadla se vracely a zase bílý čáry a stříbrný tečky. A to se vraceli od východu k západu. To byla ta válka, která naše životy poznamenala natrvalo.

No a už, aby jsme začali psát vánoční pozdravy, obyčejně se píšou na pohlednice s tak důvěrně známými něžnými obrázky. Kostelík na kopci, vesnice zasněžená, ponocnej troubí, vedle něj pes sedí, jméno toho autora každej zná. Ale kterou slavnou knihu o historii jednoho, to už vám ale tak napovídám. Mimo to ilustroval jednu strašně slavnou knihu, ve které jsou popsány příběhy první světové války. No já vím, že to je lehká otázka, to zná každej, ale vždyť víte, že ta naše soutěž je jenom taková hra a vy nám napište jméno tedy toho malíře a jméno té knížky a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek Žanda už se těší, že bude losovat. Píplas dneska vůbec, ty opice. Neodvracej ode mě hlavu, když s tebou mluvím. Dělá, že neslyší. Má zabořenou hlavu mezi křidýlka vzadu a dělá, že chrní. To je drzost. To, kdybychom se takhle chovali ve škole, to by nám pan učitel byl dal. Takže jméno malíře a název knihy, kterou ilustroval, nám napíšete. No,

tak si ten předvánoční čas hezky užijte. Opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, jak říkáme vždycky, aby jsme se zase setkali u našeho pořadu příště. Nezapomeňte nám odpovědět na tu otázku, aby Žanda mohla losovat. Ona už se těší, viď, ty opice. Tak dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Letní týden se nám s letním týdnem sešel a opět vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda zdraví Lukáš Berný. Spolu se mnou je tu naše tradiční hodinová porce hudby jen a jen z let 60. tedy začínají zlatá 60. Já vám přeji pohodu, příjemný poslech a jdeme hned na první písničku, kterou nám zahrají a zaspívají Spencer Davis Group, jmenuje se Gimme Some Lovin'.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Ani dnes nemůžeme vynechat kalendárium. Máme 8. srpna, což je den, kdy třeba roku 1970 Creedence Clearwater Revival vydali hitový single Looking Out My Back Door. Ve stejný den si prý Janis Joplin dala před koncertem v Capitol Theatre pár skleniček a přitom složila píseň Mercedes-Benz. Ještě ten večer ji zaspívala, bohužel o pár dní později tragicky zesnula. Skupina Beatles tohoto dne v roce 1966 vydala album Revolver s pilotním singlem Eleanor Rigby a Yellow Submarine, žlutá ponorka. No a ve stejný den stejná

kapela v roce 1969 tedy nafotila svůj asi nejikoničtější obal desky. Ten, kde přecházejí přes přechod před studiem na Abbey Road, jak se také jmenuje to album. Fotograf tehdy měl na focení jenom pár minut, kdy policie, ti londýnští bobíci, zastavili provoz a tak pořídili jenom několik málo snímků. Vlastně ani jeden z nich by se nedal použít, kdyby tam nebyl ten jeden naprosto dokonalý, jako celé to album. Tak si z alba Abbey Road skupiny Beatles pustíme příspěvek George Harrisona, baladu s názvem Something.

Round and Around, kapela Rolling Stones ve svých začátcích, kde hrála hodně písniček Chucka Berryho, jako je právě tahle. Byla to prý také první píseň, kterou Mick Jagger zaspíval, když se v roce 1962 spolu už s Keithem Richardsem připojil ke skupině Blues Incorporated Alexise Cornera. No a také to prý byla první píseň, kterou Rolling Stones nahráli v březnu roku 1962, i když tahle ta první verze, ta ještě skončila v šuplících. My jsme slyšeli nahrávku, kterou už tehdy slavní Stouni natočili pro EP desku 5x5, no a současně vyšla na americkém albu s názvem 12x5. To se psal rok 1964. No a jenom o rok mladší je ta další nahrávka, skupina Beach Boys, Dance, Dance, Dance z alba Today.

Rockinberries, What in the World's Come Over You. Korunou se hodím, to je zase píseň, kterou kdysi zpíval Karel Gott a my vám tuto jeho písničku také na pohodě občas připomínáme. Ale dnes bude na čase si v příbězích písniček poslechnout a také si posvítit na její předlohu, na originál s titulem Down on the Corner. Už za chvíli. Nejprve jsou tady ale Badfinger, Carry On Till Tomorrow.

0: na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: Členové rock'n'rollové síně slávy, jedna ze stovky nejlepších skupin historie podle časopisu Rolling Stone. Kapela, která prodala tak asi 30 milionů desek. To jsou Creedence Clearwater Revival, familiárně fanoušky přezdívaní Creedence. Dnes si připomeneme jejich hit Down on the Corner. To je písnička, která vypráví příběh fiktivní skupiny nazvané Willie and the Poor Boys, která se protlouká hraním na ulici. Creedence nakonec podle názvu této fiktivní kapely v roce 69 pojmenovali i celé album, na kterém samozřejmě i tento hit můžeme najít. Ono bylo v té době vydávání se za jinou kapelu docela populární. Odstartovali to Beatles, kteří natočili desku jako kapela klubu osamělých srdcí Seržanta Pepra. Kapela Turtles se dokonce na albu Battle of the Bands prezentovala v každé písni jako jiná kapela. No a Creedence tedy jako Willie and the Poor Boys dokonce vystoupili s tou písničkou Down on the Corner ve slavné televizní Ed Sullivan Show. John Fogerty na té nahrávce několikrát znásobil zpěv, takže vlastně zpívá všechny ty vokální stopy v harmonii sám se sebou. No a později tu skladbu přespíval kdekdo od, já nevím, Osmond Brothers po Beastie Boys, u nás tady už zmiňovaný Karel Gott, jako korunou si hodím, ale zpívali třeba i Kamil Střihavka nebo v 80. letech Michal David. Ale originál, ten je jenom jeden a zní takhle.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Pretty Little Angel Eyes, Curtis Lee. Věřte nebo ne, ale prý, když autoři tuhletu písničku, tedy její demo, nabídli majiteli vydavatelské firmy, tak k jejich překvapení prý konstatoval: myslel jsem, že jsem vám řekl, abyste mi přinesli nějaký hit. Nicméně zpěvák Curtis Lee se byl jistý, že to hit je, naspíval tu písničku a výsledek už nenechal nikoho na pochybách. Do první desítky na 7. příčku se písnička dostala v roce 1961. Větší hit Curtis Lee vlastně nikdy nenaspíval, i když se z jeho dalšího singlu Under the Moon of Love stala docela, myslím, klasika. No ale teď jiní klasikové. Van Morrison se skupinou Them a nebo americká skupina Beau Brummels.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

The Days of Pearly Spencer, neobyčejná nahrávka zpěváka, který se jmenoval David McWilliams. Byl to Brit a v jeho zemi se písnička hitem vlastně nestala. Ono se objevila těsně pod hranicí první padesátky a ta první padesátka byla brána jako to, čemu se říká hit. No ale jak už to tak někdy bývá, písnička se sice nelíbila u Davida doma, ovšem líbila se v mnoha jiných zemích. A tam se stala hitem přímo zářivým. Ku příkladu ve Francii to single dotáhl až na vrchol hitparády. No a v té top ten bodovala také v Nizozemí, v Belgii nebo třeba ve Švýcarsku. Díky tomu je to také dodnes nejslavnější nahrávka Davida McWilliamse. A já myslím, že stojí za to si občas připomenout i nějakou takovou písničku, která vlastně není takovým tím jasně prvoplánovým tahem na bránu. A myslím, že do takové kategorie bych mohl zařadit také ten další hit, který si pustíme, i když ten tedy bodoval po celém světě, včetně Británie a Ameriky. Skupina Moody Blues přichází zahrát píseň Tuesday Afternoon.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: If I Were a Carpenter, písnička známá z repertoáru mnoha hudebníků, včetně našeho Petra Sváleného. My jsme poslouchali verzi kvintetu z Británie Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch. Autorem té písně byl zpěvák Tim Hardin, i když myslím si, že asi nejslavnější verzi naspíval kvartet The Four Tops, ale od něj si ji dáme třeba zase někdy jindy. Teď už je tu poslední blok dnešních písniček. Já se na vás budu těšit opět zítra, tady na Pohodě. No a posílám třeba ještě vzpomínku na dvojici Sonny a Cher v podobě písně What Now, My Love.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohodě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Majitel zvučného tenoru a operní zpěvák, který působil v největších světových operních domech v Miláně, Londýně či v New Yorku, to všechno je Štefan Margita, který slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Lehkou chůzí se pohybuje na scénách nejslavnějších operních domů. Skoro by se zdálo, že dobýt tyto mety nemůže být až tak složité. Ale zdání klame. Můj dnešní host by jistě mohl prozradit lecos z temných divadelních zákulisí. Jak ho znám, při vší upřímnosti zachová tón pozitivní a optimistický. Takový je totiž i on sám, takový chce být. Má a pěstuje si šťastný pohled na svět. A já věřím, že pozitivní myšlení se na pozoruhodné kariéře tenoristy Štefana Margity podepsalo významným způsobem. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je tento šťastný pohled na svět dědictvím nebo výsledkem vědomého snažení?
1: Tvrdé práce. Ale samozřejmě vědomého snažení, to je moc krásně řečeno. Ten lehký krok na tu scénu, ano, někdy to funguje a jde to velice rychle, ale pak je velice rychlej krok pádu. Když se člověk dostane do těch světových divadel, ještě neznamená, že tam vytrvá, tam zůstane.

0: maďarské přísloví o vztazích. Vzpomenete si na ně? Tak já ho řeknu
1: sama. Miluji mě málo, ale dlouho?
0: Mm-mm. Proč se lidé nechovají k sobě jako matky k dětem?
1: Mm-hmm. Ano.
0: To by byl svět skutečně krásný. Kdy vy jste naposledy mimo okruh rodiny zažil atmosféru, kde jste se cítil vítaný, hýčkaný, v dobrých rukou a dobrém zacházení?
1: New Yorku. Metropolitní opeře. I když musím říct, že teďkom v Berlíně, kdy jsme dělali opět inscenaci, která měla obrovský úspěch z Mrtvého domu, dirigoval to Simon Rattle. Tam byla opravdu krásná atmosféra. Určitě má výtečnou školu, protože má pěvkyni doma. Ví, co ty pěvci asi potřebují, takže on přesně tak se úžasně chová k pěvcům na zkouškách a i počas představení. To byla krásná atmosféra, ale celkově, já myslím, že je to metropolitní opera. Oni se o toho zpěvaka nestarají jenom v té chvíli, když je na scéně nebo zkouší, ale oni mu zavolají třeba po premiéře a řeknou, stav se na šampaňský, na kafe, jak se cítíš, nepotřebuješ něco. V té chvíli ten zpěvák cokoliv pro to divadlo udělá, je rád, že si ho váží. V metropolitní opeře, hlavně v kantýně, si uvědomí člověk, kde je. Každá zkouška trvá hodinu 20 a pak je 20 minut pauza a všichni se sejdou pak v kantýně a v té chvíli si člověk uvědomí, jsou tady ty největší hvězdy a sednou si k vám a popijou s vámi kafe nebo čaj. Úžasný.
0: O čem si povídáte, kromě muziky?
1: Tak nejdřív je to takové oťukávání, člověk se zeptá, jak se máte, bla, bla, bla. Pak už se člověk těší, ať je pauza a člověk vyhledává toho dotyčného, aby si k němu sednul, aby si s ním popovídal.
0: Takže evidentně umělci potřebují být hýčkáni, kdo by nebyl rád hýčkán.
1: Ojoj. A tenoři, to je exotický ptactvo, to jsou takové maličkosti, ale když jsem poprvně přijel do metropolitní opery, tak jsem po jedné zkoušce přišel do svého bytu, kde byla recepce, tam byl takový obrovský koš a oni řekli, že tady mám nějaký dárek a tam byla káva, bylo šampaňské, byla čokoláda a bylo napsáno, že very welcome Metropolitan Opera, byl podepsaný Jimmy Levine a Peter Gelb. Maličkost. No maličkost jak maličkost.
0: Maličkost, takže. Ale závazek, ne?
1: Tak, přesně. Já se sice teď těším, že budu v Národním divadle, ale určitě od ředitele Národního divadla žádnej koš teda asi nedostanu, když se po 10 letech vrátím.
0: Třeba pan Burian poslouchá Stříbrný vítr, teda nechá se inspirovat.
1: No tak uvidíme.
0: Štefane, v životě každého z nás figurují osoby a osobnosti, které neváháme označit jako své dobré víly nebo dobré rádce, ochránce. Kdybych se zeptala na pár jmen, z vašeho života.
1: No.
0: Koho byste uvedl?
1: Zdeněk Košler, Pavel Eckstein. Když jsem nastoupil do Národního divadla, tak byl ještě šéfem pan Zdeněk Košler a Zdeněk Košler si mě obsazoval opravdu, já jsem s ním hodně dělal. První role byl Don Ottaviu v Don Giovanni, pak byla Kouzelná flétna Tamino, pak Řecký pašije. Opravdu byl úžasný. A to stejný byl pan doktor Eckstein, který mě hodně, hodně pomohl.
0: Představte pana doktora Ecksteina, protože ne každý už to jméno zná.
1: To byla šedá eminence Národního divadla, který dokonce ved, myslím, že v 56. a 7. roce i Pražské jaro. On byl v podstatě dramaturg Národního divadla.
0: Ač vystudovaný právník.
1: Ano, přesně. On měl ve 4. patře ve Smetanovým divadle tehdy svoji kancelář. On nikdy nebyl ráno v práci, on přišel tak na 11. hodinu, ale každý večer byl na každém představení. On měl své miláčky a samozřejmě zpěváky, které moc neuznával. A vždy jsme viděli, na čem jsme u něho. Když jsme odspívali nějaké představení a už mě viděl a řekl, co jsi to včera dělal večer, to bylo příšerný ostuda. Ale když jsme odspívali dobře, takže to bylo úžasný. Nelhal, nikdy nelhal, takže člověk věděl, na čem je. To, že vám pedagog bude stále říkat, že zpíváš geniálně, úžasně a ty jsi nejlepší, tak tím vám nepomůže.
0: Vy pedagog asi nikdy nebudete.
1: Ne. I když mě přemlouvají teď na kurz pěvecký, uvidíme, možná ho udělám, ale pedagog nebudu. Ne, to já bych je zabil, chudák děti.
0: Ale užitečné rady byste rozdávat mohl, na to už máte spoustu zkušeností, máte na
1: věk,
0: to už věk.
1: Věk, tak to je.
0: Jste k tomu ochoten, nebo si myslíte, jo? Že není radno radit?
1: Ne, určitě. Uvažoval jsem, že bych možná v létě udělal jeden pěvecký kurz. Rád bych to udělal, opravdu, to by mě zajímalo, ale učení ne, protože učení je mučení a když já jsem začínal, já jsem se učil několikrát, noty lítaly z okna, když mě moje paní profesorka i vyhodila z hodiny a určitě musí být krásný zážitek, když člověk chytne úžasného talenta, který je schopný a strašně rychle reaguje

0: Ja si myslím, že dá se vychovat i pěvec, který nemá ponětí o zpívání a správným vedením ho člověk může dostat na určitou úroveň. Pak už samozřejmě záleží na něm, jestli ho to zajímá, a pak musí hodně makat.
1: A děláte třeba v divadle to čas od času, že vidíte nějaký velmi slibný talent a tušíte, že se neubírá správnou cestou, vezmete si ho stranou a dáte mu nějakou dobrou radu, nebo se do jiných kariér raději nemotáte?
0: Krásná otázka, ale strašně nebezpečný, protože jsou velice profesionální divadla, kde, když někdo přijde a nespívá dobře, je docela drze jít za ním a říct, ty, to není moc dobrý. Ale stalo se mi v San Francisku, stalo se mi i v New Yorku, kdy přišel pěvec za mnou a mě říkal, že bych chtěl ke mně na určitou hodinu, jestli bych mu poradil. A to rád udělám, a to jsem i udělal. Ale jít za někým, že zpívá teď vzadu a že zpívá knedlou, to je... Pěvci, kteří zpívají takzvaně vzadu, mají takovou knedlu, třeba já, když zaspívám Il mio tesoro, a pak přijde nejvyšší, on zpívá Il mio tesoro, pro něho je to lehčí, protože on se slyší výtečně a on se tolik nenamáhá v té chvíli, ale on už neslyší, že je to příšerný poslouchat 2 hodiny. Když se zeptá, tak samozřejmě mu to řeknu. Znám spoustu dirigentů, kteří ani to neslyší, že některý pěvec zpívá s knedlou, a to už je teda, použiju slovo průser.

0: Štefane, co jste měl rád jako kluk, co vás bavilo, těšilo, na co z dětství rád vzpomínáte?
1: Já jsem chtěl být pilot.
0: Ale?
1: Letadla. Chtěl jsem lítat. Opravdu. Ale nechtělo se mi na vojenskou školu, protože člověk musí ukončit vojenskou školu. To se mi už nechtělo, ale...
0: Počkejte, ale pilot, to je i určitá fyzická zdatnost a vy, pokud vím, sport moc nemáte rád.
1: Ne.
0: Tak co jste pro to dělal?
1: Cvičím teda denně, protože jinak to nejde. Pohyb na jevišti je strašně důležitý. Dneska už režisér neodpustí to, že máte 120 kg, jeho to vůbec nezajímá a nemají to rádi dneska. Už je ta doba pryč, že oni mají rádi lidi, kteří jsou schopni, kteří se umí pohybovat, který nemusí čumět na dirigenta. To strašně režiséři nemají rádi. Pak nemají rádi režiséři dirigenta, který stále vyžaduje, aby pěvci stáli na rampě a se koukali jenom na něho. To všecko za ty léta zažijete a pak člověk si musí vybrat a chovat se ním tak, aby měl klid s režisérem i s dirigentem. A samozřejmě je to krutý, co řeknu, ale člověk musí pak myslet na sebe. Ale na otázku zpátky, já rád lítám, i když bojím se. Každý se bojí, si myslím. Ale pak, když jsem viděl, co všechno člověk musí ukončit k tomu, aby začal lítat, tak jsem od toho upustil.
0: A další sen?
1: Chtěl jsem fotografovat, ale to bylo velice podobné, protože já jsem ukončil uměleckou průmyslovku fotografii v Košicích a první základ byl nastoupit do komunálních služeb tehdy a když jsem dělal 575. člověka na občanský průkaz nebo na pasy fotografii, tak přestalo mě to bavit. A pak bylo to štěstí a to je ten osud. Já teda věřím v osud. Člověk, který působil v Košicích, byl ve Švýcarsku a začal učit na konzervatoři a jako dítě si mě pamatovala. Řekla, jestli pořád zpívám. Já jsem pořád zpíval, cokoliv. La, samozřejmě. Tehdy už tvrdila, že mám sluch a že z toho by něco mohlo být, ale nikdy se na zpívání nemyslel.
0: Já bych se ráda dobrala toho obrazu chlapce Štefana Margity, tak už víme, že byl zpěvný, pořád s písničkou na rtech. Jaký byl ještě?
1: Zlobivej.
0: Jo.
1: No, ve škole. Nerad jsem se učil. Nerad. Ale všichni učitelé mě milovali ve škole.
0: Za co?
1: Za to, jak jsem drze, jak jsem nepřipravený. Všechno mi odpustili. To bylo úžasné. Já se pamatuju, že učitelka v té době mě řekla, prosím tě pěkně, tady tohle se nauč a já tě vyvolám. Tak to jsem se naučila. Pak jsem byl pyšnej. Dokonce na konzervatoři, tam povinně jsme museli taky hrát na klavír. Taky jsem se s paní učitelkou domluvil, že tuhle část se naučím, ale pak, že mě musí zastavit, že už to dál nebudu mít. Dobře, ona řekla, dělej, co chci, já tě tady zastavím. No a přišlo to místo, ona mezi tím s někým povídala, mě nezastavila. Ta komise řekla, proč nehrajete dál. Já upřímně jsem řekl, já jsem se s paní učitelkou domluvil, že na tomhle místě mě zastaví, já jsem se to dál neučil. Oni se začali smát a opravdu mě to odpustili. Upřímnost, já si myslím, že je strašně důležitá.
0: Zní to všechno tak šťastně, bezprostředně, šťastně, hezky. Mm-hmm. Otázka na tělo, měl jste někdy i nějaké komplexy?
1: To je normálka. Měl, samozřejmě. A ty komplexy pořád jsou. Člověk, když se naučí nějakou roli, pak přijdete na první zkoušku a zjistíte, když se jedná o novou roli, že ta představa toho dirigenta je třeba jiný pěvec, anebo jinak zaspívaný ta role. A pak nastupuje komplex toho zpěváka. Pak jsou možnosti buď ho poslouchat, co říká, a předělat tu roli, co je samozřejmě strašně těžký.
0: Je příznačné, že se náš hovor vždycky znovu stočí do divadla. My posluchačům asi dlužíme to vysvětlení, jak se z pracovníka komunálních služeb Košic stal tedy posluchač konzervatoře a následně solista Košické opery.
1: Paní profesorka Šomorjeva, která pracovala ve Švýcarsku, tak nastoupila na konzervatoř, se mě ptala, jestli pořád zpívám. Řekla, víš co, budeš můj první žák a já to s tebou zkusím. První hodina byla na konzervatoři v Košicích a vedle z místnosti já jsem poslouchal lidi, kteří už teda zpívali operní árie. Já jsem dostal záchvat smíchu. Já jsem řekl, tak to ne, tohle opravdu dělat nebudu nikdy. A pak, protože já jsem znamení lva, pro mě obrovský doping byl, když po 3 měsících musíte vystoupit na školském koncertu a zaspívat něco a ty moji spolužáci mě tak strašně přáli a tak strašně tleskali a to byl ten moment, ten aplaus. Já stále říkám, že nejkrásnější melodie, která byla napsaná, je aplaus pro zpěváka.
0: Já když si to poprvé na jevišti představuju, tak mě úplně jímá hrůza. Já si to představuju poměrně často, jelikož chodím ráda do divadla, občas se mi dostanou ty situace i do snu a pak tam stojím a jsem němá a přede mnou to auditorium plné očekávání a já nic neumím. Jaké bylo vaše poprvé na jevišti v sólové roli?
1: Strašné. Ja si myslím, že strašné. První role, ktorú mi dali, byl práve Alfred v La Traviate.
0: To je krásná, veľká, spievná role.
1: Obrovská, samozrejme. Ja som v té době si myslel, že som druhý Luciano Pavarotti.
0: No isté.
1: Ale pak přijdou ty facky a pak přijde ten komplex. Takže to je to úžasný. To publikum mne cokoliv odpustilo v té chvíli, protože vědělo, že je to strašne těžká role a věděli, že v tomhle věku, že si na to troufnu. Spíval jsem určitě příšerně, ale ty lidi mě milovali, tleskali, řvali. Na se mnou pak nebyla řeč.
0: To jsme na konci představení, tak. Ale to vykročení na to pódium.
1: La Traviata začíná hned přípitkovým duetem Libiamo, Libiamo. A že jsem držel skleničku v ruce a že se mi tak ruce klepali. Já si myslím, že to už byl ten první moment, když publikum si řeklo chudák, jak se bojí, pojďme, pomůžeme mu. Ale to neznamená, že já dneska jdu na jeviště a že se neklepu, jenom už to publikum nesmí poznat.
0: Kdy na jevišti zažíváte radost, euforii, rozkoš, když máte hodně naskoušeno, když máte dobrý tým, nebo je to i otázka nějaké konstelace, ovzduší? Umíte to pojmenovat?
1: Nerad zkouším dlouho. Já mám rád třeba 14 dnů zkoušení intenzivně. Když dlouze zkouším, tak pro mě je to strašně pak únavný a pak jde koncentrace pryč, takže to není ideální. Jo. Jsou zpěváci, kteří to mají rádi, ale to jsou zpěváci, kteří nejsou si jistí v roli a chtějí si to ospívat a zkoušet a zkoušet a zkoušet. Znám takový. I tak to nedopadne dobře, takže čím víc zkouší, tím je to horší, protože pak už vymýšlí a začíná hledat nějaké nové možnosti zpívání a pak znám zpěváky, kteří zpívají před premiérou nebo před představením celou roli v šatni a pak přijde na jeviště a sype, takže nezaspívání hoří. To všecko člověk to se naučí za tu dobu, ale ten krásný moment, když vstoupíte na jeviště a víte, že vedle sebe máte úžasní kolegy. Já poslouchám, já vždy poslouchám, kdo jak zpívá, když někdo zpívá krásně. Tak já se od něho učím. A pro zpěváka je strašně důležitá spolupráce s dirigentem. Když člověk cítí to, že má kontakt s tím dirigentem, ten dirigent ho doprovází a ví, že třeba dneska se necítí dobře a mu pomůže, a když se cítí dobře, tak mu tu operu natahuje a to je ideální. To v té chvíli já jsem strašně uvolněný, cokoliv na tom jevišti udělám. To dělá Jimmy Levine, to dělá spousta dirigentů i v New Yorku, kde koukají na vás a vás doprovází a vidí člověk očima, jak se stará o vás, dává vám nástupy. A ty nástupy ani někdy nejsou nutné, ale je vidět, že má zájem o to, aby to dneska opravdu dopadlo výtečně. To je ta pohoda.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to

0: Operní pěvec Štefan Margita teď zavzpomíná na Prahu roku 1986, kam přijel předspívat do Národního divadla. Jaká tehdy byla česká metropole a její zlatá kaplička?
1: 86 byl pro mě zlomový rok, kde vlastně jsem vyhrál Pražský jaro tehdy. Pán dirigent Košler, který právě končil a nastupoval pan dirigent Weinar, tak mě dali smlouvu do Národního divadla. Ale co se v té chvíli stalo? Já jsem dostal smlouvu do Národního divadla, to bylo v září, a já jsem v květnu ještě v 86. zpíval jedno představení Eugena Onegina ve Smetanovém divadle a na představení seděl agent z vídeňské opery, který mě zavolal na předspívání do Vídně. A vídeňská Volksoper a Staatsoper byla jedna instituce. Tam nastoupil tehdy nový intendant, to byl slavný baritonista Eberhard Wächter. A já jsem předspíval, on mě okamžitě angažoval. Nastal problém. Tehdy jsem nastoupil do Prahy a to angažmá ve Vídni mělo být od ledna 1988. Tak jsem se ptal pana dirigenta Košlera, on mě řekl, no, tak to já radost teda nemám a to se musíš rozhodnout sám, ale když odejdeš do Vídně, tak my ti zrušíme smlouvu v Národním divadle. Tak to mě netěšilo samozřejmě a pan dirigent Košler skončil, tak jsem šel znova zkusit štěstí za panem dirigentem Weinarem a pan dirigent Weinar mě to povolil. Ale ta Vídeň pak nedopadla dobře. Takže...
0: On to pan Košler trošku předvídal.
1: Tak.
0: Měl jste mu naslouchat?
1: V té chvíli ano.
0: Co se stalo ve Vídni?
1: Prostě jsem na to neměl. Ta Vídeň byla strašně brzo, je to strašně profesionální divadlo a já jsem na to divadlo nebyl pěvecky, technicky připravený. Co je dobrá už vůbec věc, že pěvec si uvědomí, že je špatně, že to není dobrý, jak zpívá a já jsem si uvědomoval, že vedle těch kolegů, co stojím na jevišti, já zpívám jinak, to není dobrý. Oni všichni zpívají uvolněně. Takže já jsem po sezóně šel za panem Wächterem. Já jsem mu řekl, že já mám problém. On říkal, jaký máš problém? A jsem mu říkal, že bych chtěl ukončit smlouvu. A on říkal, co se stalo? Já říkám, já se necítím tady dobře a já nejsem připravený na tohle divadlo. A mě řekl, ano, já jsem si taky všim, že máš potíže, dobře, já to akceptuju. Opravdu mě uvolnil z té smlouvy. Pak jsem nastoupil zpátky do Národního divadla, kde jsem hodně pracoval s novým pedagogem, to byla paní Fiedlerová a strašně mě pomáhal právě Zdeněk Košler.
0: Bylo těžké se vrátit a přiznat tu chybu?
1: No pro lva ano. Obdivuji u sebe to, že jsem byl schopný vůbec se vrátit, nezůstat v té Volksopera a dělat machra ze sebe, že jsem Placido Domingo.
0: Určitě klobouk dolů. Kdy jste nejvíc dřel ve svém životě profesním?
1: Já pořád dřu. Pořád. Tady nelze si udělat pauzu. Čím člověk se dostane vejš, tím víc musí na sobě pracovat. Nic vám neodpustí. Když už máte určité jméno a znají váš výkon, pak chraň Bůh, aby člověk udělal horší výkon. Takže mně se stalo i v Metropolitní opeře, že jsem musel kvůli nemoci odvolat představení, ale je lepší odvolat, než zaspívat špatně. To pak letí teda raketa. Všichni intendanti hned ví, že něco se děje a že jste odspíval špatné představení. Pak vám dají ještě jednou šanci a když člověk ještě není úplně v pořádku a zase zaspívá špatně, pak je zle.
0: Vy už jste nám řekl, co s vámi dělá sledovat kolegy, kteří patří, řekněme, k legendám, kteří jsou vynikající. Jak prožíváte chvíle, kdy vedle vás stojí kolega, jemuž se ne tak úplně daří?
1: Je mi smutno. Smutno a mám nervy z něho. Na tom jevišti ještě jakž tak. Ta opera běží a vy zpíváte a nesmíte se zastavit. V té chvíli se snažíte tomu kolegovi pomoct. Přijdou falešní úsměvy a pomáháte mu. Ale když sedím v hledišti, tak je to horší. Já mám ruce úplně mokrý v té chvíli. A člověk si v té chvíli představuje to, že to se může stát kdykoliv mě. A stalo se mně taky. Cítíte na představení, že hlas odchází a to je. Ten moment, který prostě... Stalo se mi to ve Švýcarsku v Curychu na představení Nápoje lásky. Jsem začal a jsem věděl, že je zle. Pak byla pauza, pak volali doktora, který řekl, že si myslí, že nedospívám. Já jsem říkal, já musím dospívat. A on říkal, tak možná domluvíte. Já říkám, no ne, já musím dospívat. Pak je to razantní řešení, že vám dají kortikoidy, aby člověk vůbec odspíval. Pak odspíváte, ale pak 14 dnů nemluvíte a nespíváte. V té chvíli je to tomu pěvci úplně jedno. Když už před představením člověk chce odvolat, že se necítí dobře, tak zavolá samozřejmě vedení opery a řekne, že je nemocný a že nemůže zpívat. V té chvíli nastupuje vedení opery a vám všichni volají. ty to zvládneš, ty máš úžasnou techniku. Ne, ne. Nepřemlouvejte mě, nebudu zpívat. To člověk musí dokázat, protože pak, když člověk špatně odspívá, to divadlo bude první, který vás pomluví.
0: Tak teď jsme se vyrovnali s určitými propady a neúspěchy. Jak jste se naopak vyrovnával s úspěchem, protože ona ta euforie, ten slastný pocit může s Leckým zacvičit. Zacvičil s vámi?
1: V těch začátcích ano. Já se pamatuju, když jsem potkal Mirelu Freny. To bylo v Salzburku. Jsem si říkal, jak nádherně se tahle paní chová, v té době největší operní hvězda. Tehdy tam byl její manžel Nikolaj Gjavrov. Já jsem si říkal, je, takhle bych se chtěl chovat taky. Ta upřímnost, ty lidi, jak jsou milí, nenamyšlení, a snažím se o to stále, opravdu. Nechovám se namyšleně nikdy. Já jsem téměř za ta léta neměl problém v divadle. Jednou jedinkrát s dirigentem, který byl asi o 3 hlavy menší ode mě, a když mě uviděl, tak mě řekl, bože, vy jste vysoké. Já jsem viděl, že bude napoleonský komplex. A problém jsem měl opravdu až do generálky, kdy už sedělo publikum, já jsem zavřel noty před publikem a jsem řekl, s váma nebudu dál spolupracovat, a jsem odešel. Tak pak nastupuje intendant, pak jsou problémy, dospíval jsem, ale to nebyla krásná spolupráce a dodnes si to pamatuju. Já jsem dokonce v Paříži s panem dirigentem měl ještě jednou něco dělat a já jsem to odřekl. Já na to docela nemám nervy, já potřebuju mít klid, já potřebuju mít hezkou atmosféru, milí kolegy, pak je krásná práce.
0: Tak mi jenom vysvětlete, proč ve své knize uvádíte, že máte rád průšvihy.
1: No mám rád, protože průšvihy vás dostává, vejš. Člověk za každý úspěch musí pak zaplatit.
0: Mimochodem, platil jste někdy v divadle pokutu?
1: Platil. Platil za Hanu Zagorovou. Ve Státní opeře. Na představení Kozy fan tutte, kde jsem změnil režii. Já jsem celou árii šel na rampu a odspíval pro ní. Tehdy byl Power ředitel a druhý den už mě volali a mě řekl, že nedostanu měsíční plat. No, to jsem nedostal. Stálo to za to.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné
3: je Štefa Margita.
2: Výborně. Tak to je. Janáček stál na počátku vaší mezinárodní kariéry. Janáček nebývá vždycky tak veselý, jak býváte vy. Jak jste se zžíval s jeho hudbou? Dlouho nebo okamžitě vás ohromil?
3: Ne. Dlouho. Docela dlouho. První Janáček, kterého jsem slyšel, byla glagolská. A to se mi moc nelíbilo. Já jsem stále říkal, že Janáček je ničitel tenorů, co stále říkám, že je, protože pro nás napsal opravdu to nejtěžší zpívání. Pak první role bylo předzpívání ve Vídeňské státní opeře. Pán dirigent Semion Biškov ve Florencii chystal novou pastorkyni, teda Jenufu. Jak ve světě všude se říká Jenufa, protože ty cizinci její pastorkyně by nikdy nevyslovili. Předzpívání bylo teda ve Vídeňské státní opeře. Já jsem přišel na předzpívání, kde byla spoustu mých kolegů, tehdy z Národního divadla. Jeden z mých kolegů, který už tam přede mnou předzpíval, mě uviděl a neměl mě moc v lásce a mě řekl, tam jdeš zbytečně, už ta role je obsazena, tam ani nechoď na předzpívání.
2: Už mě vybrali.
3: Já jsem říkal, to mě těší. Lev. Teď jdu na to předzpívání. Teď mě to začíná bavit. No, já jsem přišel na to předzpívání, já jsem odzpíval Semionovi Bičkovi a on vstál a říkal, beru. A opravdu mě angažoval na to a to byl Láca v Jenufě, teda v pastorkyni. A první zkouška ve Florencii. Števu tehdy zpíval Slávek Kop, který zpíval geniálně. Já jsem stále tvrdil, že to byl nejkrásnější hlas Národního divadla. A teď ho nechci hánit, ale myslím, že trochu neposlouchal pana dirigenta Košlera, co mu radil. A kdyby ho poslech, tak dělal světovou a úžasnou kariéru. A Semion Biškov si nás zavolal a on říkal, víš, já bych chtěl, abyste zpívali toho Janáčka jako Pučínyho. A ta pastorkyně mě strašně donesla nabídek. Opravdu, já jsem dělal asi 17 nových inscenací na celém světě a pak byla Káťa Kabanová. Nejkrásnější inscenace, která byla Roberta Carlsona v Milánské skale. Takže Janáčkovi já bych denně měl nosit kytku na jeho hrob, protože i ta poslední inscenace, kterou jsem dělal, slavná Patrisa Šeroa, který bohužel v loni zemřel. Takže
2: to byl mrtvý dům.
3: Tak.
2: Vy jste pravý čas vyhodnotil, možná i s pomocí třeba pana dirigenta Košlera nebo dalších spolupracovníků, že tedy nemáte zrovna hlas pro ten italský obor.
3: Tak je.
2: A tudíž přicházíte vlastně o ty nejslavnější, nejatraktivnější árie, na které povětšinou.
3: La donna è mobile.
2: Přesně. Publikum chodí. Neštve vás to někdy?
3: V té době ano. Teď ne, protože pán dirigent Košer i pán doktor Eckstein mě stále říkali, že ve slovanském repertoáru je tolik nádherných rolí, že uvidíš, jak vyžiješ. A tehdy moje agentura, která je v Zürichu, tím, že je to renovovaná agentura, která rozumí pěvcům, tak přišli také za mnou a mě řekli, poslouchej, musíme ti říct pravdu. Italským repertoárem je tolik dneska úžasných italských pěvců, že s italským repertoárem kariéru neuděláš. Buď se dáš na ten slovanský repertoár, pak budeš na sobě makat, anebo to nemá smysl, abychom spolupracovali. Já jsem je opravdu poslech a klepu to.
2: Dobře načasovaná rada.
3: Protože ty krásné árie si můžu na svém koncertu kdykoliv zaspívat. Ale určitě žádné divadlo mě na tyhle ty role neangažuje. Vyberou si italského pěvce, který to samozřejmě i líp zaspívá.
2: Čili jste předurčen v podstatě převážně k dramatickým rolím, pokud se nepletu. Není to trošičku v rozporu s vaší náturou? Vy jste takový zábavný, veselý, někdy až komický člověk v dobrém slova smyslu. Není v tom nějaké napětí?
3: Není. Dramatické role jsou úžasné a nejlepší, když zpívák na konci té dramatické role umírá na jevišti, to lidi a publiku miluje.
2: Vy taky rád umíráte.
3: Ano, na jevišti je to hezky. No, samozřejmě nechtěl bych umírat na jevišti, ale jako role je to něco úžasného, protože člověk v té roli může něco herecky ukázat. Pokud je to i záporná role, tak vás litujou.
2: Za herectví býváte také oceňován. Docházel jste někdy na hodiny herectví?
3: Ne.
2: A kde okoukáváte?
3: Okoukávám. Samozřejmě dobrý zpěváky, kteří hrajou dobře, to byla Anja Silia. Já se dodnes pamatuju, jak začalo druhé jednání pastorkyně a ona tam zpívala ty jenom, že pořád se s tím dětskem mažeš. To mě šel mráz po zádech, co ona dělala na tom jevišti. Člověk se od nich učí.
2: A jsou a byli pro vás inspirativní i někteří činoherci?
3: Je, tak určitě. Vždy jsem miloval pana Kopeckého. On přesně hrál tak, jak to cítil. A to bylo geniální.
2: A to si může operní pěvec dovolit hrát jako cejtí, když tam má k tomu ještě celé to mnohdy složité aranžmá a hlavně ten zpěv?
3: Může. Pokud je dobrý režisér, samozřejmě. To mají strašně rádi. A já se pamatuju, když v Madridu jsem dělal Šujského v Borisu Godunovovi. Tam byla jedna scéna, když ten Boris už umřel a ten Šujský zůstává vedle něho. Já jsem si vymyslel, že celou tu scénu zůstanu vedle něho, ale nic neudělám, žádný pohyb. To je opravdu dlouhá scéna, trvá ještě asi 5 minut, co nejvyšší je strašně dlouho. A najednou ten režisér tu zkoušku zastavil. Já jsem říkal, no tak už zase, nebude se mu něco líbit. A on říkal, co jsi tam udělal? Já říkám, nic. On říká, to nic mě udělej. Někdy méně víc. To byla ta geniální práce s ním. I když těch prvních 14 dnů on poslal jako repetitora, teda klavíristu domů ze zkoušky, a jsem říkal, tak co my to budeme dělat? A on dělal s náma etidy. On řekl, teď mi zahrajte, že někdo umřel ve vězení a vy prostě zahrajte mi to. To byla krásná práce.
2: To vypadá na zcela civilní herectví pod Patrisem Chéreau. Hrál jste někdy před kamerou?
3: Hrál. Samozřejmě jako činoherec ne, ale operní ano. A u něho to bylo, prostě on nechtěl, aby lidi hráli na tom jevišti. On chtěl, aby každý byl přirozený. Jeho vůbec nezajímalo to, že já nevidím na dirigenta, že nemá monitor. Když mu někdo řekl, já nevidím na dirigenta, on říkal, tak se to musíš naučit. To jeho nezajímalo. Ale tak to je. Proto ta inscenace dodnes je strašně úspěšná.
4: Maria.

0: Pane Margito, vy se nebráníte přemýšlet o věcech mezi nebem a zemí. Rozhodně nevyháníte ze svých myšlenek, ze svého života. Kdy vás třeba až zaskočily určité předpovědi, prognózy, které se vyplnily?
1: Četla jste knihu.
0: Četla, přiznávám.
1: Myslíte tu paní, která mě věštila osud?
0: Myslím, co pro vás bylo nejsilnější a dodnes nepochopitelné.
1: To je několik věcí. Samozřejmě v Košici, kdy jsem byl v největší slávě, když publikum chodilo vysloveně na moje představení, jsem se rozhodl, že odjedu na předspívání do Prahy. To byl jeden důležitý moment, ale já i dodnes, když je zle, tak jdu za kartářkou a nechám si vyložit karty. To já se tím netajím.
0: Nebojíte se?
1: Bojím, ale zajímá mě to.
0: Vy jste zvědavý.
1: Ano, tak je to, jsem zvědavý. A v Košicích jsem měl takovou paní, bohužel už nežije, a tehdy to bylo pražský jaro. V té stejné době byla pěvecká soutěž ve Vídni a byla pěvecká soutěž pražského jara. Já jsem ji zavolal a říkal, mám vůbec jít? A ona řekla, ano. A říkal, má na kterou? Ona řekla, no do Prahy, tu vyhraješ. To je záchvat smíchu. Já jsem ji vyhrál. Ona stále měla pocit, že jí nevěřím. Ne, já věřím, asi věřím, protože když vyhraju pražský jaro, tak já ti to dokážu, že budu s tebou na jednom koncertu. Po pražském jaru jsem měl koncert, Pódium mladých se to jmenovalo, a to byl můj pěvecký koncert, a ona mě řekla, že na tom koncertu ona se objeví jako černá kočka. To poslouchat, řekne, ten se zbláznil. To je svatá pravda. Jak jsme vystoupili z vlaku s Katkou Bachmanovou, která mě doprovázela, přišli jsme se přihlásit na to Pódium mladých. A na těch židli u té paní, která zapisovala, kdo už je přítomen, seděla černá kočka. A já jsem šel k té černé kočce a jsem ji pohladil. A ta paní, co tam seděla, mě řekla, je to je divný, ona se nikým nenechala ještě pohladit.
0: A vy jste jenom šel pozdravit svoji kartářku.
1: Svoji kartářku. Mm-hmm. No ale ta černá kočka se objevila i večer na koncertu.
0: Ne, v publiku?
1: Ne, to bylo vystoupení v muzeu, kdy byla skleněná kupola. Já když jsem zpíval, jak jsem se podíval nahoru a ta černá kočka tam seděla.
0: No a teď mi řekněte, jestli si podle toho plánujete i svou kariéru.
1: Ne, to nelze. Pak jednou se pamatuju, že jsem měl pozvání do Košic na představení a zase jsem jí volal a ona mě řekla, to nebude dobrý, to nedělej. A to jsem jí neposlech a bylo to dobrý. Takže člověk nemůže úplně...
0: To jsem si oddechla, věříte mi to.
1: Protože člověk se nesmí nechat ovlivnit. To už pak je nebezpečný. Když to nebude dobrý, tak to další bude dobrý. V té chvíli musíte jít na to jeviště a ukázat, že něco umíte. Na všechno člověk nesmí věřit.
0: Uměl byste postihnout zásadní změny, zvraty, převraty ve vašem oboru, tedy v operním umění za dobu, po kterou se mu věnujete? Co se zásadně proměnilo? Třeba i postavilo na hlavu?
1: Předtím byl nejdůležitější dirigent celého představení, dneska je režisér, to je bohužel trend všude ve světě. Režisér dokonce dneska je rozhoduje o obsazení, ne všude, ale docela často se to stane. Vedení řekne ano, ale musíme se zeptat režiséra, jestli s ním bude souhlasit.
0: A bývají ti režiséři často hudebně vzdělání?
1: Ne,
0: nebo?
1: Oni berou tip. Typ člověka, takže on když má představu, že potřebuje hubenýho, tak musí být hubený, a když má být tlustý, tak si veme tlustýho člověka, ale vůbec hlasu nerozumí a vůbec ho to nezajímá. Bohužel jsem zažil to s panem Robertem Wilsonem. To, co on dělá, je velice zajímavý, ale zpěvákům nerozumím vůbec. Pokud by stála na jevišti loutka, tak jemu by to vůbec nevadilo. To by bylo pro něho nejideálnější. Opravdu zpěv ho vůbec nezajímá. Paní Soňa Červená mě jednou vyprávěla, protože ona hodně s ním spolupracuje i spolupracovala. Pro ní vymyslel, že stála strašně dlouze na jevišti a že se jí udělalo špatně. A ona říkala, že v té chvíli, jak on dlívala, ještě zaslechla, jak ten Robert Wilson řekl, máme náhradu. To je divadlo. Člověk musí myslet na sebe. Ale je to krásná práce a neměnil bych.
0: Když jste zmínil Soňu Červenou, přemýšlel jste někdy, že byste šel v jejich šlep, jejich ve smyslu, že byste se také věnoval činohře?
1: To ne. Soňa Červená je jediná. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří něco umí víc, než co umíme my. Člověk může toho dotyčního napodobovat, ale určitě nedosáhne nikdy to, co dosáhne ten dotyčný člověk. Proto je Pavarotti jedinečný, proto je Domingo jedinečný.
0: Vy máte smlouvu v Metropolitní opeře do roku 2017. Mm-hmm. Další závazky vykukují až do roku 2019.
1: Mm-hmm. Chicago.
0: Příští rok, v roce 16, oslavíte 60. A když jsem se probírala vašimi rozhovory z dopranějších, tak jste poměrně hrdě hlásil, že 60. končíte.
1: Jo. A už se tomu blížím.
0: No, opravdu. Ta 19. už to přesahuje.
1: Já si myslím, že ta nabídka 19 v Chicagu je na Zlatorína Logeho. Já myslím, že tím bych udělal tečku. Ať lidi vzpomínají na toho dotyčního v tom dobrým slova smyslu. Samozřejmě asi bych udělal ještě velký gala koncert v Praze, nebo možná se mi povede Národní divadlo přemluvit, ať udělají Zlatorína.
0: Ale víte, že to hrozně uteče.
1: Já to vím, samozřejmě.
0: A ale víte, nemůže... že jste v dobré formě.
1: No jo, ale člověk nemůže pořád stát na jevišti. Pak to nefunguje už tak, jak by to mělo fungovat. Samozřejmě existují pěvci. Pak se můžete rozhodnout, že budete dělat ty menší role a opravdu charakterní role. Ale to já bych nechtěl.
2: Český rozhlas 2.

0: Před chvilkou jste, Štefane, řekl, že člověk nemůže pořád zpívat, to je pochopitelné. Zajímalo by mě, jestli vnímáte i ty neustálé změny divadel, bydlení, měst, štací jako nápor na psychiku nebo stále jako vítanou kvalitu v životě, protože změna je život.
1: To je hezky, jak jste řekla, že nemůže pořád zpívat. Ano, nemůže pořád zpívat. No může pořád zpívat, je nemý otázka pro koho. Může doma pořád zpívat, jak chce. Změny samozřejmě, když člověk letí do Ameriky, tak já radši letím o 2 dny dřív, protože ta aklimatizace je strašně důležitá. Když přiletíte den před, tak na druhý den začínáte zkoušet a většinou ten druhý den bývají ansamblovky, kde ten dirigent je na vás zvědavý a musíte plným hlasem zpívat. V Chicagu, když jsem tam poprvé zpíval, to byl právě Boris Godunov, kde jsem dělal Šujskýho. Já jsem vstoupil na jeviště a jsem říkal, já jsem úplně bez hlasu. Co se děje? V té chvíli, když člověk cítí na jevišti, že je bez hlasu, tak začne tlačit na ten hlas. Stále je to horší a horší. A když skončila zkouška, já jsem říkal kolegovi, co se děje? Já jsem úplně bez hlasu. On říkal, já mám stejný pocit. On říkal, já tady zpívám poprvně. No a pak, když to kolegové slyšeli, tak oni řekli, ano, na tom jevišti má člověk pocit sucha a jakoby ten hlas se vůbec nevrací zpátky. Takže chvíli to opravdu trvalo, možná 10-15 zkoušek, dokud jsem si zvykl vůbec na tu akustiku toho divadla. Předtím, než přijedu, tak mě agentura nabídne třeba několik ubytování, kde člověk si vybere. Člověk vidí fotografie nejdřív, pak přijedu a ten byt najednou se mi nelíbí. To je docela nepříjemný a stalo se mi několikrát, že jsem měnil ten byt. Takže
0: to si umím představit, vy jste mužčinu.
1: Někdy se stalo i v bytě, kde se mi teda nelíbilo, ale nebyla jiná možnost, tak jsem měnil nábytek. Jako nekoupil novej, ale prostě jsem ten celý byt zaranžoval jinak, ať člověk má pohodlí. A pak, když jsem odcházel, tak jsem to vrátil nazpátek. Stalo se v New Yorku, my jsme přijeli do bytu, který na fotografiích vypadal nádherně a pak najednou jsem zjistil, že prostě tam vůbec není prostor a tam se nedalo dejchat. Takže jsem viděl, že 2 měsíce bych tam naprosto zešil. Já vstoupím do divadla, já vím, jak se budu cítit v tom divadle. Vedení, jak se chová, jak se chovají už kolegové, ten dirigent. Člověk na všechno si musí zvyknout. A když to nefunguje, tak člověka se musí vytvořit příjemnou atmosféru. Ale zažil jsem v Paříži inscenaci Albana Bera, kde za 6 týdnů byla příšerná atmosféra a já jsem byl šťastný, že ta produkce skončila, že jsem mohl odejít. Od dirigenta po režiséra, solisté, nikdo s nikým nekomunikoval. Strašný, to je pro mě katastrofa.
0: A pak jsou ty krásné návraty domů, což je dnes už Praha, už to nejsou Košice, nebo kde je doma?
1: Praha. Když vystupuji z letadla, mám pocit, že udělám to, co papež, že políbím tu zem, že jsem zpátky. Já jsem strašně rád doma.
0: A teď mi prozraďte, od kdy stojí ve vašem životopise český tenorista?
1: Já myslím od roku 2000, kde, já to řeknu na rovinu, Slováci mě odepsali. Já u nich nespívám, strašně málo. My jsme tam dělali s Dášou Peckovou koncert na Košická hudobná jar, ale já v Bratislavě vůbec mě nezvou.
0: Ale to přece ten model, že doma není nikdo prorokem, důvěrně známe, ne?
1: Jo. Jo, ale mě to ani nevadí. V 86. v Košici jsem řekl, že jdu na konkurs, tak tehdy Bratislava neprojevila o mě zájem. Já jsem rád, že je to takhle. Asi osud mi dopřál něco lepšího.
0: Janáček taky, viď?
1: Janáček taky, přesně. Opravdu já na Slovensku vůbec nespívám. Ty lidi ani na Slovensku ještě tím rozdělením vůbec ani neví, neznají nás vůbec. Takže teď v Mrtvém domě bylo několik slovenských kolegů, kteří jsou strašně milí, příjemní. Ale opravdu nespívám tam vůbec.
0: Letos vás po letech uvidíme na scéně Národního divadla. Jak se na představení těšíte?
1: Já se těším. 10 let jsem tam nespíval. Já jsem nedělal novou inscenaci. Těším se na pana režiséra, protože vím, že je to velmi dobrý činoherní režisér, který myslím, že ten Mrtvej dům by mohl velice dobře udělat. Samozřejmě pro mě to bude těžký, protože Patrice Chéreau udělal takovou geniální inscenaci roku, ale těším se na spolupráci. Já doufám, že to bude něco výjimečného právě na Pražském jaru. I když stále si myslím, že české publikum, jak uvidí, je napsáno Leoš Janáček z Mrtvého domu, tak se budou bát přijít do divadla. Já věřím, že se to teď prolomí a všichni tam budou sedět.
0: Třeba je podceňujeme. Štefane, tak my se budeme těšit na setkání s vámi na domácí české půdě a děkujeme za dnešní povídání a za upřímnost.
1: Já děkuju taky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám všechny posluchače našich pravidelných setkání u muziky, dnes tedy s EH, to jsem já, Eduard Hrubeš. Přeji hezkou hodinku. Zahájili jsme chodounskou polkou Josefa Poncara a Ladislava Jacury, ale mohli jsme klidně začít třeba skladbou téže dvojice Nejsem žárlivá. Ale na začátek nám ta chodounská přišla vhodnější. Zpívali Karel Gult a Josef Opelt, hrála dechová hudba Antonína Votavy. Další polka následuje v zápětí. Neznámý autor vzdal hold svému rodišti a rodnou výsku oslavil úderným veršem Na břehu Blanice stojí maletice. S malou českou dechovkou Stanislava Zemana ji teď přednesou Blanka Tůmová a již zmíněný Josef Opelt. Valčík Josefa Štěpánka s textem Evy Matějčkové Tam na stráni zaspívá Zdeněk Zdrha, doprovázen Budvarkou. A tango, kdysi tak pobuřující import do české muziky, Ty jsi mou, autor hudby i textu Vlasta Dvořák, hraje a zpívá Veselka Ladislava Kubeše.

Teď se, přátelé, připravte na jeden z největších hitů. Takovou skutečnou perlu mezi odkazem lidových, tedy talentovaných autorů, jejich jména, ano, tak jsou ty dějiny někdy nespravedlivé, se nedochovala. Ale jejich hudba žije. Názorný příklad, Stará Lípa, původně Pod tou naší starou lípou, určitě ji znáte. Hraje formanka Pavla Pelána, zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich. Pak tu máme další hold bydlišti samotného skladatele. Karel Waldauf inspiroval textaře Ladislava Jacuru k napsání textu Střešovické polky. A proč? No, protože tam na bateriích bydlel. Nahrála Waldaufinka pod taktovkou Ády Školky, naspívali Miloslav Veselý a Jiří Vondrák. A tuto sérii uzavře povzdech opět jednoho z těch neznámých autorů, který si klade mučivou otázku, proč že se vlastně ten tálinský rybník v podstatě nahání. Zpívá a hraje Budvarka, konkrétně Marie Svobodová, Ludvík Petr, Pavel Heidinger, Josef Doležal a Ludmila Mlynářová.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Z jižních Čech teď zase naskok na Moravu. Nejprve to bude temperamentní polka neznámého autora v Mistříně na Dolině. Zpívají Miloslava Pašková a Marie Kolajová. Hraje, no kdo pak asi, mistříňanka, kterou řídí Zdeněk Fribord. Následující zastávkou bude Kobylí. Pavel Svoboda a Josef Dofek napsali rukou společnou a nerozdílnou Valčík v Kobylí. A spolu s Lácarankou, řízenou Karolem Porubským, ji svěřili Jitce Lukášové a Michaele Šiprové. A pak nám ještě Bojané zahrají polku líčící radostnou cestu z hlavního pracoviště domů, tedy z vinohradu do dědiny. Zaspívají Jan Sedláček, Richard Hora, Lea Zimková a Renáta Jedličková.

A to už jsme zase zpátky v Čechách. Koukám přímo na jihu. Áda Školka a Vladimír Salčák vzdali hold té zadumané krajině s názvem Skraje rybníků. Nejlíp jim, jak se zdá, vyhovoval tříčtvrteční rytmus, takže je to valčík. S Ádovou budějickou kapelou zpívají Jindřiška Novotná a Miloslav Veselý. Křídlovanka z Kutné hory zase natočila polku autorů Jaroslava Janoty a Josefa Uhra s poněkud záhadným názvem V tej starej forotě. V akademickém slovníku cizích slov se dočtete, že forota je zásoba, rubanina, těživo či jalový kámen z rubání. Tedy schválně, jestli poznáme, který význam zvolili autoři. Zpívat bude Věra Buřilová.

Samozřejmě ani dnes nemůže chybět pořádná směs známých lidových písniček. Tady je, souhrně se jmenuje Naším krajem. Jednotlivě pak zazní Holka neznámá, ale ne, šel dráteník po ulici, my jsme ti Pražáci, pětatřicátníci. A zpívají Vlasta Kahovcová, Vendula Práglová, Ivana Brožová, Hana Fislová, Milan Černohous a sbor Milana Wolfa. Hraje Veselka Ladislava Kubeše. A na úplný závěr tu máme ještě skladbu s příhodným názvem. Dnešní loučení totiž obstará Valčík, jen žádné loučení. Tentokrát jsou autory Miroslav Císař a Karel Koleta, ty napsali hudbu, text Svatopluk Radešinský, zpívá Vratislav Velek, hraje Květovanka. A to je vše, naslyšenou se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Legendy mořeplavce Rudy.
1: Na úvod osobní vzpomínka. V době, kdy jsem toho muže prvně potkal, to už je bezmála 30 let, zapůsobil na mě jako zjevení. Byl jedinečný rozhledem, také svými názory, svým pohledem na svět. Takový je i dnes, vůbec se nezměnil. Což je dáno člověku, který zůstává za všech okolností svůj, který má stále své sny a dokáže za nimi jít. V době, kdy náš svět čím dál více okupují lidé ohromení vlastní důležitostí, lidé toužící po majetku, pomoci, a v nichž každý, kdo je úspěšnější, vyrovnanější či oblíbenější, vzbuzuje lidi závist a rodnou družku závisti nenávist, tak tenhle vousatý, energií a zdravím kypící chlapík, který má 71 let, ale vypadá přinejmenším o 20 roků mladší, mi o sobě řekne.
2: Celá řada lidí většinu mého života má jako takovou představu, že já mám navíc, než dělat horníka, dřevorubce, jo? A mají jako takovou představu, že já bych chtěl aspoň nejmíň ministr nebo král prostě, jo? A já pořád se držím toho obyčejného života, protože věřím na to, že to nejúžasnější, co člověk může prožít, je přátelit se, pracovat a milovat, že není nic víc. A taky ještě věřím na to, že jediná hodnota, kterou v životě jsme schopni nějak nastřádat a vnímat, jsou emoce. A žádný cihly a fabriky a auta, to jsou prostě nesmysly, to jsou jenom kulisy.
1: Tohle je tedy Ruda Krauschneider, horník, horský nosič, dřevorubec a zároveň také autor bezmála 20 knih a mnoha filmových dokumentů. Především ale dnes již proslulý mořeplavec, který 45 let putuje po světových mořích a oceánech. Pojďme se nyní pokusit odkrývat některá tajemství jeho života. Tajemství, která by nám mohla dát odpověď na otázky typu, proč je takový, jaký je, kdo ho inspiroval a inspiruje, jaké má sny, jak tyto sny naplňuje. Ze všeho nejdříve se ale zeptám, snil už jako malý kluk o moři?
2: Já jsem měl dědečka, který mě na to moře vlastně navedl. Nikdy moře neviděl, ale moře byl jeho sen. Když mi bylo 4,5 roku, tak jsme přicestovali s matkou do Čech, z Rakouska, takže jsem se začal učit česky a potom jsem žil u dědečka, protože jsem měl to štěstí, že moje maminka se zamilovala a odstěhovala se, takže jsem zůstal u dědečka a myslím,

0: zvláštní přístup, protože tím, že jdeme do kostela nebo se soustředíme na jakoukoliv víru, se vlastně nějak aspoň duševně přibližujeme kosmu. Takže dědeček se přibližoval kosmu tak, že mě vzal za ruku, ráno jsme šli do kostela a ve Znojimském kostele u svatého Mikuláše je veliká, obrovská kazatelna a ta je ve tvaru globu. A on vždycky říkal, podívej se, jaký jsme chudáci, my žijeme na tom malinkým kousíčku ty pevniny. A ty až budeš velký, ty budeš námořník a ty budeš žít vlastně tady na té zemi, protože ta naše země, víš, kdyby tady přistál někdo z Marsu, tak třeba ani nenajde tu pevninu. Další věc byla, že dědeček měl obrovskou knihu, on samozřejmě byl strašně vzdělaný člověk, protože se vzdělával životem, měl 2 třídy obecné školy, ale četl klasiky a měl rád Josefa Konráda, se jmenoval Josef Konrád Theodor Kořenovský, Polák, který psal v anglickém jazyce, a měl většinu jeho knížek, které vyšly z češtině, a z těch mě pořád jako četl, takže já jsem celý to dětství vyrůstal vlastně jako takový budoucí námořník, který viděl moře poprvé v 16 letech v Rumunsku.
1: Jenomže on se nechtěl na moře pouze dívat. Chtěl po moři plout. A pokusil se o to právě v Rumunsku s jedním o dost starším kamarádem a se školním atlasem pod paží. Oba dobrodruhy zatkla pohraniční stráž, což dnes Ruda považuje za své štěstí. Procestoval pak velkou část Rumunska, také Bulharska, toulal se s kočovnými cikány. Pracoval pak v Ostravě na šachtě, nebo jako horský nosič v Krkonoších, či jako dřevorubec. A objevil Polsko, zemi skvělých mořeplavců. Polsko je dodnes zemí jeho srdce. Ostatně řadu svých knih napsal v polštině. A začal stavět lodě. Začal podnikat své dnes již legendární námořní cesty. A také psal. Ani ne tak o sobě, jako spíše o lidech, které potkal a potkává.
0: Jedna paní, která teda sbírá všechny moje knížky, takový hezký příběh, mě napsala, pane Krautschneider, a nemohl byste taky něco někdy napsat o sobě? Upřímně, já se znám, mě to skoro jako nebaví. Samozřejmě, že v těch příbězích jsem já, ale já vlastně ty příběhy nezbírám, oni sami ke mně přiběhnou. To je to úžasný prostě. Já tady přečtu takový kousek, takový motto. Neustále přicházejí nové a nové časy, aby nepřinesly nic nového. Nové bývá často zapomenuté to staré. Touha po dobrobytu nemusí znamenat mít se dobře, ale spíš dobrým býti. Například mám takového kamaráda, který dělá ředitele dětského domova a 10 let žije životem těch svých dětí. Je to v Písku. Se Radim Koreš, no snad se nebude zlobit, že jsem se o něm zmínil. To je prostě člověk, který prožívá všechny ty losy, ty osudy těch svých dětí a je vlastně součástí jejich života. Pořád potkávám fantastický lidi prostě. Já se až někdy dusím. Ve vlaku třeba, jo. Úplně na neuvěřitelných místech najednou někdo vyskočí a úplně vidím, jak ten člověk pulzuje svoji inteligenci, dobrotou, schopnosti. Ale samozřejmě, že stejně tak bych si mohl najít pitomce, plumpy. A ty nemusím hledat, ty mi přinesou noviny prostě na titulních stránkách.
1: Po celý svůj život se snaží vytvářet něco, čemu on sám říká legendy. Nejde však, jak by si možná někdo mohl myslet o nějaké dávné příběhy. Legendy Rudy Krautschneidera, to je vlastně jeho život. Život mezi lidmi, kteří ho ovlivňují a které i on dokáže v tom době. To je vlastně jeho život. Život mezi lidmi, kteří ho ovlivňují a které i on dokáže v tom dobrém smyslu slova ovlivnit. Dokáže inspirovat. Co jsou tedy legendy Rudy Krautschneidera?
0: Že jsem vždycky někde začal pracovat, koupil jsem si tam domek. My jsme žili v hrozným systému, kde domek na vesnici stál 5 až 10 000. Takže já, když jsem se někam přistěhoval, tak jsem si vždycky koupil domek a v ostatní dřevorubci spali na ubytovnách. Já jsem si koupil domek a třeba jsem tam 1-2 bydlel, tak jsem ho prodal, přestěhoval jsem se jinam a razím takový heslo, že když někde bydlím delší dobu než 4-5 let, tak už degeneruju. Takže se každých pár let přesouvám po té republice a co mě hrozně těší, že všude, kde jsem bydlel, tak mě tam rádi vidí. To je takový příjemný pocit. Jo, člověk se vrací do těch míst a vždycky se tam setká s úžasnýma lidma. Já hrozně rád jezdím do Znojma, ale poslední dobou tam jezdím hrozně málo. V podstatě z nádraží jdu už jenom na hřbitov. Jo, jim 71 roku, to znamená, že už většina mých blízkých je vlastně na hřbitově, takže je to pro mě takový smutný, ale pořád tam vnímám tu radost a ještě pár mých starých kamarádů žije.

0: Takže si s nima sednu prostě a zaspíváme si, zahráme si na kytary, je nám dobře. Teď třeba například vytvářím legendu Lupenice. Sezval jsem tam svý přátele, kterým se v životě zrovna moc nedaří. Teď tam bydlíme jako taková skoro jako nějaká komuna. A teď se rozrůstají děti, ale hlavně kozy. V začátku tam byly kozy 4 a teď je tam 12 koz. A jsou tam ovce a slepice a kůň prostě. A teď je tam takový malý rybníček a v něm je 200 kaprů. A ty děti krmí ty kapry a nikdo je nechce chytat a nikdo je nechce jíst. Já vůbec nevím, co s tím. Takže já si myslím, že žiju v takovým skoro jako ráji.
1: Dětství, vliv dědečka, práce na šachtě v lese či práce horského nosiče, setkávání se s lidmi. Tohle, jak už víme, utvářelo jeho život. A pak hlavně moře. Moře, které v něm rovněž probudilo spisovatele, básníka. Což je i případ jeho zatím poslední knihy. Jmenuje se Vnučka oceánu.
0: Já jsem ji psal 10 roku. Tu tlustou knížku třeba, co přinesli vlny odval, víte, jsem napsal za měsíc. Tohle jsem psal 10 let, protože jsem se s tím 10 let mazlil. Jo, byl jsem na moři třeba, seděl jsem sám uprostřed oceánu, díval jsem se na nebe a vnímal jsem prostě ten puls toho života a teď se tam okolo mě myhaly nějaký létající ryby a občas skočí na palubu a taky hodím zpátky. Prostě najednou ta loď stojí v bezvětří a najednou vidím obrovský stín a tam je obří želva velká jak 2 ty stoly tady. Já se na ní dívám a nechci ji ani zabít, jen se těším, že ji vidím. A to jsou chvíle, kdy já jsem si sedl a psal jsem tu svoji vnučku oceánu, protože jsem do toho drobného příběhu, to je pár stran, nazbíral si, já myslím, všechny emoce, které jsem za těch 45 let na moři procítil. A ty tam jsou. I s nějakou, řekněme, faktologií poetickou.
1: Kniha obsahuje také CD nosič, aby se s ním mohli seznámit třeba také nevidomí. Zaposlouchejme se nyní do hlasu Alfreda Strejčka.
2: Hladina žije od nepaměti mezi nebem a mořským dnem. Zamilovaný vítr ji často a rád vášnivě hladí. Někdy to trochu přežene, když se bouřlivě milují, a zčeří vysokými vlnami. Lidé to nazývají bouří. Měsíc a hvězdy užívají hladinu jako zrcadlo. Možná v tom zrcadle uviděl člověk poprvé svoji tvář. Slunce pije z hladiny, aby si mohlo přikrášlit nebe peřinou mraků. Potoky a řeky po dešti spěchají, aby se opět setkali v moři. Hladina po tisíce let nosí lodě a vítr se rád opírá do jejich plachet. Oba pozorují lidi s velkým zájmem a údivem. Často jejich chování nechápou, ale zároveň je obdivují za schopnost milovat. Ta je dominantní, protože nenávist její sestra je vždy nakonec o něco slabší.
0: Já mám hroznou radost, protože jsem mu volal, dal jsem si s ním spícha, přinesl jsem mu ten text a říkal jsem, ty Frede, ty máš přece jenom o něco lepší hlas než já. On se tak hezky usmál. Prosím tě, nemohl bys to načíst? Víš, je to pro ty nevidomí, no. On říkal, ty víš, já mám teď docela dost jako práce a tak. Za 2 dny mě volal a říkal, hele, je to fantastické, chci to načíst. A já jsem říkal, Frede, tak to načti a nic mi nemusíš za to dávat. A za pár dní jsem mluvil se Štěpánem Rakem a Štěpán Rak říkal, no, dám k tomu tu svoji hudbu. Takže tihle 2 géniové mě, amatérovi a dřevorubci, namluvili a nahráli vlastně ten krásný příběh. To jsou takové jakoby moje životní legrace.
1: Napsal a vydal téměř 2 desítky knih. Jmenujme namátkou Lidé a oceán. Život v kleči a neb za hory za doly. Co přinesly vlny a odvál vítr. Legenda dobyvatelů. Plachetnicí kolem světa pro Pírko Tučňáka. Své knihy píše zpravidla na moři. Na moři, které dokáže být jednou nelítostné a kruté, ale také milé, vlídné a hlavně inspirující.
0: Vnučku oceánu jsem psal v podstatě, řekl bych, v takovým psychickým a poetickým přetlaku. Ale například knížku Legenda dobyvatelů, jsem napsal v 80. roce na Atlantiku, když jsem stál 17 dnů bez větří. A protože já jsem 30 let neměl na lodi motor, tak jsem stejně nemohl plout, že jo. A tak jsem seděl a zuřivě jsem psal, popsal jsem 5 sešitů, já píšu rukou pořád. A měl jsem obrovský mozol prostě na prostředníčku, do dneška tam trošku ten mozol mám, že píšu pořád rukou. To byl tak krásný čas pro mě těch 17 dnů, jo. A když začalo foukat, já jsem byl docela mrzutý, já jsem dělal, že to nevidím. Protože jsem byl nahej, na svoji lodi, v místě, kde nebyla živá noha. Byl jsem samozřejmě v pásmu tiše, jak se tomu říká, v koňských šířkách. A teď jsem byl plný radosti a vzpomínek na svůj dřevorubecký život a na svý kamarády. A fakt se mě psalo fantasticky. A napsal jsem tam ještě jednu knížku, jak nelze zabít město ve Znojmě. Prostě najednou začal foukat vítr, jak já jsem tak půl dne dělal, že to nevidím. A pak jsem tak mrzutě postavil plachty a plul jsem teda do Brazílie, že jo? Ale ještě jsem tak týden potřeboval bez větří. A teď uděláme takový střih, já pluju po Baltu se skupinou svých přátel, 2 hodiny nefouká vítr, a protože má motor, oni říkají, tak nastartuj motor. Jak je ta dimenze toho času pro každého člověka jiná.
1: Knihy vydává ve svém nakladatelství, sám. Nikdy se nechtěl o něco doprošovat, což je i alfa a omega jeho života. A především, chce si knihy vydávat tak, jak chce on sám. Každá Rudova kniha má zpravidla nezaměnitelnou úpravu. A tištěná je na ekologickém papíru.
0: Já jsem za bývalýho režimu mohl taky vydávat knížky a nemuseli být červený. Stačili být tak lehce do růžova. Já jsem vždycky říkal, já si počkám. A od roku 90 vlastně de facto skoro každý rok vydám nějakou knížku a vydám si ji po svým a jak chci prostě, jo. A to je prostě úžasný. A nejúžasnější je, že ty lidi si o ty knížky píšou a přijede někdo z Jihlavy si koupit 2 knížky za mnou domů a oni vlastně ani nejsou v distribuci a jsou zase levný, že jo. Já ještě mám takovou obrovskou převahu, že ještě někomu tu knížku prodám, tak mu ještě řeknu, když se vám nebude líbit, já vám vrátím peníze. A ono se to ještě nestalo, takže si říkám, možná, že zas to není tak úplně blbý, to, co já dělám.
1: Bylo mu 70 let, když začal uskutečňovat svůj další sen. Rozhodl se postavit vor, plavidlo, se kterým by mohl přeplout Atlantik. Ovšem tenhle velký sen nepřišel, jak se říká, ze dne na den. Zrál v něm hodně dlouho.
0: Já 45 let kácím převážně smrky a 45 let myslím na to, že si jednou udělám vor. A najednou jsem zjistil, že mi 70, jsem si říkal, ty starý vole, kdy si ten vor uděláš? A protože mám jedinou odpověď okamžitě, tak jsem okamžitě vyrazil do lesa, začal jsem kácet stromy, začal jsem stavět vor a přizval jsem pár lidí k sobě. Jenomže pak se ukázalo, že já se snažím jako nebýt exhibicionista. On se tak nějak nenosí. Že jo? Já jsem si třeba myslel, že o voru budu psát a mluvit, až se to uskuteční, až ten vor bude, až se ta plavba uskuteční. A najednou jsem se v deníku Právo dočetl, že mi dokonce někdo ten vor postavil, i když já mám hotových teprve 20% voru. A teď mi kamarádi z celé republiky říkají, no to je škoda, my jsme ti chtěli přijet pomoct stavět. A já vlastně ještě pořád žádný vor nemám. Mám pár zešroubovaných klacků a už jsem se v Právu dočetl, že mám vor hotový. Jo? Takže to jsou takový jakoby soudoby figle.
1: Předpokládá, že na oceánu bude zhruba půl roku. Těší se zejména na plavbu zpáteční, po trase, která je, jak znalci dobře vědí, mnohem náročnější, než cesta takzvaně tam. Navíc popluje na zcela výjimečném a nezvyklém plavidle, což se do té doby ještě nikomu před ním nepodařilo.
0: A na to se hrozně těším, protože, jak říká můj kamarád, už je to možná tvoje poslední velká plavba. Já jsem jenom 2 roky dělal projekt na to a nazbíral jsem informace z celého světa od všech žijících a nežijících vorařů a plul jsem na vorech v Polsku a v Holandsku a v Rumunsku, prostě fakt jsem se s tím aktivně zabýval. Já jsem prostě hrozně rád, že i v těch 71 letech to vypadá, že se mi to zase jako podaří, když si vymyslím cokoliv. Jsem si vymyslel stavby lodi a plavbu Viktorie, jsem pozbíral 200 lidí z ulice a loď jsme postavili a loď plula kolem světa a já jsem na ně naplul, já nevím, pomalu 2 zeměkoule. Všechno se prostě podařilo. Jasně, že ne v 100%, jak já jsem si vysnil. Ale já bych jako řekl, když člověk dělá všechno celou energií, že se to podaří. A nebo může být poražený, ale nemůže říct, že to nejde. To je ten problém. Myslím si, že celá řada mých přátel vlastně pochopila, že to, že se jim něco nepodaří, je proto, že oni to nedělali celou energii. Je to trošku hamba, když je chlap v 71 letech živej, ale tak to prostě je úžasný. Mám fantastické děti, mám 5 dětí, stýkám se s nima, mám je rád. Můj nejmladší kluk má 4 roky, každý den mi říká, táto, tak kdy už poplujeme na moře? No tak já jsem teď byl v Polsku, jsem se dneska ráno vrátil po 4 dnech a mám tam kamaráda, pomáhám mu tam z lodí, no tak si tu loď půjčím, popluju s tím špuntem do Švédska, do Dánska. Na podzim převezu vor do Španělska, sednu na ten vor, popluju někde přes ten Atlantik. Já nevím, co nejde, jako. Já to vůbec nedovedu vymyslet. Takže žijem v úžasné době, kdy je možný úplně všechno, ale bohužel to od nás vyžaduje tvrdou každodenní práci. A pak si myslím, že se všechno podaří.
1: Víme už, že Rudu významně ovlivnil jeho dědeček. Ovlivňuje ho také práce, kterou dělá. A rovněž mnozí lidé, které kdy potká. A ovlivnili ho rovněž mořeplavci, kteří dokázali absolvovat opravdu velké plavby. Jako třeba Joshua Slocum. Ten v letech 1895 až 1898 obeplul jako první osamělý mořeplavec svět, zeměkouli. Pro plavbu na vodu přes Atlantik Rudu hodně inspiroval, jak přiznává také Čechoslovák Edward English. Autor dnes již prostulé písně Teskně hučí Niagara, především ale světově uznávaný mořeplavec, který na vodech Kantuta 1 a Kantuta 2 absolvoval výjimečné cesty v Pacifiku. Inspiroval ho třeba i další zajímavý mořeplavec. Svět ho zná pod jménem William Willis. Byl to však Václav Valeš, který se v roce 1893 narodil v Hamburku českým rodičům. Ten v roce 1954 absolvoval v neuvěřitelných 61 letech plavbu na Balzovém voru přes Atlantik. Další svou velkou cestu přes Tichý oceán absolvoval Willis v 70 letech. O 4 roky později, tedy ve 74 letech, se vypravil znovu na Tichý oceán. Zmizel beze stopy. Podstatné na těchto příbězích však je, že někteří mořeplavci jakoby nestárli. Jakoby nějak uměli obelstit čas. Ostatně Ruda Krausschneider dodnes ve svých 71 letech pracuje jako dřevorubec.
0: Upřímně, no, dřív jsem dokázal pracovat, když mi někdo přišel pomoct na loď, tak jsem pracoval 5-6 dní pořád. A oni spali, já jsem pořád, jako abych vytěžil, řekněme, tu jejich energii. No tak dneska, když třeba dělám 10-12 hodin v lese, že jo, tak samozřejmě už ta regenerace není taková, jako bývala. Taky si myslím, když člověk dosáhne takového věku, že by třeba mohl být věrný i jedný ženě. Ale já už taky nepracuju každý den v lese, že už taky prostě pracuju, že třeba kácím nějaký strom někde na hřbitově nebo si hledám nějaký práce, nebo kácím, nechám to na pile pořezat a pak je z toho třeba nějaký dům, čili už to mám, jakože je v tom i nějaká organizace. Prostě práce v lese a vůbec fyzická práce mi dává dvě základní výhody. Za prvé nemusím chodit do fitcentra a platit za to, to je jedna věc. A druhá, já prostě, protože mám spoustu dětí a protože mám spoustu plánů, tak si nemůžu jako dovolit nepracovat.
1: A ty bereš nějaký důchod?
0: No, tak já jsem teda asi před 8 lety nějaká paní prostě hrozně hodná z ty sociálky říkala, že by mě ten důchod mohli vyběhat, protože já jsem říkal, že to je prostě hamba chodit někde na úřady žebrat, že jo? A tak mě jako vyřídili ten, tak jsem dostal 3 000. Musím teda upřímně říct, že mě to docela mile překvapilo, protože mi nikdy v životě nikdo nic nedal, jako a najednou jsem dostával nějaký peníze prostě, tak jsem jim děkoval. Ona mě říkala, my jsme se báli vám to říct. Je to úplně spravedlivý, protože já jsem na moři strávil spoustu času. A kdybych nebyl na moři a pracoval bych v tom lese stejně poctivě jako mý kamarádi, dneska bych byl na 100% mrtvý. Takže je to úplně spravedlivý. A teď zase mě možná letos přidali 40 korun, tak když můj kamarád vypočítal, když budu žít 1200 let, že budu brát 1 000 000. Čili je to otázka trpělivosti. To je docela dobrý, že jo, takováhle perspektiva prostě. No. Navíc žijem v takovém systému, že těm, kteří mají hodně, přidáme a těm, kteří mají málo, přidáme málo. Takže když zvedají ty důchody, tak to zvednou třeba od nějaký procento. Ten, kdo má třeba 20 tisíc, dostane 1% a ten, kdo má 2 tisíce, dostane taky 1%. Tak je taková trošku legrace, ale to neříkám jako stížnost, to říkám proto, že celý můj život, Já vnímám jako takovou slavnost ve strážnici. Jo, lidi běhají, mají ty péra na hlavě, zpívají, někdo ve sboru, někdo prostě tancuje, jiný vybírá za to peníze. Jo, prostě to je takový jako mumraj, v kterým my žijeme. Takže v rámci toho mumraje je to taková další jako legrace.
1: Pokud pátráme po tajemství života Rudolfa Krauschneidera a pokud zrekapitulujeme vše, co tu dosud zaznělo, dojdeme k poznání, že jeho nejdůležitějšími roky byly roky jeho dětství. Dávali mu první životní zásady. Zásady, které ho provázejí dodnes.
3: Nemáš tedy pocit, třeba až jsi na moři, že ten tvůj dědeček tam je s tebou?
0: No, dědeček mi řekl, když jsme na pohřbu někoho, a já jsem se ho ptal, jestli jako on umře, že jo? Mně se to moc nehodilo, aby můj dědeček umřel. On mu říkal, umřu, ale nemusí tě to trápit, když si na mě vzpomeneš, bude to, jako bych žil. Já myslím, že neexistuje den, kdybych si na něj nespomněl. Zrovna teď se setkávám s tím, že lidi, kteří mě navštíví a chcou se mnou stavět dvor, začnou hned žebrat. No a ten můj dědeček mě řekl, pracuj, pracuj a nikdy nežebrej. Já to pořád mám v hlavě, jo. A teď se mu někdo přijde a už by hledal zítra sponzory a já to prostě nechápu. Sponzory má hledat ředitel onkologického dětského ústavu v Motole, tomu rozumím. Ale když si chce někdo vozit zadek po moři, tak by si to měl zaplatit sám prostě.
1: A ještě jedna z životních moudrostí Rudy Krauschneidera.
0: Já myslím, že my žijeme v zajímavé době. To je taková doba, kdy se vlastně průměrný člověk nikdy nesetká s originálem. Všude jsou kopie, kam se podíváme. Ještě v mém dětství, když někdo chtěl kopii, tak bylo lepší udělat originál. A dneska jsou všude u všeho kopie. Tak já myslím, že na čtenáři a na posluchači je, když se něco děje, aby se naučil rozlišit kopii od originálu. To je taková základní věc. A já mám celou řadu přátel a to jsou originály. A když zjistím, že jsou kopie, tak se jim začnu vyhýbat, protože na to člověk nemá čas.
1: Má 7 základní školy a přitom jsem za svůj život nepoznal vzdělanějšího člověka. Má za sebou život, na který by většina z nás potřebovala několik životů. Postavil mnoho lodí a několikrát obepl svět. Poznal desítky zdánlivě obyčejných, ale přesto pozoruhodných lidí, o kterých rád vypráví a píše. Hodně cítí a hodně soucítí. Ledacos o tom vědí například i děti z dětských domovů. Nebo lidé, kteří chtěli odvyknout své závislosti na drogách a alkoholu a pro něj začal počátkem 90. let organizovat takzvané suché plavby. Umí se radovat, umí snít a umí své sny uskutečňovat. A vytváří, jak říká, legendy. Své osobité legendy. Rudolf Krauschneider, mořeplavec, jen se narodil a vyrůstal v zemi, která nemá moře. Přesto to vždy byla a je jeho země. Má ji rád. Je dobrá. Jako moře.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: František Pavlíček je autorem dnešní pohádky Jabloňová pana z roku 1979. Pro rozhlas ji napsal na motivy příběhu Karla Jaromíra Erbena. Tak pěkný poslech.

0: Milá pano, zahradnice, přišel k vám host do světnice. Noste na stůl cukroví, nepije tůze hladový. Žádné přivítání? Já té paně skládám rýmování, až jsem z toho celý udýchaný a ona jako by byla hluchá.
1: Jeden, dva, tři.
0: Povídám, kytičko.
1: Čtyři, pět, šest.
0: Kytko.
1: Sedm, osm, devět.
0: Markytko.
1: Deset.
0: Deset, deset, čeho deset?
1: Pantoflíčku.
0: Na co, ty tak asi potřebuješ 10 pantoflíčků, když chodíš od jara do zimy bosa?
1: Potřebuju. Do truhlíků.
0: Z toho jsem Janek.
1: A taky 10 kohoutích hřebínků a 10 čapích nůzků a 10 slziček.
0: Čapí nůzky, kohoutí hřebínky. To je jako v čarodějné kuchyni a ne v královském skleníku. Prozradila bys mi načta kouzla.
1: Jaká pak kouzla? Já si jen starám, aby tvůj král měl na jaře v každém okně jiné kvítí.
0: A tak, ona je řeč o kytkách.
1: A o čem jiném, ty jelimánku? Přebírám semínka, potom je suším, schovávám do plátínka, uložím do komory a na jaře vyseju. Ale ty jsi přišel jak na zavolanou, protože zrovna potřebuju pomocníka.
0: Tobě ale jede pusa. Až se divím, že jsem se zakoukal do takové hubatice, která zapomněla, že jsem panoš a ne zahradnický učedník. A přišel jsem si pro dobré slovo, a ne do roboty. Takže se paní Markytce s úctou klaním a jdu o dům dál.
1: Henku, Jinečku můj milý, snad bys netrucoval, já to tak nemyslela. Náhodou, já jsem ráda, že jsi přišel, protože chvílema je mi tu až do pláče. Brzy dokvetou chryzantémy, astry, šalvěje. V celé zahradě nezbyde jedna jediná kytka. Umíš si představit, jak tu bude s podzimem smutno? A do jara celá věčnost.
0: Král si taky stýská. Zrovna dneska povídal, jaká na něj padá tíseň, když končí babí léto a zima přede dveřmi.
1: Cože, nejsi s ním?
0: Poručil, abych mu osedlal hnědku, že si chce vyjet sám. Do obory. Do údolí. To on se vrátí až k večeru.
1: A jen vytáhne paty ze zámku, už se jeho pano štoulá.
0: Ještě mi vyčítej, že jsem chtěl být s tebou chvilku sám.
1: Jestli pak ses mu svěřil, kam chodíš na besedu? Hm?
0: Tak ty si mě nepřestaneš dobírat.
1: Leda bys mi zamknul pusu klíčem.
0: Taky, že zamknu. Ale hubičko. Koukám, že ti najednou došla řeč.

0: Nevypadal jako nedočkavý ženich.
1: A proč my dva nesmíme mít veselku dřív než on?
0: To je, Markytko, odedávna takový zvyk. Dokud je král mládenec, nesmí myslet na ženitbu ani jeho panoš.
1: A co kdybys mu někdy napověděl jen tak mezi řečí, aby si kapku přichvátl?
0: On udělá všechno podle svého.
1: A co kdybys mu pomohl hledat nevěstu?
0: Hledat. Když on zas tvrdí, že štěstí se nedá najít jako kámen v poli nebo podkova v úvozu. Štěstí, to si tě najde samo. Samo si na člověka ukáže prstem, když je dobrý, spravedlivý a zaslouží si je.
1: Jenomže čekat na to tak dlouhý čas. Já vím, Hinku, král má asi pravdu. Já tě nehledala, ty mě taky ne. A pro pána, já nemám přebraná semínka. Táta mi dá, až se vrátí.
0: To nebude dosetnění.
1: Proč?
0: Protože zrovinka teď je až na samém konci králova jabloňového sadu.
1: Jak to víš?
0: Správný panoš musí přece vědět všecko.
1: Aha.
0: A já vím, že ho král poslal na oblídku, jestli jsou jablka zralá na očesání.
1: Tak to mi spadká men ze srdce.
0: A to ještě nevíš, že já ti pomůžu. Ve dvou jsme hotoví, raz, dva, tři, a potom... Potom... Víš, co bude potom?
1: Nevím, protože nejsem správný panoš.
0: Potom se až do setnění budem toulat po lukách, protože dnes rozkvetly...
1: První odsuny na háčky.
0: A je ti to, jako by ze země vyrazily malé fialové plamínky. Milá pano, zahradnice, půjdem spolu do štěpnice. A já ti tam něco povím pod tím stromem jabloňovým.

0: Tak tohle je tedy ten tvůj jabloňový sad, Pankráci.
1: Kde pak můj králi? Já o něj jenom pečuju jako zahradník. Ten je tvůj.
0: Vidíš. A já na něj bezmála zapomněl. Marně si vzpomínám, kdy jsem tu byl naposledy. Snad jako chlapec dobrých 10 roků.
1: Však já jsem taky zabloudím jen zřídka. Je to odlehlé údolí. Dobré 2 hodiny chůze od nás ze zámku.
0: Ale je tu krásně. Kdo to vyspěvuje?
1: Konopka. 7 hlásek. Hrdlička.
0: A co to voní?
1: Renety. Malináče. Jaderníčky.
0: Podpíráš větve, aby se nezlámaly pod tou úrodou.
1: Je to plodný sad, pane. Však je v nejlepších letech. Na vlas tak starý jako ty.
0: Jak to víš?
1: Vždyť jsem většinu těch štěpů sám tenkrát zasadil. 3. dne poté, co ses narodil.
0: Dokonce snad kvůli mně, Pankráci?
1: Nic se neusmívej, je to tak. Ve vsi je takový zvyk, že když se narodí děcko, zasadí se 1 ovocný strom. Broskev, hrušeň, kadlátko. Tvoje nebožka maminka měla nejradši jablka a vyprosila si jich na tvém královském tatínkovi hned celý sad. Škoda, že se nedožili. Tak bohatou úrodu nepamatuju, co jsem tady.
0: Každý strom voní trochu jinak.
1: Oni jsou, pane, stromy jako lidé. Každý je jiný, nenajdeš 2 stejné. A s každým je starání. V zimě se bojíš, že jim kůra popraská mrazem a sněhová spoušť poláme koruny. Na jaře zase hlídáš, aby se po haluzích nerozlezla houba kloubnatička, v létě housenky.
0: A vidíš, zítra začneš sklízet.
1: Až je mi to skoro líto, když vidím tu krásu. Ale tak už to v životě bývá.

0: O květu ovoce. Ty taky jednou skončíš s mládeneckým živobytím.
1: Kdo ví, Pankráci, potkám-li vůbec takovou, aby se mi hlava zatočila. Něžnou jako jabloňový kvítek, voňavou a sladkou. Jsou taky pláňata. Třeba mi sudičky nepřisoudili růžovou a usměvavou nevěstu.
0: Jaké pak přisoudili, nepřisoudili. Člověk nakonec má jen to, co si vypečuje. Čemu obětuje starost, sílu. Čeho se nevzdá, i kdyby to stálo nevím co. Ale já ti tady kážu a ty nejsi malý chlapec. Jen bys měl chodit po světě s otevřenýma očima. Ne se věčně obírat tajným toužením. Odpust, že jsem se opovážil.
1: Vždycky jsem ti byl vděčný za upřímnou radu.
0: Pro samou řeč jsem tě ani nepobídl, abys ochutnal. Tohle je sláďátko. A tamto koženáč. Ten se sládne až po Vánocích. Tady je pokroutě jadernička. Ale nejradši bych tě uctil míšenským.
1: Víš co, Pankráci, vyberu si sám. Ale dřív se projdu sadem.
0: Tohle je celý náš král. Sám si zvolí, ale napřed bude dlouho vybírat a špekulovat.
1: Už mě nepředěláš.
0: Tak, abys měl šťastnou ruku. Abys tu našel nejkrásnější renetu.
1: Nečekej na mě, Pankráci. Než dojdeš domů, bude tma. Ať nemá tvoje dcera starost.
0: Markytka není strašpitel. Ty se tu nevyznáš a tam dál je údolí, hotové bludiště.
1: Neboj se, nezabloudím. Hnědka najde cestu do zámku i po slepu.
0: Bojím se, abys nezašel kam nemáš. Za pobořenou zdí na konci údolí jabloňový sad končí. Ale je to i hranice tvé země. Tu nesmíš překročit. Hned za divokým potokem s černou tůní žije prý divná osoba. Povídá se o ní, že je čarodějka.
1: Sám si říkal, že už nejsem malý.
0: Já ji nikdy pořádně neviděl, jen někdy se myhla za zdí jako stín. Ale zkušenost mi říká, že kdo se před lidmi schovává, nebývá dobrý člověk.
1: Tak víš co? Pojedu dál na koni, abys neměl starost. Kdyby něco hrozilo, moje hnědka vycítí nebezpečí dřív než já. Šťastnou cestu, Pankráci. A Markytka, ať mi připraví něco dobrého k večeři.
0: Jenom nás nenech dlouho čekat.

0: Pomalu, hnědko, nesmíme polámat ani větvičku. Našlapuj zlehoučka. Do trávy spadala jablka. Cítíš, jak voní? A tady jakoby místo jablek zrály maliny. Tak pomalu, nespěchej, jsem už z té vůně jako omámený. Proč pak ses zastavila, abych se mohl potěšit krásnou podívanou? Hleď, už se stmívá, z lesů se krade noc a tam z té jabloně jde záře, jako by slunce vycházelo. Jablka na ní jsou jak pozlacená. Počkej na mě tady. Vyberu si na ochutnání tu nejkrásnější zlatou renetu.
1: Dejte mi doušek vody. Honem, vodu, vodu, vodu.
0: Co to bylo? Co pak mě ta jabloňová vůně připravila o rozum? Nebo to byl sen? Že ne? Ty jsi taky zahledla tu krásnou panu? Jak vyskočila z jablka a hned zase zmizela? Bylo to opravdu, nebo se nám jen něco zdálo? Počkej, utrhnu ještě jednu zlatou renetu.
1: Podejte mi trochu vody. Honem, vodu, vodu, vodu.
0: Zůstaň, počkej. Kam se poděla? Tak tiše, hnědko, postůj, neplaš se. Tohle už nemohl být přelud. I z druhého jablka vyskočila krásná pana a jen co vykřikla, abych ji podal vodu, hned zase zmizela. Počkej, kam mě to vedeš? K tůni? Tak se napij, malá. Copak? Ty nechceš? Tak proč jsi mě sem zavedla? Abych nabral trochu vody a zkusil po třetí utrhnout jablko? A co když nám zase zmizí? Nebude nám teskno, že nás marně omámila jabloňová vůně? Že nám ta kouzelná záře nadobro oslepila oči a že nejkrásnější dívka, kterou jsem kdy potkal, byla jenom mámení a zdání? Ať se stane, co se má stát. Utrhnu si třetí zlatou renetu.
1: Podejte mi kapku vody, honem, vodu, vodu, vodu.
0: Ne kapku, ale celou spršku. A ještě se můžeš napít z mé dlaně, máš-li žízeň.
1: Co to děláš? Celou si mě zmáčel. Plasy, čelo, ruce, podívej.
0: Tak to přece nebyl jenom sen. Pojď blíž.
1: Ani krůček. A ty se honem otoč.
0: Abys mi zase zmizela.
1: Nezmizím. Ale dej mi něco na oblečení.
0: Snad ti není zima. Mně se zdá, že schořím.
1: Tobě se pořád jenom něco zdá. Podej mi aspoň svůj plášť. Nemůžu tady stát jen tak. Čemu se směješ?
0: Vypadáš v něm trochu jako panoš.
1: Nesluší mi? Nelíbím se ti?
0: Líbíš, nelíbíš. To ti je najednou jenom hluché slovo.
1: Já ti nerozumím.
0: Líbí se mi červánky na nebi, když se stmívá. Líbí se mi, jak se v trávě zatřpití rosa, když za jasné noci padá hvězda, ale když vidím tebe, panenko z jabloně.
1: Je to míň? A nebo víc?
0: To neumím ani vypovědět.
1: Tak já se ti líbím. To je dobře. A co teď bude dál?
0: Jak dál? Co dál?
1: Přece tu nebudeme stát na věky. Odvedeš si mě sebou, anebo odejdeš sám?
0: Bez tebe už ani jeden krůček. Půjdeš se mnou a budeš má žena.
1: Napřed by ses měl zeptat, jestli tě budu chtít?
0: Já chci. Já vlastně ani nevím, jak se to dělá. Prosit o nevěstu.
1: Tak to zkus.
0: Když já se trochu bojím.
1: Čeho?
0: Jestli se mi nevysměješ. A co mi odpovíš?
1: Ty nevíš. Já ano. Ano. A teď mě požádej o ruku.
0: Už nemusím. Už jsi moje jabloňová nevěsta.
1: A ty jsi můj... Kdo? Vždyť ani nevím, odkud jsi přišel a kde je tvůj dům.
0: Já jsem tvůj milý. Vlastně ženich. A ty jsi královna. A mně se z toho všeho točí hlava. Já se budu ženit. Hnědko, kobylko moje, poneseš domů moji nevěstu. Vlastně ne, to se nehodí, to nejde.
1: Co se nehodí?
0: No, abych tě přivedl za tmý potají.
1: Proč potají?
0: No, nemůžeš mezi lidi jen tak, v mém plášti.
1: A jak to tedy chceš udělat?
0: Přines ti sem krásné šaty, co v nich měla svatbu moje maminka. A přijet pro tebe v kočáru se dvěma páry koní. Ty na mě počkáš a já pojedu do zámku všechno obstarat.
1: Vrátíš se brzy?
0: Poletím jako vítr.
1: Jen aby se zvrátil včas. Mám strach.
0: Čeho by se zbála v mé jabloňové zahradě? Od téhle chvíle si tu doma. Hnědko, leď! Rychlej, malá. Ještě nikdy nebylo tak na spěch. Pankráci, Hinku, ať mi vedou z maštele dva páry běloušů. A připravte kočár! Markytka, ať přinese struhly bílé šaty s vlečkou. Ty s perlami. A vyšívané stříbrem.
2: Lidičky, kde jste kdo? Já budu mít nejkrásnější nevěstu na celém světě.

0: Bojím se tady, můj milý. Brzy se mi vrať.
1: I kdyby to byl na obrátku, ty se ho nedočkáš.
0: Sem za mnou nesmí, černá paní. To je jeho sad.
1: Nezaklela jsem tě do jablka, aby správně jemu vstoupila do cesty. Už dlouhý čas se mi líbí. Je mladý, krásný. A já chci být královnou.
0: Ale on dal slovo mně. A přijde si pro mě.
1: Až přijede, místo tebe, tu najde mne.
0: Jsi ošklivá a stará. Pozná, že to nejsem já.
1: Ale já budu chtít, aby splnil dané slovo. Teď si vezmu na ramena jeho plášť.
0: Proč si ho bereš? Tím se neproměníš v jabloněvou panu.
2: Přivítám ho v něm jako jeho nevěsta.
0: Co bude se mnou?
2: Nad tebou se zavře voda v černé tůni.

0: Co tak pozdě, pane, vyhýbá se ti spánek?
1: Přišel jsem si pro radu, pan Kráci.
0: Pojď dál, jako domů.
1: Nerad tě burcuju takhle na noc.
0: Já už moc nespím, jen chvíli z večera.
1: Ani já nemohu spát.
0: Něco tě trápí?
1: Trápí.
0: Tak ven s tím. Posaď se ke mně tady na pec a spust, jako když jsi byl malý a nevěděl jsi s něčím rady.
1: Kéž bych byl zase chlapec, pan Kráci.
0: Nenaříkej si, pane. Nic není tak zlé, jak se leckdy na první pohled zdá. A když se o své soužení podělíš se mnou, zbude ti ho polovic.
1: Marně si lámu hlavu takovou otázkou. Může se pěnkava proměnit z ničeho nic ve vránu?
0: Hleda zlým kouzlem, králi.
1: Nebo růže v kopřivu? Líbezná, něžná dívka v nevábnou, nevlídnou stařenu? A nebo jsem já měl včera jiné oči než dnes?
0: Jak to vlastně bylo?
1: Rozloučil jsem se s krásnou jabloňovou panou. A když jsem se pro ní vrátil v svatebním kočáru, čekala tam na mne jiná žena.
0: Bylo nám to divné už včera, když jsi přijel pro ty šaty a kočár, zářil jsi štěstím a když jsme tě viděli podruhé, byl jsi jako stín.
1: Co mám dělat, pan Kráci?
0: Nesmíš se dívat jenom na tvář. Podoba se může měnit ze dne na den a nepoznáš, co se za ní skrývá v srdci.
1: Z té první se mi zatočila hlava. A tahle je mi cizí.
0: V tom ti neporadím.
1: Chce, abych ohlásil svatbu.
0: Jestli si dal slovo.
1: Dal, ale to je první.
0: Slib se musí splnit.
1: A co, když je to opravdu někdo jiný?
0: Dívej se jí do očí. Najdeš-li v nich aspoň stopu po své jabloňové paně?
1: A když nenajdu?
0: Bedlivě se dívej. Co je v oku, to bývá i v srdci. A nepodávej se tak svému smutku. Zítra, pozítří může být líp.
1: Kéž bys měl pravdu, pan Kráci.

0: čem jste si to celou noc povídali, táto? A jaká je vlastně ta jeho nevěsta?
1: To je otázek hned po ránu. Napřed se budu vyptávat já. Nakrmila si slípky? Vyhnala si husy na pastvu?
0: Všechno jsem udělala, tak mě nenapínej. Je asi moc krásná, viď? Když ho tak očarovala. Proč nic neříkáš?
1: Těžká věc, Markytko. Byla už tma, když přijeli. Já jí ani nezahlédl tvář. Ze strniště fičel vítr. Každé slovo, které pověděla, uletělo jako suchý list. Ani vlastně nevím, co si to náš král přivezl za nevěstu. A možná, že to neví ani on sám.
0: A kdy bude svatba?
1: Na to se jdi zeptat ženicha. Nezdá se, že by měl naspěch.
0: Já se tak těšila na veselku.
1: Kdo říká, že se jí nedočkáš? Jen musíš být trpělivá a vytrvalá. Jako on.
0: Když mi nepovíš, jaká je, tak se na ní půjdu podívat sama.
1: To pust z hlavy, holka. Jejím pokojům se radši na čas vyhneme. Dokud se ta divná paní kapku nevybarví.

0: Máš podivné zvyky, králi. Marníš celé hodiny se zahradníkem a vůbec si nevšímáš, že královna má dlouhou chvíli.
1: Ještě nejsi královnou, paní.
0: Paní? Včera si mi říkali jinak. Panenko z jabloně.
1: Máš jinou podobu, jiný hlas, jiné oči.
0: Ale ty musíš splnit dané slovo. A postaráš se, aby mi tvoji lidé prokazovali úctu.
1: Máš nějakou stížnost?
0: Tvůj panoš se po mně ohlédl tak divně. Nelíbí se mi.
1: Vidíš, a já si ho nemůžu vynachválit.
0: A to děvče, co mi přineslo snídaní.
1: To je marketka, zahradníková dcera.
0: Ani se neumí pořádně poklonit.
1: Za to dobře vaří, uklízí, stará se o květiny.
0: Co pak ty nemáš kuchaře? Lokaje, komorníky, štolby? A kde jsou moje dvorní dámy a dvořané?
1: Nikdy jsem je nepotřeboval. Žije tu se mnou starý zahradník, jeho dcera a můj panoš Hynek.
0: Tak to se ode dneška změní. Jsi král. Musíš mít komorníky, lokaje, hofmistra, dvorní muzikanty, trubače na věži. Já a potřebuji aspoň tucet dvorních dam.
1: Nevím, na co, paní.
0: Budeme pořádat plesy, slavnosti, turnaje. Dej okamžitě svolat nejlepší švadleny. Chci, aby mi ušili svatební úbor a šaty do plesu pro audience.
1: Moje maminka měla jedny jediné. Jsou ještě docela pěkné.
0: Snad si nemyslíš, že bych si je vzala.
1: Včera si ráda oblékla i můj starý jezdecký plášť. Vypadala si v něm jako panoš. Vidím tu tvář před sebou, jako by byla živá. Zrůžovělé tváře jako lístky jabloňových květů. Ústa zralé míšeňské jablíčko. A oči... Ne. Ne, to nebyla ty.
0: Vedeš divné řeči.
1: Podívej se mi do očí. Zpříma. Neuhýbej.
0: Takový hloupý rozmar.
1: Bojíš se, že by tě oči mohly zradit?
0: Tak se tedy dívej.
1: Ona měla oči jako čistý pramen, když se v něm zhlíží jasné nebe. Ve tvých mě straší černá tůň. Její pohled zářil jako slunce. Z tvého mrazí prosincová noc. Mé nevěstě rozkvětaly tváře jarním kvítím a tvé jsou nevlídné jak pustina.
0: Kdo jí, co se ti zdálo? Podívej se na mě jinýma očima. Hledej. A třeba najdeš to, co včera.
1: Štěstí se nedá najít jako kámen v poli nebo podkova ztracená v úvozové cestě. Hledat může člověk jehlu v kupě sena, děcko zatoulané za humny, hvězdu ukrytou mezi mraky, ale štěstí si nás najde samo, samo si na nás ukáže prstem.
0: To jsou podivínské řeči.
1: Ty nejsi má jabloňová pana, teď už to vím.
0: Ať jsem nebo nejsem, ty jsi mi dal slovo, králi.
1: Neberu je zpátky. Jenom přemýšlím, proč se to všechno takhle spletlo. A jestli si nezasloužím štěstí, které mě tam pod zlatou renetou potkalo. Ale vím, že nic na světě mi nezabrání, abych se ho vzdal. Abych zapomněl na jedno jediné její slovo. Na její smích.
0: Já z tvého zámku neodejdu.
1: Budeš tu sama. I se mnou tu budeš sama.
0: Uvidíme. Po svatbě. Můj nastávající choti.
1: Ano, dal jsem slib tam pod jabloní. Ale neřekl jsem, kdy mě mají péci svatební koláč.
0: Já jsem vytrvalá. Umím čekat.
1: A já už dnes nejsem ten, co včera.

0: Neřeknu dvakrát, že nám ještě dneska spadne první sníh. Za oborou se mračí, jako by místo poledne měla přijít noc. Od rána jsem neviděl krále, Hinku.
1: Už kolikátý den nevychází. Zavřel se ve své jizbě a nechce už mluvit ani se mnou.
0: Soužení leží na člověku jako kámen.
2: Snídaně se ani nedotknul. Jak jsem mu ji přinesla, tak tam zůstala. Vždyť se utrápí.
0: Staří lidé říkají, že všechno zlé je na něco dobré. I stromům svědčí sníh a trochu mrazu. O to bohatší je z jara květ. Nechte ho, ať si posteskní. Pomoct mu nemůžem, tak se radši dáme do práce. Musím zakrýt úly. Ty se starej, aby nevyhaslo ve skleníku, Markytko. A nasyp stehlíkům a síkorkám pověs na větev lůj.
1: Pomůžu jí.
0: Ale potichu, ať nerušíte krále.
1: Co je s tvými pantoflíčky, Markytko? Co kohoutí hřebínky a čapínůsky?
2: Tak jsem se starala. Semínko po semínku přebírala a pro koho je vlastně na jaře budu sít. Co pak se ta černá paní hodí k němu za nevěstu? Hinku, mě ti najednou ze všeho tak smutno. Vrku, vrku, vrku.
1: Pst. Slyšela jsi?
2: To je divoká holubička, už včera jsem jí tady zahlídla. Poletovala kolem oken. Tiše, ať ji nepoplašíme. Vrku, vrku, vrku.
1: Že by si hledala na zimu skrýš? Vyspravil bych jí starý holubník, aby měla kde hnízdit.
2: Kde pak? Podívej, ta ví o lepším hnízdě. Sedla si na římsu králova okna.
1: Nevidím ji.
2: Vletěla dovnitř. Vrku, vrku, vrku.
3: Už si tu zas, holubičko. Neboj se, já ti neublížím. Jaké máš hebké peří a oči jako korálky. Kdybys tak uměla mluvit, před tebou bych se neostýchal a vyprávěl bych ti, jak se mi stýská po jabloňové vůni, po jedné krásné, ztracené paně.

0: Kde? Pověz, holubičko, kde ji mám hledat?
1: Tvoje jabloňová pana teskní protě za horama.
2: S kým to tu králi rozprávíš? Myslela jsem, že jsi sám.
0: Neplaš se, malá, neodlétej. Zůstaň se mnou. A ty, paní, odejdi.
2: Pomátl ses, že rozprávíš s holubem?
0: Divila by ses, kdyby stušila, co mi ta holubice prozradila. Zaspívej mi ještě jednou, holubičko.
1: Vrku, vrku, vrku. Pravá jabloňová pana peskní protě za horama. A ty krále na místo ní přivezl si s černou paní.
2: Mlč! To tvoje vrkání nemá hlavu ani patu.
0: Naopak, moudře mi napověděla.
2: Ale nedopoví.
0: Nepřibližuj se k ní. Ani krok! Pozor, holubičko! Uleď!
2: Vidíš? Dolítala. Dospívala.

0: Co se děje? Proč pláčeš, Markytko? Hinku, co se jí stalo?
1: Z králova okna vyletěla bílá holubice a ta černá paní, co jí král přived, po ní hodila nůž.
0: Zabila ji?
1: Poranila na křídle. Mám to povědět králi?
0: Darmo bys mu přidělával trápení, je mu těžko u srdce až dost.
2: A ty jsi mu táto ještě radil, ať počká, ať se rozmyslí.
0: Řekl jsem, že nemůže zrušit dané slovo a od toho bych neustoupil ani dnes. Ke králi zatím nechoď, Hinku, ale běžte holubici hledat. Jestli má jen poraněné křídlo, vyhojíme ji.
1: Letěla za oboru v tu stranu, co je jabloňový sad.
2: Teď se holubička z dálky zámku vyhne. Mohla tu být s námi. A takhle nám po ní zůstala jen tři bílá pírka. A tam podívejte. Tři rubínová zrníčka.
1: Nejsou to krupě krve?
0: Já snad na stará kolena začínám mít vidiny. Kde se tu vzal ten stromek, Markytko? Ten mladý jabloňový štěp?
2: Nevím. Nikdy jsem ho tu neviděla.
1: Vyrůstá zrovna tam, co se do země vsákly tři kapky holubičí krve.
0: Začínají se nám tu dít prapodivné věci. Od té chvíle, co si král přivezl tamtu. Divné věci, těžko se v nich vyznat.
2: Podívejte, vločky. První sníh.
0: A nám před očima na stromku raší poupě a otvírá se první květ. Kam pak, poupátko? Do jara je ještě daleko. Hinku, přines hrst slámy, obalíme jabloňce kmínek, aby ji neublížil mráz.
1: Přinesu radši dvě.
2: A co s tím kvítkem, táto? Podívej, jak je velký.
0: Ovoce z něho teď na zimu už nebude.
2: Takhle krásně nevonil na jaře ani náš jabloňový sad.
0: Tak si tu kytičku vem domů, stejně by zmrzla. Dej si ji do džbánku, aspoň ti potěší oko.

0: Kde je můj panoš?
1: Připravoval jsem postroj pro koně, pane.
0: Osedláš mi hnědku.
1: Teď? Do takového nečasu?
0: Neptej se a dělej, co ti kážu.
1: Je tam hrozná fujavice, králi. Mrzne jen praští, nepustil bych dnes zevrat ani psa.
0: Máš zbytečné řeči.
1: Venku je popás sněhu. Měj slitování aspoň s hnědkou, pane, když nechceš dbát o své zdraví, prosím tě. Celý roky obskakuju, hřebelcuju, vybírám jí nejvonavější seno, sypu nejsladší obrok a ty teď chceš hnát...
0: Už jsem řekl! Za chvíli já tě na dvoře. A zahradník, ať čeká u brány.

0: Dočista se mi nelíbí. Jak těživ se mnou takhle nemluvil. Vypadá, jako by se pomát na rozumu, stůj malá. V téhle čině může někde srazit hlavu.
1: Protivit se mu nemůžeš, je to král.
0: Kdyby si aspoň vzal Vraníka nebo Šimla, ti jsou zvyklí na nepohodu. Ale proč do té Sibérie musí hnát zrovna nejmladší kobylku? Nejradši bych...
2: Tiše, chlapče.
3: Panoši, můj plášť. Přidrží úzdu, je neklidná. Pan Kráci.
1: Ano, pane.
3: Cesta oborou je zavátá. Jak jinak se dostanu k jabloňovému sadu?
1: Neznám jinou cestu. A stromy jsou zapadané až do korun. Kůň tam neprojde. Snad až přijde obliva.
3: Já se tam musím dostat, ještě dnes. Musím najít holubici. Letěla přece v tu stranu.
1: Uštveš koně. Sebe zahubíš a ji nenajdeš. Pták nezanechá ve sněhu stopu jako hranostaj nebo liška. Ani ohař by tě nedokázal vést.
3: Povede mě srdce.
4: Vrátila se. Ona se vrátila. Táto, Hinku. Dobrý den, pane.
3: Kdo se vrátil?
4: Ta bílá holubička.
1: Tak vidíš, a ty by se strmácel, kdo ví kam.
3: Kde je Markitko?
4: Přiletěla k mému oknu. Zaťukala zobáčkem, já ji otevřela a ona se usadila rovnou na rozkvetlou jabloňovou větvičku. Jako by ji hledala. Já vyběhla ven, že jí přinesu zrní. A když jsem se vrátila, světnička vám byla najednou krásně uklizená. Postel ustlaná, podlaha zametená. Všecka práce, co jsem předtím nestačila udělat, byla hotová.
1: Tady člověk nevychází z úžasu.
3: Ale byla to ona, viď? Musela to být ona.
4: Já taky zůstala jako sloup. Kdo to kdy viděl, aby lesní pták srovnal hrníčky a mísy do police a složil prádlo do truhly?
3: Kde je? Zaveď mě do své světničky.
4: Tam už není, pane.
0: Tamhle, podívejte. Krouží kolem tvého okna, Markitko.
3: Nechte mě s ní o samotě.
1: Běž si po své práci, Markitko. Vymeď ze zápraží sníh, Hinek odvede hnědku do stání, já mám co dělat ve skleníku. A ty, pane, vejdi k nám jako domů.

0: Kde se mi schováváš, holubičko? Od rána tě hledám. Bloudím sem a tam. A za mnou jako stín. Úzkost. Ale ty už se nemáš čeho bát. Vyhnal jsem černou paní, když tě chtěla zahubit. Holubičko, ozvi se mi.
1: Vrku, vrku, vrku.
0: Poleď blíž, malá. Poleď. Poraď mi, kde mám hledat svou nevěstu.
1: Vrku, vrku, vrku.
0: Proč mě vedeš k oknu? Proč kroužíš kolem jabloňové snídky ve džbánu? Kde se tu vzal ten jabloňový květ? Co pak ji nikdy nenajdu?
1: Vrku, vrku, vrku. Žádné stezky, žádné žaly, jen buď králi vytrvalý. A své jabloňové pane, můžeš se teď dotknout dlaní. Vrku, vrku, vrku.
0: Kam letíš?
1: A své jabloňové pane, můžeš se teď dotknout dlaní.
0: Ano, ten kvítek mi ji připomíná. Má barvu jejich tváří. A jak zavoněl.
2: Podejte mi kapku vody. Honem, vodu, vodu, vodu.
3: Ne kapku, ale celou spršku.
2: Co to děláš? Celou si mě zmáče.
3: Tvoje štěstí, že i ve džbánku nebylo víc.
2: Honem se otoč.
3: Neotočím. Aby ses mi zase ztratil, ani na chvilku tě už nespustím z očí.
2: Tak mi aspoň podej svůj plášť.
3: Opravdu v něm vypadáš jako můj panoš?
2: Dnes mi neodejdeš jako tenkrát.
0: Kdybych byl věděl, co se stane, odpust mi to.
2: Co se stalo, muselo se stát. Už se tím netrap. Řekni mi jako tenkrát.
0: Panenko z jabloně.
2: A teď se zeptej, jestli tě chci za muže.
0: Kdepak? Vždyť už si dávno moje nevěsta.
2: Ale co ta druhá je ve tvém zámku?
0: Není. Už se jí nemusíš bát. Podej mi ruku.
2: Kam mě vedeš?
0: No přece domů. Pankráci, Hinku, Markitko, vedu si domů jabloňovou nevěstu. Chystejte svatbu.

0: si, táto, kde jste kdo?
1: To je křiku, shledávám po skleníku, co se dá, aby toho bylo aspoň na pomenší svatební kytku.
2: Já musím dát do pořádku svatební kočár, nebo že bychom je posadili do saní?
0: Hinku, Hinečku, a co naše staré malé sáňky?
2: Pro krále?
0: Ne, pro nás dva.
2: Jestli nám král půjčí hnědku, a nebo víš co, pojedeme na kozlíku v jejich kočáře.
0: A ještě na jednu docela malou svatební kytku by se ve skleníku nenašlo, táto.
1: Kdybych si oči vykoukal, nevidím tu než jedno poupátko.
0: To stačí, viď, Hinku?
2: Aby ne.
1: Pane králi, tyhle fábory jsou pro ženichy.
2: Nevěsty čekají. Nasedat! Hnědko hyje! Už se jako vítr ženem na kočáru opentleném vezem si své nevěsty pro radost i pro štěstí. Jede král i jeho pana, koně zvoní pod kovama,

0: Poslouchali jste pohádku Karla Jaromíra Erbena Jabloňová pana. V roce 1979 ji pro rozhlas napsal dramatik František Pavlíček. V režii Karla Weinlicha hráli Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jaromír Hanzlík, Silva Sekvencová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naše dnešní hudební setkání s pořadem Šlágry od srdce jsem celé věnoval odkazu jedné z klíčových osobností naší novodobé hudební scény, a sice Jaroslavu Ježkovi. Půjde o pomyslný křest alba nazvaného Hybš hraje Ježka, které v těchto dnech vychází. Posluchači na něm najdou nejznámější skladby a písničky Jaroslava Ježka, jak je můj orchestr natočil ve studiu Československé televize v roce 1980. Nadčasová hudba velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby vám jistě přinese stejnou radost a potěšení jako nám, kteří jsme Ježkovi skladby nahrávali. Příjemný poslech.

0: zpívávali Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.
1: A tu čest má Karel Štědrý,

S geniální hudbou českého skladatele Jaroslava Ježka jsem se setkal už ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuji, co všechno dokázal za tak krátký život zkomponovat. Tak a teď si zahrajeme jednu orchestrální skladbu Ozvěny hudebních síní.

Jaroslav Ježek se narodil v roce 1906 v Praze na Žižkově. Vyrůstal ve slepeckém ústavu, kde začal rozvíjet svůj hudební talent a pokračoval na pražské konzervatoři u profesora Jiráka a také se stal žákem Josefa Suka. Skládal vážnou hudbu a od začátku měl velké úspěchy. Jeho skladby měla na repertoáru Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha.

na ročním pobytu v Paříži v roce 1927 se setkal Jaroslav Ježek s jazzem a soudobou vážnou hudbou. A rok poté se uskutečnilo osudové setkání s dvojicí divadelníků a komiků Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. V jejichž osvobozeném divadle působil jako skladatel, dirigent a dramaturg 10 úspěšných let. Na začátku nacistické okupace odešel s Voskovcem a Verichem do Ameriky, kde působil jako sbormistr a vyučoval hudbě. Zemřel v New Yorku 1. ledna 1942. Písničku Tři strážníci zaspívá Jirka Korn.

Posloucháte Český rozhlas dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a v roce 1980 jsem si splnil životní sen a natočil jsem pro tehdejší československou televizi hudební pořad Tmavomodrý svět a neb Hybš hraje Ježka, sestavený z nejznámějších písniček a skladeb tohoto velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby. Hudba Jaroslava Ježka je nadčasová a věřím, že i vám přinese radost a potěšení.

0: nikdo se nic nedoví.
1: Jaroslav Ježek napsal krásný valčík Jarní vítr.

tady jste jistě nepoznali, kdo to zpívá. Já to tedy prozradím. Jaroslav Satoranský, Pavel Zedníček a Jan Faltýnek. A už jsme v písničce Hejru ze stejnojmenného filmu.

Tak toto je jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Život je jen náhoda, kterou nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: to tam krásný je.
1: A pro dnešek se budu pomalu loučit. Doufám, že vám naše nahrávky skladeb Jaroslava Ježka zpříjemnili nedělní sváteční atmosféru. A samozřejmě nemusím dodávat, že se na vás těším zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sa zní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun. Dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží, ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega Humuria

Teď poznáte vlak podle zvuku, nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, Žehlička nebo Brejlovec?

Ano, i kaskaderské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No a schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, Honza u telefonu.

0: Honzo, já si tu zastavím rádio.
1: Dobře, kdo pak volá?
0: Volá Jarda Stořimová.
1: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
0: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
1: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
0: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale tady z té Vysočiny se na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
1: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
0: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějaký chybě 42 let, tak jak můžu pamatovat nějaký motoráky.
1: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolik 89 možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
0: No, my takhle určitě, a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčky, že autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlaky vypravený, kde veze 350 lidí poveze.
1: Dobře.
0: To se moc těším.
1: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
0: Hezký večer, dobrou noc.
1: Pro vás ostatní vypadá to jak? Jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem. A že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví Jirka.
1: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice, anebo tak umírněný?
2: Tak, no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. No, což si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, protože o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně nějak kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
1: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Ale mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
1: A náhodou není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: O, tak to je zase za Trutnovem.
1: To je až za...
2: Ale jinak máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žacléř, všechno, vlastně ano, ty přestupy tam také jsou.
1: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať, ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná, já to doopravdy hrozně moc miluju, já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou a hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijedete do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostápěcí okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jsem si samozřejmě dávat pozor na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky a i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
1: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost. Takže, no, takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas. A když je noční linka právě s panem Knopem, a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělal neuvěřitelně velkou radost.
1: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc. Rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šatouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky, ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo dneska, se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo.
0: Mm-hmm.
2: Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda v těch našich východních hradů slovanských dob.
0: To je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam do, nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, tak se tam člověk může projít, potkat ze spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou kupé, že se člověk jako může tak nějak intimně podívat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u Mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: Bechyňka to je něco, jo, to se zase bylo u letěšního praporu Bechyni, byl taky výborný. Ale když jsme jezdili do toho Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN, že jo, krásné město. A když jsme jeli vlaky, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jak jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice je i daleko, jo, tak třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami nevím, moc velkou, jo, síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuji technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná Rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili, že jo, přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezky a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak je prý rychlík, kdo mi to říká,

0: Eva Pilarová. S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
1: Tady zase Věrka, co vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
1: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně znovu, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že jel přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Nového Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku a obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
1: To na policii, jenže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Nového Údolí a zase zpátky. Jenže v Novém Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Nového Údolí, tam v Novém Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A no a tam si koupí, a pak jedete do Nového Údolí a jdete pěšky, jo, tam do toho města.
0: Jo.
1: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
1: a
0: fakt.
1: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí. No a zítra je ve Slunkovicích nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo autem.
0: Dobře, děkuju taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Jo. Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, ano.
0: Tady se zmínila jedna věc, zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, a kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete ji za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
2: Tady jsem měl Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
2: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A můj přímo
2: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
2: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano. Ve vysílání, slyší nás všichni.
2: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, Suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetina. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jak to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetina, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stávala, zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním, on mě chtěl vzít na tu mašinu, a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem spanikařila, mi musel hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu mi tato nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to vzpomínám tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, ve vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na toto, na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval, mrazu, ráno, ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju takže taky to, i vám a no, za milé vzpomínání, no. I když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku, milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste ano, to zvládla.
2: No, to je to byl šok pro mě, to začalo syčet a hůčet tam všechno, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku, no. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Jste tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, takže že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
2: A na pární lokomotivě asi sotva, na pární lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na pární lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrických to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, no. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: No, taky. Děkuju, taky pěkné sny, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Seba to byla ta pární lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Nováků.

Pavel napsal, dobrý večer Honzo, i posluchači, má posedlost, trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal, původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolu jízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť pro pár hlavních tahů, patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá, pěkný večer.
1: Tady Jana z Brna, dobrý večer, pane Maco.
0: Jani,
1: tak... Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného, ale měl 3 děti nebo 4 děti vlastně jednoho syna. A chtěl jeden z nás, abych byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete, jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne, když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. A prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo? Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni na zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo, tak.
1: To byla jednokolejka, Brno-Břeclav, ale Brno-Přerov. Ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě zbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo žertuju špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravči, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo? A na základě toho potom jsem přešla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, kam jezdili prostě vagóny pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vlhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo? V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. A můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17. A po roce se stále scházíme, a i když všichni už jsme 83 důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když jezdili.
0: Takže co to je, Štokr?
1: Ne, to není Štokr. 556 byla moutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha. No.
1: A můžu vám říct, byla to Perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štokr, teď jsem se kouknul, teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štokr a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun.
1: No, ano,
0: to je hodně.
1: Můžu vám říct. A ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výluku, nátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotografií.

0: uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. Tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády, takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Učící. Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala, ale hlavně já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: My jsme
2: jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roků jsem takhle cestovala. A teda, když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu. Ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva. Teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů. Což teda fakt jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: Co? No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela grace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár, a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, to Voštice, pověstní tím. No, jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano,
0: jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parním váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se

0: Nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
1: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano,
1: jsem... Pro mě to je fascinující, Honzíku, pro mě to je fascinující ano, do dneška.
0: Ano.
1: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už víš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít.
1: Dráhou zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
1: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
2: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční Lince i Marie Rotrová, teď další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Mm-hmm. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda,
0: ano.
1: Vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, kteří patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho.
0: Mm-hmm.
1: Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže jezdíte?
1: Ne. No v noci.
0: Jo, tak to jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A lituju ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno.
0: Hmm.
1: Tak ten, kdo to poslouchá, pro Boha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak.
0: No.
1: Protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké duševní rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době se musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidel s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s dieselektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kefezencema, když se zvlášť 60 kroma. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak právě jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka. Jo?
0: Já miluju Kafemlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafemlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem Štyrkoláka, vlastně ten jezdí po Sázovský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázovský Pacifik. 434, 186.
0: Je, vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí. To je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěnej, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo? Protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk to má domluvený, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet, nebo tu den co. On říkal, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo, že ty až poňácký rodiny i takhle drželi při sobě, jo, protože když měl někdo servisní topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo? To nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo? Byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbobralo, muselo se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, pač ty vlaky tam nikdy nejezdily. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu. Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled.
0: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu. No. Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl strojvedoucí, kde byl ten personál k tomu. Jo? Já jsem vyučený v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo? Protože jsem se potřeboval rozšířit jako to vzdělání ještě. Mm-hmm. Jo? A mě dneska vadí to, že
0: na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání. Jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch roadwiseů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu, já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který? No, tak... Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijde třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejvíc za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já to pamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na perónu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u trati na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

Katie Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: deník a v něm, co jsem psal.
1: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
2: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
1: Ano.
2: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce. Tak mě tady jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano? To dopravní.
1: Ano.
2: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
1: Ano, rozumím.
2: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
1: No, to už jste byla a paní, tam, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
2: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nucežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nucežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila do Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensko.
1: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
2: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? To byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky řekla dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidně znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, z Slováci. Já jsem taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku.
1: Ano.
2: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam keď nezaplatí, no teď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
1: Řekněte,
2: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírnu do Ostravy, jo? Ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
1: Maruško, jenom poslední věc. Ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, Která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
2: No, tak jako, já nevím, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Takže mě se líbilo i na hlavním tahu. Já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a já jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vodili vlaky. To byly dlouhé šichty. Vstávala jsem, měla jsem tam Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci. Na ose jsme se střídali, jo. Takže k vlaku na 1 hodinu jsme to předali a vezli jsme to, já nevím, do Prahy, pak z Prahy zase v noci spát.
1: Maruško, děkuji. Maruško, děkuji vám za váš život na železnici. Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak. Tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
2: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
1: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šotouš, byl by? No, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám po druhý podlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedí, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa. Jako,
0: ano.
1: Když chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80. Ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já se pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěny, tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak bude takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepli, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju
1: jezdila
0: pěkně.
1: Jezdila jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký, že byla šílenec jako do železnic, ale máme vzpomínky tady ale na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: Ne, u mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte hezky.
0: Taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedině to, už nikdo myslím neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tatínek tam pracoval. Jo,
0: takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak ve 30. roce, když se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci, tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli, to si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkají, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolína na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska. Potom
0: jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit, to snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin. No, to
0: se jelo 300 let, určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
0: No, děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, no, jako to už dneska
3: už
0: není.
3: Já nejezdím dneska, no a ani elektrikou už, já spadně chodím, takže už nikam manželů no, nejde.
0: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může žít.
3: Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult. Já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvočí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava Kujetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Těnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav, dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční, dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rostě.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem přes, zeptím jako do Houštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matroun, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem jste mluvila, a vy jste se šel koudit a Bára šla za mama.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špíc, protože jak jen prostě budeme jednat z roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často.
1: No, do těch Houštěnov tam je, já pocházím z Houštěnov, tam je.
0: Takhle.
1: Dobře.
0: Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jsem jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím jim a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Houštěnovicích a to, když byla třeba na Kobyle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Asi ne, už ne.
0: Už ne. Dobře, no. Děkuju vám za to.
1: Poprvé tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky dobrou noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady je Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem slyšela, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, vyhlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně a můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. Mm-hmm. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom Brně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno. Ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom prostě.
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě, tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. A rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně, mám z toho radost, a to jí nemám. Ano. Teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou. Thank you.

Ty nás dělí od jedné hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mě jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinou před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jak já ji říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje. Ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden. Tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Vítáme vás, naši milí a vzácní příznivci. Příznivci našeho pořadu, kteří nás posloucháte, kteří jste si nás zapnuli. Je lépe se opotřebovat, než zrezadět. Já nevím, kdo tuhle tu moudrou větu řekl, ale opotřebovaná klika u dveří, ta vohmataná klika, třeba u našeho kostela tady u svatého Matěje, to je až mystický předmět, kolik generací se té kliky dotejkalo. Tak je lepší se opotřebovat, než zrezatět. Dopisy, které od vás dostáváme, jsou taky tak krásný. Například z Brna nám poslala Monika Školová, které je 27 let. Tak hezký dopis. Je mi 27 let. A večery s láskou za lásku pro mne znamenají večery s pohádkou, která byla realitou a jejíž zlomek se zase realitou stát může. Pokud se o to třeba já sama zasloužím. Děkuji vám za inspiraci, jak lze život náš plně a pohádkově prožít. Například si s dětmi, třeba že jsou to holčičky 3,5 a 2 roky staré, zkusím si s nimi pohrát s těmi peckami, jak jste o nich vyprávěl, jak jste z nich vypilovával košíčky a prstýnky. Třeba se nám to také podaří. Vypilovat si prstýnek a tak dále. Tento dopis pokračuje. Mohli bychom ho číst celý, protože dále například ta věta: děkuji vám rovněž za připomenutí veršů. My z nejmilejších, maminčino zrcátko, od Jaroslava Seifelda. No a takových dopisů máme moc. Žaninko, nevejrej na mě, papoušku. To je zajímavý, že se říká vejrat, že jo, jako kdyby se říkalo vírat, protože vír se kouká jako vejr, tak už by to nebylo ono, ale nevejrej na mě, ty vejráš, nebo koukáš jako čerstvě vyvoraná myš, jak nám říkali, když jsme byli jako malí děti, kam pořád čučíš. Takže naši vážení a milí, my vás vítáme u naší 106. hodinky vzpomínání.

Doufám, že jsme v přivítání na nic nezapomněli. Dárků dostáváme čím dál tím víc. Například ta břidlicová tabulka tady leží, ta něco pamatuje. Ten odřenej dřevěný rám, ta šedivá břidlice. My jsme začínali psát, ty první slova jsme se učili psát na břidlicové tabulce a tu jsme dostali od paní Klajvertové. Takže moc krát děkujeme, to přišlo už dávno, ale my jsme nestačili zatím poděkovat.

Víš, Žando, když jsem si vzal do ruky týdeník Rozhlas, tak tam je psáno doslova toto. Sobota, 21.00, Láska za lásku. Pořad hudby, příběhů a rozjímání, který pro vás ve svém malířském ateliéru připravil Jiří Anderle s papouškem Žandou. To je sice hezký, ale to hlavní tam není. A to hlavní by tam mělo znít takto. Připravil ve svém malířském ateliéru s papouškem Žandou, který mezi tím voně měl. Protože dřív pískával a teď voně měl a nevydá ani... Chtěl jsem říct, nevydá ani píp a vidíte? Žaninko, to je nějaký přerod? Vidíte, půl roku nic, jak je to zvířátko náladový, já nevím, co to do ní

Mám zapnutý mikrofon, tak to abych jí prosil. A dneska nějak ne, viď? Tak jsme jí pochválili a pustíme se do vyprávění. Aby jsme toho hodně co nejvíc stihli. Že... Nebo že bychom nechali jenom Žaninku zpívat. No, to byl začátek ID docela slibnej. Ano. Tam si vynechala, víš? To je... To jsi tam vynechalo. Zkus to znova. Ona je učenlivá, nemyslete si. Ta je chytrá. Ta má všech pět pohromadě.

Když nám naši říkali, dítě, ty koukáš jako vejr, tak jsme hned věděli, která bije. Protože na věži kostela byly sovy i vejr. A jednou s panem Podolkou, s kostelníkem, když jsme šli se podívat na to, jak je zavěšený zvon, tak jsme viděli ve hnízdě. No. V takovým šeru, vlastně to nebylo hnízdo, to byl takový kout. To byla Ajda dohromady s malou noční. Viděli jsme v takovém koutě sešeřeným veliký oko. Veliký oko. Vejr má velký oko. A my jsme vejrali jako vejři. Teďko se papoušek zbláznila, bude zpívat pořád.

před 40 lety to byly ulice, silnice prázdný, tu a tam nějaký auto, starý rachotiny ještě předválečný, aerominor, aerocililink, prd, prd, nebo zetky auta, Praga Piccolo, Praga Baby, Škoda Rapid. No, začaly nový Škodovky, ty Spartakci tenkrát, pamatujete si, no a Praha byla tak prázdná, že se dalo zastavit autem před kavárnou Slavia a klidně se tam mohlo jít na oběd. Svět se změnil, čas trhnul oponou. Dneska jenom v Pavlíkově. V Pavlíkově bylo jenom jedno auto. To byla Škoda Rapid, která stála celou válku na špalkách, tu měl pan starosta. No a teďko před každým barákem stojí nějaký plechovej křáp. No, Žando, já se s tebe pominu. Skoro před každým barákem stojí nějaký plechovej křáp, jsem říkal. To má každý kluk. Jak je mu 18, hned si udělá řidičák, našetří si pár korun a koupí si nějakou plechovku. A rodiče mu ho pohlavkujou, protože pořád nemá na benzín. Tak to dneska vypadá na světě. Já jsem ti slíbil čokoládu, tady jí máš, tu máš. Tak budeme mít aspoň od Žandy teďko pokoj, má kousíček čokolády.

Říká se, že celá zeměkoule se dnes stala jednou globální vesnicí. To je pojem celé úplně zcela novej, který vzniknul tím, že se vzdálenosti zkrátily. Že kolem té malé kuličky, kolem té modré planety lítají družice, které ve vteřině přenesou informaci z jednoho konce světa na konec světa druhej. A teď na té veliký návsi, globální, jsou malé vesničky. Jako třeba ten náš Pavlíkov. A vedle Oujest, nebo Lubná.

0: Tak mě tak napadá,
1: jak je to zařízený zvláštně zařízený v tom lidském životě, že si člověk nemůže vybrat dobu, do který by se nejradši narodil. To si nemůžeme určit. Rodíme se nedobrovolně. No jistě, rodíme se nedobrovolně, je nám souzeno jít tím tou dobou, do které jsme byli vrozeni, a protože se setkáváme se stále novými a novými životními situacemi, tak vlastně opouštíme staré cesty a vydáme se po cestách nových. To jsme začali ale filozoficky. Jak se z toho vybabráme? Žando, musíš mě poradit trošku. No, postupné zbavování se dětských strachů, z pabouků. Holky pištěly, když viděli myš, třeba je ty řečeli a utíkali. Pabouků se báli taky, škvorů se báli, ježiš. Vzpomínáte si takový zvířátko škvor, to jsme jako děti říkali, leze škvor, on ti vleze do oka, potom do ucha a potom do břicha a bude ti tam žrát střeva. Nebo když jsme si hráli na škatule, hejbejte se. To byly takový dětský hry, na ty každej rád vzpomínám.

co to vlastně bylo za nádherný společenství, obec. Řekne se obec. Pár chalup pohromadě, vedle každý chalup je zahrádka a za každou chalupou jsou luka, pole, uprostřed těch chalup je náves, to je stejně hezký, náves, tam se odehrává život. Tam jsme jako děti stavěli sněhuláky, na jaře jsme tam šukali kuličky, potom ta náves, protože má rybník, tak jsme se tam v letě i koupali s husama. Vedle našeho kostela stojí hned pošta. Na té poště jedna polovina je, v té budově je pošta s panem pošmistrem, druhá polovina budovy sloužila jako úřadovna pana starosty. Za rohem pošty byla kamplička, která byla postavená těsně před válkou. Vedle řady lip stojí socha svatýho Vojtěcha. No a v řadě těch statků tu a tam je hospoda. Šenkuje se tam pivo. To znamená, že hostinští, kromě hospodaření na polích, ještě měli živnost hospodskou. Paní hospodská musela mít na plotně pořád hrnec s gulášem a čím díl se ten guláš vařil, tím byl pěknější, dobřejší. No a vždycky, kdykoliv, kdokoliv přišel, obyčejně starý pán, mladý syn hospodařil na polích, ten byl třeba s koňma někde na poli za vrchem, ale starý pan Jirkovský musel točit pivo. Buď do sklenic, nebo stáčet pivo do velkých litrových lahví s takovým tím patentním uzávěrem drátěným s porculánovou hlavičkou a s gumičkou. A visel tam obraz nad stolem Kibic drž hubu pro ty, kteří hráli karty, aby jim do toho nikdo nekecal. To si pamatuju na ten obrázek Kibic drž hubu, jak visel nad stolem, u kterého se karbanilo. To byly takový výrazy. Hrálo se o desetníky. Takže ty hospody byly rozesetý tak jako po vsi, bylo jich tam pět. Poštovní úřad to byl střed světa a naše obec Pavlíkov už dávno byla obec kvetoucí, tak měla jednopatrovou školu s panem řídícím, který každý ráno vyšel otevřít dveře školy a podívat se na teploměr, kde byl R a C, Reomírus a Celsius, kolik bylo stupňů, zjistil, jak je zima a jak se bude muset topit a vedle školy bylo poutní místo, kovaná ohrada, jakoby takovej slavnostní hrob, na kterým byl železný věnec a z pískovce udělaná socha, jak voják ve vztyčený levici zdvihá k nebi bronzový věnec, v pravý ruce drží pušku a na pomníku je vytesaný do kamene 26 men padlejch v první světové válce. A tam se chodilo průvodem a smutné písničky se tam hrály po válce. Ve válce ne, to žádný průvody nebyly. A legionáři stáli čestnou stráž, ty jejich pastelové uniformy vidím dodnes, francouzský legionář, italský legionář, ruský legionář. Pan Prošek byl francouzský, myslím. No byla to nádhera. Před tou každou chalupou, skoro před každou je zahrádka. Na těch zahrádkách bejvaly nádherný skleněný koule, krásných barev, zlatý, modrý, zelený, červený, zelený, žlutý. Některý darebáci je rozstřelovali prakama kamenama, ale ty dostali potom na zadek. Za poštou byla váha, kde když někdo vez vůz obilí, tak nejdřív se ho odvážil prázdnej a potom plnej. Dostal na to štempl a mohl rovnou vjet do hospodářského družstva. To vymyslel pan Pánek od nás, senátor, který napsal tu kroniku, jak slibujeme, že si z ní budeme číst.
té chalupě patřilo hospodářství. Byl tam dvůr, na který se vyvážel třeba hnůj, nebo se, když babička třeba prosejvala kmín, nebo pražila kafe, takovým točícím mlejnku, tak to dělala na dvoře. Když škubala husy, tak je škubala na dvoře. Po dvorech se popelily slepice, kokrhaly kohouti, tu a tam poskakovali i králíci, pokud je včas někdo nechytil a nezahnal do chlívku. Štěkali pejskové, mňoukali kočky, ve chlívech bučeli krávy. To jsou všecko tak známé věci, ale proč to říkám? Protože v době našeho dětství byla každá obec světem, který je sám pro sebe soběstačný. Někdo třeba neměl ani kozu, jenom pár králíků. Někdo měl krávy, koně, voly a dřel na polích od rána do večera.

po silnici, jako po hlavní tepně, kolotá život. Pulzuje život, jako v žilách člověka pulzuje krev. U truxů měli voli, když táhli vůz, tak šli tak pomalu. Krávy, ty taky nešli pomoc rychlejš, ale koně, nohy jako strunky, na to si pavlíkovský sedláci dávali, na tom si zakládali, jak jsem řekl pan Frič. Pan Frič, ten má břink, jak posledně jsme mluvili o lavičce, o špektáklu, který pan Pánek, který mu se říkalo pan Páneček, protože v Pavlíkově byly asi 3 nebo 4 rodiny pánků. Pan Pánek čekal na špektákl, no a to, když jel koňský povoz, tak pan Pánek hodnotil, jak má kdo vydraxlovaný koně, učesaný hřívy i vocasy, jak má kdo v pořádku postroje. A když pršelo, jo, tak pan Pánek, myslíte, že lavička byla prázdná? Nebyla. Pan Pánek měl veliký deštník a seděl pod deštníkem a pozoroval. Cvrkot. Pozoroval ten život, jak plyne po té silnici. A nic mu neuteklo.

0: No a tu a tam taky se mihnul traktor po silnici. Nejstarší traktor byl John Deere, to bylo psáno Johann Deere. To měli pánkovic takovou hrachotinu starou, která měla snad ještě ručně kovaný volant. To kdyby dneska někde měli v muzeu, to by byl poklad. Ten neměl vejfuk, ten měl komínek nahoru, ten byl zakončený jako kropítkem s kropicí konve a když ten traktor blafal, tak z toho komínku vyletovaly kroužky modrýho kouře. Těch kroužků za tím traktorem bylo nepočítan. A nepočítaně, jak Johann Deere jel, tak za ním byla plná silnice kouřových kroužků. A pan Skála měl zase traktor Svoboda, staříčkej taky. No a po květnové revoluci přibyly do vsi tři traktory, to si přivezli z pohraničí, značky Lanz Bulldog. To byly dieselový traktory. A ty buldoci bufali tak hluboce, jako když štěkal Bernardín Barik, který ho měli kolskejch. Tak ten Lanz Bulldog takhle pomalu, ale byl silnej, tahnul. No a po válce si koupil jardarskou pejch škodovku funglnáglnovou a pan Řežábek si koupil Zetor. Takže v Pavlíkově bylo tolik traktorů a ty taky jezdili po silnici a největší svátek byl, když po silnici se mihnul Sentinel, teda mihnul. To byla jízda pomalá, ono to tak syčelo, rachotilo, harašilo, pískalo, škvrčelo, kouřilo se z toho. Pohádkovej stroj z rakovnického pivováru přivážel sudy s pivem a jak hezky vrněl a voněl a celý se klepal, ale vždycky dojel a na pořádek v obci dohlíželi strážníci. Ve válce pan Demeček, pan Sláma, pan Koubek a po válce pan Lauko a pan Morovian. To byli zase esembáci. Ze všech jsme měli pěkný vítr. Stačilo jen malej kukuč spod čepice. A my jsme byli takhle malinký. A jak jsme byli hodní, my děti. A jednoosobní auto, tři motorky, Besárna pana Hendricha, Java pana Truxy a ČZ-ta, naše teda, mýho otčíma. 8 traktorů, co tomu říkáte? Nebyl ten svět tenkrát krásný? Byl. Kolik tam bylo jízdních kol, dámských, pánských, některý měli dynama, některý měli ještě starý karbitky a Jindra být polozávodní kolo s beranama a s přehazovačkou a bylo tam určitě 30 rádií, minimálně 5 gramofonů na kliku a minimálně 4 nebo 5 fotoaparátů. A jeden měl soused pan Čadek. A do dneška maminka tu fotku má, jak mě drží v náručí. A já jsem ještě v povijánu. To dřív i vesnice v zimě voněly. A sníh byl bílej, protože z komínu šel snad čistý kouř. Když to teď napadne sníh a za 3 dny je šedivej. Ten starý svět, který se krok za krokem vyvíjel od pradávna, měl svůj řád, měl svoji slušnost. Byl to svět čitelný, žili v něm lidi jak dobrý, tak zlí, tak to je vždycky, co je svět světem, ale jedno je jistý, lidi tenkrát
1: Snad k sobě měli větší úctu, než mají teď. Možná, že to zrovna dělá ta blbá bedna, že lidi nic jinýho neznají, než koukají do té bedny a tam se pořád koukají na to, jak se lidi mlátějí, fackujou, kopou, provádějí si hnusný zlý věci, že se i zapalujou a vraždí. A to za našich mladých let nebylo. To, když někdo někoho praštil jenom hrabičkama, dětskýma do hlavy a měl malý trošku krve teklo, ten dostal na prdel jej. Ten si to celý život pamatoval, aby neubližoval. Lidi byli na sebe slušní. Sokolové se zdravili nazdar. Horníci se zdravili zdař Bůh, když se potkali. Včelaři se oslovovali bratře. Když někdo někomu řekl těpic, to znamenalo, jako kdyby se zhrozil a řekl jinými slovy, no těpic, to nám teda ještě chybělo tohleto.

No a ten svět okrašlovaly ty krásný skleněný koule na těch zahrádkách, jak už jsem říkal. Na návsi taky vrzala pumpa obecní studny. Chleba se pek doma, doma se peklo, z doma se zadělával kvásek, mísilo se těsto a bochníky se tvarovaly do vošatek a ty se strkaly velkou lopatou do rozpálených pecí. A maso se udilo v komínech. A škvařilo se sádlo. Děti se rodili doma. A lidi umírali taky doma. V kruhu své rodiny. A na podzim se pořádali veliký hony, kde se sjížděli střelci, byli to obyčejně i některý páni doktoři z Prahy. A to se postřílelo tolik zvěře, protože pavlíkovský revír byl bohatý.

Rychlost toho běhu života určovalo tikání hodin a byly domy, kde hodiny tikaly jen tak, jakoby nic. Dokonce by se dalo říct, že ty hodiny v některých domech tikaly dokonce tak trošku i vesele. Tam se i děti smály a hrály si pod těma hodinama. Ale zase v jiných domech ty hodiny tikaly ne už tak veselé. To bylo v těch domech, kde žili lidi těžký osudy. Kde třeba někdo stonal těžkou nemocí. Kde třeba nebyly peníze, byly dluhy. A nebo ty lidi byli unavený z přemíry starostí a práce. Ale my děti jsme věděli o těch domech, kde tikají ty hodiny vesele, a tam jsme chodívávali na návštěvy nejradši.

Dvakrát do roka přijížděli na náves Houpačky, Kolotoč, Střelnice, Maringotka, Matýsek, Žaninka, Vopouť a Voposvícení. Prodávali se tam balónky na gumičkách, špuntovky, cukrová vata, štěstí za korunu ve obálkách. Každou sobotu večer byl v hostinci u Jirkovských Biograf. Dvakrát ročně přijížděl do Pavlíkova do té samé hospody kouzelník, který nechal vznášet na černém jevišti paní. Paní ležela jako prkno, vznášela se prostorem a on pod ní sekal šavlí a z cylindru tahal králíka a holuba. No a jedenkrát do roka přijížděl artista, natáhl si mezi dvě pestře omalovaný, pruhovaný tyčky dřevěný lano, dole byla ochranná síť, ale on provozoval představení bez ochranné sítě, což tak... Žanda už zase začala řádit. Což taky na plakátech bylo napsaný mistr Vilos bez ochranné sítě a jezdil po laně na kole a ta slečna krásná pobledlá, která se nám každému klukovi tak líbila, protože byla jako z pohádky Šípková růženka, tak kolikrát se mu postavila i na ramena a držela taky v rukou takovou velikánskou tyč, snad aby udržela líp balanc. My jsme měli tolik strachu, že jsme ani strachy nedejchali, protože už jsme viděli, že když tam nebyla ta ochranná síť, jak žuchnou dolů na zem. Ale to se nikdy naštěstí nestalo.

Byl to svět sice plný poctivý dřiny, ale komu jen trochu štěstí přálo, ten mohl život vychutnávat plnými doušky a ze života umřít. To se nikomu vůbec nechtělo, na to ani se nemyslelo. A proč, když byl každý zdravý jak tuřín? A jen snad nedej Bože, aby se nějaký neštěstí nestalo. Aby někdo nepřišel o život tragicky nešťastně. Což se párkrát v Pavlíkově stalo. A to, o čem vám chci vyprávět, bylo zvlášť smutné.

Co pak Ota, ten má břink? S jakou rozkoší, když přišel do Pavlíkova. Taky chodil skoro každý měsíc. Takovej schrbenej, sešedlej pán s krosnou na břiše s takovým košíkem a tam měl takových cimprlátek, všelijakých gumiček, hřebínků, zrcátek, špendlíčků, napínáčků, nůžky tam měl, brousil i nože, gumičky, když se někdo říznul do prstu, žiletky, sirky, svíčky, tajemný krabičky s červeným křížem, kde bylo napsáno olagum nebo primerosgum, to jsme my děti vůbec nevěděli, co to je. A pan Frič si vždycky něco koupil, přinejmenším šňupací tabák. Pan Frič šňupal. To bylo tak pěkný, nasypal si takhle do důlku, když se sevře ruce v pěst, vytvoří se tam důlek a pan Frič si tam z té krabičky šňupacího tabáku utrousil takovou hromádečku a nasál do jedné dírky. Nasál do druhý děrky a za chvilku se ozvalo hepčík. A ozvalo se zborově pozdrav pánbu. A tváře pana Friče zrůžověly. On byl stejně fešák, protože měl ten břink. On vypadal, jako když pavlíkovský ochotníci, to můj otčím, holič a kadeřník, měl za úkol líčit ochotnický herce. No a tam vždycky vystupoval nějaký šaramantní hajný, který měl taky břink, ještě větší než pan Frič. Tomu dokonce táta maloval i pusu a červený tváře a lepil fousy, což panu Fričovi lepit by nemusel, protože pan Frič měl černý fousy jak vix svoje a ten klobouk takový jako polomyslivecký. Pan Frič byl jako vystřižený z jeviště. Fešák v černých šatech, ten zlatý řetízek s kompasem, jak jsme o tom mluvili minule. Takže pan Frič byl ten nejkrásnější myslivec z ochotnického pavlíkovského divadla.

No a teď se dostáváme k hlavnímu příběhu. Jedno ráno koncem prázdnin, když už se do duše studenta vkrádá ten známej tísnivý pocit z neodvratného konce toho sladkého nic nedělání. To bylo na jedné straně bylo sladký nic nedělání, na druhé straně to byl strach z následujícího školního roku, který budu muset prožít v tom velkoměstě, kde všechny okna se koukají nepřívětivě, protože za nimi žijou neznámí lidi. V Pavlíkově za každým oknem se zjevila známá tvář, která se na mě smála, odpověděla na pozdrav. Ale v Praze bylo všecko cizí.

to jedno ráno jsem si vzal škicák, že si půjdu nakreslit vrby nahoře u rybníka před posledním domem u Jirásku, kde se říkalo u Šouvků, kde byly tři starý vrbičky vedle božích muk. Nebyl to veselý rozářený letní den, naopak to byl den se zataženou oblohou a každou chvíli hrozilo, že sprchne. Mraky se honily, takže ta temná obloha skličovala tak trochu i duši. Když jsem přešel luka, prolez jsem úzkou pěšinkou mezi hlohovejma keřema, kde se říkalo přelízátko, a vešel jsem na náves, tak jsem hned zamířil dolů ke statku k Fričům, protože jsem si říkal, a pan Frič, ty jeho krásný koně, černý jako vix, ty si nakreslím. Zrovna vyjeli ze statku. Pan Frič zavíral vrata. Žebřiňák byl naložený slámou, ale všecko šlo hrozně rychle. Pospíchali, protože Venca Jirkovských hosti, syn Hostinskýho, který bydlel naproti, pomáhal panu Fričovi, který řekl, Venco, ono možná bude pršet, tak hodíme přes ten vůz plachtu, převážeme to pavézou. Pavéza, ta se dávala přes celý vůz, přes celou dílku vozu kláda, která se přivázala pevně provazama jak vpředu, tak vzadu, aby se ten náklad té slámy, těch vodýpy, aby tam pevně držela, nespad na tom voze.

Ty koně, to jsou snad nejtrpělivější tvorové. Vojáci, ale i sedláci, někteří jim říkali chlupatej benzín, protože ty koně tahali kanóny. V horách, v první světové válce, v těch terénech, v těch kopcích, kam auta nemohli. Kůň, to byl takovej posvátný tvor, patron český země, svatý Václav na něm přece sedí nahoře u muzea a drakobijec svatý Jiří sedí taky na koni a ubíjí draka kopím. Kůň pomocník, kůň, který tahá klády v lese, když se porážely stromy. Kůň při orání, jak pokorně. S hlavama sklopenejma pár koní tahne pluh a vrozenou ušlechtilost má, ví, že musí počkat, než voráč v rohu pole pluh otočí a ví, že hektar, než zvorá hektar, podle toho, jak je pluh širokej, ujde 10, 20, 30 i víc kilometrů. Takže zvorání hektaru pole, to zmorduje jak oráče, tak i koně. Neznám tvora, který dokáže tak pokorně čekat. Pokorně čeká na hrst vovsa, na putnu vody, hlavu mírně skloněnou. Tu hrábne nohou nebo švihne ocasem. Čeká, až mu kovář zdvihne nohu, když se kouká, jak má ošlapaný podkovy. Pokorně a odaně nohu zdvihne a položí kovářovi na stehno, na tu jeho těžkou koženou zástěru. Čeká, až kovář přinese horkou podkovu a rohovina kopyt se škvíří a tak krásný smrad se rozlehne po celý návsi a pár ran kladivem a podkova sedí jako přibitá a to se opakuje 4x.

Už jako děti jsme vzhlíželi ke koním s nepopsatelnou úctou. Ty obrovský tvorové, ty koňové, jak jsme jim říkali. Ono se nám tenkrát zdálo všecko být tak veliký, tak obrovský. Lidi byli veliký, jejich boty byly veliký, kostel byl tak vysoký. Lavičky v parku byly veliký. A hlavně, když jsme viděli filmy ve válce, a tenkrát v dětství nám bylo souzeno, že když byl biograf, tak byl smutný a vo válce a krev tekla a střílelo se i do koní, který umírali, a to nás tak bolelo. Proč, když lidi střílí, ať se ty lidi postřílí všichni, ale proč ty nevinný koně musí trpět, jsme si říkali. Utrpení koní se zdálo nám dětem být mnohem větší než utrpení lidí.

No a věděli jsme, mohli jsme to vypozorovat, že kůň je vlastně člen rodiny. Jaká radost, když Glisna přivedla na svět hříbě, to byl důvod k oslavě. Začínají sice starosti, musí se pomalu začít učit chodit v zápřahu a tahat. Chodí vedle starého koně, nejdřív ve třech, potom ve dvou, ale pak ta radost, že počet tahounů se zvětšil, že přibyl zdravej, silnej, krásnej kůň ve stáji.

No a zvláštní kapitolou byly pro nás děti oči koní. To se člověk nemohl vynakoukat. Ten tajemný svět toho voka koně. Nedalo se vyčíst, co se za těma očima koňskýma skrývá, jaký myšlenky v té veliký koňský hlavě se spřádají. No a koně pana Friče, říkal pan Pánek na lavičce naproti poště, když pan Frič jel s koňma, tak říkal ten Frič má břink, ten pan Frič. Takže fůra je připravená, koně už čekají jenom, až pan Frič švihne opratěma. On jenom tak jemně pohnul rukou a řekl hije. To bylo krásný, když bylo slyšet hije, pr, hot, čehý, huj. Ty povely, který kočí nebo sedláci dávali koním. Prr, když koně měli zastavit, tak se ozvalo prr.

tak do oběda, ať jste zpátky, volala paní Fričová. Ne, ona se jmenovala paní Šerpánová. Oni možná nebyli vodaní spolu. Pan Jirkovský říkal, tak já teda pojedu, Friči, já pojedu s váma, jenom tam a potom půjdu do města v Jerušce, koupím na nový šaty, ne? Na šatičky, na první šatičky, když už má prořezaný první zoubek, to už se brzo bude vdávat. A ještě možná se staví u materiálisty nebo v železářství nebo ještě v jiném krámě, aby tam nakoupil něco pro hospodu.

Takže já jsem z toho krásného motivu stačil nakreslit jenom málo pár detailů postrojů, možná kus kola a model mě odjel. A já jsem si představoval, jak tak jede vůz s tou slámou, kterou odvážili do hospodářského družstva v Rakovníku, protože tenkrát se musela sláma odevzdávat. Představoval jsem si, jak výjíždí ze vsi, jak se blíží k nejvyššímu místu, který je za Pavlíkovem. Průhon se jmenuje, to je zvláštní místo. To je tajemné místo, tam se dějou divné věci. Alej stromů lemuje silnici z Pavlíkova až do Rakovníka. Co to je za druh stromů, listnatý stromy? Jestli je to nějaký druh jilmu nebo vosik? No a přijeli k místu a určitě museli prohodit pár slov, když se zadívali na kmen stromu, který byl rozstřílený po nedávném náletu hloubkařů, který stříleli na vůz, který bez klest, a oni si mysleli, že to je asi dělo maskovaný, tak tam zastřelili koně i kočího. A hned vedle na druhém stromu je věneček s křížkem, kde zase rudá armáda tank zavadil vo vůz pana Keparta, který tahli kravičky, a pan Kepart spadnul z toho vozu, který ten tank převrátil, a tank ho přejel. To bylo místo, kde se už odehrály dvě tragédie. A oni jistě přijeli až na samý vrchol toho průhonu, kde se tam říká tak na průhoně, a tam je vidět, tam je celý kraj Rakovnicko jako na dlani. Město, střechy Rakovníka, maličký jako dětský hračky. To je krásný místo, ale takový až tajemně ponurý. A jak říkám, dějou se tam zvláštní věci.

No a potom už spřežení s fůrou slámy padá z průhonu a propletá se zátočinama, aby koně na plnej zápřah vyjeli ostrej kopec k dolu Rako. Potom chvíli jedou po rovinách, no a už je domeček Mejta a silnice padá k Rakovníku a jedna hned na zátiší, asi po 300 metrech, je už budova hospodářského družstva, kde pan Frič slavnostně zavolal na koně. Prr. Vůz se zastavil a sláma se začala skládat, začalo se sepisovat to papírování pitomí, jak každý říkal. Plachtu složili, pavézu přivázali na prázdný žebřiňák. Pan Jirkovský řekl, tak Friči, šťastnou cestu, ať jste na oběd doma a já jdu na ty svý nákupy. A rozloučili se.

kolem poledne. Celá ves byla divně stichlá. Ty, co bydleli u silnice a viděli na silnici, tak se strnule koukali jako na nějaký zjevení, na prázdnej žebřiňák, taženej krásně vydrakslovanýma koňma. A na chomoutech ty koně měli sváteční zdobení. To jsou fričoví koně, říkají.

To jsou Fričoví koně, ale kde je Frič? Co se to stalo? A koně jdou klidně, nekoukaj napravo ani nalevo, protože ví, kam mají jít, ví, kde mají sejít ze silnice, zabočit doprava, projít v zatáčce u jirkovskej hospody, kouskem lipový aleje, udělat ještě jednu zatáčku doprava a zastavit se před vratama. Ale ty jsou zavřený, tak koně čekají. Čekají, protože jsou pokorní. Čekají, až se vrata otevřou, ty se za chvíli otevírají a paní Fričová, Šerpánová, v zástěře, protože čeká tátu na oběd, volá táto. Neviděli jste, odtud nešel někam, nevíte, kde je? Už ho vezou, slyší stichlý tlumený hlasy. Bezvládný tělo pana Friče na voze. Na tom místě, na tom zvláštním místě, kde už zastřelili koně a kočího a tank tam přejel pana Keparta, tam našli i pana Friče ležet vedle silnice. Jestli se koně splašili a pan Frič seskočil a chtěl je zastavit, nebo se lekli blesku, protože zrovna začalo hřmít, nebo snad se lekli nějakého jedoucího auta nebo něčeho jiného. Já měl takový zlý tušení, já to tušení měl, že se dneska něco stane, říkal pan Pánek na lavičce. Ale co se stalo, nikdo nevěděl. No ale s odstupem času i to už tak nebolí, jako to bolívávalo tenkrát. To poznamenalo život ve vesnici nadlouho, protože každý cítil s každým. Každý má svůj osud a některé příběhy lidí zůstanou navždy tajemstvím. A někdy je to taky dobře.

polární záři jsem viděl. V noci na 6. listopadu ve 4 hodiny a 5 minut. Říkám si, to není možný, jako kdyby v obloha celá severní polovina, na ní svítila veliká červená lampa. Na jednom místě, jako kdyby tam byla veliká červená na semaforu. To byla tak slovy nepopsatelně krásná červená zář, která na jednom místě se rozjasnila, na druhém zase potemněla a tu zář, která pokrývala, se rozplývala na celý polovině severní oblohy, protínaly vertikální od jihu k severu jdoucí takový bílý pruhy, jako kdyby tam někdo svítil laserem nebo silnou bílou baterkou. No já na to jsem zbudil Miladu a vyšli jsme nahoru na střechu. Ona byla pěkná zima, takže jsme to vydrželi jenom chviličku. Ale jak nám bylo? Co nám to svět chce říct? Zase mě napadlo. Protože polární zář poprvé v životě jsem viděl ten osudnej večer 17. listopadu tady v tom domě, kde bydlím. 17. listopadu roku 1989. A to mě bylo jasný, co nám ta polární zář říká. Že jedna etapa dějin lidstva definitivně končí. Ale co teď ta polární zář nám chce říct? To je záhada, co? Máme o čem přemýšlet. Tak dobrou noc a děkujeme za dopisy. A opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká. Buďme na sebe hodný a těšme se na to, že se sejdeme zase u našeho pořadu příště.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Bára Štěpánová, Honza Vančura a Tomáš Sláma vám přeji hezký den. Začíná další tobogán. Hezky příjemný den. Kdybych použil sportovní terminologie, tak bych řekl raz, dva, tři, nebo tři, dva, jedna, začíná tobogán. Možná, že bych tu sportovní terminologii mohl dnes použít, protože řeč také, doufám, bude i o golfu, protože to je sport, ve kterém Bára Štěpánová údajně vyniká, ale to si můžeme ověřit pouze na golfovém hřišti, nikoli ve vlastním tobogánu. Včera jsem potkal ve Vršovicích, v ulici, kde bydlím, 28. pluku, jistého pana Lamberta, ten se se mnou dal do řeči a říkal, jak se mu líbí tobogán, to mě samozřejmě potěšilo, ale hovořili jsme především o formě tobogánu. Já se o ní zmiňuji proto, protože je docela možné, že někteří z posluchačů si tobogán oblíbili třeba před půl rokem nebo před rokem a o té jeho struktuře moc toho nevědí. Věřím, že tobogán je, alespoň pokud je o formu, proměnlivý. Jednou to jsou